šance, že budou létat pouze pod mě. Netopíři se začali cítit proti ostatním myším privilegovaní a postupně jim přestali i odpovídat na pozdrav. Časem se z nich stala zvláštní kasta, která se rozhodla odlišit od původních myší jménem. Tady někde je základ vyjmenovaných slov. Netopíři přišli totiž s požadavkem, aby byli například považováni za jedinečný živočišný druh, a tedy jmenováni samostatně. To se pochopitelně nelíbilo myším, tudíž přitvrdili pravidla i své U. Stali se myšmi a trvali na tom, aby byli rovněž zařazeny mezi vyjmenované druhy, což si nakonec prosadili. Netopíři byli z vývoje událostí tak rozčarovaní, že někteří z nich začali dokonce myši lovit a požírat. No, fuj. Ta tam byla původní rajská idyla a stvořitel se zděsil, když musel přihlížet tolika nenávisti, zášti a nepřátelství. Když začal jeden jeho výtvor požírat druhý, už se na to nemohl dívat a smutný odešel. Kde se to tehdy v těch tvorech vzalo a kde se to dodneška bere v lidech, ty ošklivé vlastnosti, to vážně nevím. Jedině, že by potomci toho bacila, ale já vlastně nechtěl, aby to byl smutný příběh.

0: V jedné malé chaloupci žil drvoštěp, který měl dvě malé děti, Jeníčka a Mařenku. Chodil do lesa na dřevo a protože nechtěl děti nechávat doma samotné, brával je s sebou.
1: Jeníček s Mařenkou sbírali v lese do čbánečku jahody a doma si na nich všichni pochutnávali.
0: Jednou se také vypravili s tatínkem do lesa. Přišli na velikou paseku, kde bylo plno velkých červených jahod. Tatínek odešel dále do lesa kácet stromy.
1: A děti sbírali do čbánečků sladké jahody. Za chvíli měli čbánečky plné.
2: Sluníčko pěkně svítilo a Jeníček s Mařenkou si v lese začali hrát na schovávanou. Les byl hustý a hluboký a milé děti ani nespozorovali, že se čím dál více vzdalují od místa, kde tatínek pracoval.
1: Začalo se stmívat a děti volali tatínka. Ten se však neozýval, protože byl daleko.
3: To jsme, Jeníčku, zabloudili. Zůstaneme tady a ráno, až bude světlo, cestu domů najdeme,
2: řekla Mařenka, která byla starší a rozumnější.
1: Jeníček plakal a naříkal, protože se bál.
3: Neboj se, Jeníčku, povídá Mařenka. Vylez na strom a podívej se, zda někde neuvidíš světélko z naší chaloupky.
1: Jeníček se rozhlížel na všechny strany, až v dálce uviděl malinké světélko. Slezl dolů a hned se dali tím směrem.
2: Šli dlouho hustým lesem, až přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka, která byla celá z perníku. Nahledli oknem do chaloupky a tam uviděli sedět ošklivou starou babu a dětka.
1: Mařenko, já mám hlad, povídá Jeníček. Vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře. A už byl Jeníček na střeše, loupal perníček a házel dolů Mařence.
2: Babizna slyšela zvenku šramot a poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neolupuje z chaloupky perníček.
4: Dědek vyšel ven a ptá se, dopak to na naší střeše loupá perníček.
3: Ale nikdo, to je jen větříček, tenunkým hláskem odpověděla Mařenka
2: a dědek odešel.
1: Děti se najedli sladkého perníčku a chtělo se jim spát. Lehli si za chaloupkou do trávy a tvrdě usnuli. Když se ráno probudili, tak již sluníčko pěkně hřálo a děti dostali hlad. Jeníček zase vylezl na střechu, aby ulomil kus dobrého perníčku.
2: Babizna znovu poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neloupe z chaloupky perníček.
4: Tentokrát však dědek děti uviděl a šel to povědět bábě.
3: Jeníčku, skoč rychle dolů, musíme utéci, volala Mařenka. Slyšela, jak babizna posílá dětka ven, aby děti přivedl, že je za trest zavře do chlívka.
1: Děti se chytili za ruce a utíkali, co jim nohy stačily.
4: Dědek se hnal za nimi, ale protože byl starý a nemotorný, byl kus pozadu.
1: Děti doběhly k poli, kde žena plela len.
3: Paní mámo, prosím vás, ukažte nám cestu domů. Zabloudili jsme a honí nás zlý dědek z perníkové chaloupky.
1: Chtějí nás s babou zavřít do chlívku, že jsme jim ulomili kousek perníčku z jejich chaloupky.
2: Víte co? Dejte se touto cestičkou do lesa, a já dětka nějak zdržím, řekla paní máma.
1: Děti utíkali tím směrem, kam jim hodná žena ukázala.
4: Za chvíli přiběhl dědek celý udýchaný a ptal se, osobo, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Kdo je tady třetí? Jsem tu sama. Pleju len? Odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.
4: Osobo, Já se vás ptám, zda jste tudy neviděla děti utíkat.
2: Budeme trhat, až vypleju a uzraje.
4: Osobo, ptám se vás, neviděla jste tudy děti utíkat?
3: Tkát? Kde pak? Až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len močit.
4: Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Jaké pak smetí? Letos nám vyrostl moc krásný len.
4: Osobo, vy jste snad hluchá. Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Jak pak můžu jen tak stát? Až usušíme, budeme třít a po vytření vochlovat a po vochlování budeme přijít.
4: Osobo, co je mi do toho? Ptám se vás, viděla jste děti utíkat tudy?
2: Tudy? Žádné dudy neslyším. Až napředeme, budeme soukat a až nasoukáme, budeme tkát pěkné, tenké plátno.
4: Co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Prát! Kde pak? Až utkáme, budeme bílit, až vybílíme, budeme stříhat a šít košile, sukně a zástěrky.
4: Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, vydělali jste tudy utíkat děti?
2: Jo, děti, to jste měla říct hned? Viděla. Utíkali.
4: Kam?
2: Tam tou cestičkou do polí. A ukázala na opačnou stranu, než kam děti poslala. Ty už ale nedohoníte. Utíkali jako závodní koníčci.
4: Dědek se zlobil, nadával a vracel se zpátky za babou do chaloupky.
0: Jeníček s Mařenkou přiběhli domů, skočili tatínkovi kolem krku a všichni byli rádi, že to nakonec tak dobře dopadlo.

0: Kdysi za dávných časů žili dva bratři. Jeden byl chudý a druhý bohatý. Když nadešel o Vánocích štědrý den, chudý neměl doma ani skývu chleba a tak se vydal k bohatému bratrovi prosit o pomoc. Ale bratr byl odjakživa skoupý a ani teď se nezměnil.
1: Když uděláš, co ti řeknu, dostaneš celou šunkovou kýtu.
0: Chudý bratr rád slíbil a ještě poděkoval.
1: Tady máš šunku, ale hned teď zmiz do pekla.
0: Co jsem slíbil, to splním, řekl chudák, vzal šunku a vydal se hledat peklo. Šel celý den a za soumraku došel až ke skále, odkud svítilo jasné světlo. Dobrý večer, pozdravil starce, který tam sekal dřevo.
2: Dobrý večer i tobě. Kam jdeš tak na noc?
1: Hledám peklo. Jsem na dobré cestě.
2: Tady je to,
0: přisvědčil stařec a ukázal na otvor ve skále, odkud světlo vycházelo.
2: Když vejdeš, všichni budou od tebe chtít tu šunku koupit. Ty ale prodej jen za mlýnek, co mají za dveřmi.
0: Člověk se šunkou vešel do pekla a všechno bylo tak, jak stařec řekl. Když pak šunku za mlýnek prodal a vyšel ven, stařeček na něj čekal a ukázal mu, co mlýnek umí. Chudák poděkoval a vrátil se s mlýnkem domů. Žena už tam seděla celá vystrašená, kdeže tak dlouho bloudí.
3: Vánoce jsou tady a my nemáme ani dvě slámky do hrnce. Z čeho mám navařit vánoční kaši?
0: Muž položil mlýnek na stůl a rozkázal mu, aby namlel ubrus, svíčky, jídlo, pivo a všechno, co patří na vánoční stůl. Jak rozkazoval, tak mlýnek mlel. Jedli pili jako nikdy předtím, až je břicha bolela. Třetí den pozvali na hostinu všechny přátele. Když bohatý bratr viděl, co všechno jeho chudý bratr má, začal závidět.
4: Před štědrým večerem přišel žebrat o jídlo a teď vystrojil hostinu jako nějaký hrabě, myslel si.
1: Kdy jsi přišel k takovému bohatství?
0: Nedalo mu to a zeptal se bratra. Tu bratr vytáhl mlýnek a namlel, co hrdlo ráčilo. Bohatému zasvítili oči. Tak dlouho do chudého hučel, až se dohodli, že bohatý od něj na zítří ráno mlýnek za 300 tolarů koupí. Chudý bratr nechal mlít mlýnek celou noc do zásoby a ráno ho s bratrem vyměnil za peníze. Bohatý bratr pak zamkl domovní dveře, zavřel okenice, postavil mlýnek na stůl a rozkázal mu.
1: Mel sledě a kaši, rychle mel a dobře mel, ať nám z jídla v domě straší.
0: A mlýnek se pustil do práce. Naplnili jídlem všechny sudy a koryta a pokryli jim celou podlahu. To už i oni věděli, že mají jídla dost, tak chtěli, aby mlýnek zastavil. Ale ten nic

A chudý bratr byl teď bohatý a tomu dříve bohatému pod tíhou kaše spadl i dům. A co bylo s mlýnkem? V domě muže s mlýnkem přespal jednou lodník, co přivážel z daleké země sůl. A že byl chudý, bohatý muž mu mlýnek dal, aby si namlel soli a nemusel se pro ni plavit tak daleko. Sotva byl lodník na moři, nevydržel to a řekl: mel sůl, rychle mel a dobře mel, ať je soli lodě půl. A sotva to dořekl, mlýnek začal. Namlel soli do půly lodě, ale nepřestal. Sůl se přesýpala z lodi do moře a protože ani lodník mlýnek neuměl zastavit, vyhodil ho do vody. A tak mlýnek z pekla mele dodnes někde na mořském dně a mořská voda je od té doby navždycky slaná.

ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropice stičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly, spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se, zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi.

zmy a pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigarety, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýmko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl, panečku, aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné, a nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokustón dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokustón z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Dena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece, a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokustón všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do Sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl, panečku, úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Sebská pohádka, jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
2: Jasku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží,
1: abys ty si mohl pohovět. I poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
2: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
1: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slezl hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Ve chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounozí oslové vedou čtyřnohého. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadiv syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
3: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
1: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
2: Hle, blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
1: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na sedm hlásků.
6: Ozývá se to z Ostružin,
5: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v ostružiní sedm větříků zapletených do pichlavých proutků.
6: Vy jste to vyvedli, ale...
5: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten sedmý se ale vrátil, ulomil z ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku sedm píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si,
6: To jsou jenom takové sedmivětrné řeči, že jo?
5: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
7: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
5: vzdychá ta víla.
6: A proč?
5: zeptal se Křemílek.
7: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
5: řekla Víla.
6: Tak mu zatancuj neučesaná,
5: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
7: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
6: Tak se učeš,
5: poradil jí Křemílek.
7: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
5: špitla Víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
8: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
7: Jú, to je měsíček,
5: lekla se Víla.
7: A já jsem pořád ještě neučesaná.
5: Křemílek s Vochomůrkou řekli Víle, aby tam na ně počkala. A vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k Víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
6: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
5: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
8: Pospěš si, už strkám klíč do zámku.
5: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku. Víla řekla,
7: jouva, jouva, měsíček už vychází.
5: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl.
8: Zas jedna neučesaná.
5: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané Víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
6: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
5: řekl Křemílek.
6: Jenže mě zrovna teďkonc něco napadlo,
5: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
6: Tuhle učešte Víu,
5: povídá Vochomůrka.
6: Ale všechny vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
5: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do 7 kapes pro 7 píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
9: Kruťák. Mikuláš Středník byl 10letý kluk. Na svůj věk však vypadal větší a silnější. Rodiče si většinou toužebně přejí, aby jejich děti byly zdravé a silné. Není divu, že i Středníkovi byli na svého syna hrdí. Snad jen, až v poslední době je na něm cosi zaráželo. Mikuláš dostal přezdívku Kruťák. Jeho rodiče si dlouho lámali hlavu, proč? Věděli jen, že je větší a mohutnější než jeho spolužáci. Všimli si také, že mu žádné přátelství nevydrží dlouho. Divili se, proč ho nikdo nezve k sobě na návštěvu, když je to takový správný kluk. Možná by potřeboval nějaké starší a rozumnější kamarády, usoudili. Jednou večer se paní Středníková obrátila na manžela. Všiml sis, jak nám Mikuláš zase vyrostl a zesílil? Netušila, že krátce předtím nakopl kočku, šlápl psu Jozífkovi na ocas a jako vítěz odkráčel do postele. Pan Středník si zrovna pročítal burzovní zprávy a proto poznamenal jen na půl úst. To zas bude potřebovat nové boty. Minulý měsíc oddělal dvoje. Máš pravdu, zamyslela se paní Středníková. Roste jako z vody a nohu má pomalu tak velkou jako ty. No vidá, usmál se pan Středník spokojeně. Třeba ještě unosí ty vínové polobotky, co jsem si koupil v loni na podzim. Jsou mi malé a stály hromadu peněz. Hodí se pánské střevíce na takového kluka? Zapochybovala paní Středníková. A to máš přece fuk. Jsou to boty? Jsou. A navíc úplně nové. Abys věděla, můj pradědeček chodil do školy bos. Ale tatínku, podívala se na něj paní Středníková s výčitkou, Mikulka by na zimu potřeboval spíš pořádné kanady. Ale nesmysl, mávl rukou pan Středník. Na botách za stolik nezáleží. Nosíme je v první řadě proto, aby nás nezábly nohy. Následující den vstoupila paní Středníková trochu váhavě do pokoje k Mikulášovi a podávala mu bytelné vínové pánské střevíce. Koukni, co ti posílá tatínek, řekla se špatně skrývanými rozpaky. Mikuláš uchopil jednu botu, důkladně si ji prohlédl a pak k maminčinu překvapení vykřikl: to je ono, můžu si je hned vzít do školy. Myslela jsem, že si je necháš spíš na neděli, řekla maminka. No, pro jednou jich snad neubude. Mikuláš byl sice ještě v pyžamu, ale vklouzl na boso do bot. Budou mi trochu větší, za to něco vydrží. Hehehe, zasmál se. Paní Středníková s ulehčením zamířila do kuchyně. Mikuláš za chvíli přidusal na snídani a tatínek se ho hned zeptal: tak co boty, synku? Prima, přikývl chlapec. Vsadím se, že když někoho kopnu, klidně mu zlomím nohu. Pan Středník si četl noviny a poslouchal jen na půl ucha a tak zamručel cosi jako Po snídani Mikuláš odkráčel do školy v nových střevících, i když mu opravdu byly ještě dost volné. A pan Středník si obul jiné, lehčí a měkčí. Maminka uklidila nádobí a posadila se k telefonu, že zavolá několika známým. Sotva skončila první hovor s paní Šestibokou. Aparát se rozdrnčel. Volala matka Rostiprchlivého a rozčilením sotva dechu popadala. Vážená, spustila odměřeně, i když jindy si s Mikulášovou maminkou tykala. Jestli okamžitě něco neuděláte s tím surovcem, zavolám na něj policii. S jakým surovcem? Podivila se paní Středníková. S jakým, vykřikla paní Prchlivá nepřirozeně vysokým hlasem. Však vy dobře víte. Abych pravdu řekla, nevím. Nevycházela z údivu paní Středníková. Žádného surovce neznám. Jen nepovídejte, pokračovala paní Prchlivá, protože nejzlomyslnější surovec a kruťák je váš Mikuláš. Náš Mikulka, zarazila se paní Středníková. Přesně tak, přisvědčila paní Prchlivá. Dnes ráno cestou do školy kopl Rostu tím svým naleštěným škrpálem. Náš chlapec teď skoro nemůže chodit. Bolí ho noha a nevím, jestli to nemá nalomené. Není možná, zahrozila se paní Středníková. Mám zavolat doktora? To dokážu i bez vás, ucedila paní Prchlivá ledově. Už sem jede. Chci vědět jen jedno. Co provedete s Mikulášem? Ujišťuju vás, že ho potrestám, jak zaslouží, prohlásila paní Středníková, ale pořád mi to nejde na rozum. To bych do našeho Mikulky nikdy neřekla. Mě to vůbec nepřekvapuje, řekla paní Prchlivá. Rád ubližuje slabším, kope do psů, bere malým dětem hračky z kočárku, strká do holčiček na tříkolkách, tahá kočky za ocas a promiňte, už budu muset končit, Rosťa mě volá. Nezlobte se na Mikuláše, prosím vás, omlouvala se zase na paní Středníková. Stavím se u vás a donesu Rosťovi omalovánky a pár buchet, co jsem včera pekla. Jen co položila sluchátko, tiše se rozplakala. Pak si vzpomněla na Mikulášovi nové střevíce, vysmrkala se, utřela si slzy a zavolala tatínkovi do práce. Teď máš, co jsi chtěl, vychrlila na něj. Můžeš být spokojený. Proč? Nechápal pan Středník. Stejně to všechno zavinili ty pitomé boty, vzlikala paní Středníková, kdyby mu aspoň nebyly tak velké. A co se vlastně stalo, přerušil ji tatínek. Maminka mu pověděla, jak jí volala paní Prchlivá. K něčemu takovému by nikdy nedošlo nebýt těch hromských bot, dodala. Poslouchej, co ti povím, Boženko, zachoval pan Středník rozvahu. Boty jsou v tom nevině. Jestli chceš slyšet, kdo za to může, tak je to Mikuláš. Není přece možné, aby střevíce sami běhali a kopali malé kluky, ne? Máš pravdu, tatínku, uklidnila se paní Středníková. No tak vidíš, pokračoval pan Středník. Není důležité, jaké boty člověk nosí, ale jestli nikomu neubližuje. Máš pravdu, opakovala paní Středníková. Jenže co s tím provedeme? Na druhém konci aparátu se rozhostilo dlouhé ticho, než se tatínek znovu ozval. Musíme zavolat paní Larifáry. Tatínku, ty máš vždycky pravdu, zajásala maminka. Hned s ní promluvím, určitě nám pomůže. Paní Larifáry právě na zahradě sbírala lískové oříšky pro své veverky Panduláka a Tajtrlíka. V tom zaslechla, jaký doma zvoní telefon. Rozběhla se k němu a když ho zvedla, ozval se v něm plačtivý ženský hlas. Paní Larifáry hned věděla, kolik uhodilo. Paní Středníková jí líčila, jak Mikuláš kope, tluče, šidí a strká malé děti. Ale paní Larifáry ji přerušila. To já znám, už nemusíte pokračovat, já to všecko znám. Snad vám kvůli takovým věcem nevolají i jiné maminky, podívala se paní Středníková. A kde pak, řekla paní Larifáry. Ale Mikuláš si sem chodí hrát. Všimla jsem si, že nějak rychle vyrostl. Býval to takový houžvička. A dnes je z něj kluk jako buk. Jistě vám dělá radost. Do dnešního rána dělal, povzdechla si maminka. Ovšem, potom, co jsem si o něm musela vyslechnout, bych snad byla radši, kdyby zůstal houžvičkou na pořád. To určitě nemyslíte vážně, přerušila ji paní Larifáry. Je přece mnohem lepší mít zdravého a silného chlapce. S takovým je daleko míň práce a z Mikuláše jednou vyroste pořádný chlap. Já vůbec nechápu, pokračovala paní Středníková, proč dělá takové hrozné věci. Ode mě ani od tatínka se to naučit nemohl. Vždyť od nás nikdy nedostal ani jediný pohlavek. Ode mě taky ne, i když jsem si tuhle zrovna říkala, že si o něj přímo koleduje. Já myslím, že bychom mohli zkusit velitelo pilulín. Telo pilulín, opakovala po ní slabiku po slabice paní Středníková. Co to je? Takové zelené čočky, vysvětlila paní Larifáry. Chutnají jako peprmintová žvíkačka, ale mají nevídané vedlejší účinky. Probouzejí u dětí, hlavně u jedináčků, velitelské schopnosti. Máte v domě nebo v okolí nějaký koutek, kam si Mikuláš chodí hrát s kamarády? Ovšem, zvolala paní Středníková, protože ji právě napadla úžasná věc. Vzadu na zahradě stojí altánek. Ukládáme tam zahradnické náčiní, sekačku. Můžeme tam Mikulášovi zařídit. Ani nápad, přerušila ji paní Láry Fáry. Proč by si to nemohl zařídit sám? Myslíte, že by to dokázal? Zaváhala paní Středníková. Až jestli zabere velitel Pilulín, řekla paní Láry Fáry. Ať si Mikuláš přijde, pošlu vám ho plnou lahvičku. Dávejte mu jednu čočku denně po celý týden. Ale neočekávejte žádné zázraky. Velitelské schopnosti si nemůže nikdo vypěstovat přes noc. Kdybyste něco potřebovala, zavolejte. A už se netrapte. Paní Středníková položila sluchátko a okamžitě se rozběhla na zahradu k altánku. Byl podzim, blížila se zima. Pěšinka, která vedla od domu kolem Petržilové nati, okolo jabloně a sudu s jahodníkem, kousek od hromady kompostu k ořechu, pod jehož korunou stál altánek, byla pokotníky zasypaná spadaným listím. Uvnitř byl nepořádek. Kbelíky do půlky naplněné vápnem, polámané hrábě, vysypané sáčky od semínek, poslední Mikulkova tříkolka a stojan pod vánoční stromek. Ozval se telefon. Maminka se rozběhla přes celou zahradu zpátky k domu. Volal tatínek. A vyptával se jí, jestli už mluvila s paní Láry Fáry a co se od ní dozvěděla. Sotva skončili, zazvonil telefon znovu. Tentokrát Rosťova maminka oznamovala, že už u nich byl doktor a zjistil, že noha je naštěstí jen odřená. Než paní Středníková uklidila, vyprala a vyžehlila, bylo skoro půl čtvrté, čas, kdy se Mikuláš obvykle vracel ze školy. Zrovna dokončila seznam všeho, co má přinést z obchodu, když zaslechla zvenčí jakýsi hluk. Přistoupila k oknu právě v okamžiku, kdy Mikuláš zvedl vysoko nad hlavu svou učebnici zeměpisu a mrštil jí po osmileté Sylvii Hrbkové. Paní Středníková zabouchala na sklo a vykřikla: necháš ji, uličníku! Jenže Mikuláš už zvedl ruku k dalšímu úderu. Maminka vyběhla z domu, vytrhla mu učebnici a vybafla: není ti hamba, takový velký kluk a bije malou holku. Ona si začala, už klíbl se Mikuláš. To není pravda, bránila se Sylvie. Ukradl mé sestře jablko a tahal mě za vlasy. Okamžitě vrať to jablko, nařídila paní Středníková zostra. Ta nejde, už jsem ho snět. Dobrá, mazej do kuchyně. Dáš Sylvii to, co tam máš připravené k svačině. Mikuláš se pomalu a neochotně loudal domů pro jablko. Jestli si však myslíte, že ho Sylvii podal jen tak, jste na omylu. Hodil ho po ní vší silou a trefil ji rovnou do břicha. Sežer si ho, hehe, zachechtal se zlomyslně. Paní Středníková ho popadla za ruku. Okamžitě se Sylvii omluvíš a pak půjdeš rovnou domů a žádné odmlouvání. Nezdálo se, že by byl Mikuláš zdrcený a litoval svých činů. Přesto zamumlal: ok, promiň, no, ať se ta tvá blbá sestra třeba udáví. Paní Středníková ho postrčila k domu. Víš co? Nastup si do auta, pojedeš se mnou na nákup a stavíme se u paní Láry Fáry. Když dojeli na místo, zastavila maminka těsně u vrátek a poslala Mikuláše dovnitř, že na něj počká. Dvorek, veranda a celé okolí se jen hemžili dětskými návštěvníky. Houpali se na visací houpačce i na dlouhém prkně podepřeném uprostřed kládou, okopávali květiny na záhonech a všichni, co si kutili, měli plné ruce práce a vypadali spokojení. Ovšem, jen dokud mezi ně nevpadl Mikuláš. Vrazil do jednoho klučiny na tříkolce a převrhl ho. A k dovršení všeho ještě šlápl na ruku holčičce, která seděla na schodech a hrála drápky. Maminka mu dala spolknout první zelenou čočku. Toho dne při večeři po něm nenápadně pokukovala ale nezdálo se, že by na něj velitel pilulín nějak účinkoval. No, snad jen, že byl první u stolu a spořádal nejvíc knedlíků. Paní Středníková si po večeři vzpomněla na malého Rosťu, kterému ráno slíbila omalovánky. Právě si oblékala kabát, že tam doběhne. Když se Mikuláš nabídl, že ty věci donese Rosťovi sám. Sotva vytáhl paty z domu, obrátila se paní Středníková na manžela, mám o něj starost. Je správné, že Rosťovi ty věci donese a že se mu omluví, ale bojím se, aby mu pan Prchlivý neublížil. Vzpomeň si, jak se dovede rozzuřit kvůli každé maličkosti. Co když Mikulášovi nařeže? Patřilo by mu to, prohlásil pan Středník nemilosrdně. Snad máš pravdu, povzdechla si paní Středníková ustaraně. Sklidila ze stolu, umyla nádobí po večeři, nakrmila kočku, zapsala si, že musí koupit mléko, ale Mikuláš nikde. Potom hráli s panem Středníkem žolíky. Paní Středníková většinou s převahou vyhrávala. Dnes byla ovšem tak roztržitá, že se vůbec nesoustředila na hru. Konečně se tatínek ozval. Vzpamatuj se, Boženko, pusť to z hlavy. Mikulášovi se určitě nic nestane. Co když mu ten zuřivec vážně něco udělá? V tom se rozlétly dveře, stál v nich jejich syn a pohvizdoval si. Jak se vede Rosťovi? Zeptala se maminka. Dobře. A co jeho noha? Zajímal se tatínek. Má pěkné modřiny. Zítra ho odvezu do školy na kole. Omluvil se smu? Zeptala se nedůvěřivě maminka. To se ví. Smířili jsme se hned, za to jeho táta zuřil. Jednu chvíli jsem se až bál, že mě praští. Paní Prchlivá se mnou ze začátku nemluvila, ale když viděla, že si s Rosťou hrajeme, přinesla nám čaj, je hrozně hodná. Teď se musí mít učit ještě zeměpis. Ahoj. Rodiče byli jako uvidění. Ráno mu maminka dala spolknout další zelenou čočku. Byla mile překvapena, jak opatrně Mikuláš posadil Rosťu na nosič svého kola, když ho vezl do školy. Odpoledne se Mikuláš převlékl do tepláků a maminka se ho zeptala, kam má namířeno. Vysvětlil jí, že musí zalepit Sylvii duši u kola. Během půl hodiny byl zpátky i se Sylvií a několika dalšími dětmi. Nechal je stát před domem a zašeptal mamince, nemohl bych dát Sylvíně sestře svoji starou tříkolku. Stejně na ní už nejezdím. Trochu ji s Rosťou natřeme a bude jako nová. Válí se někde v altánu, můžete ji natřít rovnou tam, poradila paní Středníková. Díky, zaradoval se Mikuláš. U Středníkových bylo tou dobou na zahradě aspoň 8 menších dětí. Asi v půl páté se jim maminka chystala donést závin. Podívala se oknem a viděla, jak Mikulášův spolužák Pepa Sisel nastavil nohu Barboře, která nesla kbelík s vodou, zakopla a rozplácla se. Pepa se řechtal na celé kolo. Paní Středníková si rychle strčila do kapsy zelenou čočku a vyrazila se závinem na zahradu. Nevěřila svým očím. Mikuláš, zvaný Kruťák, pomáhal Barboře na nohy a utíral jí slzy. Pak se přísně otočil na Pepu. No, to je teda hrdinství, ubližovat malé holce. Tady nikdo holky ani malé děti mlátit nebude, jestli se chceš s někým prát, tak jen se mnou, pokud si troufáš. Nedáte si radši závin, přerušila je paní Středníková. To je bašta, hurá, křičeli všichni. Maminka dala každému kousek závinu a Pepovi k němu přidala navíc kouzelnou zelenou čočku. Nařídila mu, aby ji spolkl. Ani nevím, jak vám poděkovat, řekla Mikulášova maminka paní Láry Fáry, když za pár dní přišla navštívit novou dětskou klubovnu v zahradním altánu. Mně neděkujte. Poděkujte mému neboštíku manželovi. Ten mi tu po sobě zanechal starou námořnickou truhlu plnou zázračných lektvarů na dětské neduhy. Je to velké bohatství, usmála se paní Lárifáry. Abych nezapomněla, vzpamatovala se paní Středníková. Ještě mi tu pár těch zelených čoček zůstalo. Musím vám je vrátit. Jen si je nechte, usmála se paní Lárifáry. Já jich mám doma dost. A když vám teď budou přicházet do klubovny nové a nové děti, možná se vám budou hodit. Však už jsem jednu musela dát i Pepovi, přiznala se paní Středníková. Ale abych pravdu řekla, jsem na toho našeho kluka doopravdy pyšná. Nevycházím z údivu, jak to umí s menšími dětmi. Má tolik trpělivosti. Jak pak ne, přikývla paní Lárifáry. Mikuláš je rozený vůdce party, jenže někdy se u dětí, zvlášť u kluků, stává, že jim svaly rostou rychleji než rozum. Velitelo Pilulín to může trochu srovnat. Ovšem, nejvíc jim pomůže, že si zřídili tu klubovnu. Jak mají děti něco na práci, málo kdy se hádají. Paní Lárifáry se rozloučila a vyrazila k domovu. Kráčela s šeřelou ulicí se svým nerozlučným psem Darebou a kočkou Ťapkou. Paní Středníková ji dlouho sledovala z okna a dojatě si zamáčkla do cípu zástěry i slzičku. Paní Lárifáry je nejznamenitější osoba na světě.
6: Taťuldo, Taťulínečku, to jsem rád, že jsi přišel.
10: No to slyším rád, že jsi rád, ale proč jsi rád?
6: Prosím, on je rád, protože jste přišel.
10: No to už maničko vím, ale ještě pořád nevím, proč je rád, víš?
6: Já jsem rád, milý otče, protože současně s tebou vstoupila do našeho bigvamu i dobrá rada, mánice a mě strašně potřebná.
10: A k čemu potřebuješ dobrou radu ve svém vigvamu, velký náčelníku? Chceš si snad vydat na válečnou stezku?
6: O nikoliv, ctihodný kmete. Koledy jest nám třeba.
11: Ano, pane kmete. Promiňte, já jsem chtěla říct, pane, ano, stejme.
10: Ano, máničko.
11: My chceme jít s Hurvínkem totiž koledovat, víte.
10: Ano, tak co vlastně chcete? Poradit nebo jít koledovat?
6: Chceme jít koledovat a abychom mohli jít koledovat, je nám třeba dvě moudré rady, vážený kmete.
10: Hele, hele, toho kmeta vynech.
6: Simano.
10: Víš ty vůbec, jak vypadá kmet?
11: Já to vím, pane Špejble.
10: Ano?
11: Já jsem viděla jednoho kmeta na obrázku. To je stařec s dlouhými šedými vlasy.
6: Ale ty u Taťuldy nepadají v úvahu. Právě. Tak já toho kmeta odvolávám. Ale tu radu stejně potřebujeme, viď, Máni?
11: No, to potřebujeme. Ale já jsem si stejně říkala, že je Hurvínek nějaký popletá, když vám říká kmete. Protože já jsem na tom obrázku ty dlouhé šedé vlasy viděla.
10: No dobře, Máničko, necháme všechny kmety světa na pokoji. Ano, hlavně už ze sebe vysypte, o co vám jde.
6: My chceme tak jít na koledu.
10: Na koledu? Teď večer?
11: Ale ne. Pane Spíble, já nevím, jak vám to vysvětlit.
10: Já zase pořád nevím, o co vám jde. Že chcete jít na koledu, to jste říkali už asi třikrát. Ale na co potřebujete tu moji radu, to ještě pořád nevím.
6: My potřebujeme, tati, abys nám poradil, kdy se vlastně na koledu chodí.
10: Kdy?
6: Jo.
10: No nejlépe dopoledne. O půlnoci by vám asi nikdo neotevřel.
11: No, ona by mě asi tak pozdě bábinka stejně nepustila. Jenomže, víte, my nevíme žádnou koledu.
10: Jo, takhle, tak, no. Tak vy neznáte žádnou koledu?
6: Ne. No právě.
10: No to vám lehko poradím.
11: Ano.
10: Hezká je například tady.
11: No.
10: Hody, hody, do provody, dejte vajíčko malovaný.
11: Je.
10: Malovaný.
6: Je. Tati.
10: Co?
6: Ta se nehodí.
10: Ne?
6: To je velikonoční koleda, teď je přece zima a před námi nový rok.
10: Jo, tak, no jo, to, To máš pravdu. Ale hezká ta koleda je, to musíš uznat.
11: A já to uznávám, pane Spejble, jenže Velikonoce jsou na jaře a teď je zima.
10: Jo, to.
11: Moment, ty jsem si ale vzpomněla na jednu koledu. Jenže ji neznám celou.
12: To nevadí, Maňčko, třeba ji dáme společně dohromady. Povídej.
10: Začni, Maňčko, já tě určitě doplním. To víš, mě stačí jen ťuknout.
11: No, tak dobře, já začínám.
10: Jo, začni.
11: Dědečku, koleda, dejte oříšek nebo dva, nebo tři, teď nevím.
10: Za to já vím, ale tuhle koledu vám děti moc nedoporučuju.
11: Proč?
12: Proč, tatí? Teď je docela pěkná.
10: No pěkná. Je kazisvětská.
11: Jak to kazisvětská?
10: No jak to? No poslouchej, jak je to dál. Dejte oříšek nebo dva. Nedáte-li oříšek, provrtám vám kožíšek. Slyšíte to? Provrtám vám kožíšek. Ano. No, to není koledník, to je nějaký chuligán.
11: To máte pravdu, to se mi taky nelíbí.
12: Já si také myslím, že jsem měl napřed přesvědčit, jestli opravdu ten dědeček žádné oříšky nemá a pak teprve vyhrožovat.
10: Jak je pak přesvědčování a jak je pak vyhrožování? Lidé si mají přece důvěřovat.
11: Já si to také myslím.
12: Já také, ale když jsem jednou jel v tramvaji, tak jeden pán říkal, že si musí sednout, že je po úrazu a když potom přistupoval na autobus, tak běžel jako kratochvílová.
10: Víš, Hurvínku, podle jednoho nemůžeš měřit všechny.
12: Tak dobře, v zásadě s vámi souhlasím, ale teď nám jde hlavně o nějakou tu koledu.
10: Potom by nebyla špatná tahle.
12: Která, tatí?
10: Koleda Štěpáne, co to neseš veď báně? Nesu koledu, opacem s ní na ledu.
11: No, mně se docela líbila, ale co? To jsem nevěděla, že se na koledu chodí se džbánem.
10: No.
12: To s tím džbánem se mi nějak nezdá, tatí. Já vím, že Honzík Huňku chodí vždycky s košíkem. A hlavně tady se mi už vůbec nezdá, že sebou na tom ledě práskne. To by se nestalo snad ani tady Máničce.
11: Ale nech si to, jsem snad nějaká nešika.
12: No nešika zrovna ne, ale když si včera sebou na té klouzandě majzla,
11: no,
12: tak to.
11: Myslíš, že jsem neviděla, jak si nosem ničil klouzačku?
10: Nechte toho hádání. Já jsem vás včera viděl oba dva a nemáte si co vyčítat. Teď vám jde ale o tu koledu, ne?
12: Ano, o to nám jde především. A proto máni vyhlašují klouzačkové příměří.
11: Dobrá.
12: Ale tu koledu s tím čbánem odmítám.
11: A proč, Hurvínku? Vždyť je docela pěkná.
10: Co pak se ti na ní nelíbí?
12: Zaprvé si myslím, že když půjdu se džbánem na koledu, tak si lidi budou myslet, že jdu Taťuldovi pro pivo a za druhé, když uslyší, že jsem s koledou upadl na ledu, tak si řeknou, že to nemá cenu mě něco dávat, když to stejně někde rozsypu.
10: To zase nemůžeš, Hurvínku, brát takhle do slova. Taková koleda chtěla taky lidi pobavit. A pak, o co se ti vlastně jedná? Chceš lidem popřát a potěšit je, nebo chceš za tu koledu dostat něco, co máš stejně doma?
11: Já jsem si ale, pane Spejbel, myslela, že se chodí koledovat právě kvůli tomu, aby jsme si něco vykoledovali.
10: A to bylo, Máničko, dřív, kdy některé děti se dostaly k dobrotám jen právě při takovéhle koledě. Ale dneska už to nemáte zapotřebí. Co si myslíš ty, Hurvajs?
12: No zapotřebí to nemáme, ale ona jedna čokoládička navíc přijde vhod, viď, Máni?
11: No já si také myslím, že na tom není nic zlého.
10: No neříkám, že by na tom bylo něco zlého a myslím si, že je to správné, když se udržují staré zvyky a lidové tradice.
11: No vidíte.
12: A když si, Taťuldo, myslíš, že je to správné, porad nějakou tu koledu, s kterou neupadnu na ledu.
10: No potom nám tedy zbývají ještě tři králové.
11: Tři králové, to by se mi líbilo. To je vznešenější než vrtat kožíšek. A co vlastně dělají?
10: Co dělají? No. Chodí vždycky po novém roce od domu k domu a zpívají. My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. No a tam, kde jim za koledu poděkují a dají nějakou tu čokoládičku navíc, tam napíší začáteční písmena svých jmen a rok, ve kterém jim to štěstí vinčují.
12: A jak se vlastně ti tři králové jmenovali, tatí?
10: No přece Kašpar, Melichar a Baltazar. K plus M plus B.
11: Ale co když někde budem koledovat a oni nebudou doma?
12: No v tom případě jsem proto jim to tam napsat také. Na přání všeho hezkého mají nárok všichni. Co říkáš, Taťoldo?
10: Správně, Hurvajs. A já půjdu s vámi dělat třetího krále, protože popřát lidem něco hezkého, to je přímo povinnost. No, a teď už jděte spát, koledníci.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
13: Hoši, hroši. Tenhle příběh vyprávějí hroší maminky a hroší tatínkové svým malým hroším klukům a holčičkám a ti ho chtějí poslouchat znovu a znovu. Vůbec jim nevadí, že všechno bylo možná trochu jinak, protože v pohádce, jak víme, se může přihodit jakékoliv kouzlo. Tak tedy, kdysi, před dávnými a dávnými časy, nevypadaly hroši tak jako dnes. Byly celý, krásně růžový a kůži měly jako nemluvňátka. Každý den se nejdřív dlouho koupali v průzračně čisté teplé vodě a když si pokoupali, vyšli na procházku, nosili rozevřené slunečníky, aby se na horkém africkém slunci nespálili. Rádi jedli, rádi se i smáli a že se nikdy s nikým nehádali, měl je každý rád. Nejvíc jeden starý krokodýl byl obravský. Z dálky vypadal jako dlouhá kláda. Zblízka vypadal jako ještě další kláda. A v puse měl tolik zubů, že vlastně nikdo nevěděl kolik. Také se říkalo, že prý zná i kouzla. Ale kdo ví, co vlastně umí? Kdo ví, co vlastně umí, byl tatínek Hroch. Umí dobře hlídat malé hochy hrochy a učí je spoustě užitečných věcí. Podívejte, jak hezky si s nimi hraje. A našeho nejmenšího má ze všech nejradši. Maminka se zamyslela. Jenže pokaždé, když vidím ty jeho strašlivé krokodýlí zuby, nechce se mi věřit, že ze všeho jídla má k obědu nejradši zeleninu. Tak ho pozvem na večeři a uvidíme, rozhodl tatínek Hroch. Těhle růžový hroši jedí moc rádi různé vonavé bylinky a všechno, co růžově kvetlo kolem jejich řeky. Také růžové lekníny. Starý krokodýl pozvání hrochů na lekníny k večeři nepřijal. Je mi to velice líto, ale já nevečeřím, omlouval se. Co když budeš mít v noci hlad? Přemlouvali ho hroši. Nebojte se o mě. Měl jsem dneska k obědu hodně zeleniny. A v nejhorším si něco vyčaruju. Říká se přece o mě, že znám i kouzla. Zasmál se krokodýl a vycenil všechny své ostré zuby. Ale než je někdo mohl spočítat, tak tu svoji usměvavou pusu zavřel, až to cvaklo.
14: A teď hoši, hroši, jdem si zaplavat, volal krokodýl.
13: A všichni malí hrošíci, i ten nejmenší, naskákali za krokodýlem do vody. Celé odpoledne si pak s ním hráli. Na plovoucí klády, učili se potápět až na dno řeky a další pro hochy hrochy užitečné věci. K večeru odešel krokodýl domů, možná rovnou čarovat, protože po takovém koupání mu určitě vytrávilo. A k hrochům začaly chodit návštěvy. Přišly antilopy, aby se tu v klidu napily opravdu čisté vody. A plameňáci přiletěli, jen tak si postát u hrochů na mělčině, byl na ně moc hezký pohled. Růžoví plameňáci se tenkrát k růžovým hrochům krásně hodili. Poslední dorazili komáři. Komáři jsou sice malí, ale za to jich je na světě o hodně víc než hrochů. A tady byly komárů mraky. Ty mraky se potom celý večer nádherně vznášely nad vodou a pištivě tenounce vyhrávali svůj komářský koncert. Malí růžoví hroši vylezli z vody na břeh a vytřásli si vodu z uší, aby lépe slyšeli. Staří hroši vystrčili z řeky své velikánské růžové hlavy a v údivu nad tou komáří hudbou otevřeli své obrovské pusy, velké jako popelnice, a také poslouchali. A tehdy došlo k malé nehodě, která však měla, jak se hned ukáže, velké následky. Jeden komár se opozdil. Někde se cestou zdržel a teď rychle letěl, aby se připojil ke svému komářímu hejnu. Jenže jak tak spěchal, nekoukal na cestu a vletěl rovnou do otevřené hroší pusy. Velký hroch si malého komára nevšiml a bohužel ho spolkl. A bylo po koncertě. Bratři toho komára, a byla jich mračna, se vrhli na hrochy. Na hrochy, kteří ještě pořád měli růžovou jemnou kůži jako nemluvňátka. A štípali je, a štípali, štípali je celou noc. Hroši se sice potopili, ale komáři se potopili s nimi a štípali je i pod vodou, dokud jim stačil dech. Jediný, koho tenkrát komáři nestačili poštípat, byl ten maminčin nejmenší hrošík. Nejmenší, nejmladší a jak už to v pohádkách bývá, nejchytřejší. Byl tak malý, že si ho komáři nevšimli, a tak chytrý, že se potopil včas a pěkně pod vodou rychle doplaval rovnou ke starému krokodýlovi. Pomoc! Pomoc! Křičel. Proč ještě nespíš, divil se krokodýl. Potřebuju vodu nebo kouzlo proti komárům, řekl nejmenší hrošík a vyprávěl, co se stalo. Když to krokodýl slyšel, smál se, až mu zase byly vidět všechny zuby. Ale hrošíkovi do smíchu vůbec nebylo. Lepší by bylo kouzlo. A jestli máš rád hrochy, čaruj rychle, jinak tuhle válku hroši prohrajou, křičel na krokodýla. Krokodýl se zarazil. Přestal se smát, zavřel pusu, jen to cvaklo.
14: Tak dobře. Všichni hroši byli, jsou a budou moji kamarádi. A ty především. Zkusím jisté kouzlo. Ale nebude ti vadit, když už potom nebudeš růžový?
13: Na barvě přece nikomu nezáleží, řekl netrpělivě nejmenší hrošík. Hlavně si už pospěš. A tak krokodýl udělal kouzlo. Bylo to kouzlo dobré pro hrochy, méně dobré pro komáry a způsobilo, že hroši dostali úplně jinou kůži. Pořádně tlustou, zkrátka hroší, kterou žádný sebevzteklejší komár neproštípne. Také už není růžová, ale ani voda, ve které se hroši pořád ještě tak rádi koupou, není průzračně čistá, jako bývala. A ví,

Tam se sejdou u popelnice a mají chvilku na povídání a na hraní. Podle toho rádia poznají, jak se blíží jaro. V tu určitou hodinu je hned po Vánocích na dvoře úplná tma. Nad městem svítí hvězdy a měsíc a Čendův tatínek svítí ve své dílně. Tmy ale časem ubývá, za to venku je lépe vidět a dá se dělat stále víc věcí. Vysypat koš není jen tak. Mařence je 5 let a Čendovi 6. Zvednout koš tak vysoko, aby se nic nevysypalo vedle, je pro ně dost těžké. Naštěstí se na dvoře dají najít kusy prken a cihly, z nich si děti udělají takovou jako lavičku, na tu si stoupnou, Mařenka podá koš, Čenda ho vysype, pak druhý a je to. Jenže není. Na popelnici totiž seděl medvěd. Byl to žlutý plyšový medvěd Piliňák a byl tak velký jako Čenda. Medvěde, pust nás do popelnice, my musíme vysypat koš, řekla Mařenka. Prosím, přidala kouzelné slovíčko. Medvěd nic. Sundáme ho, rozhodl Čenda. Vylezl na svou lavičku z cihel a prken a zkusil vzít medvěda do náruče. Ani s ním nehnul. Medvěd byl nejen tak velký jako Čenda, ale také tak těžký. Třeba je v té popelnici poklad a on ho hlídá, řekla Mařenka. Prosím tě, poklad v popelnici? Poklady jsou vždycky v jeskyni, prohlásil Čenda s jistotou. No, já nevím, tohle přinesl tatínek ze smetišky porcelánového andělíčka. A to teda poklad je, odporovala Mařenka. My se do té popelnice nedostaneme. Já ho neunesu a za chvíli už musíme domů, řekl Čenda. Tak víš co, vstaneme v noci, až naši usnou a půjdeme sem. To nemá cenu, řekl Čenda. Naši nikdy neusnou. Já už jsem to kolikrát zkoušel zůstat vzhůru, dokud naši neusnou a nikdy neusnuli. Ráno? To jo, to spí, ale večer nikdy. Mařenka vylezla na vratký stupínek z prkínka a cihel, opřela se lokty o víko popelnice, kdyby to tak viděla maminka, a zadívala se medvědovi do očí. Čendo, on chce, abychom ho vysvobodili. Podívej, jak kouká. Já myslím, že ho někdo vyhodil a on nechce být vyhozený. On chce být náš. Řeknu tátovi, on ho sundá a vezmu ho k nám. Naši mi to dovolí. Doufám. Ty se máš, řekl Čenda smutně. Jenže já si myslím, že on určitě chce mít svůj dům. Něco mu postavíme. Náš táta říká, že každý chlap má v životě postavit dům. Tak by nám třeba pomohl. Mařenka si povzdechla. Nejdřív se ale musíme dostat do té popelnice a vysypat koš, jinak s našima nebude žádná řeč a on nás tam nepustí. Šel bys chodit. Já bych do něj z jedné strany stačil a ty bys ho na druhé straně chytla. To ne, řekla příkře Mařenka, strkat se do něj nebude. Rozprostřelo se ticho a mlčení, ani jedno z dětí nevědělo, co s tím. Hele, a co kdybychom šli před dům a počkali na Terezu, až půjde z hudebky? Tereza by nám ho sundala, navrhl Čenda. A tak nechali oba koše stát u popelnice a šli vyhlížet na chodník. Čekání na chodníku se skoro nedalo vydržet. Víš co, řekla Mařenka Čendovi, hlídej chvíli, jestli nejde Tereza a já půjdu zpátky hlídat medvěda. Mařenka se vrátila na dvůr. Vylezla na své stupátko, opřela se lokty o víko popelnice, maminka to ani tentokrát neviděla a znovu se zadívala do medvědových očí. Byly veliké, skleněné, s hnědou duhovkou a černou panenkou. Byly opravdové,

0: jako mařenčiny.
1: Podolů, medvěde, pojď, já ti dám ruku a seskočíš, nic se ti nestane.
0: Vzala medvěda za obě packy a pokusila se ho trochu nadzvednout. V tom se pod ní zvrtla jedna z ulomených cihel, které podpíraly prkénko, a mařenka se svalila dozadu. Dopadla na zadeček a medvěd, kterého držela za přední packy, spadl na ní.
1: Nestalo se ti nic? Starala se Mařenka, když se zvedla.
2: Ne,
0: zabručel medvěd. Mařenka ho otáhla ke zdi, oprášila ho, opřela ho a šla srovnat stupátko. Pak vzala do ruky koš, vystoupila na prkínko, otevřela víko popelnice a v tu chvíli letěl koš na zem a Mařenka před dům pro čendu. V popelnici byl opravdu poklad. Skleněné mističky a láhvičky od voňavky a perly a náušnice z drahokamů a rudá květina z peří a popelník se slonem a broušené zrcátko a soška nahé paní, jak leze z vody, a krabička celá udělaná z mušlí, skamenilá růže a fotografické album.
1: Jak to všechno dostaneme ven, vydechla Mařenka, a kam to dáme?
0: Já to vytáhám. Vlezu do té popelnice, naskládám to do bundy a odneseme to do sklepa.
1: A medvěda taky, rozhodl Čenda.
0: Pojď teď domů, necháme tu koše, jakože jsme je tu zapomněli, a po večeři se sem musíme vrátit.
3: Při večeři vylila Mařenka kakao na čistý ubrus a upustila chleba namazanou stranou na koberec. Čenda si namočil rukáv do krupičkové kaše a spadl ze židle. Oba málem dostali pohlavek a rychle museli utíkat na dvůr pro koš, ale hned zpátky, protože už dávno mají být v posteli. Udýchaní se sešli u popelnice. Jejich koše byly vysypané a medvěd seděl vedle, na klíně měl vyšívaný ubrus a v něm celý poklad. Úplně na vrchu byly tři opičky. Jedna si zakrývala oči, druhá uši a třetí pusu.
1: Musíme domů, já to nepřežiju, zoufal si Čenda.
4: Neboj, já to zařídím, utěšovala ho Mařenka. Stav se ráno.
0: Když už Mařenka ležela v postýlce, vzala tátu kolem krku a pošeptala mu.
1: Tati, musíš hned jít na dvůr a co najdeš u popelnice, musíš dát do sklepa. Jestli to neuděláš, budeme všichni zakletí.
4: Přijď mi říct, až to budeš mít, protože já jinak neusnu.
0: Dobře, řekl táta ve dveřích, nespi a čekej. Ale Mařenka už měla zavřené oči.

0: Omlsné koze. Sedlák měl kozu a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne jí selka vedla na pastvu. Když přišla domů, sedlák se ptal kozy. Nu kozičko, jak pak ses napásla?
1: Mě, ba, napásla. Nic nenapásla. Mě. Selka seděla se mnou na suché mezi a nic jsem nedostala. Mám hlad. Mě.
0: Sedlák šel na selku a notně jí zmrskal, že kozu nenapásla. Druhý den šla s ní dcera. Na nejtučnější pastvu ji vedla, aby je nenaříkala, že má hlad. Přišli domů a sedlák se optal. Nu, kozičko, jak jsi se napásla?
1: Mě, ba, napásla, míň než včera, mě. Holka běhala po hračkách a já byla na suché mezi, mě. Mám ještě větší hlad, mě.
0: Sedlák šel a dceři vybil více než ženě. Třetí den vzal kozu a vedl jí sám na pastvu, co možná na nejlepší, aby si pochutnala. Přijde s ní domů a povídá. Nu, kozičko, dnes jsi se hodně napásla.
1: Mě, ba, napásla, napásla. Nedal jsi mi také žádné dobroty. Mě, mám hladu dost. Mě.
2: I ty bezedná mrcho mlsná, tak ty tak. Počkej, já ti dám dobrotu.
0: Rozlobil se sedlák, vzal nůž a chtěl kozu zabít. Ale ta se bránila, takže jí jen půl hřbetu odřel a potom ji vyhnal ze statku, aby ho už nehněvala. Napolo odřená koza vběhla do lesa a tam se v liščí díře schovala, majíc na mysli, že tam domácí paní nepustí. Ta přišla brzy domů a velmi se zhrozila, když tu spatřila tak podivné zvíře, kterého ani poznat nemohla.
2: Kdo to je v mé ložnici? Volá dovnitř.
1: Mě, já koza rohatá, napolo odřená, nikoho sem nenechám, každého potrkám. Mě, mě!
0: Odpověděla koza. Liška se lekla a couvla. Smutná seděla nedaleko jeskyně a přemýšlela o nenadálé události. Tu vidí před sebou škvora v zemi vrtat a mrzuta hodí ho prackou od sebe. Jen se na mě nehněvej a pryč mě neodhazuj. Možná, že bych ti mohl od tvé mrzutosti pomoci. Ozval se červíček.
2: Když já sama si rady nevím, jak bys ty mě mohl, bídný červíčku, mohl pomoci.
0: Rozmrzela se chytrá paní.
3: Já vím, že tě mrzí to zvíře v jeskyni a že si nevíš s ním rady, já to vím.
0: Nuže tedy, já půjdu do jeskyně a uvidíš, že bude v okamžení venku. Škvor šel do díry, vlezl koze do ucha, takže musela v okamžení bolestí z díry prchnout. Tuliška teprve věděla, že je to koza. A co sedlák nemohl udělat, to udělala sama.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Máničko!
6: Ano?
5: Rozsvít lampu.
6: Ano?
7: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
6: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
8: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
5: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
7: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.
8: Skončil náš poslední večerníček.
9: Ach jo.
8: Světlo dne nahradil plamen svíček.
9: To jo.
10: Podzim nám
9: sklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny. Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky jíčkat vzpomínky.
6: Dva králíci mám z klobouku, vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, k spánku leh si den.

0: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit hluňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosu kus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali, dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pacem, kam pak místním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnu v bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes haramici, černá blata, sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané bledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý nástrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i pro vodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
1: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
0: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní vůkol. Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fořti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně, řekl mu jenom: ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astromanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahením bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička, nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích, a povídá: tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To jako myslíš tam dolů? Ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, crnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si crnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala.
1: No, dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Kras. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství. Rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci. Ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátkoji usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem,
0: že všem tekly od smíchu slzy z očí.
1: Podhrází rák, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
0: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost. A pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a umilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastříhnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julinko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si juničiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník oblomil srdce pivovarské paňmaminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě, prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě sedsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla a A třeba, že Káďe vypařovali vratičem, Libečkem, Chebdím, Tolitou, Laskavcem i Devěcilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec Káďe rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty leknínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty ocůny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sladovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával, veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Ocunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapáň měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, pijte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
2: Zub hlouposti. Povídala pídělka pídělce a konvalinka to hned vyzvonila, že Pučmeloudovi vyrostl zub. Pučmeloud je velikánské čmeláčí strašidlo a tak jeho zub byl také obrovský. Malým čmelákům, Čmeldovi a Brundovi, připadal jako patník. Pučmeloud se procházel po louce a byl na svůj zub pyšný.
3: Já mám zub moudrosti a ty ne. Heč.
2: Chlubil se každému na potkání.
3: Já jsem moudrý Pučmeloud.
4: Račte se mi podívat do huby. Tímhletím se málo kdo z vás pochlubí. Jen co jsem si po obědě schrup, vyrostl mi fungl nový zub. Tyhle věci důležité jsou dosti, to mi asi rostou zuby moudrosti. Račte se mi podívat sem, budu ještě chytřejší než sám.
5: Ale, podivila se stonožka, vždyť vypadáš pořád stejně.
3: Jak to myslíš, stonožko?
5: Vykulil na ní oči Pučmeloud. Jak to říkám, tak to myslím. Vypadáš pořád stejně jako starý Popleta. Zasmála se stonožka rovnou do těch vykulených očí.
3: Náhodou s tímhle zubem jsem teď tady ze všech nejchytřejší.
5: Dupnul si Pučmeloud a rozhodl se, že bude králem louky a že ho všichni budou poslouchat. Jenže kdo by chtěl poslouchat hloupé Pučmeloudovy nápady, příkazy a zákazy, které jsou dobré leda pro zasmání. A tak se smáli se stonožkou i oba čmeláci, obě pídělky, Brouk Kvapník, co běžel kolem, chechtal se zelený koníček a dokonce i ta krásná, elegantní Váška. A to Pučmelouda rozlobilo nejvíc. Vášku chytil, přivázal jí na šňůrku, aby neuletěla a za trest musela jeho mlsnému zubu vařit.
6: Pusť Vášku, prosili Čmelda s Brundou, chyť si radši nás.
5: A tak si Pučmeloud chytil čmeláky, ale Vášku nepustil. Kde pak?
3: Váška ať vaří a vy, brundibáři, vy mi k těm hodům hezky vyhrávejte. To je dobrý nápad, co?
5: Pochvaloval si Pučmeloud.
3: Za ten můžu poděkovat svému zubu moudrosti.

0: A tak Váška vařila, čmeláčkové hrály a už se zdálo, že jim od té těžké služby není pomoci. Jenže zrovna uprostřed toho pučmeloudího posvícení se zub moudrosti rozbolel.
1: Jauva,
0: kvílel pučmelout.
1: To je bolest.
0: Drmolil a tloukl hlavu o pařízek.
1: To není zub moudrosti, ale hlouposti.
0: Když nás pustíš, doběhnem si pronit a od bolavého zubu ti raz dva pomůžeme, slibovali čmeláci. Ale nejdřív musíš pustit Vášku, nařizoval Čmelda. Tak co Pučmeloudovi zbývalo? Pustil je všechny tři. Hlavně, ať si prý pospíší. Váška letěla rovnou ke své tůňce odpočinout si v rákosí. Čmelda s Brumdou se vydali pro nitku a měli štěstí. Našli nití hned celé klubko, jenže nikde neviděli té nitky konec. Táhla se a vinula do dálky jako mravenčí pěšinka. Tak se po ní pustili. První, koho potkali, byla Váška. Prý už si v rákosí dost odpočinula a teď si tu hop hop skákala přes nit jako přes švihadlo. To ze samé radosti, že je zase na svobodě. Jenomže u Vášky ta nitka nekončila. Vinula se dál. Kolem zvonečků, přes dvě krtčí hromádky a zavedla čmeláky až ke kvapníkovi. Čmelda s Brumdou zůstali koukat s otevřenou pusou. Kvapník tentokrát nechvátal, ale hověl si na jitrocelovém lístku jako na lehátku. Tak tohle dělá kvapník, když ho nikdo nevidí. Pomysleli si čmeláčkové a zavolali. Ahoj, kvapníku!
2: Nazdar, brundibárci,
0: usmál se kvapník a mával na ně tou nitkou.
2: Koukejte, jaký já mám nitkofon. Po téhleté nitce si zrovna telefonuju se stonožkou. Skončil jsem s běháním. Už nikdy nebudu chvátat. Konečně si odpočinu.
0: Že by nitka vedla ke stonožce? Čmeláci nemuseli jít daleko. Hned za dalším krtčím kopečkem stonožku spatřili. Seděla pod pampeliškou jako pod zlatým slunečníkem, pletla ponožku a ta nitka vedla rovnou do stonožči na telefonu. Jenže zdálo se, že ani tam nekončí. Pozdravuje vás kvapník, řekla stonožka. Zrovna jsem s ním ukončila svůj první telefonický rozhovor.
3: No, děkujeme za pozdrav, odpověděl Brumda zdvořile a Čmelda dodal. Přišli jsme se tě zeptat, stonožko, jestli náhodou nevíš, kde je konec téhle nitky.
4: Mého telefonu? Přece tady v ponožce. Už mě zbývá doplést jenom špičku,
0: řekla stonožka a pochlubila se čmelákům pěknou, skoro dopletenou ponožkou. Chvíli se z dálky ozval Pučmeloudův nářek a bylo to jako když v zimě kvílí meluzína. Když Čmelda s Brumdou pověděli stonožce, co Pučmelouda potkalo a vysvětlili jí, na co a jak chtějí nitku použít, stonožka okamžitě tu svou krásnou, skoro hotovou ponožku rozpárala. Pučmeloud je Pučmeloud, ten už jiný nebude, řekla moudře. Ale bolavý zub já nikomu nepřeju. Tady máte konec nitě a pospěšte si, čmeláci, no tak, tak. A tak Čmelda Pučmeloudu v bolavý zub přivázal na nitku ze stonožčiny ponožky, Brumda do Pučmelouda malinko strčil, Pučmeloud se zapotácel, poskočil, zub zůstal na niti a bylo po bolesti.
1: Než být králem s takovýmhle zubem hlouposti, budu radši za tím starým bezezubým Pučmeloudem.
3: usmíval se šťastně pučmelout. To si tenkrát všichni společně oddechli. Jen stonožka zůstala bez ponožky a kvapníkovi nezbylo, než zase chvátat a nemít ani chvíli klid.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Tučňáci, čtveráci. Chcete vědět, co dělají malí tučňáci v neděli? Běhají po břehu oceánu, šplhají po skalách, strkají se a prostě si užívají. Úplně zbytečně jim maminky říkají, pozor, spadnete a otřete si zobák. Ti malí neposlušní tučňáci stejně pokaždé spadnou a odřou si zobák. To se potom rozlobí jejich tatínkové a nejradši by jim za trest zakázali televizi. Jenže zrovna tihle tučňáčci televizi nemají. Maminkám a tatínkům pomůže až pořádná vichřice s vánicí. Teprve pak přestanou malí tučňáci šplhat po skalách a radši se včas někde přikrčí, aby je to divoké povětří neodfouklo. Jenže ani ta největší vichřice s vánicí netrvá věčně. Nakonec se vždycky zase udělá hezky, tučňáčci si otřepají sníh a znovu se rozběhnou na všechny strany. Až když neděle skončí a nastane pondělí, tak si maminky a tatínkové mohou trochu oddychnout, protože jejich tučňáčci jdou do školy. Oddychnout si tedy nemůže paní učitelka. Má na starosti plnou třídu různých žáků. Úplně vpředu mají svá místa rackové, kteří bez přestání mávají křídly, vyrušují a paní učitelka, aby je pořád překřikovala. Hned za racky se vrtí, strkají se a vyskakují malí tučňáčci. A až docela vzadu se v téhle škole na břehu oceánu povaluje několik tuleňů. Ti jediní nevyrušují. Prostě proto, že jakmile do školy přijdou, okamžitě usnou. Jednou v pondělí ráno paní učitelka řekla: dneska mě každý z vás pěkně poví, jak se jmenuje. Začnou třeba rackové. Rackové hned začali křičet jeden přes druhého.
7: Já jsem chechtavý, já mořský, já taky mořský, bílý, malý, velký, bouřní.
6: Nakonec si paní učitelka zacpala uši a řekla, že už to stačí. Teď, že by se mohli představit tuleni. Jenže tuleni spali tak tvrdě, že je neprobudil ani křik racků. Nevadí, máme tady dnes stejně jenom dva tulení žáky. Prozradí nám svá jména až na konci vyučování, rozhodla paní učitelka. Ale tučňáků přišlo hodně. Tak jak pak vám říkají? Tučňáci koukali jeden na druhého, ale mlčeli. Styděli se. Tak třeba ty? Ukázala paní učitelka na toho nejmenšího. Čí pak ty jsi?
8: Humboldtův, písknul tučňáček. Já jsem taky Humboldtův,
6: pochlubil se hned ten vedle. A hned se hlásil třetí a pak další a další. Vyskakovali a vykřikovali Humboldtův, Humboldtův, Humboldtův. No, bylo jich nejmín 20. Nebo snad 30. Paní učitelka je ještě zatím nestačila spočítat. Ale určitě to byli samý malí Humboldti. Stejně se jmenovali, stejně vypadali, stejně poskakovali a váleli se smíchy, jak jim to všechno připadalo legrační. Něco podobného paní učitelka ve třídě nikdy nezažila a tak řekla. Hlavně se držte pohromadě, ať se mi nepostrácíte, protože teď půjdeme radši všichni ven, dokud svítí sluníčko. Ve třídě zůstali jen ti dva tuleni, kteří stále ještě spali. Jak už to tak na březích velikého oceánu bývá, chvíli tam sluníčko svítí, ale najednou zase ne. Sotva vyšli ven, přihnala se vichřice. Nejdřív rozfoukala na všechny strany racky, pak se pustila do tučňáků. Ale ti se hned přikrčili, jak je to v neděli naučili jejich tatínkové a maminky, a také se pevně drželi pohromadě, jak jim to řekla jejich

0: Tučňáčci se zase přikrčili a drželi se pohromadě, jak nejlíp uměli. Když konečně bláznivé povětří utichlo a tučňáci se mohli v klidu otřepat, natřásli sněhu takovou hromadu, že ho bylo dost na pořádného sněhuláka. Ale než ho stačili postavit, zasvítilo sluníčko a ze sněhové kupky se vyhrabal nejmenší Humboldt. Ahoj, řekl. Tak už jsem zpátky. Nejdřív mě to odfouklo a pak zase přifouklo. Vsadím se, že takhle letět povětřím by nedokázal ani ten největší tučňák.
1: To je pravda,
0: zívali tuleni, kteří se konečně probudili.
1: A tučňáčci, ti si dovedou užívat v pondělí stejně jako v neděli.
0: A pak šli všichni domů, protože ten den už škola na břehu oceánu skončila. Jen se nikdo nedozvěděl, jak se vlastně ti dva tulení jmenovali. Škoda. Snad to povědí zítra.

0: Marinku, srdečně tě zdravím.
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Nazdárek, děti, moc spěchám. V prodejně družstevních přebytků dostali pravé zabíjačkové jitrničky a jelítka. To bude bašta se zelím.
0: Já jsem zase dostal pozvánku.
1: Já také, prosím.
2: Z čeho jsi dostal poznámku? Že jsi zase neměl školní úlohu.
0: Vidím, že myslíš na ty trničky. Říkal jsem, že jsem dostal pozvánku.
2: Na schůzi rodičovstva?
1: Ale ne, pane Spejble, na dětský maškarní bál.
0: A my nevíme, co je to jako za akci.
1: No?
2: Bál?
0: Prosím, ano, maškarní bál. Nevíme, co to je, taťuldo, kdybys nám to laskavě mohl vysvětlit.
2: Já nevím. Proč nemůžete v té škole dávat pozor? Teď, abych místo nákupu vysvětloval, co je to bál.
0: A co je to tedy bál?
2: No to vám musím právě vysvětlit.
0: No nic jiného si nepřejeme.
2: Příkladně říkáme taneční zábava, zkráceně tancovačka. Že ano, to protože se tam tančí. Pak máme ples a tam se co?
0: Tam se plešatí.
2: Já ti dám plešatí. To jen tvůj otec zcela oplešatil z tvých hloupých otázek. Na plese plešeme, neboli plesáme, že ano. A tak se konečně dostáváme k onomu pojmu bál. Co se tam, prosím, no?
1: Prosím, tam se asi baletí.
2: Zcela správně, no, Máničko.
0: Ale my jsme pozváni na maškarní bál, taťuldo.
1: Ano.
2: No pokud je o tebe, vůbec mě to nepřekvapuje. Kam jinam by tě také mohli pozvat? Ty umíš jenom samé šaškárničky a bláznivinky dělat druhým maškary, že ano?
0: Něco bych z toho uměl, ale musím sebekriticky přiznat, že ty maškary neumím.
2: Poslyš, jestli přijdu do té prodejny a všechny jitrničky budou fuč...
1: Jitrničky přece nelétají, pane Spejble.
2: O, kdyby měli jitrničky křídla... Nebylo by lepších ptáků, že ano?
0: Se zelím.
2: A bramborama, ale teď už spěchám.
1: Ovšem dovolte, abych poznamenala, že se ten

0: Nebák, jelítka jsou oteckovi přednější než naše nevědomost.
1: Nesmíš být nevděčný, Hurvínku. Některé otázky nám pan Spejbl dokonale objasnil.
0: Jako příkladně, že se na tancovačce tančí. Rozhodně jsem neočekával, že mi maškární bál byla přednáška o ochraně životního prostředí. Pro bližší objasnění si zajdeme k paní učitelce. Pojď, Máni, paní Ana. Kateřina nám všechno vysvětlí.
1: To jistě.
2: Dobrý den.
1: Babinko, máme se zúčastnit školního maškarního bálu.
0: Ano, prosím, se soutěží o nejlepší masku.
3: A vy nevíte, jak na to?
2: S tím nevíme.
3: No tak pojďte dál. Masopust, to bývala po vsích i ve městech veliká.

0: A sláva, zabilo se pěkné prasátko, peklo se, všude voněly koblihy,
1: jitrnice a jelítka.
0: Bylo všude plno legrace a tanečního veselí. Inu, celý rok byla jena jen práce a teď, když pole zapadala sněhem, nebylo kam jít.
1: Tak se šlo na bál.
0: V zimě se odbývaly svatby i ledacos jiného, na co jindy nebyl čas.
2: No my také nemáme moc času.
1: Potřebujeme nějakou přesnou maškaru, aby nám dali vysoké ohodnocení v té soutěži.
0: No samozřejmě. Maškary chodili od domu k domu, všude udělali nějakou legraci a dostávali všelijaké dobroty. Býval mezi nimi také chasník, převlečený za medvěda. Muzikanti hráli a zpívali.

0: Páni, přines starý kožich, převleknu se za medvěda. Na hlavu si narazím tátovou beranici.
1: V baškarním průvodě nechyběl nikdy koník a také koza. Ta byla postrachem všech dětí. Ten, kdo byl za ní převlečený, trkal, až děti výskali a utíkali.
0: Ty si přehodíš na záda bílou deku a prostrčíš ty parohy z předsíně.
2: Ale já neumím mečet jako koza.
0: Hlavně, že umíš trkat jako koza, tak se oblékej.
1: Všechny maškary dorazily večer do místní hospody, kde už čekala muzika a všechno začalo tancovat. To byla tlačenice, to bylo smích.

0: hotovománi?
1: Ne, vlastně ano.
0: Tak pádíme.
2: A zpívali taky tuhle. Tancovala ryba s rakem, Petržilka s Petržákem, Cibulinka s česnekem a Naninka s chasníkem.
3: Paní Kateřino, kde jsou děti? Vracím se domů s jelítkama a sítrničkama, když se na mě vrhne medvěd s kozou. Řeknu vám, ten medvěd to bylo šredné zvíře. A ta koza, představte si, nabrala na rohy moji tašku s nákupem. Moje jelítka jsou pryč. Dovedete si představit to neštěstí, kdyby se ta zvěř vrhla na Máničku nebo na Hurvínka?
2: A poslyšte, pane Spejble, nebyly to nějaké masopustní maškary?
3: Maškary?
2: No.
3: Maškary, ty v tomhle domě dělá jenom ten můj Hurvínek. Paní Kateřino, že oni...
2: Už asi budou na tom maškarním bále.
3: Je, i s mýma jitrničkama a jelítkama. To jsou ale šibalové.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta.
2: Šídlo, kam jdeš?
3: Jdu do lesa na houby, pojď se mnou.
1: Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera.
2: Šídlo s kohoutem, kam jdete?
3: Jdeme do lesa na houby, pojď s námi.
1: Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera.
2: Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete?
3: Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
1: Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně.
4: Všechny vás sežeru!
1: Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal.
2: Všichni obíte!
1: Houser křičel. Kijem, kijem, kačer.
2: Však tak, však tak, však tak.
1: A konečně z podprahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Piggy kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, je tu vaše souška Heda Okatá s rozletem a rozhledem. Mám pro vás skvělou zprávu. Kalendář mluví jasně. Dnes je 1. června a vy možná víte, že je dnes významný den. Dnes se slaví Den dětí. Den, který patří všem dětem. Dnes je pro děti všude, ve městech, vesnicích, školách, nachystán nějaký program. Zvláštní akce s velkým A. Na Den dětí se zvlášť připravují třeba i zoologické zahrady, divadla nebo knihovny. A s Piggym jsme si pro vás v rádiu připravili taky něco speciálního. Ve veselém kabaretním povídání si dnes bude Piggy s kamarády povídat o Dni dětí i o jiných věcech. Víte, co je kabaret? Je to zábavný program pro všechny, kteří se rádi smějí. Poslouchejte kabaret na rádiu Piggy už dnes. Ho, a hezky si dnešní výjimečný den užijte, holčičky a chlapečkové. A při dalším toulání kalendářem zase naslyšenou.

0: tak se uklidním.
1: Václav Cibula.
2: Španělské pohádky.
1: Kdo je šťastnější? Byl jednou jeden Švec a ten neměl nic než ženu, pět synů a jednu dceru. Byli chudí, moc chudí, ale zpívali si od rána do večera. Nedaleko Ševce bydlel ve velkém domě bohatý pán se svou ženou. Peněz měli, že nevěděli, co s nimi, nic na světě jim nechybělo, ale nezaspívali si celý rok a šťastní nebyli ani trochu. Jednou řekla bohatá žena svému muži: podívej se na tu rodinu chudého Ševce. Z hladu by div cvrčky nejedli a přece vypadají vždycky tak šťastně. My máme všechno, nač si vzpomeneme, a přesto nejsme ani trochu šťastní. Čím to je? Víš ty co? Mám nápad. Dáme Ševci pěkný dům a hodně peněz. Máme jich přece tolik, že to ani nepoznáme. Ať se dostanou z bídy, ať se mají stejně dobře jako my. Určitě nám pak prozradí své tajemství. Mužovi se ten nápad líbil a vzkázal Ševci, aby hned přišel k němu do paláce. Moje žena a já jsme se rozhodli, že ti dáme pěkný dům a hodně peněz, aby ses měl dobře. Švec tušil nějakou čertovinku, vylekal se a zvolal: ale proč nám chcete prokazovat tak velikou milost? Co vás to jen napadlo? Boháč neodpověděl a dal mu mnoho peněz i dům na kraji města. Ještě mu řekl, aby nechal ševcování a žil si od té chvíle, jak se mu zlíbí. A tak bydlel Švec se svou rodinou ve velkém a krásném domě, přestal ševcovat, měl plnou truhlu peněz a jídla si mohl koupit, kolik se mu zachtělo. V noci se však každou chvíli probouzel a volal na svého nejstaršího syna: jdi se podívat, jestli jsme zamkli dveře. Zavři pořádně okno, nebo sem vleze zloděj a okrade nás. Až do rána se převaloval na posteli a bez přestání měl strach, že se k ním někdo vloupá a ukradne mu peníze. Také jeho žena se ustavičně ptala dcery: zavřela si pořádně dveře? A za malou chvíli znovu: zamkla si dobře? Jdi se podívat, jestli někdo nezapomněl zavřít okno. Sotva se dcera vrátila, matka se ptala: a zamkla si dveře na ulici? Nakonec si už nic jiného neříkali, jenom se ptali jeden druhého, zda jsou zavřena všechna okna, anebo zda někdo nezapomněl zamknout dveře. Už si nespívali, nejedli, protože ztratili chuť k jídlu a šťastní nebyli ani trochu. Až jednoho dne přišla Ševcova žena ke svému muži a řekla: nezdá se ti, že se s námi něco stalo? K čemu nám je tolik peněz, když nejsme šťastní? Dřív jsme spali od soumraku do svítání, teď se jen převalujeme na posteli, oko ani nezamhouříme a bojíme se, aby nás někdo neokradl. Víš co, vezmi peníze, odnes je tomu bohatému pánovi a řekni, že je už nechceme. A ještě mu pověz, že se vracíme zpátky do naší chalupy. Švec byl rád. Popadl peníze, rozběhl se k boháčovi a zvolal: mnohokrát děkujeme, vzácný pane, ale nám ty peníze překážejí. Vracíme se do naší chalupy a já budu zase ševcovat. Bohatec se divil, ale než mohl odpovědět, Švec byl pryč. Po několika dnech šla bohatá paní kolem Ševcovy chalupy a uviděla, že Švec sedí na verpánku s kladívkem v ruce a zpívá si. Slyšela Ševcovu ženu, jak se směje, a spatřila její dceru, jak u potoka pere prádlo a zpívá si přitom. Synové štípali na dvorku dříví, jen sekira zvonila. Bohatá paní se velmi podivila. Spěchala zpátky domů a řekla svému muži. Představ si, že ti hlupáci zpívají. Všichni se dřou, div neumírají hladem, ale zpívají si. Já těm lidem nerozumím. Muž potřásl hlavou a odpověděl. Když jsou hloupí, tak ať zůstanou chudí. Těm není pomoci.

Sázka paní Štěstěny. Paní Štěstěna a pan Peněz jako želez se rozhodli, že se vezmou. Říkalo se o nich, že se mají rádi jako dvě hrdličky, ale kdo je poznal trochu blíž, věděl dobře, že to není pravda. Byla to podivná dvojice. Pan Peněz jako želez byl pomenší tlouštík, kulatá hlava se mu leskla jako indiánské zlato. Na opasku se mu třpitilo mexické stříbro, na krátkých a křivých nožkách měl střevíce z nejjemnější kůže a na nich přesky ze segoviánské mědi. Paní Štěstěna byla hezká na pohled, ale jinak to byla žena nestálá a proměnlivá jako dubnové povětří. Ovšem chtěla rozhodovat jen sama. Bez přestání každému rozkazovala a přikazovala a vůbec jí nezáleželo na tom, jestli někdo prosí, hrozí nebo slibuje hory doly. Není divu, že brzy po svatbě začaly mezi nimi spory a hádky. Když to trvalo nějaký čas, řekla paní Štěstěna svému muži: musíš přece uznat, že já jsem mocnější a silnější než ty. Uznej to a všechno bude mezi námi zase v pořádku. Pan Peněz jako želez se roztřásl vstekem. Ty, že jsi mocnější, to je k smíchu. Kdy už konečně dostaneš rozum a uznáš, že silnější jsem já? Tak dobře, řekla paní Štěstěna, můžeme to vyzkoušet. Ve stráni pod olivovníkem sedí zrovna nějaký chudák. Sedí a vzdychá, jistě ho něco trápí. Zkusíme, kdo z nás mu bude užitečnější. A hned se dali pěšinou k místu, kde seděl chudák. Paní Štěstěna se ukryla v houštině a pan Peněz jako želez přistoupil k chudákovi. Zdravím tě, dobrý muži, řekl přátelsky. Muž zdvihl klobouk na pozdrav a odpověděl: i já vás. Tlouštík se zeptal: tak se mi zdá, že máš nějaké trápení. Vesničan si povzdechl: pane, já musím živit 6 malých dětí. A jak je mám živit, když pro mě nikdo nemá práci? A vy se mě ještě ptáte, jestli mě něco netrápí. Tlouštík sáhl do kapsy, podal chudákovi stříbrňák a řekl: vezmi si ten peníz a něco si kup, ať máš aspoň trochu radosti. Chudák poděkoval, popadl stříbrňák a běžel do vsi k pekaři, aby koupil chleba a mouku pro své hladové děti. Už měl pecen chleba v náručí, sáhl do kapsy, aby zaplatil, ale našel v kapse jen díru. Stříbrňák byl pryč. Chudák vrátil pecen pekaři, vyběhl na cestu a hledal stříbrňák krůček za krůčkem, ale nenašel ho. Paní Štěstěna a pan Peněz jako želez z dálky všechno sledovali. Tlouštík se škaredil a jeho žena se smála. Pan Peněz jako želez neměl rád, když se mu někdo smál, dostal vstek a pustil se na svých krátkých nožičkách znovu za chudákem. Co pak se ti stalo? Zeptal se. Proč tak běduješ? Pane, naříkal chudák, vytrousil jsem váš stříbrňák dírou v kapse a moje děti budou hladovět dál. Tlouštík mu dal zlaťák a řekl vlídně: jdi a kup si, co potřebuješ, a nedávej ten zlaťák do kapsy, nebo ho zase ztratíš. Chudák poděkoval, sevřel zlaťák v dlani a běžel ke kupci. Vybral si jídlo i šaty pro ženu i pro děti a podal kupci zlaťák. Kupec se podíval na chudáka, pak na lesklý a nový zlaťák a zvolal: ty podvodníku, čekal si, že to nepoznám? Ten zlaťák je falešný a já tě udám soudu. Chudák vyběhl od kupce, jako by mu za patami hořelo. Pane, řekl zprutka, dostal jste mě do neštěstí. Ten zlaťák byl falešný a já půjdu do vězení. Moje děti teď umřou hlady, co si beze mne počnou? Tlouštík se dopálil. Sáhl do kapsy, podal chudákovi plný měšec peněz a řekl: musím uznat, že máš opravdu smůlu. Ale tohle ti snad spraví náladu. Teď běž a užij si to v dobrém. Chudák poděkoval, přitiskl měšec se zlaťáky na prsa a šťastně běžel domů. V lese u vesnice ho však přepadli loupežníci,
Vzali mu měšec, klobouk i košili a ještě ho pořádně stloukli. Paní Štěstěna všechno z dálky pozorně sledovala. Když loupežníci zmizeli v lese, obrátila se ke svému muži a řekla rázně: tak už dost, teď je řada na mě, dobře se dívej. Zlehka si foukla do dlaně a před chudákem se cosi zalesklo v jehličí. Chudák přestal bědovat, podíval se blíž a viděl, že je to jeho ztracený stříbrňák. Vstal a zamířil znovu k vesnici, aby koupil jídlo a šaty. Sotva vkročil do krámku, kupec ho objal a zvolal: odpust, že jsem tě urazil. Myslel jsem, že ten zlaťák je falešný. Odnesl jsem ho k soudu, ale tam ho prozkoumali a ujistili mě, že je z nejlepšího zlata. Tady máš svůj zlaťák zpátky. Nech si ho, vezmi si všechno zadarmo a odpust mi, že jsem tě podezříval. Chudák se spokojeně vracel domů. Když kráčel lesem, objevili se před ním znenadání četníci. Vedli mezi sebou spoutané loupežníky. Četníci uviděli chudáka, zastavili se a řekli mu: ty jsi určitě ten člověk, kterého okradli. Však se už přiznali, že ti vzali nejenom peníze, ale i klobouk a košili. Vezmi si všechno zase zpátky. Chudák vzal měšec, košili i klobouk a uháněl domů, co mu síly stačily. A jeho děti od té doby už nikdy neměli hlad. A paní Štěstěna? Ta je od té doby ještě rozmarnější, náladovější a rozpustilejší, než byla dřív. Za to pan Peněz jako želez je na tom špatně. Chodí všude dva kroky za ní, těžce vzdychá, mlčí a poslouchá jí na slovo. Nic jiného mu nezbývá.

0: Gigi básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Piggy, kde se to...
1: Co?
0: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
1: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
0: Aha, takže to znamená...
1: Že už nás slyší.
0: Haló, haló, slyšíte mě?
1: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
0: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
1: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
0: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
1: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
2: Den dětí.
1: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
1: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
1: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
3: nedělo skoro nic.
1: Asi by se četly noviny.
3: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
1: O tragických zprávách.
3: Uj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
1: Pořád by se telefonovalo.
3: A mračilo by se.
1: Tvářilo by se seriózně.
3: Jak seriózně? Co to znamená seriózně?
1: Sova Heda říkala, že to je vážně a že seriózní znamená, že budíš důvěru.
3: Je.
1: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
3: To je jedno. Prostě je to nuda.
1: Nuda.
3: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
1: Já bych jim jejich den ale přál, jenže nějaký veselejší. Kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
3: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
1: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
3: Ani já.
1: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
3: Já, ten se ti roluje. To by se dalo jenom zakouzlit.
1: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdo, nikdy vyrůst.
3: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
1: A nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
3: A děti by řádili a řídili celý svět.
1: To by bylo prýma, samá zábava.
3: A žádná škola.
1: A mohlo by se drobit do postele.
3: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
1: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
3: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
1: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
4: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
1: Kachno, Justino, co tu děláš?
4: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady te děti navádíte a tento nonc.
3: My nikoho nenavádíme.
1: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
3: No.
4: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? totiž špatně.
3: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
4: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
3: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
1: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
3: Jo.
1: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umí si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
3: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
1: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
4: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci. Totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchám.
3: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
1: Seriózní?
3: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
1: A honili by se a ostatní by jim fandili.
3: To by bylo žůžo nakupování. To by byla zábava.
4: A létali by regály, ti dba vyvrážely do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky. A dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita. Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
1: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
3: Ach jo.
1: A že se většinou jen mračí a mlčí.
3: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
1: A jo.
3: Jo.
5: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
4: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila. Na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy. Já brukev nejím.
1: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
3: Ahoj, mňau.
5: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pigitarie. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, Mondie.
1: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
4: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
3: Rozdurděná.
4: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
3: Potři.
4: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
5: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
1: No právě, šlo o ty seriózní věci.
3: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
4: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
1: Ale my přece...
3: A ani slůvkem.
5: Počkat. Přestaňte brebentit vy dva. Ano. A vy, mademoiselle Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
4: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
5: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
4: Jo. Do jednoho pytle!
5: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
4: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
5: To je jasné. Tak velký sáček.
3: Pytel.
5: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž.
3: A?
5: To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
3: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
1: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
4: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
5: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
4: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
5: Protože?
4: No.
3: Protože...
1: Protože... To není pravda.
5: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
1: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
3: Jo.
1: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
3: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
1: A přicházet na nové věci.
3: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
1: A číst si pohádky.
3: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
1: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
4: A to nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
6: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
1: Ahoj, Medjougo, my tady slavíme Den dětí.
6: A toho slavíte křikem a hádáním.
3: Ne.
5: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
4: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
3: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
1: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
3: Že by to bylo prima.
1: Prima.
6: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
3: Kdeže to?
6: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
3: Aha.
6: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
1: Jak?
3: No.
6: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. V knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
5: Prosím, přečti nám ji.
6: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
3: Tak jak je, povídej.
6: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci. Housky pletou kominíci, uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši, kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
1: Rybáři, pohlednice v koši?
6: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
3: Ta byla krásná.
1: No to by byla úplná naopak. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
3: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. Takovým nepořádku.
4: To slyš? To myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu co? Já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít.
6: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
5: O la la, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
6: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
3: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
4: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
5: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
1: Vážně?
5: Můj je rozhodně.
4: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
3: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
1: Jo, taky ne.
3: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
6: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál. Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
5: Jakou vylomeninu?
6: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
4: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
5: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo. Nevím úplně přesně, co bych...
3: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
1: Jo, jo. A ty taky, no. Justýno.
3: Jen se předveď.
4: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
1: Ukaž.
3: To bylo hezký.
5: Výborně, mademoiselle Justýno. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
1: Pipi!
6: Paráda. No, vidíte, nevypadá to, že byste z dospělá čtěli.
1: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
3: Nebo třeba obličej, víš?
1: Já, víš co, Vojto, zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku a líp. Takže, všichni milí dospěláci
3: a všechny milé děti.
1: Blíží se svátek nad svátky.
3: Svátek všech lumpačin a zábav.
4: Den smetí.
3: Ale ne, den dětí.
1: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má... ho parádně užije.
3: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
4: To se mi líbí víc.
5: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
6: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
1: Já bych asi věděl, kdo to je.
3: Kdo?
1: Jsou to maminky a tatínkové.
3: Aha, takže dospělí?
5: Vyvát. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
4: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete, když budete mít dobrou náladu a kalamáry.
1: Co?
4: Kamarády. A? Tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
3: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
1: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
5: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
1: Jo, šláčkový dort.
3: Ten já rád.
4: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu alegrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
1: Ale hodíme jí do cukrové
6: vaty. Posadíme na kolotoč.
5: Oni ji lechtají.
3: Pořád si myslíš, že je třeba brát se tak vážně?
4: Ano, rozhodně jsem domácnostní machna Justýna.
3: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
4: Dobře, vzdávám se. Nemůžu, čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá.
1: Smích je totiž nakažlivý.
3: Tak se smějeme.
5: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

o malém pávovi. Měl jsem páva a ten byl malý jako slepice. Jedl jako pávy jídají, ale narůst nechtěl ani za nevím co. Jednou si takhle nesu žebřík, na co si. Dívám se a páv byl veliký jako tele. Dívám se celý ustrnulý a povídám si. Vždyť to ani není můj páv. A volám na něj. Páve. On nic. Ani se nehýbá. A hledí na mne. Div mu oči nevypadnou na zem. Povídám si znova. To není můj páv. Můj byl jako za groš kudla. A tenhle? Jistě nějaký družstevní. A tu páv vydechl. A začal se smát a byl zase malý jako slepice. Málem jsem úlekem pustil žebřík. A on povídá. Pořád se na mě mračíš, jaký jsem maličký. Tak jsem se nadýchl, abych byl veliký. Chtěl jsem ti udělat radost, ale musel jsem se smát a pokazil jsem to. Hubu ji nad lajdákem na zlobeně a nesu tedy dál ten žebřík na cosi. A tu mi napadlo, že vlastně ani nevím, co jsem s tím žebříkem chtěl. Páv jeden, za groš kudla. Jenom člověka poplete.

0: Nosí svetry?
1: Nosí svetry.
2: Zpívá krásně, skládá básně.
0: Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
2: Moje teta bratra má.

0: vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka.
1: No co?
0: Lampionový průvod!
2: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?

0: ke cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou!
1: Ahoj, děti. Já jsem se musela tomu zasmát, jak pěkně napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili. Co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
1: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
1: Nevadí, tak, stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám. A
1: teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli, takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou, pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a ťuknu druhým kopítkem do toho, které stranou.
1: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá. A aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když koníček, poníček skáče do strany a
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano. Aha. Takže Piggy, skoč doprava, děti vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
1: A zpátky na svý místo, šupsem!
0: Šupsem, hop!
1: A
0: žícová strana
1: doprava.
0: A srdíčková strana.
1: A šup doleva. A ještě jednou doprava, doleva. A já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
1: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb poneho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a pony.
0: Panák byly nožičky od sebe,
1: sobě,
0: ručičky nahoru,
1: ano,
0: a pak zpátky.
1: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to byly ty hulky, to si pamatuju.
1: A pak bylo
0: taťáry.
1: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě. 1, 2, 3, 4 a máme ponyho. Doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.
0: Ahoj, ahoj.
2: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
3: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
2: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
0: Tiki kalendář! Dnes je 1. června.
4: A svátek má Laura.
0: A je svátek dědí.
4: Takže máte svátek vlastně všichni.
0: I Laury. Jméno Laura vzniklo z latinského slova laurus, a to znamená vavřín. A vavříny jsou symbolem pro slávu, vítězství a triumf.
4: Takže milé Laury, ale i všechny ostatní děti,
0: nezapomeňte na svůj sváteček.
4: Všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy kalendář.
4: Čím je dnešní den výjimečný?
5: Holčičky a chlapečkové, je tu vaše souška Heda Okatá s rozletem a rozhledem. Mám pro vás skvělou zprávu. Kalendář mluví jasně. Dnes je 1. června a vy možná víte, že je dnes významný den. Dnes se slaví Den dětí. Den, který patří všem dětem. Dnes je pro děti všude, ve městech, vesnicích, školách, nachystán nějaký program. Zvláštní akce s velkým A. Na Den dětí se zvlášť připravují třeba i zoologické zahrady, divadla nebo knihovny. A s Piggym jsme si pro vás v rádiu připravili taky něco speciálního. Ve veselém kabaretním povídání si dnes bude Piggy s kamarády povídat o dni dětí i o jiných věcech. Víte, co je kabaret? Je to zábavný program pro všechny, kteří se rádi smějí. Poslouchejte kabaret na rádiu Piggy už dnes. Ho, ho, ho. A hezky si dnešní výjimečný den užijte, holčičky a chlapečkové. A při dalším toulání kalendářem zase naslyšenou.

Před mnoha a mnoha lety žil jeden císař, který měl tak náramně rád krásné nové šaty, že vydával všechny svoje peníze na to, aby byl pěkně nastrojen. Nestaral se o svoje vojáky, nestaral se ani o divadlo nebo o lov, staral se jen a jen o to, aby se ukazoval v nových šatech. Měl roucho pro každou denní hodinu. A tak, jako se říká o králi, že je v radě, tak tady se vždycky říkalo, císař je v oblékárně. Ve velikém městě, kde císař bydlil, bylo velmi veselo. Každý den tam přicházelo mnoho cizinců. Jednoho dne tam přišli dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a tvrdili, že dovedou utkat tu nejskvělejší látku, jakou si lze představit. Nejenom, že prý jsou barvy a vzorek neobyčejně krásné, ale šaty, které se z látky ušijí, mají prý tu podivuhodnou vlastnost, že jsou neviditelné každému, kdo se neosvědčí ve svém úřadě, nebo je hloupý, až Bůh brání. To by byly přece skvělé šaty, myslel si císař. Kdybych je nosil, mohl bych přijít na to, kdo se v mé říši nehodí pro úřad, který zastává. Mohl bych rozeznat hloupé od chytrých. Ano, tu látku mi musí i hned utkat. A vysázel těm dvěma podvodníkům na ruku mnoho peněz, aby začali se svou prací. Podvodníci postavili také dva tkalcovské stavy, dělali jako, že pracují, ale na stavu neměli zhola nic. Bez dlouhého rozmýšlení si vyžádali to nejjemnější hedvábí a nejskvělejší zlato. To si strčili do vlastního váčku a pracovali na prázdných stavech dlouho do noci. Teď bych přece jenom rád věděl, jak daleko jsou s tou látkou, myslel si císař, ale bylo mu poněkud divně u srdce. Při tom pomyšlení, že ten, kdo je hloupý nebo kdo si vůbec nehledí svého úřadu, látku nemůže vidět. Byl sice přesvědčen, že sám o sebe nemusí mít žádné obavy, ale přesto chtěl napřed někoho poslat, aby se podíval, jak to s látkou vypadá. Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivuhodnou sílu látka má a všichni byli chtiví vidět, jak špatný nebo hloupý je jejich soused. Pošlu ke tkalcům svého starého, poctivého ministra, myslel si císař. Ten může nejlépe posoudit, jak látka vypadá, neboť má rozum a nikdo nezastává svůj úřad lépe než on. A tak starý, poctivý ministr zašel do sálu, kde ti dva podvodníci seděli a pracovali u prázdných stavů. Je mi náčku, myslel si starý ministr a vykulil oči. Vždyť nic nevidím. Ale nahlas to neřekl. Oba podvodníci ho poprosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíž a ptali se ho, jak se mu líbí krásný vzorek a nádherné barvy. Pak ukázali na prázdný stav a chudák starý ministr nepřestával kulit oči, ale nic neviděl, poněvadž tam nic nebylo. Pane Bože, myslel si, že bych byl hloupý. No to bych si nikdy nepomyslel. Žádný člověk se to nesmí dozvědět. Já, že bych se nehodil pro svůj úřad? Ne, to nejde, abych řekl, že nevidím látku. No, proč pak nic neříkáte, pravil jeden tkadlec. Je to překrásná látka, opravdu báječná, řekl starý ministr a díval se svými brýlemi. Ten vzorek a ty barvy, ano, povím císaři, že se mi to neobyčejně líbí. No, to nás těší, řekli oba tkalci a jmenovali barvy i vzácný vzorek jejich jmény. Starý ministr dobře poslouchal, aby to mohl císaři povědět, až se vrátí. A také to udělal. A tu podvodníci žádali ještě více peněz, víc hedvábí a zlata, že prý je potřebují na tkaní. Všechno strčili do vlastních kapes, na stav se nedostalo jediné vlákénko. Tkali dál jako dřív na prázdném stavu. Císař k ním poslal zakrátko zase jiného zdatného hodnostáře, aby se podíval, jak pokračuje tkaní a zda bude látka brzy hotova. Vedlo se mu stejně jako ministrovi. Díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo nic než prázdné stavy, nic neviděl. No tak co? Není to krásný kus látky? Ptali se oba podvodníci a ukazovali a vysvětlovali nádherný vzor, který tam vůbec nebyl.
Hloupý přece nejsem, myslel si hodnostář, že bych se tedy nehodil ke svému dobrému úřadu. To by bylo opravdu divné, ale nesmím to dát na sobě znát. A tak chválil látku, kterou neviděl, a ujišťoval je svým potěšením z krásných barev a nádherného vzoru. Ano, ano, je opravdu báječná, řekl císaři. Všichni lidé ve městě mluvili o nádherné látce. Tu ji chtěl vidět sám císař, dokud ještě bude na stavu. Odebral se s celým zástupem vybraných mužů, mezi kterými byli i ti dva staří zkušení hodnostáři, k oběma prohnaným podvodníkům, kteří tkali ze všech sil, ale bez jediné nitky na stavu. Není ta látka báječná? Ptali se oba zkušení hodnostáři. Vaše veličenstvo, račte se podívat, jaký vzorek, jaké barvy. A ukazovali na prázdný stav, neboť se domnívali, že ostatní tu látku určitě vidí. Co to je? Myslel si císař. Nic nevidím. No to je přece hrozné. Což pak jsem hloupý? Nehodím se snad k tomu, abych byl císařem? To by bylo to nejstrašnější, co by mě mohlo potkat. O, látka je opravdu krásná, řekl však nahlas. Vyslovují s ní svou nejvyšší spokojenost. A spokojeně pokyvoval a pozoroval prázdný stav. Nechtěl říci, že nic nevidí. Celý jeho průvodce díval a díval, ale neměl z toho víc než všichni ostatní. Přesto však říkali jako císař, o, je opravdu krásná. A radili mu, aby si šaty z té nové nádherné látky vzal prvně na nejbližší veliký průvod. Je báječná, překrásná, skvělá. Šlo od úst k ústům a všichni s ní byli náramně spokojeni. Císař dal oběma podvodníkům do knoflíkové dírky rytířský kříž a nádavkem titul dvorních tkalců. Celou noc před oním dopolednem, kdy se mělo konat procesí, seděli podvodníci u svých stavů a měli zapáleno víc než 16 světel. Lidé se mohli přesvědčit, jak mají napilno, aby dohotovili císařovi nové šaty. Tvářili se, jako by odebírali látku se stavu, stříhali ve vzduchu velikými nůžkami, šili jehlou bez nítě a nakonec řekli, hle, už jsou šaty hotovy. Císař k ním sám přišel se svými urozenými kavalíry a oba podvodníci zdvihli jednu ruku do vzduchu, jako by v ní něco drželi a pravili, hle, tady jsou kalhoty, tady je suknice, tady je plášť a tak pořád dále. Jsou lehké jako pavučina. Člověk by si málem myslel, že nemá na těle dočista nic, ale to je právě veliká přednost těch šatů. Opravdu, opravdu přisvědčovali všichni kavalíři, ale nic neviděli, poněvadž tam nic nebylo. Vaše císařské veličenstvo, račte si nyní nejmilostivěji svléci svoje šaty, pravili podvodníci. Oblečeme vám nové, tam prosím, tam, před to velké zrcadlo. Král odložil všechno svoje šatstvo a podvodníci se tvářili, jako by mu oblékali jednotlivé kusy nových šatů, které mu ušili a vzali ho kolem pasu, jako by mu něco připevňovali. To měla být vlečka a císař se před zrcadlem otáčel a obracel. O, jak vám sluší, jak skvěle padnou, vychvalovali všichni císařovi nové šaty. Jaký vzorek, jaké barvy, je to skvostné roucho. Venku stojí dvořané s nebesy, která ponesou nad vaším veličenstvem v průvodu, hlásil vrchní ceremoniář. Dobrá, jsem přece připraven, pravil císař. Padnou mi dobře, co? A pak se ještě jednou otočil před zrcadlem, neboť chtěl vzbudit dojem, jako by si opravdu prohlížel nádherné roucho. Komoří, kteří měli nést vlečku, hmatali rukama po podlaze, jako by ji zdvíhali. Šli a drželi se vzduchu. Nesměli na sobě dát znát, že nic nevidí. A tak císař kráčel v průvodu pod nádhernými nebesy a všichni lidé na ulici i v oknech říkali, bože, bože, jak krásné jsou císařovi nové šaty, jakou nádhernou vlečku má na svém rouchu, jak znamenitě mu to padne. Nikdo nechtěl na sobě dát znát, že nic nevidí, neboť by se pak přece nehodil pro svůj úřad, nebo by byl náramně hloupý. Žádné z císařových šatů neměly takový úspěch. Ale vždyť král nemá nic na sobě,
zvolalo jedno malé dítě. Pane Bože, slyšte hlas nevinátka, řekl otec. A jeden šeptal druhému, co to dítě povídalo. Nemá nic na sobě, nemá nic na sobě. Tuhle jedno malé dítě říká, že nemá nic na sobě. Vždyť nemá nic na sobě, volal nakonec všechen lid. A císaři běhala husí kůže po celém těle, neboť si byl vědom toho, že mají pravdu. Ale myslel si, teď musím vydržet do konce průvodu. A tak si vykračoval ještě pyšněji a komoří šli za ním a nesli vlečku, která tam vůbec nebyla.

0: Sluníčku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Piggy, kde se to...
1: Co?
0: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
1: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
0: Aha, takže to znamená...
1: Že už nás slyší.
0: Haló, haló, slyšíte mě?
1: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
0: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
1: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
0: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
1: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
2: Den dětí.
1: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dovroty, pamlsky,
1: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
1: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
3: nedělo skoro nic.
1: Asi by se četly noviny.
3: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
1: O tragických zprávách.
3: Fuj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
1: Pořád by se telefonovalo.
3: A mračilo by se.
1: Tvářilo by se seriózně.
3: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
1: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
3: Yeah.
1: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím.
3: No. To je jedno. Prostě je to nuda.
1: Nuda.
3: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
1: Já bych jim jejich den ale přál. No. Jenže nějaký veselejší. Kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
3: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
1: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
3: Ani já.
1: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
3: Já, ten se ti roluje. To by se dalo jenom zakouzlit.
1: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdo, nikdy vyrůst.
3: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
1: Je, a nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
3: Je, a děti by řádili a řídili celý svět.
1: To by bylo prýma, samá zábava.
3: A žádná škola.
1: A mohlo by se drobit do postele.
3: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
1: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
3: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
1: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
4: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
1: Kachno, Justino, co tu děláš?
4: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte a tento nonc.
3: My nikoho nenavádíme.
1: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
3: No.
4: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? totiž špatně.
3: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
4: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
3: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
1: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
3: Jo.
1: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umíš si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
3: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
1: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
4: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci, totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchá.
3: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
1: Seriózní?
3: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
1: A honili by se a ostatní by jim fandili.
3: Je, to by bylo žužo nakupování. To by byla zábava.
4: A létali by regály, ti dva vyvráželi do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat,
3: no.
4: Jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, totiž uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky a dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita! Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
1: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
3: Ach jo.
1: A že se většinou jen mračí a mlčí.
3: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
1: A jo.
3: Jo.
5: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
4: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy já brukev nejí.
1: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
3: Ahoj, mňau.
5: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pig tady. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, Mondie.
1: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
4: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
3: Rozdurděná.
4: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
3: Potři.
4: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. Řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
5: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
1: No právě, šlo o ty seriózní věci.
3: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
4: No dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
1: Ale my přece...
3: Ani slůvkem.
5: Počkat. Přestaňte brebendět vy dva. Ano. A vy, mademoisel Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
4: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
5: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
4: Jo. Do jednoho pytle!
5: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
4: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
5: To je jasné. Tak velký sáček.
3: Pytel.
5: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž.
3: A?
5: To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
3: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
1: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
4: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
5: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
4: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
5: Protože?
4: No.
3: Protože...
1: Protože... To není pravda.
5: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
1: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
3: Jo.
1: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
3: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
1: A přicházet na nové věci.
3: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
1: A číst si pohádky.
3: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
1: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
4: To nejde. Ano, to by byl popleten. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád. Neměl by smysl.
6: Ahoj. Co je to tu za křik? Co se děje?
1: Ahoj, mé Hugo. My tady slavíme Den dětí.
6: A toho slavíte křikem a hádáním.
3: Ne.
5: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
4: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
3: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
1: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
3: Že by to bylo prima.
1: Prima.
6: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
3: Kdeže to?
6: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
3: Aha.
6: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
1: Jak?
3: No.
6: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. Knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
3: Je.
5: Prosím, přečti nám ji.
6: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
3: Tak jak je? Povídej.
6: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci. Housky pletou komíníci, uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši, kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
1: Rybáři, pohlednice v koši?
6: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
3: Ta byla krásná.
1: No to by byla úplná naopak, je. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
3: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. Takovým nepořádku.
4: Poslyš, to myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít. Být.
6: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
5: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
6: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
3: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
4: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
5: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
1: Vážně?
5: Mundě, rozhodně.
4: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
3: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
1: Jo, taky ne.
3: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
6: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
3: Je.
6: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
5: Jakou vylomeninu?
6: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
4: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
5: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo. Nevím úplně přesně, co bych...
3: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
1: Jo, jo. A ty taky, no. Justýno.
3: Jen se předveď.
4: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
1: Ukaž.
3: To bylo hezký.
5: Výborně, mademoisel Justýno. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
3: Hihihi,
6: Paráda. No, vidíte, nevypadá to, že byste z dospělá čtěli.
1: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
3: Nebo třeba obličej, víš?
1: Já, víš co, Vojto, zkusíme to vzít ještě jednou. Od úplného začátku. A líp, takže... Všichni milí dospěláci...
3: A všechny milé děti.
1: Blíží se svátek nad svátky.
3: Svátek všech lumpačin a zábav.
4: Den smetí.
3: Ale den, ne, den dětí.
1: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má... ho parádně užije.
3: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
4: To se mi líbí víc.
5: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
6: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
1: Já bych asi věděl, kdo to je.
3: Kdo?
1: Jsou to maminky a tatínkové.
3: Aha, takže dospělí?
5: Vyvát. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
4: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete, když budete mít dobrou náladu a kalamáry.
1: Co?
4: Kamarády. A? Tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
3: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
1: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
5: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
1: Jo, šláčkový dort.
3: Ten já rád.
4: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu alegrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
1: Ale
6: posadíme na kolotoč.
5: Oni ji lechtají.
3: Pořád si myslí, že je třeba brát se tak vážně.
4: Ano, ano, rozhodně jsem domácnostní machna Justýna.
3: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
4: Dobře, vzdávám se. Ne, nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
1: Smích je totiž nakažlivý.
3: Tak se smějeme.
5: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

0: Proč pes žije s člověkem? Buriatská bajka. Kdysi před dávnými časy žil v hlubokém lese pes. Žil sám a sám jako poustevník. Široko daleko neměl přítele. Jaký div, že se mu jednoho dne přece jen trochu zastesklo.
1: Co je do takového života?
0: Pomyslil si.
1: Žít a nemít ani druha, s kterým bych si popovídal. Najdu si přítele. Nechci už žít tak osaměle.
0: Dlouho pes samotář přemýšlel o tom, kdo by se mohl stát jeho druhem a kamarádem, ale nikdo se mu nezdál dost dobrý. Až nakonec po dlouhém přemýšlení se rozhodl, že jeho přítelem může být jen ten, kdo je na světě nejsilnější a ničeho se nebojí.
1: A kdo pak je na světě vlastně nejsilnější?
0: Přemítal. Hloubal a hloubal, den a noc prohloubal, až nakonec radostně zvolal.
1: Už to mám. Nejsilnější tvor na světě je přece vlk. Kde jaké zvíře před ním uteče, tak je to. Půjdu za ním a řeknu mu, abychom byli přáteli a žili pospolu.
0: Jak řekl, tak udělal.
2: No dobrá, dobrá,
0: zavrčel vlk, když ho vyslechl.
2: Proč bychom nemohli žít spolu? Pojď ke mně do doupěte.
0: Přišla noc, oba ulehli a brzy usnuli. Zanedlouho se ozval šramot. Pes se probudil a začal štěkat, co mu hrdlo stačilo.
3: Co pak to děláš?
0: Poděsil se vlk.
3: Uslyší tě medvěd, přijde sem a oba nás zabije a sní.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Tak vida, vlk se bojí medvěda. To tedy je medvěd nejsilnější na celém světě. Půjdu zítra za medvědem.
0: Opravdu. Druhého dne nechal vlka vlkem a vypravil se za medvědem. Našel ho v lese, jak vybírá lesním včelám med.
1: Přišel jsem k tobě, medvěde,
0: řekl mu.
1: Protože hledám přítele na život a na smrt. Hledám tvora, kterého by se každý na světě bál. Tebe se bojí i vlk. Jsi tedy nejsilnější. Pojď, budeme spolu žít.
4: Ale rád. Chceš-li, můžeme spolu hospodařit.
0: Zabrumlal huňáč a hleděl si pláství, z kterých vybíral med divokých včel. Pes se tedy přistěhoval k medvědovi. Když spolu nějaký čas žili, stalo se jednou v noci, že pes opět uslyšel podezřelý šramot a začal štěkat, až probudil medvěda. Huňáč se probral ze spánku a ulekaně mu domlouval.
4: Buď přece sticha, neštěkej tak hlasitě. Zaslechl jsem zvenku šramot. Možná, že kolem obchází lev. Ještě tě uslyší, vrhne se na nás a po tobě i po mně bude veta.
0: Pes umlkl. Stočil se v koutku do klubíčka a v duchu si řekl.
1: Vida, medvěd tedy není nejsilnější, když se bojí lva. Půjdu za lvem a budu žít s ním.
0: Hned druhý den opustil medvěda a vydal se za lvem.
1: Buď zdráv, lve,
0: oslovil ho uctivě.
1: Říká se, že jsi ze všech tvorů nejsilnější. Je to jistě pravda, vždyť i medvěd má před tebou strach. Pojď, budeme žít spolu jako přátelé.
0: Lev potřásl hlavou, zařval, zježil hřívu a odpověděl.
5: Jsem nejsilnější tvor na světě a nikoho se nezaleknu. Chceš-li se stát mým přítelem, budiš.
0: A tak spolu žili nějaký čas v pravé družnosti. Ale jednou v noci uslyšel pes podezřelý šramot. A tu se rozštěkal tak divoce, že vzbudil lva.
5: Co tě to napadlo, štěkat takhle na celé kolo?
0: okřikl lev psa.
5: Víš ty, co se může stát? Uslyší tě člověk, přijde sem s puškou a bude nás to stát oba život.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Vida, tak ani lev není nejsilnější tvor na světě, když má strach z člověka. Půjdu tedy za člověkem a budu žít s ním.
0: Ještě té noci pes utekl a běžel hledat člověka. Když ho našel, řekl mu.
1: Hledám nejsilnějšího tvora na světě. Chci, abychom spolu žili jako přátelé. Šel jsem za vlkem, ale vlk se bojí medvěda. Šel jsem za medvědem, ale medvěd se bojí lva. Šel jsem za lvem, ale lev se bojí tebe. Přišel jsem tedy za tebou, člověče.

0: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
1: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
0: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
1: Asi ji někam schovám.
0: No, do pelíšku.
1: Ne, ne,

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přezrok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
0: A pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti. Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš. Mám pravdu?
0: Moc rád,
2: Hanko. A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá, někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu, to. Ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba na svačice až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Kvak, kvak, přesně tak.
2: A žabák je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže má zadeček nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka. Jako na pružině.
2: A my si teď na takovou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrté hop. A po páté kva, kva, kva, kva. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku. Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. Jedna.
0: Dvě.
2: Tři.
0: Čtyři.
2: Pět.
0: Šest.
2: Sedm.
0: Osm.
2: Devět.
0: Deset.
2: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. Pět, šest. A sedm. A zase dva za sebou. Osm, devět. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko, dejte si k tomu cereálie, dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu, nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Ahoj!
3: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, Jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku, až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli nablízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se přiblížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle, nedržíš moji nohu, tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Dnes je 1. června.
1: A svátek má Laura.
0: A je svátek dětí.
1: Takže máte svátek vlastně všichni.
0: I Laury. Jméno Laura vzniklo z latinského slova laurus a to znamená vavřín. A vavříny jsou symbolem pro slávu, vítězství a triumf. Pa-pra-da.
1: Takže milé Laury, ale i všechny ostatní děti,
0: nezapomeňte na svůj sváteček.
1: Všechno nejlepší.
0: Tiggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Tiggy kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, je tu vaše souška Heda Okatá s rozletem a rozhledem. Mám pro vás skvělou zprávu. Kalendář mluví jasně. Dnes je 1. června a vy možná víte, že je dnes významný den. Dnes se slaví Den dětí. Den, který patří všem dětem. Dnes je pro děti všude, ve městech, vesnicích, školách, nachystán nějaký program. Zvláštní akce s velkým A. Na Den dětí se zvlášť připravují třeba i zoologické zahrady, divadla nebo knihovny. A s Piggym jsme si pro vás v rádiu připravili taky něco speciálního. Ve veselém kabaretním povídání si dnes bude Piggy s kamarády povídat o dni dětí i o jiných věcech. Víte, co je kabaret? Je to zábavný program pro všechny, kteří se rádi smějí. Poslouchejte kabaret na rádiu Piggy už dnes. Ho, ho, ho. A hezky si dnešní výjimečný den užijte, holčičky a chlapečkové. A při dalším toulání kalendářem zase naslyšenou.

0: načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné, bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
1: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
1: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
1: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
1: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď zrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
1: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
2: A mám tě!
0: Hihněl se Filipek na celé kolo.
2: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
1: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
1: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
1: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
1: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
2: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
2: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem. Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
2: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
2: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas. Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut. O Káťu se pokoušely mrákoty.
2: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta,
0: vysvětlila Káťa.
2: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí,
0: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
2: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? a hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl.
2: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpytomnělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
1: To jsem rád,
0: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: básnička.
1: Biggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Biggy, kde se to...
1: Co?
0: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
1: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
0: Aha, takže to znamená...
1: Že už nás slyší.
0: Haló, haló, slyšíte mě?
1: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
0: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
1: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
0: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
1: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
2: Den dětí.
1: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
1: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
1: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
3: nedělo skoro nic.
1: Asi by se četly noviny.
3: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
1: O tragických zprávách.
3: Vojty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
1: Pořád by se telefonovalo.
3: A mračilo by se.
1: Tvářilo by se seriózně.
3: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
1: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
3: Yeah.
1: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
3: To je jedno. Prostě je to nuda.
1: Nuda.
3: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
1: Já bych jim jejich den ale přál. Jenže nějaký veselejší, kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
3: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
1: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
3: Ani já.
1: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
3: Je, ten, co ti roluje, to by se dalo... Jenom zakouzlit.
1: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdy vyrůst.
3: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
1: Je, a nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
3: Je, a děti by řádili a řídili celý svět.
1: Je, to by bylo prýma, samá zábava.
3: A žádná škola.
1: A mohlo by se drobit do postele.
3: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
1: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
3: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
1: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
4: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
1: Kachno, Justino, co tu děláš?
4: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte a tento nonc.
3: My nikoho nenavádíme.
1: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
3: No.
4: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? totiž špatně.
3: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
4: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
3: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
1: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
3: Jo.
1: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umí si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
3: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
1: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
4: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci, totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchám.
3: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
1: Seriózní?
3: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
1: A honili by se a ostatní by jim fandili.
3: Je, to by bylo žužo nakupování. To by byla zábava.
4: A létali by regály, ti dba vyvrážely do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky a dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita! Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
1: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
3: Ach jo.
1: A že se většinou jen mračí a mlčí.
3: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
1: A jo.
3: Jo.
5: Monie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
4: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila. Na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy já brukev nejím.
1: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
3: Ahoj, mňau.
5: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pig. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, Mondie.
1: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
4: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
3: Rozdurděná.
4: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
3: Potři.
4: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. Řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
5: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
1: No právě, šlo o ty seriózní věci.
3: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
4: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
1: Ale my přece...
3: Ani slůvkem.
5: Počkat. Přestaňte brebentit vy dva. Ano. A vy, mademoiselle Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
4: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
5: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
4: Do jednoho pytle!
5: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
4: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastání. Totiž zastání.
5: To je jasné. Tak velký sáček.
3: Pytel.
5: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž. To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
3: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
1: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
4: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
5: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
4: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
5: Protože?
4: No.
3: Protože...
1: Protože... To není pravda.
5: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
1: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
3: Jo.
1: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
3: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
1: A přicházet na nové věci.
3: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
1: A číst si pohádky.
3: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
1: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
4: A to nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
6: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
1: Ahoj, Medjougo, my tady slavíme Den dětí.
6: A toho slavíte křikem a hádáním.
3: Ne.
5: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
4: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
3: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
1: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
3: Že by to bylo prima.
1: Prima.
6: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
3: Kdeže to?
6: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
3: Aha.
6: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
1: Jak?
3: No.
6: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. Knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
3: Yeah.
5: Oh, prosím, přečti nám ji.
6: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
3: Tak jak je, povídej.
6: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci.
1: Yeah.
6: Housky pletou komíníci, yeah. Uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
1: Rybáři, pohlednice v koši.
6: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
3: Ta byla krásná.
1: No to by byla úplná naopak. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
3: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. V takovým nepořádku.
4: Poslyš, to myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu co? Já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít.
6: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
5: O la la, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
6: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
3: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
4: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
5: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
1: Vážně?
5: Je rozhodně.
4: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
3: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
1: Jo, taky ne.
3: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
6: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
3: Je.
6: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
5: Jakou vylomeninu?
6: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
4: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
5: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo nevím úplně přesně, co bych...
3: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
1: Jo, jo. A ty taky, no, Justýno.
3: Jen se předveď.
4: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
1: Ukaž.
3: To bylo hezký.
5: Výborně, mademoiselle Justýno. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
1: Ah.
6: Paráda. No, vidíte, nevypadá to, že byste zdospělá čtěli.
1: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
3: Nebo třeba obličej, víš?
1: Já, víš co, Vojto, zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku a líp. Takže, všichni milí dospěláci
3: a všechny milé děti.
1: Blíží se svátek nad svátky.
3: Svátek všech lumpačin a zábav.
4: Den smetí.
3: Ale ne, den dětí.
1: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má, ho parádně užije.
3: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
4: To se mi líbí víc.
5: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
6: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
1: Já bych asi věděl, kdo to je.
3: Kdo?
1: Jsou to maminky a tatínkové.
3: Aha, takže dospělí?
5: Vyvát. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
4: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete, když budete mít dobrou náladu a kalamáry.
1: Co?
4: Kamarády. Aha. Tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
3: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
1: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
5: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
1: Jo, šláčkový dort.
3: Ten já rád.
4: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu a legrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
6: Posadíme na kolotoč.
5: Oni ji lechtají.
3: Pořád si myslíš, že je třeba brát se tak vážně?
4: Ano, ano, rozhodně jsem domácnostní machna Justýna.
3: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
4: Dobře, dobře, dobře, vzdávám se. Ne, už nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
1: Smích je totiž nakažlivý.
3: Tak se smějeme.
5: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

Zlobivé pohádky. Posměváček. Honzík začal nedávno chodit do první třídy. Učil se ze všech nejlíp, ale přesto se do školy netěšil. Bylo to proto, že měl ve třídě spolužáka Vláďu, který se mu především posmíval kvůli silným brýlím. Honzíka to trápilo a někdy si kvůli tomu v noci i poplakal. Honzík ovšem nebyl sám, komu se Vláďa posmíval. Janičku škádlil, že je tlustá jako bečka. Posmíval se Kájovi, že nemá žádné svaly a především mu říkával Karlíček, slabý jako čajíček. Dělal si legraci z Tomáše, který měl od malička nemocné nohy a nemohl proto cvičit v tělocviku. Posmíval se mu Tomi, chromí. Vláďa se zkrátka posmíval kdekomu. Důvod si vždycky našel. A když ne, tak si ho vymyslel. Jednou, když zase Honzík večer plakal do polštáře, stala se podivná věc. Přisedl si k němu maličký skřítek a pošeptal mu. Nepláč, my o tom zlém posměváčkovi moc dobře víme a taky ho potrestáme. Po těch slovech skřítek zmizel. Honzíkovi se najednou ulevilo. Přestal plakat a v mžiku spokojeně usnul. Ve stejnou chvíli se v jiném domě a v jiné posteli chystal ke spánku i Vláďa. Natřepal si polštář a s úsměvem přemýšlel, z koho si bude zítra ve škole utahovat. Přemýšlení ho natolik zmohlo, že usnul. Najednou byl v nějaké veliké zahradě se spoustou krtinců. Vláďa chtěl udělat krok, ale nemohl. Nohy měl jako přilepené k zemi. V tu ránu se z krtinců vynořili skřítci a začali se mu hlasitě posmívat. Tak hlasitě, že si musel zacpat uši. Když po chvíli skřítci zmizeli,

0: Najednou před ním ale vyrostlo trnité křoví a on se ošklivě popíchal. Už mu ani tak nevadilo, že má ruce i nohy poškrábané a popíchané od trní. Vadilo mu, že se mu ti skřídci zase posmívají.
1: Píchá to, píchá, do ruky i břicha, ha, ha, ha.
0: Vláďa byl zoufalý. Zkoušel skřídky zahnat, ale oni se nedali a posmívali se mu ještě víc. Bezmocně se schoulil do klubíčka, zavřel oči a plakal a plakal. Když oči opět otevřel, skřídkové i s trním byly pryč. Chtěl z té podivné zahrady co nejdříve zmizet. Vzal zakliku a otevřel branku. Za ní už ho čekal skřítek, který seděl předtím u Honzíka na polštáři.
2: Tak co? Ještě se budeš někomu posmívat?
0: Zeptal se přísně.
3: Ne, nebudu, přísahám,
0: sliboval kvapem Vláďa. Pak se probudil. Byl právě tak akorát čas vstát a jít do školy. V lavici seděl způsobněji než obvykle, nikomu se neposmíval a nikoho neškádlil. Nikdo ze spolužáků nevěděl, jak se s Vláďou stala taková proměna. Úplně nejlepší ale bylo, že už to tak zůstalo na pořád. Vláďa už se nikdy nikomu neposmíval. Na vlastní kůži si totiž zkusil, jak moc je to nepříjemné.
4: Zastavte to! To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
5: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
4: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
6: To je jasný. Děkujeme vám, skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
7: No, jak to bude.
6: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
7: Děkujeme.
6: Tak se mějte. Ahoj.
7: Utíkejte, no?
6: Ahoj.

0: kdo to má poznat, no? No kdo to má poznat?
1: Piggy vtipk.
2: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
3: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
4: Já je znám, oni moc nezdraví.
1: Zubava.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů, na sluneční stráňku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
2: Pane, žádný kamarád není.

0: když je to můj kamarád.
1: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
0: Jenom aby.

0: energie cvičení a jdeme na to! Ahoj, Hanko Kinechová.
1: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně po...
1: Hop.
0: Co to děláš?
1: Hop. Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit.
0: Hey.
1: Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček
1: a musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada nebo se budeme nudit a budeme kyselí a otrávení, tak si na mě vzpomenete.
0: To já nejsem.
1: A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
1: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
1: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
1: Nohy u sebe.
0: Mm-hmm.
1: Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
1: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
1: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
1: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já si úplně všechno umím.
1: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
1: Podívej, co to s tebou dělá.
0: No.
1: Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: A hrajeme si na parník.
1: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5 a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená,
1: dvakrát,
0: že sílí
1: jednou,
0: svaly, veď?
1: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
1: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím,
1: že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
1: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
1: S nožmo.
0: S nožmo, 5, 5, šup, šup, šup. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
1: pak
0: šup.
1: Pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zběhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
1: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky, dřep, hopinky, hop.
1: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
1: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.

0: Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat Kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem Kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se Kiki nebojí. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Kiki kalendář! Dnes je 1. června.
2: A svátek má Laura.
1: A je svátek dětí.
2: Takže máte svátek vlastně všichni.
1: I Laury. Jméno Laura vzniklo z latinského slova laurus a to znamená vavřín. A vavříny jsou symbolem pro slávu, vítězství a triumf. Pa-pa-da.
2: Takže milé Laury, ale i všechny ostatní děti.
1: Nezapomeňte na svůj sváteček.
2: Všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy kalendář.
2: Čím je dnešní den výjimečný?
3: Holčičky a chlapečkové, je tu vaše souška Heda Okatá s rozletem a rozhledem. Mám pro vás skvělou zprávu. Kalendář mluví jasně. Dnes je 1. června a vy možná víte, že je dnes významný den. Dnes se slaví Den dětí. Den, který patří všem dětem. Dnes je pro děti všude, ve městech, vesnicích, školách, nachystán nějaký program. Zvláštní akce s velkým A. Na Den dětí se zvlášť připravují třeba i zoologické zahrady, divadla nebo knihovny. A s Pigim jsme si pro vás v rádiu připravili taky něco speciálního. Ve veselém kabaretním povídání si dnes bude Piggy s kamarády povídat o dni dětí i o jiných věcech. Víte, co je kabaret? Je to zábavný program pro všechny, kteří se rádi smějí. Poslouchejte kabaret na rádiu Piggy už dnes. Ho, ho, ho. A hezky si dnešní výjimečný den užijte, holčičky a chlapečkové. A při dalším toulání kalendářem zase naslyšenou. Hů, hů.

0: šel jednou krejčovský tovaryš Vandrem na nohou bodky stoulavýho telete v kapse cihličku, aby ho neodfouklo, a jehlu s nitějí napíchnutou za kloboukem, aby si lidi všimli, kdyby někdo potřeboval něco šít. Ale asi, že se ta jehla málo blejskala, žádnej ho na práci nezjednával. A tak si ten tovaryš zamanul dovandrovat do nějaký lepší země. Kudy z Čech, všude se musí přes hory. Drápal se přes kopce a vydrhol se až tam, kde jenom mrak oblíká nahatou skálu. A tam si vyhledal mezi kamením dolík, aby dal nohám pohov. Vypigloval a urounal si to místo žehličkou, pod hlavu si dal pingel jako páperník a přikryl se nitějí. Jak dlouho chruněl po tom termácení, dopak to dneska změří? Funělo to nad ním, dloubalo to do něj a tak se posadil. Před ním stáli nějaký tři potentáti, panáci převeliký a čtvrtýmu, co se kejval ještě vejš nad nima, nedohlíd hlavy. Čekáme, až se prodřítíš, abys nás rozsoudil, povídali ty tři a čtvrtej, ten převelikej, zaburácel hlasem, až se musel milej krejčík přikerčit za kámen, aby ho vozvěny toho mocného hlasu nerozmázli vo skálu. Mám ve svým království nepokoj, hřímal ten obrovitý chlapák. Tyhle ty tři vojvodové, co nad nima krakonošují, se šprajcujou a štajfujou jeden na druhýho, který je mocnějším pánem. Mám s tím jen darebnou šukaci, budliky, budliky, hudry, hudry. Flák hromem, až se zlomila skála a upliv si a na té skále zapěnil vodopád. Čekáme, až půjde tudy cizej, aby nás rozsoudil, řekli ty tři rozhádaný panovníci. Vodeuš už konečně brule, spáči nedospanej, a promni si je růsou, abys viděl a soudil dobře. Tak já jsem král všeho, co chodí po zemi. Skáče po skále, pluje po vodě a bystřinách a tůních a dupe po sněhu. Poudal první, celý v huňatým kožiše, s korunou rohů a parohů a s řetězem na kerku z liščích a kančích zubů. Mau žezlem, to mělo na konci kopito, a z důlí lesa pod nohama začal vystupovat k ním nahoru přemocný průvod. Nejdřív se hnal jako forposti zajíci a za ním kráčelo panstvo, sernci a laně, důstojní jelení a mohovitej vašnosta v kožiše, nedjet bertník. Podél průvodu se táhla ta rota loupežná, velci a lišky, a nakonec se jako rozlitá velká voda hrabal a plazil v obecný lid. Rejskové a hraboši, kerci a ješkové, zmije a ještěrky a mloci a mezi travou a kamením tesaříci, kovaříci, střevlíci a po stromech skákali veverky a v potoce pluli pstruh a siven. Když se to přehnalo, hlásil se druhej mocipán. A teďka já! Měl na hlavě korunu z orlích per, přes ramena plášť, ze svatebního roucha tetřevů a na královským žezle mu seděl jako drahokam veliký motyl jasoň. Tím žezlem mau a odevřeli se vrata větérný maštali a už se to hnalo. Bělohřívej vítr, co rozhazuje lidem kupky sena, i černohřívej vítr, co nosí na hřbetě bouřku a bere střechy chalupám, i vohnivej hřebec, co křeše kopitama voskály blesky. A v tom pojetří táhli královským průvodem orly a jestřáby, krahující a káňata, a ze skalních hnízd k ním slítali jako pážata poštolka a rehek. Z hnízd v klečí a stromovi přilítali lindušky a taky červenka a čečetka. Spod střech horských stavení se slítali jiřičky a hejlové. Z lesu datli a kukačky, z tišin sova, kulíšek a pouštík, vír a sic a zděr netopíři, a zatím vším se táhla vlečka křídel, šidílek a motýlu, vážek, pestřenek a tiplic, až oči přicházeli, čistě, jako by se jeden díval do duhy. Když si krejčík protřel oči z toho barevného mámení a když mu voternuli uši z toho zpěvu a krákorání, stál před ním třetí panovník. Kor ani na panovníka nevypadal, spíš na vandrovníka, který mu rozedral šaty vítr a déšť jim rozmil barvu. Já jsem mechovej král, styl pocestným, aby si pospali na měkkým a v oblíkám jeho veličenstvu krakonošej tady nahoře skály, aby nesvítili chudobou. Chceš-li uvidět moje podaný, musel by se zvenout. Spás na jedný mojí vesnici. Líb jej odpustit, vomlouval se krejčovskej tovaryš a honem vstával ze svýho dolíku. A děkuju za nocleh, pán Burač nadělit na dětech i na dobytku. Děkoval, jak byl uvyklý děkovat. My ti děkujeme, pištilo to z dolíku. Co se tu držíme na kameni, česal nás vždycky jen vítr studeným řebenem. Až ty s nás přežehlil a srovnal žehličkou v krásnej rovnej polštář. Krejčík se nahnul, měl oči ostrý, aby viděl na štychy jehlou a tak docela dobře uviděl tu vesnici mechovýho krále. Bylo to převeliký schromáždění malinkých, tenonkých skřítků a výliček. Držel se to všecko ve veliký svornosti pohromadě, jak to lidi nikdy nedokážou, a klanili se a děkovali. Krejčímu se udělalo z toho až měko u srdce, jak jsou ty podaný mechovýho krále skromný a hodný. A z čeho pak žijou, smímili se voptat láskou je. Z deště a slunce žít se dá taky na skále. Jsou otužilí, dělají svejma životy cestu v ostatním živejm. Kde jinej nevydrží, vydržej mechy a lišejníky. Jsou potrava, když už nic jinýho neroste. A jsou studna, když už všecko vokolo vysklo.
1: A teď suď, hřímal krakonoš.
0: Ach je, mi nepoudal krejčík, to je pro chudýho lehký rozhodnutí. Nejbohatší a nejmocnější je přece ten, komu stačí k živobytí déšť a slunce a za lůžko skála a ještě přitom dokáže být užitečněji a k něčemu dobrej i těm druhým. Milost páni panovníci, odpuštějí, ale pole rozumu chudáka je nejbohatší na světě ten, kdo není na nic odkázaný, je si svým pánem a žádnej mu neporoučí.
2: Krakonoš Ejf byl rád, že je po soudě a že to nemusel soudit von. A mechovej král byl celý šťastný.
0: Milej vandrovníku, poudal krejčíkoj, tuze ses mi zachoval, já tě za to udělám svým prvním dvořeninem a můžeš se u mě vyučit, co to je žít vo slunci a v vodě. Krejčí byl tuze ušlej a mechový vesnice ho vábili. I skulil se do tý nejbližší, přepigloval si pod hřbetem cihličkou a byl v limbu. No, spal, až se mu zdálo, že slyší nějaký kokerhání. Otevřel oči a pak se teprve ťuk do čela. Dyť von mu kokerhá žaloudek a hlásí se o svoje právo.
2: Odpočatej byl, nohy by mohly mašírovat někam, kde se kouří z komína, a tak ho to dvořanský řemeslo u mechovýho krále začalo skoro mrzeť. Panenko svatá, na co pak se to dá?
0: Možná nejlíp vzít nohy na ramena a rovnou čarou dolů za nosem. Však on si už nos najde po vůni, kde pečou chleba. Jenomže to mělo svoje ouvej. Japak se proplíst královstvím, kde kralujou ty dva druhý uražený panovníci. No, nakonec se vydal s prosbou za samotným krakonošem.
3: Takhle a takhle, mocný pane, uschnul bych tu jako had v terní. Jsou ty lásky a dobroty a domluvějí se svýma vejvodama, abych se dostal zpátky k lidem.
1: Milej zlatej, poudá krakonoš, zadarmo to nepůjde. Leda, že bys se nějakou pracej vykoupil. Co pak umíš?
0: Krejčímu okázal tovarišský vanderbůh.
2: Jsem vyučenej krejčí jemnost, pane. Až ve Vídni jsem byl naskušený. Znám módu.
1: No jo, ale k čemu pak by to tady bylo dobrý?
2: Krejčí špekuloval a nakonec se přihlásil s tímhletím. Mocnej pane, já bych podaný jeho jasností Měchovýho krále v oblík. Tak jako oni svýma těli oblíkají kameny a skály, tak bych já zase ty jejich outlí tělička vyparádil. Našel bych sukničky výličkám a Měchovej mužičkům fraky. Nebylo by to tady nahoře ve skalách potom takový smutný. To se zdála být Krakonošej rozumná řeč a že se o tom poradějí s Měchovým králem. Že by jako krejčí nebyl už jenom takovým zbůdarma dvořeninem, ale královským Měchovým krejčím. Měchovej král byl do toho celý žhavej. Bez tak si mezi svýma královskýma kompaňony připadal jako chudej švager. Hned se vypravil k zemní bábě, zbylo-li jí od jarního jarmarku nějaký sukno. Ale vrátil se berzo a neveselej. Milej dvorní krejčíku, povídal tomu tovarišoj, bába je po jaru celá vyprodaná. Nežli oblíkla celou přírodu po zejmě do jarního, mnohli pak jí zbylo. Všecko bareuní zboží šlo na chmatačku, vostal jenom štůček zelenýho. Jestli prej z toho něco svedeš. Ráčej se spolehnout, jemnost pane, povídal Měchovýmu králi. Kde se nedostává materiálu, musí dobrý mistr nastavit nápad. Udělám jejich podaným šaty musterštiky, všecko v zeleným a každý šaty jiný. Vyhlásil pro Měchový království zelenou barvu za velikou módu a začal vymýšlet jako vídeňský salon. Enu, on je každej dobrý krejčí kus nějakýho básníka a tak těm šatům zrovna dával taky kudernatý jména. Stříhal a šil, to tu rovný a tu cípatý, tu udělal cokny a tu náběr a volánek, kroužkoval, dírkoval, oprupoval, plísoval, zapošíval a žaloudek mu k tomu z hladu vyspěvoval a vymýšlel přenáramný jména. Nakonec udělali velkou slávu a namísto maršparády vyhlásili módní přehlídku a dvorní krejčí hlásil, jak se ty ušitý modely jmenujou. Děrkavka kroucená, širokolístka stříbřitá, břehovec kostrbatý, bělozubka ocaskovitá, prstenatka plazivá, sourubka kadeřová, žilnatka převislá, dvouhrotec kvastavý, pérovec hřebenitý, pěknice polstnatá, srpnatka splývavá, útlovláska sprohýbaná, lahvovec. Seš mistr svýho řemesla znalej, poudal Měchovej král. Ušil s mým podaným kabáty parádní. Jen se pravda, můžou se postavit každý malovaný kráse roveň. Tejde si řekni, co jsem dlužnej. Krejčí rozvažoval, co asi říct, aby se jim to nezdálo mnoho. Víte-li, co jemnost, páni, udělejte to právo posedět na mechu a přespat na měkkým dědičný pro všecky vandrovní tovaryše a budem si kvit. A tak si plácli a od té doby přespávají všecky vandrovní tovaryši na mechových polštářích a zelený výličky je kolíbají. Říkají přitom mína svých šatiček a zní to lidským uším jako ukolíbavka. No jen si poslechněte. Vlnoústka plavá, srpnatka splývavá, kulatec jablíčkový, sourubka

0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Piggy, kde se to...
1: Co?
0: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
1: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
0: Aha, takže to znamená...
1: Že už nás slyší.
0: Haló, haló, slyšíte mě?
1: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
0: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
1: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
0: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
1: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
2: Den dětí.
1: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
1: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
1: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
3: nedělo skoro nic.
1: Asi by se četly noviny.
3: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
1: O tragických zprávách.
3: Uj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
1: Pořád by se telefonovalo.
3: A mračilo by se.
1: Tvářilo by se seriózně.
0: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
1: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
0: Yeah.
1: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
3: To je jedno. Prostě je to nuda.
1: Nuda.
3: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
1: Já bych jim jejich den ale přál. Jenže nějaký veselejší. Kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
3: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
1: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
3: Ani já.
1: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
3: Já, ten se ti roluje. To by se dalo jenom zakouzlit.
1: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdo, nikdy vyrůst.
3: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
1: Je, a nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
3: Je, a děti by řádili a řídili celý svět.
1: Je, to by bylo prýma, samá zábava.
3: A žádná škola.
1: A mohlo by se drobit do postele.
3: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
1: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
3: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
1: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
4: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
1: Kachno, Justino, co tu děláš?
4: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte a tento nonc.
3: My nikoho nenavádíme.
1: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
3: No.
4: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? totiž špatně.
3: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
4: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
3: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
1: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
3: Jo.
1: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umí si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
3: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
1: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
4: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci, totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchá.
3: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
1: Seriózní?
3: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
1: A honili by se a ostatní by jim fandili.
3: Je, to by bylo žužo nakupování. To by byla zábava.
4: A létali by regály, ti dva by vráželi do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky. A dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita. Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
1: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
3: Ach jo.
1: A že se většinou jen mračí a mlčí.
3: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
1: A jo.
3: Jo.
5: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
4: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy já brukev nejí.
1: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
3: Ahoj, mňau.
5: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pigy tady. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, Mondie.
1: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
4: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
3: Rozdurděná.
4: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
3: Potři.
4: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
5: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
1: No právě, šlo o ty seriózní věci.
3: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
4: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
1: Ale my přece...
3: A ani slůvkem.
5: Počkat. Přestaňte brebentit vy dva. Ano. A vy, mademoiselle Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
4: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
5: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
4: Jo. Do jednoho pytle!
5: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
4: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
5: To je jasné. Tak velký sáček.
3: Pytel.
5: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž. To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
3: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
1: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
4: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
5: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
4: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
5: Protože?
4: No.
3: Protože...
1: Protože... To není pravda.
5: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
1: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
3: Jo.
1: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
3: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
1: A přicházet na nové věci.
3: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
1: A číst si pohádky.
3: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
1: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
4: A to nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
6: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
1: Ahoj, mé Hugo, my tady slavíme Den dětí.
6: A toho slavíte křikem a hádáním?
3: Ne.
5: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
4: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
3: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
1: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
3: Že by to bylo prima.
1: Prima.
6: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
3: Kdeže to?
6: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
3: Aha.
6: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
1: Jak?
3: No.
6: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. V knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
3: Je.
5: Prosím, přečti nám ji.
6: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
3: Tak jak je, povídej.
6: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci.
1: Yeah.
6: Housky pletou kominíci, yeah. Uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši, kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
1: Rybáři, pohlednice v koši?
6: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
3: Ta byla krásná.
1: No to by byla úplná naopak, je. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
3: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. Takovým nepořádku.
4: Poslyš, to myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu co? Já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít. Být.
6: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrá s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
5: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
6: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
3: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
4: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
5: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
1: Vážně?
5: Můj je rozhodně.
4: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
3: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
1: Jo, taky ne.
3: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
6: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
3: Je.
6: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
5: Jakou vylomeninu?
6: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
4: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
5: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo. Nevím úplně přesně, co bych...
3: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
1: Jo, jo. A ty taky, no, Justýno.
3: Jen se předveď.
4: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
1: Ukaž.
3: To bylo hezký.
5: Výborně, mademoiselle Justýno. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
1: Pipi!
6: Paráda. No vidíte, nevypadá to, že byste z dospělá čtěli.
1: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
3: Nebo třeba obličej,
1: víš? Já, víš co, Vojto, zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku a líp. Takže, všichni milí dospěláci
3: a všechny milé děti.
1: Blíží se svátek nad svátky.
3: Svátek všech lumpačin a zábav.
4: Den smetí.
3: Ale ne, den dětí.
1: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má, ho parádně užije.
3: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
4: To se mi líbí víc.
5: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
6: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
1: Já bych asi věděl, kdo to je.
3: Kdo?
1: Jsou to maminky a tatínkové.
3: Aha, takže dospělí?
5: Vyvát. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
4: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete, když budete mít dobrou náladu a kalamáry,
1: co?
4: Kamarády, tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
3: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
1: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
5: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
1: Jo, šláčkový dort.
3: Ten já rád.
4: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu alegrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
1: Ale
4: no,
1: hodíme jí do cukrové vaty.
6: Posadíme na kolotoč.
5: Oni ji lechtají.
3: Pořád si myslíš, že je třeba brát se tak vážně?
4: Ano, ano, rozhodně jsem domácnostní machna Justýna.
3: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
4: Dobře, vzdávám se. Nemůžu, čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá.
1: Smích je totiž nakažlivý.
3: Tak se smějeme.
5: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

0: Jak známo, zajíci běhají velmi rychle a v zimě ještě o něco rychleji, aby se zahřáli. Jeden z nich se jmenoval Ušín a ten druhý Poloušín, protože tenhle Poloušín byl přesně o polovinu menší než jeho kamarád.
1: Ušíne, zavolal. To je ale smutný, Sněhulák. Podívej, s tím přece musíme něco udělat.
0: I dali své ušaté hlavy dohromady a něco s tím udělali. Vzali do zaječích, tedy vlastně do svých, a hubky-dubky zaběhli do své lesní skrýše. Měli v ní zásobu mrkve na celou zimu a vybrali tu nejkrásnější, nejčervenější, na konci trošku zakroucenou mrkvičku. Pak si ji dal Ušín do své zaječí papuly, ale nesnědl. Pouze stiskl jemně, ale pevně svými velikými předními zoubky a už si to metelil přímo k smutnému Sněhulákovi. To se ví, že Poloušín, který vlastně Sněhuláka objevil, pelášil za Ušínem, aby byl přitom, až dostane nos. Za chvíli však bezradně podupávali pod vysokým Sněhulákem. Žádný z nich nebyl tak velký, aby mu mohl vsunout mrkvičku do tváře. Nepodařilo se to ani Ušínovi, a to ani když si stoupil na zadní a panáčkoval. Najednou dostal Ušín nápad. Poloušín to poznal podle toho, že se tajuplně usmíval. To dělal vždycky, když dostal nápad, což nebylo zase tak často. Ušín pak svému kamarádovi vysvětlil, jak to udělají. A udělali. Poloušín vyskočil Ušínovi na ramena. Pak jako cvičený cirkusák se sehnul a pusou vyndal za druhý konec mrkev z papuly Ušínovi a zasadil ji přesně doprostřed Sněhulákovi smutné tváře. Sněhulák už nebyl smutný. Se zahnutou mrkvičkou vypadal vesele. Byl to nejkrásnější Sněhulák na celé stráni. Zajíci pobíhali vesele kolem něho, prohlíželi si ho zblízka i zdáli, dokud sluníčko nezapadlo a na stráni se nerozhostila tma. Jenže ouvej. Za pár dní přišlo jaro, na které se oba zajíčkové tolik těšili. Ale jejich Sněhulák najednou tál, stejně jako všichni Sněhuláci v okolí. Zmenšoval se jim před očima, den ze dne, pak z hodiny na hodinu a nakonec z minuty na minutu. A pak už jen pár posledních vteřinek a rozplynul se v loužičku, která se beze stopy vsákla mezi první výhonky trávy. Na ní teď ležela červená mrkvička s jemně zahnutým koncem. Zajíci se na sebe mlčky podívali a pak se oba najednou rozplakali. Plakali a plakali pro svého Sněhuláčka s nejkrásnějším nosíkem na stráni. Když už se Ušínovi zdálo, že pláčou moc dlouho, utřel si rázně slzy. V zápětí si je utřel také Poloušín, protože byl zvyklý vždy všechno dělat podle Ušína. Ušín se naklonil k menšímu příteli a řekl: Nepláč, za rok se nám zase narodí. A víš co? My mu ten jeho nos schováme. A tak si vzali nos domů a těšili se zase na příští zimu. Na co se taky jiného mohou zajíci na jaře těšit? No, řekněte sami.

zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotači tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti.

0: Pepíček se vrátil od moře. A ve škole se vytahuje na spolužáky.
1: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
2: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je neštěstí.

0: não teve.
1: Karlinko, co děláš?
2: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
1: To mám pověsit záclony. Hladinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
2: To co je?
1: A co ti je?
2: A co by bylo?
1: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
2: Ne, umytý.
1: Aha. A na co se pořád koukáš?
2: A na fotbal.
1: Aha. A baví tě to?
2: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
1: Ukáž. Že nechybí, jsou tam obě dvě.
2: Ale tomu ty nerozumíš.
1: No vola, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
2: Mání, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
1: Hele, a proč ti hráči tak utíkají? To aby je ten balon netrefil.
2: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
1: No, hodou, já už jsem na fotbale byla.
2: Fakt?
1: Fakt.
2: A jak se ti to líbilo?
1: Byla to švanda.
2: Jo,
1: no,
2: co?
1: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
2: No tě prosím.
1: No?
2: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
1: To nevím. Já mu do obličeje nekoukala.
2: Víš co, jdi se raději pověsit.
1: Co?
2: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
1: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
2: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
1: No, to já vím taky.
2: Je! Gól! Viděla jsi?
1: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
2: To není kravata, ale vyplazený jazyk.
1: Chudáček, že si raději neodpočine.
2: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
1: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
2: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Díky cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj děti, jsem tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všichni děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
0: Jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech. Takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec. Takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi? To je dost důležité.
0: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou židli.
0: Já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku u počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
0: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
0: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech takové dvě velké, opravdu lopatkovité.
2: A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa. A pak hned šup na ten sval, pardon, na ty dvě vystouplé části na zádech, což jsou jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti, sedíme na celé ploše sedadla svým zadečkem, obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
0: No a mě to změní hlavičku, předtím jsem ji měl před koloněnou.
2: Takže by tě za chvilinku bolala krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout, pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
0: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý poses se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
0: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
0: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
0: Já tu nemám nic.
2: Já mám.
0: Jo, takhle. Už jsem to pochopil. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, aby
2: jedl. Super, ale musíš od toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
0: Takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
0: Hanko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
0: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech, já už jsem to pochopil.
2: Přesně tak, takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky a už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
0: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
0: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět.
0: A můžu si zaskočit k nás konce.
2: Utíkej, čau.
0: Děkuju.
3: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a neskočit.
4: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasápla nějakýho běhučta.
3: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3. Ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pytlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pytlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pytlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pytlíkem do vody. Žobluňk. Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama.
1: V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas.
5: Už ho máme. Sláva! Teď nám neuteče.
3: Ha! Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pytlíka.
5: Teď ho konečně polapím.
3: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pytlíkem do vody.
1: Ne, pytlíka chytit nedáme.
3: Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pytlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pytlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal.
1: Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také.
3: Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

0: Dnes je 1. června.
1: A svátek má Laura.
0: A je svátek dětí.
1: Takže máte svátek vlastně všichni.
0: I Laury. Jméno Laura vzniklo z latinského slova laurus a to znamená vavřín. A vavříny jsou symbolem pro slávu, vítězství a triumf. Pa-pra-da.
1: Takže milé Laury, ale i všechny ostatní děti,
0: nezapomeňte na svůj sváteček.
1: Všechno nejlepší.
0: Tiki má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Tiki kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, je tu vaše souška Heda Okatá s rozletem a rozhledem. Mám pro vás skvělou zprávu. Kalendář mluví jasně. Dnes je 1. června a vy možná víte, že je dnes významný den. Dnes se slaví Den dětí. Den, který patří všem dětem. Dnes je pro děti všude, ve městech, vesnicích, školách, nachystán nějaký program. Zvláštní akce s velkým A. Na Den dětí se zvlášť připravují třeba i zoologické zahrady, divadla nebo knihovny. A s Pigim jsme si pro vás v rádiu připravili taky něco speciálního. Ve veselém kabaretním povídání si dnes bude Pigi s kamarády povídat o Dni dětí i o jiných věcech. Víte, co je kabaret? Je to zábavný program pro všechny, kteří se rádi smějí. Poslouchejte kabaret na rádiu Pigi už dnes. Ho, ho, ho. A hezky si dnešní výjimečný den užijte, holčičky a chlapečkové. A při dalším toulání kalendářem zase naslyšenou.

0: Dnes vám chci povědět příběh, který si štěbetali síkorky v jedné královské zahradě a já to slyšel. Je o dvou královských bratřích Jájovi a Tumášovi. Však už jsem vám o nich vyprávěl, že si vzpomínáte. To jsem rád. Pak také jistě víte, že sobecký princ Jája chtěl všecko jenom pro sebe a stále jen volal já. Proto mu říkali Jája. Jeho dobrosrdečný bratr mu ochotně plnil všechna jeho přání. Tumáš, bratře, vezmi si, co chceš, říkal vždy, a tak mu zůstalo jméno Tumáš. Jednoho dne, když sluníčko připalovalo už od samého rána, vydali se oba bratři na procházku do lesa.
1: Podívej, co je tu sladkých jahod. Ochutnej.
2: Jsou dobré, ale mě bolí nohy. Chci si odpočinout.
1: Tak dobrá. Posadíme se třeba tady pod strom. Vidíš tu hebkou trávu? Máme krásný les v našem království. Slyšíš, jak šumí? Zdravím vás, borovice, sosny, bílé břízy. Poslouchej, Jájo, les nám odpovídá.
2: Tumáši, Tumáši, někdy nevím, jestli si ze mne tropíš žerty, nebo si opravdu takový blázen. Hladíš trávu, povídáš si už nejen s brouky a ptáky, ale dokonce i se stromy. Co pak by z tebe mohl být král? Ještě, že jsem tu já. Já totiž.
1: Mlč! Neslyšíš nic?
2: A co bych měl slyšet?
1: Jakoby někdo volal o pomoc.
2: Ale ne, já nic neslyšel.
1: Ale já ano. Slyšel jsem docela jasně. Pojď, půjdeme se podívat dál do lesa.
2: Nikam nepůjdu, je tu úplné ticho, nikde nic.
1: Slyšíš? Je to u studánky. Ano, teď to slyším docela jasně. Studánka volá o pomoc.
2: Studánka volá o pomoc, no tak to se nezdržuj a běž.
1: Hned jsem u tebe, studánko. Co potřebuješ?
3: No ne, studánka, to já potřebuji pomoc. Topím se, stahuje mě dolů, rychle pomoc.
1: To víš, že ti pomohu. Už jsem u tebe. Tak podej mi ruku, no. No, ještě to chvilku vydrž, jen co rozmotám chaluhy a řasy, do kterých se zamotal. No, ještě kousek, no, chyť se, tak, asi venku.
3: Díky, zachránil jsi mě, Tumáši.
1: Jak víš, kdo jsem? A odkud znáš moje jméno?
3: Jsem houbový skřítek a znám všechny lidi z království, kteří chodí do lesa.
1: Ještě nikdy jsem tě v našem lese neviděl.
3: To proto, že my skřítkové jsme přes den neviditelní. Kdybych nespadl do studánky a nepotřeboval pomoc, nikdy bys mě nespatřil. My skřítkové pracujeme jen v noci při světle měsíce.
1: Tak vás je tady dokonce víc?
3: Každý les je přece plný skřítků.
1: A co pak máš na práci ty?
3: Starám se o to, aby v lese byly všechny houby. Hříbky, muchomurky, křemenáče, bedly i lišky. Jahodový, ostružinový, borůvkový a malinový skřítek dohlíží na to, aby byly všechny plody pěkně zralé. Je nás opravdu plný les. Šiškový skřítek, smrkový, borový, šípkový. Každý má co dělat, aby lesní královna byla spokojená.
1: Vy máte svoji královnu?
3: No jistě. Všichni ji máme rádi. Je moudrá, milá a velmi, velmi krásná.
1: Mně se zdá, že jsi nejen houbový, ale také zamilovaný skřítek.
3: No, ne, to ne, to ne.
1: No tak za ní běž, ať o tebe nemá starost. A dávej pozor, abys nespadl do studánky.
3: Děkuji ti ještě jednou, Tumáši, a nashledanou.
2: Cože? Snad si toho trpaslíka nepustil.
4: Ty jsi neslyšel o královně, jak je velmi krásná?
2: To znamená, že má nejen krásné šaty, ale hlavně slyšíš, hlavně šperky, zlato a perly a drahé kameny. Že jsem tu nebyl o chvilku dřív, jsi hlupák, Tumáši. Ale počkej, já ho najdu, nemůže být daleko. Jen se neschovávej, trpaslíku, máš to marné, dostanu tě. Já jsem totiž chytřejší než můj bratr, víš? Já si s tebou poradím.
4: A budeš platit.
3: Jou.
2: A už tě mám.
3: Neubližuj mi, prosím, pust mě to.
2: Ale něco za něco, ty svobodu, já bohatství. Říkal jsi, že vaše královna je krásná. Je také bohatá, viď? Má truhlici zlata a šperku.
3: Truhlici ne, lesní královna má jeskyni. Zlatou jeskyni?
2: No prosím, zlatá jeskyně, to je hotový poklad. Dovedeš mě k němu a já tě za to pustím na svobodu, ano?
1: Já jo, hned ho pust.
2: Ani mě nenapadne. Budu mít poklad, rozumíš? Bude ze mě skutečný král, mocný a bohatý. Nejbohatší ze všech. A ty? Co budeš ty? Chudák, všem lidem prosmích. Zatímco mě se budou klanět, tobě se budou smát.
3: Když myslíš, princi, tak dobrá. Zavedu tě k pokladu. Ale jen tehdy, když princ Tomáš půjde s námi.

0: Tomášovi se nepodařilo přesvědčit bratra, aby houbového skřítka pustil na svobodu, a tak se na cestu ke Zlaté jeskyni vydal společně s nimi. Už z dálky viděli před jeskyní postavu zalitou zlatou září.
1: Stůjte, co zde hledáte? Jsem královna této říše.
2: Královno, to já je přivedl. Byl jsem nepozorný a princ Jája mě chytil. A za moji svobodu žádá zlato. Ale tady princ Tomáš, ten mi zachránil život, když jsem se topil ve studánce. Prosím tě, královno.
1: Nepros, svoboda je víc než zlato. Dám ti, princi Jájo, po čem tolik toužíš. Dám vám zlato oběma, ale pod jednou podmínkou. Vezmete si jen to, co unesete v jedné ruce. Kdo z vás neuposlechne, ten na svou chamtivost doplatí.
3: Tak pojď rychle, Tomáši, pojď.
1: Počkej, napřed propusť mého skřítka.
3: Běž si, trpajzlíku, už tě nepotřebujeme.
0: A skutečně, lesní královna pokynula rukou a jeskyně se otevřela. Všude, kam bratři pohlédli, bylo zlato, šperky, perly a drahokamy. V záři zlata probleskovaly paprsky rubínů jako malé červené plamínky. Bílé hromady perel vypadaly jako ledové hory a uprostřed nich krásné modrozelené tyrkysy připomínaly horská jezera.
3: Rychle, Tomáši, sundej kabát, ale co dám svůj, tak jen pojďte ke mně, drahé kameny. Tomáši, nestuj a dělej, co já, slyšíš?
4: Smíme vzít jen to, co uneseme v jedné ruce, neslyšel z královny.
3: Věříš všem nesmyslům, si strašpitel. Povíš, nechce, aby z pokladu příliš ubylo. Ještě svléknu košili, tak. A kam ještě? Ano, už vím, naplním si boty.
4: To půjdeš, bos?
3: Co by ne? Víš, jak mě lidé uvítají? Jako nejbohatšího krále budou se mi klanět až na zem. A tobě? Tobě se budou smát. Vždyť nemáš vůbec nic. Co já to mám za bratra?
4: Stydím se za tvou chamtivost, bratře.
1: Princi Tomáši, vidím, že ty jsi nenabral ani zlata, ani drahých kamenů.
4: Jsem tady jenom proto, že si to tvůj skřítek přál, královno.
1: Vezmi si ode mne alespoň tuto růži.
4: Díky, královno. A odpusť.
5: Za co děkuješ, hlupáku? Za jednu docela obyčejnou růži?
3: Podívej, co mám já. Zlato. Plno zlata. A ty nemáš nic, jenom růži. Já budu nejbohatší král.
0: Oba bratři se vydali zpátky na zámek. Tomáš šel lehce, netížilo ho ani zlato, ani drahé kameny, jen v klopě kabátu měl růži, kterou mu darovala lesní královna. Za to Jája se pachtil se svým pokladem, sotva dechu popadal. Zastavoval se, odpočíval, ale ze všeho nejvíc se staral o to, aby mu jediný kamínek z pokladu nevypadl, aby ani perličku nestratil. Konečně došli k zámku.
3: A teď dávej pozor, bratře, teď uvidíš, jak se ze mne stane král. Hej, lidi, pojďte všichni sem rychle. Podívejte se, jak jsem bohatý. Nesu celý poklad. Budete mít nejbohatšího krále.
6: Cože, nejbohatšího?
7: Vždyť nemám boty.
8: Ani košile.
3: Ale mám, hlupáci, mám kabát, košily i boty. Ale plné zlata a drahokamů. Jen se podívejte. Co to? Co to je? To je zrada?
9: Samé smetí.
10: Kde tak zlato? Ne, bo ty smetí.
9: To by byl král.
3: Tomáši, podvedli nás.
4: Ne, ne. Podívej.
11: To je krása. Zlatá růže.
12: Jak se třpití.
11: A jak září.
0: A opravdu. Obyčejná růže darovaná lesní královnou se proměnila v růži zlatou, až oči všem přecházely. O, to je krása, říkali. A chamtivý princ Jája Bos a bez košile byl všem jenom prosmích. Darmo se neříká, že kdo chce mít moc, nemá nakonec nic.

0: Malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: sobě jen oslavit speciální den. Hlavně hodně štěstí, hodně zdraví, ať zůstaneme dlouho kamarády.
1: Piggy, kde se to...
2: Co?
1: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
2: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
1: Aha, takže to znamená...
2: Že už nás slyší.
1: Haló, haló, slyšíte mě?
2: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
1: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
2: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
1: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
2: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
0: Den dětí.
2: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
2: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
2: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
3: nedělo skoro nic.
2: Asi by se četly noviny.
3: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
2: O tragických zprávách.
3: Uj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
2: Pořád by se telefonovalo.
3: A mračilo by se.
2: Tvářilo by se seriózně.
3: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
2: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
3: Yeah.
2: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
3: To je jedno, prostě je to nuda.
2: Nuda.
3: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
2: Já bych jim jejich den ale přál, jenže nějaký veselejší. Kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
3: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
2: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
3: Ani já.
2: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
3: Já, ten se ti roluje. To by se dalo jenom zakouzlit.
2: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdo, nikdy vyrůst.
3: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
2: Je, a nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
3: Je, a děti by řádili a řídili celý svět.
2: Je, to by bylo prýma, samá zábava.
3: A žádná škola.
2: A mohlo by se drobit do postele.
3: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
2: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
3: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
2: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
4: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
2: Kachno, Justino, co tu děláš?
4: No, co bych dělala? Poslouchám vás. Poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte. A tento nonc.
3: My nikoho nenavádíme.
5: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme?
3: No.
4: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? Totiž špatně?
3: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
4: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
3: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
5: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
3: Jo.
5: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umí si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
3: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
5: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
4: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci. Totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchám.
3: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
5: Seriózní?
3: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
5: A honili by se a ostatní by jim fandili.
3: Je, to by bylo žužo nakupování. To by byla zábava.
4: A létali by regály, ti dva vyvráželi do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat,
3: no.
4: Jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, totiž uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky. A dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita. Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
5: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
3: Ach jo.
5: A že se většinou jen mračí a mlčí.
3: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
5: A jo.
3: Jo.
6: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
4: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy já brukev nejí.
5: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
3: Ahoj, mňau.
6: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pig tady. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, mondie.
5: Pěre, jako bys neznal naší kachnu Justýnu.
4: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
3: Rozdurděná.
4: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
3: Potři.
4: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. Řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos? Chaos?
6: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
5: No právě. Šlo o ty seriózní věci.
3: Pěre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
4: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
5: Ale my přece...
3: A ani slůvkem.
6: Počkat. Přestaňte brebentět vy dva. Ano. A vy, mademoiselle Justýno, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
4: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
6: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
4: Jo. Do jednoho pytle!
6: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
4: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
6: To je jasné. Tak velký sáček.
3: Pytel.
6: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž.
3: A?
6: To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
3: Pěre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
5: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
4: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
6: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
4: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
6: Protože?
4: No.
3: Protože...
5: Protože to není pravda.
6: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
5: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
3: Jo.
5: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
3: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
5: A přicházet na nové věci.
3: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
5: A číst si pohádky.
3: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
5: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
4: A to nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
7: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
5: Ahoj, Medjougo, my tady slavíme Den dětí.
7: A toho slavíte křikem a hádáním?
3: Ne.
6: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
4: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
3: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
5: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
3: Že by to bylo prima.
5: Prima.
7: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
3: Kdeže to?
7: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
3: Aha.
7: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
5: Jak?
3: No.
7: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
6: Prosím, přečti nám ji.
7: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
1: Tak jak je, povídej.
7: Stojí město, nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci. Housky pletou kominíci, uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši, kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
5: Rybáři, pohlednice v koši.
7: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká. Kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
1: Ta byla krásná.
5: No to by byla úplná naopak. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
1: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo, nebo jak opravit hračky, co? To, aby se v tom kocour mazanej vyznal, v takovým nepořádku.
4: To slyš? To myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu co? Já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít. Být.
7: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
6: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
7: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
1: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
4: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
6: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
5: Vážně?
6: Mundě, rozhodně.
4: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
1: Jo, ale i tak... Já ještě úplně dospělý být nechci.
5: Jo, taky ne.
1: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
7: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
1: Je.
7: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
6: Jakou vylomeninu?
7: No, schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
4: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
6: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo, nevím úplně přesně, co bych...
1: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
5: Jo, jo. A ty taky, no. Justino.
1: Němce předveď.
4: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
5: Ukaž.
1: To bylo hezký.
6: Výborně, mademoiselle Justino. A teď pozor. Přichází mistr legračních zvuků.
7: Paráda. No, vidíte, nevypadá to, že byste z dospělá čtěli.
5: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
1: Nebo třeba obličej, víš?
5: Já, víš co, Vojto, zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku a líp. Takže, všichni milí dospěláci
1: a všechny milé děti.
5: Blíží se svátek nad svátky.
1: Svátek všech lumpačin a zábav.
4: Den smetí.
1: Ale ne, den dětí.
5: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má... ho parádně užije.
1: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
4: To se mi líbí víc.
6: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
7: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
5: Já bych asi věděl, kdo to je.
1: Kdo?
5: Jsou to maminky a tatínkové.
1: Aha, takže dospělí?
6: Vyvát. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
4: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete. Když budete mít dobrou náladu a kalamáry,
5: co?
4: Kamarády, tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
1: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
5: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
6: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
5: Jo, šláčkový dort.
1: Ten já rád.
4: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justína, tak jak jsem. I zábavu alegrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
5: Ale hodíme jí do cukrové vaty.
7: Posadíme na kolotoč.
6: Oni ji lechtají.
1: Pořád si myslí, že je třeba brát se tak vážně.
4: Ano, ano, rozchodně jsem domácnostní machna Justína.
1: Justino, zasměj se. Je, už se směje.
4: Dobře, vzdávám se. Ne, nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
5: Smích je totiž nakažlivý.
1: Tak se smějeme.
6: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

Ptáček v kleci a netopír. Byl jednou jeden ptáček, který žil v lese. Celý den zpíval a jeho píseň se nesla lesem. Ptáčník se rozhodl, že ho chytí do sítě a draze ho prodá. Ptáček do sítě vlétl a byl chycen. Ptáčník ho prodal muži, který žil v domku. Muž dal zpívajícího ptáčka do klece zavěšené venku přímo před oknem. Překvapilo ho, že ptáček za celý den nezaspíval. Zpíval jen v noci, když jiní ptáci spali. Divoké tvory žijící poblíž také zajímalo, proč tomu tak je. Požádali netopíra, aby to vypátral. Netopír ve dne spal, zavěšen na trámu, ale v noci, kdy ptáček v kleci zpíval, vylétal. Netopír přiletěl k ptáčkově kleci a zeptal se ho: proč zpíváš v noci namísto ve dne? Ptáčník mě chytil, protože jsem ho k sobě přilákal zpěvem za dne, vysvětloval ptáček smutně. Protože jsem zpíval ve dne, ztratil jsem svobodu. Teď zpívám jen v nočních hodinách. To je trochu pozdě, řekl netopír ptáčkovi. Kdybys na to myslel, když jsi byl volný, nebyl bys chycen. Naučení? Je pozdě plakat nad rozlitým mlékem.

0: polievka.
1: Učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
2: Protože nemám plešatou pastelku.
3: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.

0: Vybegy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
0: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
1: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
0: No právě.
1: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se
0: tě zeptat. Poslouchej, Hanko, ale ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
1: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
0: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utažení a to jsou dobré boty.
1: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
0: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty a teď šlape a šlape a to je turista.
1: To je turista?
0: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese, to si pamatuju.
1: A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika.
0: A cyklistika.
1: Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
0: Cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
1: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekaj, drandíme s Méďou, s kocourem na kole,
1: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
1: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole, tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
1: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to neberu to.
1: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla, přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
1: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plavky a přilbu?
1: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
0: Já vím, protože ale... ta hlava, to je velká vzácnost, viď? O
1: hlava je velká vzácnost, o tu se opravdu musíme
0: Hanko,
1: starat.
0: Já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
1: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
0: Je, proto ty máš ty boty tady.
1: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
0: Hanko, a kde jste byli naposledy?
1: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žlutic, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
0: A moc jste toho nachodili, víte?
1: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
0: Vladař.
1: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
0: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
1: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
0: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklista, víc se říká
1: cyklista. Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
0: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky. A nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo. A na kole s námi Méďa jezdí moc rád. Takže to je podobné, viď?
1: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
0: Ahoj, takže na kolo vždycky přijmu na turistiku dobré boty. Do roboty! Ahoj, mějte se hezky!
2: Jak bednář přelstil vlka, medvěda a zajíce.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho se žene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše?
2: Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu.
1: V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit.
2: U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit.
3: Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí.
0: Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně, vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
3: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
3: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvaž to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvaž to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

0: Dnes je 1. června.
1: A svátek má Laura.
0: A je svátek dětí.
1: Takže máte svátek vlastně všichni.
0: I Laury. Jméno Laura vzniklo z latinského slova laurus a to znamená vavřín. A vavříny jsou symbolem pro slávu, vítězství a triumf. Pa-pra-da.
1: Takže milé Laury, ale i všechny ostatní děti,
0: nezapomeňte na svůj sváteček.
1: Všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, je tu vaše sovůška Heda Okatá s rozletem a rozhledem. Mám pro vás skvělou zprávu. Kalendář mluví jasně. Dnes je 1. června a vy možná víte, že je dnes významný den. Dnes se slaví Den dětí. Den, který patří všem dětem. Dnes je pro děti všude, ve městech, vesnicích, školách, nachystán nějaký program. Zvláštní akce s velkým A. Na Den dětí se zvlášť připravují třeba i zoologické zahrady, divadla nebo knihovny. A s Piggym jsme si pro vás v rádiu připravili taky něco speciálního. Ve veselém kabaretním povídání si dnes bude Piggy s kamarády povídat o Dni dětí i o jiných věcech. Víte, co je kabaret? Je to zábavný program pro všechny, kteří se rádi smějí. Poslouchejte kabaret na rádiu Piggy už dnes. Ho, a hezky si dnešní výjimečný den užijte, holčičky a chlapečkové. A při dalším toulání kalendářem zase naslyšenou.

0: Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý byl chudý chalupník a měl jedinou dceru, Manku. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí bratrovi za husopasku a když po několika letech zesílila, nastoupila za děvečku.
1: Když budeš, Manko, dobře sloužit, dám ti, až budeš odcházet, místo mzdy jalovici.
2: Děkuji, stričko.
1: Právě mám 4nedělní tele, to pro tebe dochovám. Jistě ti to bude milejší než peníze.
2: Budete se mnou spokojen, stričko. Uvidíte.
0: Od té chvíle byla Manka do práce jako oheň. Ani krejcaru strýci neumařila a sloužila bez reptání 3 léta. Když ale otec zestárl, potřeboval dceřinu pomoc.
2: Stričko, s tatínkem je prý velmi zlé.
1: Také jsem slyšel.
2: Budu muset od vás odejít a posloužit mu.
1: Jsi hodné děvče, Manko, jen hezky běž a bratra ode mne pozdravuj.
2: Ale stričko...
1: Máš pravdu, Manko, málem bych zapomněl. Nemáte asi doma ani krajíček. Skoč si do kuchyně, ať ti kuchařka dá bochník chleba, čbán mléka a hrudku másla. Utíkej.
2: Stričku, vy jste mi ale...
1: A ať ještě přidá pitlíček hrachu a bílé mouchy.
2: Ale stričku, vy jste mi přece slíbil jalovici.
1: Ty ses na rozumu pomátla, jalovici, kdo to jakživ slyšel. Takovou výstužku bych si taky nechal líbit.
2: Co pak si, stričku, nevzpomínáte?
1: Nikdy jsem ti nic takového neslíbil, ale jestli se ti zdá málo, co si dostala, přidám ještě 2 zlaté.
2: A co já s tím budu dělat?
1: Nepřidám už ani nic.
2: A nepřidal.
3: Buď ráda, že ses nevrátila s prázdnou, Manko.
2: Za tolik let dobré služby takovou almužnu? Ne, tatínku, to si nesmíme nechat líbit.
3: Ale co bys chtěla dělat, dceruško?
2: Jděte si stěžovat do města k panu prokurátorovi.
0: Když Manka jinak nedala, vypravil se otec do města a tam svou žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, že jestli to soudce nějak nespraví, musí jalovici dát, a proto se ho snažil dostat na svou stranu. Prokurátor byl na rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl právo na své straně.
4: Váš spor je velmi složitý. Rozsoudím takto. Dám každému z vás 3 stejné hádanky a kdo je správně uhodne, dostane jalovici.
1: Jste moudrý, pane prokurátore, velice moudrý.
5: Ale pravdu mám přece já.
4: To je právě těžké posoudit. A proto raději dobře poslouchejte. Hádanka první.

0: tomu ani trochu nerozumím. Tak prohrál si nebo ne?
1: Prokurátor mě dal hádačku.
0: No?
1: Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli uhodnu, dostanu jalovici.
0: Ty naděláš kvůli hádankám. Vždyť jsou tak jednoduché, že je sama uhodnu.
1: Ty?
0: No. Co by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, no? A co sladšího nad náš sud medu? A co bohatšího nad naši truhlu plnou tolarů?
1: Dobře máš?
0: No.
1: Uhodla jsi to?
0: No.
1: A jalovice je naše.
2: Tak co, bratři? Uhodli jste mé hádanky?
1: Inu, já myslím, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který 4 léta leží. O nic bohatšího než moje truhla tolaru.
2: No, abych ti pravdu řekl, sedláku, tvá odpověď se mi moc nezdá. Vyslechneme ale napřed, s jakou přišel tvůj bratr.
3: Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko, které mžikem všecko přehlídne. Nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem. A někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší je naše zem, z níž všecko naše bohatství pochází.
2: Ty jsi uhodl, chalupníku. Dostaneš jalovici.
1: To přece nemyslíte vážně.
2: Jedině chalupníkova odpověď je správná.
3: Moc krát vám děkuji, pane prokurátore.
2: Ale teď mi, chalupníku, pověz, kdo ti poradil.
3: Sám jsem to vymyslil, milostivý pane.
2: Vidím ti na očích, že lžeš.
3: Opravdu, milostivý pane.
2: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.
3: Nezlobte se, pane. Ale já slíbil dceři, že to nepovím.
2: Dceři? Dobře tedy. Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ať není ani ustrojená, ani nahá, ať nepřijde ani pěšky, ani na voze.
3: Ale panem prokurátore...
2: Běž a vyřídí to.
3: Ach, manko, ty jsi to pěkně spravila.
4: Co pak, táto? Špatně jste odpověděl.
3: Dobře, dceruško, dobře.
4: No tak co se přihodilo?
3: Pan prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel říct, že ty jsi mi poradila.
4: Tak se proto netrapte, táto. Co se stalo, stalo se.
3: Tobě se to řekne. Ale pan prokurátor ti vzkazuje, že máš k němu zítra přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci, nemáš být nahá, ani ustrojená, nemáš přijít pěšky ani na voze.
4: No to je toho. Nechte to na mě, já to nějak vyvedu.
5: O 2 hodinách z půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc. A když bylo ke 3. hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo pojezdecku do města se dostala.
2: Vidím, že jsi vtipné děvče. Vždycky jsem si přál mít chytrou ženu. Jestli chceš, ožením se s tebou.
4: Vždycky jsem si přála mít moudrého a hezkého muže. Proto tedy souhlasím.
2: Mám jen jednu podmínku.
4: Poslouchám.
2: Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.
4: Myslíš do soudu?
2: Do soudu ani do ničeho jiného. Nebo se budeš muset k otci vrátit.
4: Tvou podmínku přijímám.
2: Tedy může být svatba.
5: A byla. Z Manky se stala velká paní, ale zůstala pořád stejně vlídná, moudrá a spravedlivá. Svého manžela velmi milovala a za to jí měl každý ve velké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Hádali, až se dostali k soudu. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla a manželův nespravedlivý rozsudek se jí pranic nelíbil.
4: Haló, člověče!
6: Ano, milost paní.
4: Proč pak jste se nechal tak napálit?
6: Pan prokurátor tak rozhod.
4: Kdo to jakživ slyšel, aby hřebec měl hříbě?
6: Taky si myslím, že se mi stala křivda. Ale co mám dělat?
4: Já vám poradím. Ale žádný se nesmí dozvědět, kdo vám tu radu dal.
6: Spoléhněte se, milost paní.
5: Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na vrchu z Karmanu našeho sedláka sítě roztahovat.
7: Hej, ty tam! Co pak to tam nahoře vyvádíš?
8: Chytám ryby!
7: Od kdy pak na vrchu rostou ryby?
8: Inu, od té doby, co mohou mít hřebci hříbata.
7: Poslyš, ty lišáku, pojď blíž.
8: Ano, jemnost pane.
7: To hříbě dostaneš, ale napřed mi řekni, kdo ti tuhle taškařici poradil?
8: Nikdo, jemnost pane. To já sám jsem si ji na vás vymyslel.
7: Řekni pravdu.
8: Opravdu. Přišlo mi tu zelí to, že jste tak... No, že jste proti mě rozhod. A proto jsem si to vymyslel.
7: Tak dost přetvářky. Řekni, kdo tě navedl. Nic ti neudělám.
8: Víte, milost pane...
7: No tak se neboj.
8: Vaše paní.
7: Jestli pak se ještě pamatuješ, co jsem ti před svatbou přikazoval.
4: Pamatuji.
7: A proč si tedy sedlákovi radila?
4: Protože nemohu snést nespravedlnost. Ty jsi ho ošidil.
7: Do toho tobě nic nebylo.
4: Odpust mi to, ale nemohla jsem jinak.
7: Teď se vrátíš, odkud jsi přišla. Ale abys neřekla, že jsem s tebou naložil nespravedlivě, smíš si odtud odnést, co máš nejraději.
4: Děkuji ti, milý muži, za tvou dobrotu. A když to nemůže být jinak, poslechnu tě.
7: Máš ještě nějakou prosbu?
4: Dovol, abych ještě jednou s tebou povečeřela. A buď prosím tak veselý, jako by se mezi námi nic nestalo.
7: To přání ti mohu vyplnit.
5: Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě nalitou sklenici vína podal. Pan manžel víno vzal a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Slunce už stálo hezky vysoko, když se pán prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se s ním stalo.
7: Ty jsi tu ještě?
4: A proč bych nebyla?
7: Vždyť si přece slíbila, že odejdeš do hor k otci.
4: A slib jsem dodržela.
7: Ale co já tu dělám?
4: Vždyť si mě přece dovolil, abych si vzala sebou, co je mi nejmilejší.
7: Ano, to jsem dovolil.
4: A protože jsi mi nejmilejší ty, vzala jsem si tebe.
7: Všechno ti odpouštím. Vidím, že jsi chytřejší než já. Proto taky budeš ode dneška soudit ty.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
1: Piggy, kde se to...
3: Co?
1: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
3: Jo, jo, ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím...
1: Aha, takže to znamená...
3: Že už nás slyší.
1: Haló, haló, slyšíte mě?
3: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
1: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě?
4: Piggy, já nic neslyším.
3: Ty, děti, nemůžeš slyšet. Ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
1: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
3: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější. Den dětí. My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
5: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
3: pimprdlata,
5: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
3: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme, že by se asi...
5: Že by se asi nedělo skoro nic.
3: Asi by se četly noviny.
5: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
3: O tragických zprávách.
5: Uj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
3: Pořád by se telefonovalo.
5: A mračilo by se.
3: Tvářilo by se seriózně.
5: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
3: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
5: Yeah.
3: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
5: To je jedno, prostě je to nuda.
3: Nuda.
5: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
3: Já bych jim jejich den ale přál, jenže nějaký veselejší, kdyby byli dětmi pořád. Měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
5: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
3: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
5: Ani já.
3: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
5: Já, ten, co ti roluje, to by se dalo... Jenom zakouzlit.
3: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdo, nikdy vyrůst.
6: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
3: Je, a nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
6: Je, a děti by řádili a řídili celý svět.
3: Je, to by bylo prýma, samá zábava.
5: A žádná škola.
3: A mohlo by se drobit do postele.
6: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
3: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
6: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
3: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
7: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
3: Kachno, Justino, co tu děláš?
7: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady te děti navádíte. A tento nonc.
5: My nikoho nenavádíme.
3: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
5: No.
7: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? Totiž špatně.
5: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
7: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce.
5: A
7: kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
5: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
3: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
5: Jo.
3: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umíš si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
6: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
3: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
7: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci, totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchám.
5: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
3: Seriózní?
5: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
3: A honili by se a ostatní by jim fandili.
5: Je, to by bylo žůžo nakupování. To by byla zábava.
7: A létali by regály, ti dva vyvrážely do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, uhýbat staré krabičky, totiž babičky. A dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita! Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
3: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
5: Ach jo.
3: A že se většinou jen mračí a mlčí.
5: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
3: A jo.
5: Jo.
8: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
7: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila. Na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná, Nikdy jábrukev nejí.
3: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
4: Ahoj, mňau.
8: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako Piggy tady. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, mondie.
3: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
7: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
4: Rozdurděná.
7: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
4: Potři.
7: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. To ti pomáteně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. Řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl Laos? Chaos?
8: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
3: No právě. Šlo o ty seriózní věci.
4: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
7: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
3: Ale my přece...
4: A ani slůvkem.
8: Počkat. Přestaňte brebendět vy dva. Ano. A vy, mademoiselle Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
7: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
8: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
7: Jo. Do jednoho pytle!
8: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
7: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
8: To je jasné. Tak velký sáček.
4: Pytel.
8: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž. To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
4: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
3: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
7: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
8: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
7: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
8: Protože?
7: No.
4: Protože...
3: Protože... To není pravda.
8: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
3: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
4: Jo.
3: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
4: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
3: A přicházet na nové věci.
4: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
3: A číst si pohádky.
4: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
3: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
7: A to nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
9: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
3: Ahoj, Maďo Hugo, my tady slavíme Den dětí.
9: A toho slavíte křikem a hádáním.
4: Ne.
8: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
7: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
5: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
3: A mít svět jako na den dětí pořád, no.
5: Že by to bylo prima.
3: Prima.
9: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
5: Kdeže to?
9: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
5: Aha.
9: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
3: Jak?
5: No.
9: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. V knížce, kterou jdu vrátit do knihovny, je o tom městě celá básnička.
8: Prosím, přečti nám ji.
9: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
5: Tak jak je, povídej.
9: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci. Housky pletou komíníci, uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
3: Rybáři, pohlednice v koši?
9: Cestáři tam čistí trubky, muzikanti cesty, hrušky mají místo slupky, vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku, když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
5: Ta byla krásná.
3: No to by byla úplná naopak. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
5: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. Takovým nepořádku.
7: To slyš? To myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu co? Já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít, být.
9: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
8: Olala. Existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
9: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
5: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
7: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
8: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
3: Vážně?
8: Můj je rozhodně.
7: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
5: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
3: Jo, taky ne.
5: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná
10: trochu zdospěláčtěli.
9: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
10: Je.
9: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
8: Jakou vylomeninu?
9: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
7: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty, buňky totiž, buňky.
8: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo. Nevím úplně přesně, co bych...
4: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
3: Jo, jo. A ty taky, no. Justýno.
4: Jen se předveď.
7: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
3: Ukaž.
4: To bylo hezký.
8: Výborně, mademoiselle Justýno. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
9: Paráda. No vidíte, nevypadá to, že byste zdospěláčtěli.
3: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
4: Nebo třeba obličej, víš?
3: Já, víš co, Vojto? Zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku. A líp, takže... Všichni milí dospěláci...
4: A všechny milé děti.
3: Blíží se svátek nad svátky.
4: Svátek všech lumpačin a zábav.
7: Den smetí.
4: Ale den dětí.
3: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má... ho parádně užije.
4: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
7: To se mi líbí víc.
8: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
9: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
3: Já bych asi věděl, kdo to je.
4: Kdo?
3: Jsou to maminky a tatínkové.
4: Aha, takže dospělí?
8: Vyvád. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
7: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete. Když budete mít dobrou náladu a kalamáry,
3: co?
7: Kamarády, a? Tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
4: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
3: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
8: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedě.

0: nic to zmáchná, Justýna.
1: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
0: Dobře, dobře, dobře, vzdávám se. Ne, už nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
2: Smích je totiž nakažlivý.
1: Tak se smějeme.
3: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

0: Jak zajíc závodil se želvou. Zajíc potkal želvu.
1: Vsaďme se,
0: povídá želva zajíci.
1: Vsaďme se, oč chceš, že budu u lesa dřív než ty.
2: To jsou mi nápady,
0: ušklíbl se zajíc. Se mnou chceš závodit? Vždyť mě nedožene ani ten nejrychlejší pes z vesnice. Ale budiš, přijímám sázku. A tak došlo k závodu želvy se zajícem. Želva spěchala, co jí nožky stačily, ale při nejlepší vůli to nebyl rychlý běh. Ať se snažila, jak chtěla, zdálo se, že stojí na místě. A když ještě přidala do kroku, vypadalo to, že se jen pohnula. Ale neklesala na mysli. Dívala se stále před sebe, viděla jen les, u kterého chtěla být první. Jinak zajíc.
2: Proč pospíchat,
0: říkal si.
2: Na želvu mám vždycky času dost. Jeden můj skok je jich 100 krůčků. Sednout si mohu a odpočívat. A ještě budu u lesa první.
0: A opravdu si sedl na bobek. Pohrdlivě se díval za želvou a zdála se mu směšná ve svém spěchu. Pak se ještě natáhl k odpočinku. Bezstarostně si hověl a jen si říkal:
2: času dost, jeden můj skok, 100 směšných želvých krůčků.
0: A když potom vyskočil a zvědavě se podíval k lesu, skoprněl. Překvapením se nemohl ani pohnout. Želva byla nedaleko lesa. Ještě chvíli a bude u cíle. A také byla. Marně se zajíc za ní pustil. Zbytečně už pelášil. Když přiběhl udýchán k lesu, želva se na něho smála a volala:
2: pěkně vítám, zdá se mi, že někdo zaspal. Nevíš, kdo? Zajíci? Podruhé, buď chytřejší a nezapomeň, že ani nejrychlejší běh nic neznamená, když se nevyrazí včas.

0: vtipk.
1: Dva kamarádi se spolu hádají.
2: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
0: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
2: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.
3: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá:
4: Mzz, to je muzika, co?
0: Taková tenká, taková komáří,
3: řekli Křemílek a Vochomůrka.
0: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu.
3: Křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
0: Dej si na nás pozor,
3: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
0: Přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
3: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
0: Cíprsk, achich, achich, cíprsk.
3: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
0: Cíprsk, achich, achich.
3: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
0: Co to vyvádíš?
3: Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
0: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku. Tak proč si nelehneš, když stůňáš?
3: Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
0: Proti škrtavce nic nepomáhá. To je ale divná nemoc,
3: povídá Vochomůrka.
0: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
3: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
0: To by se museli přivést 4 velké kameny. A musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
3: Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
0: Tyhle 4 jsou největší,
3: povídá Křemílek.
0: O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
3: řekl Vochomůrka.
0: Ale jak?
3: Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl:
0: Asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
3: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost.
0: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
3: Pak přijeli pod kopec, táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá:
0: Chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
3: V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
0: Pich, pich, pich, pich, ať si sudý nebo lichý.
3: Křemílek s Vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
0: Tak vám, Křemílku s Vochomůrkou, děkuju.
3: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohniví mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Figy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, Kinichová.
2: Já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
0: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
2: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
0: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
2: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
0: růžový had.
2: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
0: Já jsem to slyšel taky.
2: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
0: Ležím.
2: Musíš k tomu ale stáhnout svůj
0: zadeček, myslíš?
2: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevnění se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
0: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
2: Tak jako, co ti na to mám říct?
0: Asi
2: dáme ti ruce.
0: Víc.
2: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda,
0: takže nahoru
2: bříško,
0: nad hlavičku.
2: Přesně tak, bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
0: Je to nejlíp.
2: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
0: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
2: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
0: Těsto, třeba veverka, leskonka, válečkem válí těsto.
2: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Pigi, já už musím končit, mně se z toho točí hlava, Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Pigi, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
0: To. Dobře.
2: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Pigi je velmi šikovný. Mějte se moc hezky. Ahoj.
0: Ahoj, bříškováčci.

0: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
1: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
2: Ale mocnější než prst krále.
1: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
2: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš z hvězdy.
1: Na kterou planetu jsem to spadl?
2: Na zemi do Afriky.
1: A na zemi nikdo není?
2: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
1: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi, ale je daleko.
2: Je moc krásná.
1: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
2: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.
3: Tiki kalendář! Dnes je 1. června.
4: A svátek má Laura.
3: A je svátek dědí.
4: Takže máte svátek vlastně všichni.
3: I Laury. Jméno Laura vzniklo z latinského slova laurus a to znamená vavřín. A vavříny jsou symbolem pro slávu, vítězství a triumf. Pa-pa-da.
4: Takže milé Laury, ale i všechny ostatní děti.
3: Nezapomeňte na svůj sváteček.
4: Všechno nejlepší.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Digi kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, je tu vaše souška Heda Okatá s rozletem a rozhledem. Mám pro vás skvělou zprávu. Kalendář mluví jasně. Dnes je 1. června a vy možná víte, že je dnes významný den. Dnes se slaví Den dětí. Den, který patří všem dětem. Dnes je pro děti všude. Ve městech, vesnicích, školách nachystán nějaký program. Zvláštní akce s velkým A. Na Den dětí se zvlášť připravují třeba i zoologické zahrady, divadla nebo knihovny. A s Pigim jsme si pro vás v rádiu připravili taky něco speciálního. Ve veselém kabaretním povídání si dnes bude Pigi s kamarády povídat o Dni dětí i o jiných věcech. Víte, co je kabaret? Je to zábavný program pro všechny, kteří se rádi smějí. Poslouchejte kabaret na rádiu Pigi už dnes. Ho, a hezky si dnešní výjimečný den užijte, holčičky a chlapečkové. A při dalším toulání kalendářem zase naslyšenou.

0: jak myslivec drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech: přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá: a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody? Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá: a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval, ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Ťukli si, čert povídá, ať žije peklo. Drobínek dodal, až na věky. A hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice, nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu, zkrátka popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác, lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čo má ho? Plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá. Ty, poslouchej, myslivecký, když jsi mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by tu neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec, čert tam něco nasypal a mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova. A trochu koření, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. A tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned za čerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici.
1: To nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje.
0: Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo. Tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul, nebo co? Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopy tomu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela.
1: Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč!
0: Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopítky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává.
1: No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert. Zamilovaná koza a ještě k tomu do mě.
0: Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s Drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji Mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť Mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska k ní.

0: jo. Je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, Nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce?
1: Ne, ne, tady to taky není.
2: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
2: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no...
2: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
2: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
2: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
2: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
2: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
2: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
2: Já vím co.
0: No?
2: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
2: Přemýsela bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
2: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
2: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
2: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
2: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
2: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
2: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
2: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždyť si to slyšel.
2: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
2: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
2: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
2: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
2: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
2: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
2: Ne.
0: Ne?
2: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím, to...
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Hmm. Jen se zamysli.
2: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
2: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
2: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
2: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
2: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
2: No, to mi zkouká.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
2: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou ano. A buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
2: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
2: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
2: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky té krčmě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
2: No, tak třeba vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, čurbes to je...
2: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
2: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem je nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
2: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
2: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
2: Tak nějak.

0: Piggy, kde se to...
1: Co?
0: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
1: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
0: Aha, takže to znamená...
1: Že už nás slyší.
0: Haló, haló, slyšíte mě?
1: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
0: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
1: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
0: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
1: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
2: Den dětí.
1: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
1: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
1: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
3: nedělo skoro nic.
1: Asi by se četly noviny.
3: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
1: O tragických zprávách.
3: Uj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
1: Pořád by se telefonovalo.
3: A mračilo by se.
1: Tvářilo by se seriózně.
3: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
1: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
3: Yeah.
1: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
3: To je jedno, prostě je to nuda.
1: Nuda.
3: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
1: Já bych jim jejich den ale přál, jenže nějaký veselejší. Kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
3: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
1: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
3: Ani já.
1: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
3: Já, ten se ti roluje. To by se dalo... jenom zakouzlit.
1: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdy vyrůst.
3: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
1: A nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
3: A děti by řádili a řídili celý svět.
1: To by bylo prýma, samá zábava.
3: A žádná škola.
1: A mohlo by se drobit do postele.
3: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
1: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
3: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
1: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
4: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
1: Kachno, Justino, co tu děláš?
4: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte a tento nonc.
3: My nikoho nenavádíme.
1: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
3: No.
4: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? totiž špatně.
3: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
4: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
3: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
1: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
3: Jo.
1: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umíš si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
3: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
1: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
4: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci. Totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchám.
3: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
1: Seriózní?
3: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
1: A honili by se a ostatní by jim fandili.
3: Je, to by bylo žužon na kupování. To by byla zábava.
4: A létali by regály, ti dva vyvráželi do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, totiž uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky a dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita! Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
1: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
3: Ach jo.
1: A že se většinou jen mračí a mlčí.
3: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
1: A jo.
3: Jo.
5: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
4: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy já brukev nejí.
1: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
3: Ahoj, mňau.
5: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pig tady. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, mon dieu.
1: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
4: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
3: Rozdurděná.
4: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
3: Potři.
4: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
5: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
1: No právě, šlo o ty seriózní věci.
3: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
4: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
1: Ale my přece...
3: Ani slůvkem.
5: Počkat. Přestaňte brebendět vy dva. Ano. A vy, mademoiselle Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
4: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
5: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
4: Jo. Do jednoho pytle!
5: Pytle, aha, tak to už chápu, proč s tím je taková potíž.
4: Děkuji, Pierre, jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
5: To je jasné. Tak velký sáček.
3: Pytel.
5: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž. To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
3: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
1: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
4: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
5: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
4: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
5: Protože?
4: No.
3: Protože...
1: Protože... To není pravda?
5: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
1: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
3: Jo.
1: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
3: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
1: A přicházet na nové věci.
3: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
1: A číst ty pohádky.
3: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
1: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
4: To nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
6: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
1: Ahoj, Medjougo, my tady slavíme Den dětí.
6: A toho slavíte křikem a hádáním.
3: Ne.
5: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
4: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
3: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
1: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
3: Že by to bylo prima.
1: Prima.
6: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
3: Kdeže to?
6: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
3: Aha.
6: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
1: Jak?
3: No.
6: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. Knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
3: Je.
5: Oh, prosím, přečti nám ji.
6: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
3: Tak jak je? Povídej.
6: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci.
3: Yeah.
6: Housky pletou komíníci, yeah. Uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
1: Rybáři, pohlednice v koši?
6: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
3: Ta byla krásná.
1: No to by byla úplná naopak. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
3: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. V takovým nepořádku.
4: Poslyš, to myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít. Být.
6: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
5: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
6: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
3: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
4: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
5: Aha, já už jsem to všechno pochopila.

0: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
1: Jakou vylomeninu?
0: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
2: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty, buňky totiž, buňky.
1: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo nevím úplně přesně, co bych...
3: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
4: Jo, jo. A ty taky, no, Justýno.
3: Jen se předveď.
2: Tak, abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
4: Ukaž.
3: To bylo hezký.
1: Výborně, mademoiselle Justýno. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
0: Paráda. No vidíte, nevypadá to, že byste zdospělá čtěli.
4: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
3: Nebo třeba obličej, víš?
4: Já, víš co, Vojto, zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku a líp. Takže, všichni milí dospěláci
3: a všechny milé děti.
4: Blíží se svátek nad svátky.
3: Svátek všech lumpačin a zábav.
2: Den smetí.
3: Ale den dětí.
4: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si ho parádně užije.
3: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
2: To se mi líbí víc.
1: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
0: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
4: Já bych asi věděl, kdo to je.
3: Kdo?
4: Jsou to maminky a tatínkové.
3: Aha, takže dospělí?
1: Vyvád. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
2: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete. Když budete mít dobrou náladu a kalamáry,
4: co?
2: Kamarády, tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
3: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
4: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
1: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
4: Jo, šláčkový dort.
3: Ten já rád.
2: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu a legrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
0: Posadíme na kolotoč.
1: Oni ji lechtají.
3: Pořád si myslíš, že je třeba brát se tak vážně?
2: Ano, rozchodně jsem domácnostní machna Justýna.
3: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
2: Dobře, vzdávám se. Ne, nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
4: Smích je totiž nakažlivý.
3: Tak se smějeme.
1: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Ať žije.

Království květin. Svým přátelům, dětem. Mám v kapse docela malý klíček. Nikomu jej neukazuji, ne ze strachu, že by mi ho někdo vzal, vždyť není ani ze zlata, ani ze stříbra, ale proto, že lidé ho nevidí, ani když jej vezmu do ruky. Je lehčí než březový lístek, který vítr odvane. Lehčí než pírko v zobáku střízlíčka. Lehčí než kouř ze stébla slámy, které vzplálo v ohni. A přece ten klíček je můj celý poklad. Otvírá všechny zámky. A dřív než kočka chytne myšku, může ze mne udělat nejbohatšího člověka na světě. Chceš, zeptá se mě, obědvat s králem? Zde máš skvostný kočár, lokaje, premované šaty i drahokamy. S klíčkem mohu cestovat rychleji než světelný paprsek. A byl jsem už na severním pólu, v Indii, v Indonésii, v Kongu i v Americe. A nehnul jsem se přitom ze svého křesla. Se svým klíčkem mohu trhat hvězdy na nebeských loukách, hrát si s rybkami, kroužit s ptáky a zpívat s pastýři na horách. A s ním jsem také sestoupil do království květin. Vy máte právě takový klíček jako já, ale ano, jen dobře hledejte na dně kapsy, že ne? Vždyť jej vidím, jak vám září v ruce. A teď tiše, tichonce budeme cestovat společně. Docela tiše, protože jsou lidé, kteří věří, že cenu mají jen ty věci, které můžeme vzít do ruky. Věci, jež můžeme prodat. Tiše, tichonce. Až si prohlédnete království květin, podíváte se s klíčkem i do jiných království. A později, až vyrostete a budete někdy smutní nebo unavení, až vás někdo zklame, zraní a nebo se vám vysměje, jen si vzpomeňte na klíček. Jen ho dobře hlídejte ve svém nitru. Otevře vám vždycky bránu do nejkrásnější země. Do země snů a vřelého srdce. Maurice Carême.

děti, nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů. Milujte

0: neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
1: 7, odpoví Jiřinka.
2: Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
3: No, to si hodný, Piggy.

tak mi poraďte. Já nemám zdání, jak mezi tolika vybrat si jednu.

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, Bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká holka.

0: Igi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hijos de Utmense, gri

0: ticha a počítá. Sudá lichá, sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška. Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno. Nebo je? Těžko říct, lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tiki kalendář!
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, je tu vaše souška Heda Okatá s rozletem a rozhledem. Mám pro vás skvělou zprávu. Kalendář mluví jasně. Dnes je 1. června a vy možná víte, že je dnes významný den. Dnes se slaví Den dětí. Den, který patří všem dětem. Dnes je pro děti všude. Ve městech, vesnicích, školách nachystán nějaký program. Zvláštní akce s velkým A. Na Den dětí se zvlášť připravují třeba i zoologické zahrady, divadla nebo knihovny. A s Pigim jsme si pro vás v rádiu připravili taky něco speciálního. Ve veselém kabaretním povídání si dnes bude Pigi s kamarády povídat o Dni dětí i o jiných věcech. Víte, co je kabaret? Je to zábavný program pro všechny, kteří se rádi smějí. Poslouchejte kabaret na rádiu Pigi už dnes. Ho, ho, ho. A hezky si dnešní výjimečný den užijte, holčičky a chlapečkové. A při dalším toulání kalendářem zase naslyšenou.

0: Byl jeden král a měl tři dcery, které choval jako oko v hlavě. Když mu počínala hlava sněhem zapadat, přicházelo mu často na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, neboť je měl všechny tři rád.
1: Moje dcery, jsem starý a nevím, jak ještě dlouho s vámi budu.
2: Ale tatínku, takhle přece nesmíte mluvit, co bychom si tu sami bez vás počali?
1: Jsi hodná, Maruško, ale přesto chci dnes rozhodnout, která z vás bude po mé smrti královna.
3: Já jsem nejstarší, tatínku.
4: A já nejhezčí.
1: No, rozhodnutí ponechte na mě, dcerušky. Dříve mi ale řekněte, jak mě která milujete.
4: Já vás, tatínku, miluji.
1: Tak hezky po pořadě. Nejdřív pověz ty, dcero nejstarší.
2: Otče můj, jste mi milejší nad zlato?
1: No, dobře. A ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?
4: Můj drahý otče, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený.
1: Taky jsi hezky odpověděla. A ty, Maruško, jak ty mě máš ráda?
2: Já, tatíčku, já vás mám ráda jako sůl.
1: Jako co?
2: Jako sůl.
1: Ty nemiluješ svého otce víc než sůl?
2: A nemohu vás mít ráda víc, tatínku.
1: Než jako sůl. Takovou prachobyčejnou prostou věc, kterou každý má a každý mít může, které si nikdo ani nevšímá.
2: Ale tatínku, život bez soli.
1: Jdi mi z očí, ty ničemnice. A až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas. Pak budeš královnou.
2: Tatínečku.
1: Tak už jdi.
0: Maruška, zvyklá otce poslouchat, odešla na ta slova ze zámku, majíc oči plné slzí a srdce plné žalu. Bylo jí líto, že otec nepoznal, jak ho má ráda. Nevědouc, kam se obrátit, dala se po větru přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa.
5: Tak už se nedráp, Maruško. A jestli nemáš kam jít, pojď ke mně do služby.
2: Ráda, babičko.
5: A co dovedeš? Jestli pak umíš ovce pást a pak podojít, vlákno příst a plátno tkát.
2: Neumím, babičko. Ale kdybyste mi řekla, jak se to dělá, jistě bych se to brzo naučila.
5: Však já tě to naučím.
2: Děkuji vám, babičko.

0: tatínku, tatínečku, kupci přijeli.
1: Já vím, dceruško.
0: A těch šperků a drahých kamenů, co dovezli.
1: To mi říkáš v tomto týdnu už po třetí.
0: Tatínku, ale ty šaty musíš určitě vidět. Takové jsem ještě v životě neměla.
1: Milá dceruško, na světě je krásných věcí, které v životě neviděla a neuvidíš.
0: Ale tatínku, kdybys věděl, jak jsou rozkošné, já bych je moc chtěla mít.
1: Na světě je mnoho krásných věcí a my je přesto mít nemusíme nebo nemůžeme.
0: Ale já ty šaty mít mohu a musím.
2: Milostivý králi, nechtěl jsem vám nic říkat, ale zdá se mně, že jsou vaše dcery v poslední době čím dál rozmarnější.
1: Mám obavy, milý komoří, že se vám to nezdá.
2: Naše královská pokladnice není bezedná milost.
1: Právě jsem se to svým dcerám pokoušel vysvětlit, ale nechtějí o tom ani slyšet.
2: Často vzpomínám na vaší nejmladší, na Marušku. To byla hodná dívka.
1: Tu mi raději nepřipomínej. Když jsem se jí kdysi zeptal, jak mě má ráda...
2: Řekla jako sůl, slyšel jsem o tom, ale stejně, když dovolíte vaše jasnosti, mám dojem, že jste se unáhlil.
1: Ale co jsem měl dělat?
2: Víte, myslím, že nejstarší princezna vás má ráda hned po zlatu a prostřední hned po sobě. A to není právě nejčistší láska.
1: Ale Maruška mě měla ráda jen jako sůl.

0: Pane, pane králi.
1: Hoří snad, kuchaři?
0: Veliká nehoda se nám stala.
1: Copak, nevíš, co uvařit?
0: Daleko strašnější, pane králi.
1: Tak už mluv.
0: Všechna sůl se nám rozmočila.
1: No tak pošlete pro jinou.
0: Ach, pane, to bude pozdě, než se vozy z dalekých zemí vrátí. Čím já budu do té doby solit?
1: Tak sol něčím jiným.
0: A co pak solí jako sůl?
1: No to nevím. Něco vymyslí.
0: Poraďte mi, prosím.
1: Tak nesol.
0: To vám ale nebude chutnat, milosti.
1: Tak vaš jen sladká jídla.
0: Jak poroučíte, milosti.

0: odjeli a už nepřijedou.
1: Tak nepřijedou, šatů máš dost.
0: Tatínku, hosté odjíždějí.
1: No a co má být?
0: To už nebudou plesy.
1: Nebudou.
0: To se ale nikdy nevdáme, tatínku.
1: Tak horké to snad není.
0: A bude tady hrozně smutno. A na co mám tak krásné šaty?
2: A proč jsem tady tak hezká?
0: A proč jsme princezny, když se nesmíme bavit?
2: A proč si král, když to nějak nezařídíš?
1: A proč tu není trochu ticho?
0: Odpusť, tatínku. Ale když odejdeme do svých komnat, budeš tu mít zase ticho až moc.
1: Tak budu.
0: Tak naschledanou, tatínku.
3: Pane králi.
1: Co zas?
3: Poslové se vrátili.
1: A vezou sůl?
3: Nevezou.
1: Jak to nevezou?
3: Všechny zásoby soli se rozpustily, všude je jí nedostatek. A kdo jí má, nedá, kdybyste mu jí zlatem zaplatil.
4: Mezitím se vedlo Marušce v lesní chaloupce dobře. Ani netušila, jak se daří sestrám a otci, ale moudrá babička věděla o všem.
5: Ach, babičko moje milá, jak mám jít domů, když mě otec nechce?
6: Všechno se změnilo. V celém království není špetka soli a tak je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Teď už se smíš k otci hlásit.
5: Nerada se budu s vámi loučit.
6: Nedá se nic dělat. Protože jsi mi ale poctivě sloužila, chci se ti odměnit. Řekni, čeho si žádáš?
5: Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala. Já nechci nic jiného než hrstku soli, abych donesla otci výslužku.
6: Nic jiného si nepřeješ? Mohu ti vyplnit cokoliv?
5: Ne, chci jen sůl.
6: No, když si tak vážíš soli, ať ti nikdy nechybí. Tady máš proutek. Až začne od jihu foukat, jdi po větru přes tři doliny a tři vrchy. Pak se zastav a šlehni tím proutkem o zem. Kde šlehneš, zem se otevře a ty vejdi dovnitř. Všechno, co tam najdeš, to je tvoje.
5: Děkuji vám, babičko.

0: Kam pak, děvenko, proč ten spěch?
1: Ke králi, pane.
0: Tam tě nemohu pustit, holčičko.
1: Proč ne, pane?
0: Náš pan král je tuze nemocný, jak návštěvám kohokoliv má pramálo chuti.
1: Ale jen mě pustte. Nesu králi takový dar, který je vzácnější stříbra a zlata. A po kterém se určitě vyléčí.
0: Ale jestli to není pravda, budeš o hlavu kratší.
1: Jak si přejete, pane. Dobrý den, pane králi.
2: Dobrý den, děvče. Co pak bys ráda?
1: Chtěla bych vás poprosit o krajíček chleba.
2: O krajíček chleba? Chléb v našem království už dávno nepečem. Nemáme sůl.
1: Tu mám zase já.
2: Sůl? To snad není možné.
1: Ano, pane králi. Mám soli, kolik jen si ji můžete přát.
2: Žádej, co chceš. Všechno dostaneš.
1: Nepřeju si nic jiného, než abyste mě měl rád jako tu sůl. Tatínku.
2: Maruško, dceruško moje.
1: Tatínku.
2: Dceruško, odpust mi, já tě ani nepoznal. Odpust mi.
1: Já už jsem dávno zapomněla.
2: Komoří, dej rozhlásit po celém království, že od dnešního dne je Maruška královnou celé naší země.
3: Rozneslo se hned po zámku i městě, že nejmladší králova dcera se vrátila a přinesla sůl. Každému, kdo přišel, dala Maruška trochu soli, ale ať jí brala, kolik chtěla, z mošny neubývalo. Starší sestry Marušce štěstí nepřáli, ale nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlosti rozsypaly. Otec svoji Marušku na rukou nosil a každý ji miloval a jí děkoval. Ona ale zůstala vždy tak skromná a hodná, jako bývala, a do smrti na babičku nezapomněla.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde. No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Vy jste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říká?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo.
1: Hodně... Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Piggy, kde se to...
1: Co?
0: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
1: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
0: Aha, takže to znamená...
1: Že už nás slyší.
0: Haló, haló, slyšíte mě?
1: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
0: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
1: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
0: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
1: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
2: Den dětí.
1: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
1: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
1: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
3: nedělo skoro nic.
1: Asi by se četly noviny.
3: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
1: O tragických zprávách.
3: Uj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
1: Pořád by se telefonovalo.
3: A mračilo by se.
1: Tvářilo by se seriózně.
0: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
1: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
0: Yeah.
1: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
3: To je jedno. Prostě je to nuda.
1: Nuda.
3: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
1: Já bych jim jejich den ale přál. Jenže nějaký veselejší. Kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
3: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
1: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
3: Ani já.
1: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
3: Já, ten se ti roluje. To by se dalo jenom zakouzlit.
1: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdo, nikdy vyrůst.
3: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
1: Je, a nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
3: Je, a děti by řádili a řídili celý svět.
1: Je, to by bylo prýma, samá zábava.
3: A žádná škola.
1: A mohlo by se drobit do postele.
3: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
1: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
3: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
1: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
4: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
1: Kachno, Justino, co tu děláš?
4: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady te děti navádíte a tento nonc.
3: My nikoho nenavádíme.
1: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
3: No.
4: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? totiž špatně.
3: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
4: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
3: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
1: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
3: Jo.
1: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umí si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
3: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
1: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
4: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci, totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchá.
3: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu,
1: seriózní,
3: by si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
1: A honili by se a ostatní by jim fandili.
3: Je, to by bylo žůžo nakupování, to by byla zábava.
4: A létali by regály, ti dva by vráželi do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, totiž uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky. A dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita. Ta banalita. Kalamita. Ta hotová kalamita. Tak.
1: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
3: Ach jo.
1: A že se většinou jen mračí a mlčí.
3: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
1: A jo.
3: Jo.
5: Mondie, sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně, quel malheur.
4: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila. Na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy. Já brukev nejím.
1: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
3: Ahoj, mňau.
5: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pigitarie. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, Mondie.
1: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
4: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
3: Rozdurděná.
4: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
3: Potři.
4: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
5: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
1: No právě, šlo o ty seriózní věci.
3: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
4: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
1: Ale my přece...
3: A ani slůvkem.
5: Počkat. Přestaňte brebentit vy dva. Ano. A vy, mademoiselle Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
4: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
5: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
4: Jo. Do jednoho pytle!
5: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
4: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
5: To je jasné. Tak velký sáček.
3: Pytel.
5: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž.
3: A?
5: To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
3: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
1: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
4: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
5: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
4: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
5: Protože?
4: No.
3: Protože...
1: Protože... To není pravda.
5: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
1: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
3: Jo.
1: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
3: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
1: A přicházet na nové věci.
3: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
1: A číst si pohádky.
3: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
1: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
4: A to nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
6: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
1: Ahoj, Medjougo, my tady slavíme Den dětí.
6: A toho slavíte křikem a hádáním?
3: Ne.
5: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
4: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
3: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
1: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
3: Že by to bylo prima.
1: Prima.
6: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
3: Kdeže to?
6: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
3: Aha.
6: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
1: Jak?
3: No.
6: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. Knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
5: Prosím, přečti nám ji.
6: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
3: Tak jak je, povídej.
6: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci. Housky pletou kominíci, uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, otsazí má v

0: To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
1: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. V takovým nepořádku.
2: To slyš? To myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít. Být.
3: Ale ne, Justino, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
4: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
3: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
1: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
2: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
4: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
0: Vážně?
4: Mundie, rozhodně.
2: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
1: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
0: Jo, taky ne.
1: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
3: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
1: Je.
3: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
4: Jakou vylomeninu?
3: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
2: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justína a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
4: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo nevím úplně přesně, co bych...
1: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
0: Jo, jo. A ty taky, no. Justino.
1: Jen se předveď.
2: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
0: Ukaž.
1: To bylo hezký.
4: Výborně, mademoiselle Justino. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
3: Paráda. No vidíte, nevypadá to, že byste zdospěláčtěli.
0: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
1: Nebo třeba obličej, víš?
0: Já, víš co, Vojto? Zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku. A líp, takže... Všichni milí dospěláci...
1: A všechny milé děti.
0: Blíží se svátek nad svátky.
1: Svátek všech lumpačin a zábav.
2: Den smetí.
1: Ale den, ne, den dětí.
0: A to znamená,

0: každý, kdo má kousek rošťáka v těle, si ho parádně užije.
1: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
2: To se mi líbí víc.
3: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
4: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
0: Já bych asi věděl, kdo to je.
1: Kdo?
0: Jsou to maminky a tatínkové.
1: Aha, takže dospělí?
3: Vyvád. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
2: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete. Když budete mít dobrou náladu a kalamáry,
0: co?
2: Kamarády, tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
1: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
0: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
3: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
0: Jo, šláčkový dort.
1: Ten já rád.
2: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu alegrácky je třeba brát naprosto vážně, to vím docela jistě.
4: Posadíme na kolo toč.
3: Oni ji lechtají.
1: Pořád si myslíš, že je třeba brát se tak vážně?
2: Ano, ano, rozhodně jsem domácnostní machna Justýna.
1: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
2: Dobře, dobře, dobře, vzdávám se. Ne, nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
0: Smích je totiž nakažlivý.
1: Tak se smějeme.
3: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.
5: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice, musím tam být dnes.
6: Krkouni. Aneb dobrodružství na planetě Bimbuli. Na námět Romany Andělové napsala Zuzana Pospíšilová.
7: Byl jsi někdy dlouho nemocný? Nebo snad v nemocnici? Zkrátka zažil jsi někdy nudu? Hrozná věc. Ale nic v našem životě není přece náhoda. Věříš na zázraky? Myslím, že bys měl. Protože mně se opravdu jeden takový stal. Tím zázrakem je planeta Bimbule, kterou ti chci právě představit. Doufám, že tě očaruje stejně jako mě.
8: Moc mě těší, že ti můžu představit planetu Bimbuli a provést tě všemi jejími taji a kouzly, která skrývá. Věř nebo ne, od země nás dělí jen ždibínek duhové cesty. Ale to si nech jenom pro sebe. Nerada bych uvítala na Bimbuli nějaké darebáky a zlouny. Těm je k nám vstup přísně zakázán. Provedeme tě Bimbulí zemí. Seznámíš se s profesorem Bimbulíkem a křehoučkou Bimbulinkovou vílou Bimbulinkou se srdíčkem na dlani. Možná se ti občas zamotá ze všech těch jmen jazyk. Ale ani já na tom nejsem o nic lépe. Nemysli si. Zaručeně nejvíc legrace si jistě užiješ s mými kamarády krkouny. Ovšem pozor, nejsou ani krkaví, ani hamouni. Prostě na mě jen neustále vystrkovali ze všech koutů své zvědavé krky a díky nim dohlédli vždy mnohem dál než já. Tak prostě krkouni. Jejda, málem jsem zapomněla říci to nejdůležitější. Že jsou to moji oživlí plyšáci. Ale to je strašně tajné. Vlastně tu nejsou tak úplně náhodou. Přála bych si, abys na našem výletě na Bimbuli zažil spoustu zábavy. Ať se ti na ní líbí stejně jako mě z krkouny. Tvoje Adélka.
9: Kdo daleko do kokosu, proč má chobot místo nosu, proč pak

0: Potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
1: Tak se měj, mě už to jede.
2: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

0: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
1: Přesně tohle mi řekl můj táta.
0: Co?
1: No, že svět je malý.
0: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: sluníčku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer si pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jak si opičáčci postavili loď. Jednou se opičáčci domluvili a postavili si loď. Vypadala jako obrovský sud, na kterém stála nepořádná vesnice domečků. Místo stožárů měli tři pralesní stromy plné pomerančů, banánů a vánočních ozdob. Na větvích měli zavěšené houpačky a také jeden kolotoč. Všude plno prskavek a svíčiček, lampionů a praporků a mezi tím vším poletovali strakatí papoušci a krákorali flašinetové písničky. Hotový cirkus. Kdyby tu loď jenom zahlédl nějaký opravdovský námořník, na místě by omdlel a potom by z toho měl do smrti třesavku. Ale to víte, pořádná loď by opičáčky nebavila. Pojmenovali ji jménem Pepča. A za všeobecného jásotu a za převelikého ohňostroje vypluli na výpravu k lízátkovým ostrovům. Na břehu zanechali jen zlého opelichaného jaguára, který za nimi zuřivě pokřikoval neslušné věci a také jim prorokoval, že s tou svou kocápkou k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují. Ale opičáčci se mu jen chechtali, vyplazovali na něho své světle růžové jazyky a dělali všema čtyřma rukama dlouhé nosy. Zostuzený jaguár zle zhlížel a zalezl raději do křoví, aby se tam vypořádal s blechami ve svém kožichu. Opičáčci zatím pluli v radovánkách k lízátkovým ostrovům. I stala se taková věc, že na jednom z pralesních stromů rostlo mezi pomeranči a vánočními ozdobami červené jablíčko. A to jablíčko, kterou si chvíli utrhl jeden z opičáčků a začal si na něm pochutnávat. Pochutnává si tedy na něm a tu, z nenadání, vykoukl z jablíčka červík a povídá opičáčkovi. Necháš to jablko, ty darebáku? Je moje. Já si ho našel dřív. Opičáček se napřed tuze ulekl, ale potom se vzpamatoval a povídá červíkovi. A sfoukl ho pryč a snědl jablko celé. Potom se pošťoural stopkou mezi zuby, hodil ji do moře a šel spát, protože právě začala hvězdičková noc. Za chvíli se celou lodí rozléhalo příšerné chrápání a krákorání. A to proto, že všichni opičáčci do jednoho ze spánku chrápou a papoušci zase krákorají. Pouze červík byl vzhůru a plakal. Jaký je slaboučký a jak si na něj každý silnější troufá. A tu na něj přišla zlá chvilka. Vlezl si na dno lodi a vyvrtal do jejího dna dírku. Potom si vylezl na nejvyšší strom a díval se, co se bude dít. A opravdu. Dírkou začala téct do lodi voda a začala ji pomalu potápět. Opičáčci by ještě dlouho nic nevěděli, kdyby se jednomu z nich nezdál sen, že se koupe doma ve vaničce a zrovna si to chtěl pochválit, ale sotva otevřel pusu, napil se slané vody a tu se probudil a začal vřeštět strachem, protože byl opravdu až po krk ve vodě. To už ale začal opravdu poplach a ve chvilce byla loď Pepča plná košilatých opičáčků, protože opičáčci spí v nočních košilích. A ti hned vylezli do korun stromů a společně s papoušky ve strakatých pyžamech křičeli pomoc, pomoc. Hned si všichni vzpomněli na proroctví zlého opelichaného jaguára, že k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují a nářky a kvílení nebrali konce.
Kolem Pepči se schromáždily všechny stříbrné sardinky z celého moře, vystrčily z vody kulaté pusinky a tichounce se posmívaly opičáčkům, že neumějí plavat, jaká je to hanba. A strouhali jim ploutvičkami mrkvičku. Ale opičáčci si toho nevšímali a jen zborově vřeštěli, až z toho nakonec běhal sardinkám mráz po zádech. A tu se stala taková věc, že jeden z opičáčků chtěl z pralesního stromu přeskočit na měsíc, který se přišel zvědavě podívat, co se děje. Ale nějak si to ten opičáček špatně vypočítal, anebo se měsíc ulekl a uhnul. Zkrátka, opičáček spadl do moře, jen to žbluňklo. Tu chvíli se sardinky rozprchly, jako když do nich střelí. A nastalo hrobové ticho. Dokonce i měsíc se polekal, protože to vlastně tak trošku zavinil a honem se schoval za fialový obláček. Ostatní opičáčci si dodali konečně odvahy, aby se podívali, co se stalo jejich kamarádovi a jaké to je, když se někdo topí. Ale tu s údivem vidí, že opičáček se vůbec netopí, ale že stojí jen po kotníky ve vodě. Drží si před nima rukama košily a ocásek, aby si je nenamočil, a pusu má strachem otevřenou do kořán. Ale to se už začalo rozednívat. Za mořem vykouklo střapaté sluníčko, ještě celé červené od spánku, zívalo a protahovalo se a vydalo se pomalu na svoji každodenní pouť. Všechno se rozsvětlilo a tu opičáčci uviděli, že se netopí a že se zbytečně strachovali, protože najeli v noci na břeh Lízátkového ostrova a ani o tom nevěděli. Všude, kam jen oči dohlédli, se rozprostírali Lízátkové pralesy. A tu se všichni opičáčci rozesmáli a křičeli hurá! Byli zachráněni. To si oddechli. Dírku v lodi honem zazátkovali, vodu vylili a naložili ji vrchovatě lízátky. A potom pluli se slávou jako hrdinové domů. A víte, co se stalo s tím červíkem? Řekl si, že už s těmi opičáčky nepojede, když jsou takový. A zůstal na Lízátkovém ostrově. Našel si tam jeden tajný kokosový ořech, udělal si v něm útulný moderní byteček s vykachlíčkovanou koupelnou a s balkónem a žije si tam v klidu možná až dodnes.

0: Na hradě černokněžníka Burana. Králevic Marko osaměl na hradě svých vznešených rodičů, kteří podnikli cestu do sousední říše. Protože královské manžely provázela četná družina, zůstalo na hradě jen málo lidí a ti nedovedli pobavit králevice. Aby se zbavil nudy, jel se prohlížet královský archív. Ve velké věžní síni bylo v těžkých dubových truhlách uloženo mnoho starých listin a rukopisných památek. A když králevic otevřel jednu velikou knihu vázanou v kůži, vypadl z ní starý pergamen. Marko jej zdvihl a s úžasem četl. Kdo hlasitě přečte slova na druhé straně, peklo učiní svým služebníkem. Marko obrátil pergamen a hned četl nesrozumitelná jemu slova. Sotva, že dokončil, rozlétlo se okno síně a před královicem stál podivný tvor. Byl postavy malé, oděn rudým šatem, po boku měl kort, malé růžky na hlavě, špičatá brada a kopítko prozrazovali ťábla. Volal jsi mne, pane, zde jsem, ohlásil se ďábel, poťouchle se usmívaje. Poruč, co chceš, všechno vykonám. Ty jsi ďábel? S úžasem tázal se Marko. Tak mě nazvali lidé. Můj pán, kníže Pekel, volá mne však jménem Lapač. Králevic se na chvíli zamyslil. Potom uschoval kouzelnický pergamen a obrátil se k ďáblovi a poručil mu. Lapači, zanes mne k mým rodičům. Ještě dnes chci se s nimi potěšit. Nemožno, pane můj, nemožno, vymlouval se ďábel. Říše krále Dobromila, kam se odebrali na návštěvu, je příliš vzdálena, než abychom ji mohli ještě dnes uvidět. Markovi neušlo, že Lapač tváří se nějak rozpačitě. Proto zavolal přísně. Ty s mým služebníkem, já ti to poroučím. Ďábel se zhrbil, něco zamumlal, potom vzal královice za ruku, vytáhl jej na otevřené okno a vyskočil s ním ven. Hned obklopil je temný mrak, jež unášel je závratnou rychlostí. Marko vůbec nic neviděl a než se nadál, ucítil pod nohama pevnou půdu. Nalézali se v pusté krajině, kde se tyčel k nebesům ponurý hrad. Nad ním kroužily krákorající vrány, za chvíli některá spustila se do hradu. To, že je sídlo krále Dobromila, s nedůvěrou otázal se králevic. Ďábel se skrčil a odpověděl. Není, pane můj, není, zde bydlí černokněžník Buran. A proč si mne tedy sem zavedl? Vytýkal mu králevic. Přece jsem ti poručil, abys mě uvedl k mým rodičům. Nezapomínej, že jsi mi povinen poslušností. Ale vždyť tebe poslouchám, pane, poslouchám. Tvoji rodiče jsou zde, v tomto hradě. Jako hosté Buranovi? Divil se Marko. Nikoli, jako jeho oběti. Králevic chytil ďábla za rameno a prudce jim zatřásl. Tedy mi pověz, co víš o mých rodičích, poroučím ti. Ďábel začal vyprávět. Kdo vstoupí na území Buranovo, je ztracen. Také tvoji rodiče, můj pane, a jejich družina, vracejíce se od krále Dobromila, zabloudili do této končiny. A Buran se jich zmocnil. A co se s nimi stalo? Ustrašen ptal se králevic. Pojď za mnou a uvidíš, odvětil ďábel. tobě nehrozí nebezpečí, když já jdu s tebou. Došli k zavřené hradní bráně, ověšené pavoučími sítěmi. V jedné pavučině právě uvízla malá muška, jež úzkostlivě bzučela a třepetala se v pasti. Kralevic zahlédl velkého pavouka, jež se již chystal vrhnout na svou kořist. Dobrému Markovi se zželelo ubohé mušky. Protrhl síť, lapená muška vypadla a za chvíli vznesla se zase do vzduchu. Ďábel se jen ušklíbl. Potom stiskl velikou kliku kovových vrat. Z hradní věže vyletěl ohnivý pták, jež bleskem zmizel v dáli. Buran není doma, řekl lapač. Bude tu však co nevědět. Strážce hradu letěl už pro něho. Sotva to dořekl, zaburácela hrozná vichřice. Vedle kralevice stanul hubený, černě oděný muž. Ty zde, lapači, oslovil ďábla. A kdo je tvůj druh? Nyní je to můj pán, mocný Burane, odvětil ďábel. Buran se ušklíbl. Co hledáte v mém sídle? Kralevic Marko chce vidět své rodiče. Buran se zasmál. Uvidí je, uvidí, ale nepozná je. Dotknul se brány. Otevřela se a všichni tři vkročili do rozlehlého nádvoří. V tom vykřikl Marko. Jeho zrak zděšeně utkvěl na dlouhé, nízké, široké zdi kamenné. Spočívalo na ní množství koster. Na některých pásly se hladoví havrani a vrány. Tu jsou tvoji rodiče, kralevici, a zde jejich družina, ukázal Buran na skupinu spola ohlodaných kostlivců. Markovi vyhrkly z očí slzy. Potom vytasil meč a rozehnal se po Buranovi. Černokněžník mávnul rukou, meč Markův vyletěl do výše a sám zapadl zase do pochvy. Nebylo možné jej vytáhnout. Věděl jsi, kralevici, co jsi chtěl, řekl Buran. Nyní odejdi. A když Marko otálel, nadmul Buran tváře, kralevice i ďábla uchvátil mocný proud vzduchu a přenesl je přes hradby. Lapači, lapači, poroučím ti, abys mi pověděl, možno-li oni nešťastníky zase vrátit životu, zvolal kralevic. Je to možné, pane, je to možné, přikývl ďábel. Tedy donuť Burana. Ale to nelze, pane. On je spojencem pekla, je mocnější mne. Já jsem však nyní tvým pánem. Ano, jste, pane. Buranovo umění však je mocnější mého. Ale přece můžeš se pokusit o vysvobození svých rodičů. Buran dovede oživit i pouhé kosti. Hrozí však nebezpečí, že sám staneš se obětí a těch tam přece nevzkřísíš. Nelekám se žádné oběti pro své drahé rodiče. Mluv tedy, lapači, mluv. Poví ti to sám Buran, pane můj, řekl ďábel a dotknul se kliky. Hned byl u nich černokněžník. S potupným úsměvem vyslechl z úst ďáblových žádost Markovu. Mládenče, tvé rodiče možno oživit jen tehdy, stráví-li oheň jejich kosti, zahovořil nyní Buran. A ostatní? Ptal se kralevic. Také oni výjdou živi z popele spálených kostí. A to je vše? Divil se Marko. Ano, všechno, přisvědčil Buran. Nutno však dodat, je ti dovoleno třikrát pokusit se o změnu kostí v popel. Ke čtvrtému pokusu už nedojde, neboť potom spočineš vedle kostlivců a černí ptáci budou míti opět hody, Dobře si to rozmysli.
1: Netřeba mi rozmýšlení, odhodlaně prohlásil Marko. Buď vysvobodím ony nešťastníky, anebo budu stílet jejich osud.
0: Buran pokrčil rameny.
2: Varoval jsem tě. Vrhni se tedy v záhubu, když chceš.
1: Nemysli však, že ti lapač bude nápomocen. V tom ohledu nesmí tě poslechnout.
0: Zavedl králevice do hradu. Lapač šel s nimi. Marko poručil mu, aby donesl dříví a oheň. Lapač zmizel, za chvíli však zde byl zase a táhl za sebou otýpku větví a hranici polen. Pod paží dřímal hořící pochodeň. Marko nakupil na zeď palivo, na hranici vložil kosti svých rodičů a potom přiblížil pochodeň k dříví. Rázem vzplanula hranice. Hned však zase uhasla. Buran se zachechtal.
2: To bylo poprvé, počítal.
1: Lapači potřebují olej, velel králevic ďáblovi. Lapač se tázavě podíval na Burana. Ten přikývl a ušklíbl se. Za chvíli přivlekl ďábel soudek s olejem, jímž králevic napustil hranici. Pochodeň sice jí zapálila, ale plamen ihned uhasl, sotva vyšlehl.
2: Po druhé,
0: ozval se zase Buran.
2: Ještě jeden marný pokus, králevici, asi ztracen.
0: Marko se zamyslil. V tom vletělo mu něco do ucha a zaslechl pisklavý hlásek.
1: Vysvobodil jsi mě z pavoučí sítě, králevici, pomohu ti z nesnází.
0: Udeř pochodní Burana a on pozbude své moci a potom směle zapal hranici. Z Markova ucha vyletěla drobná muška. Králevic obrátil se k černokněžníkovi a mocně jej udeřil hořící pochodní. Buran vykřikl, klesl k zemi a jako sud odvalil se do tmavého kouta.
1: Ďáble, pomoz!
0: Zvolal na lapače.
2: Ani se nehni, velel králevic ďáblovi. Teď posloucháš jenom mne.
1: Ano, pane, ano,
0: zkroušeně řekl lapač. Marko po třetí přiblížil pochodeň k hranici. Vzplála. Dříví vesele zapraskalo, hustý dým ji zahalil. Čím více oheň se vzmáhal, tím více křičel Buran o pomoc. Ale ďábel jen se krčil. Marko s radostí pozoroval, kterak oheň zachvátil kosti. Obrátil se k ďáblovi a řekl.
2: Nuže, lapači, co je mocnější? Láska synovská nebo černé umění?
1: Ty jsi mocnější, pane můj, ty,
0: doznával ďábel. Hranice dohořela. Rozpadla se, z kostí zbyl jen popel. A hle, na zdi objevily se dvě postavy. Muže a ženy v královském rouchu.
1: Otče, matko,
0: zajásal Marko.
1: Marko, synu drahý.
0: A již se objímali navzájem. Teď začaly se hýbat všechny kostry. Jakmile některá vstala, změnila se v živoucího tvora.
1: Zdráv buď králevici Marko, zdráv buď náš osvoboditeli,
0: zahřmělo nádvořím. Marko poznal družinu svých rodičů, uviděl také i neznámé tváře. Pak obrátil se k Buranovi, jež dosud choulil se v přítmí.
2: Zasluhuješ trestu, zvolal přísně.
1: Ušetři jej, pane, prosil ďábel. Je neškodný, navždy pozbyl své kouzelné moci.
0: Tím spokojil se Marko. Poručil ďáblovi, aby jej, rodiče a jejich družinu zanesl do jejich domova. Ostatní pak k jejich rodinám. A tak se také stalo.
1: A když králevic se svými rodiči uviděl známý hrad, propustil ďábla. Přesvědčil se později, že jeho rozkaz byl vykonán, že v hradu Černokněžníkově zbyl už jenom Buran. A pak spálil kouzelnický pergamen. Nechtěl už nikdy mít peklo ve svých službách.

0: digi hádanka.
1: U sta romů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
1: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
0: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
0: To ví každý. Jmenuje se...

ve spodu, co bych měl za život. Jen ráno sejdu ze schodu, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot.

úžasný. A kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

už od věků pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

0: Kolíčka. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Guvernér Horního města. Dederonova eskorta odváděla Hihlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
4: Pohleďte, co čeká každého zrádce,
3: zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hihlíkovi z ucha spínací špendlík.
0: Strčíme ho mezi krysy?
3: Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
4: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
3: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
4: Poklekni, přikázal.
3: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
4: Tím to tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
3: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.

0: se Dederon přikývl. A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město. Piggy vtipk.
1: Chlubí se chovatel norků.
2: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.
3: Hujá, dětské písničky!

0: Proč třikrát ahoj? Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá, no.
1: No, zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány

0: Jsem určitě úplně naladěný. Jako basa tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bombonky. Takové jednohubky, prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No, na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls, tydlidům, banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls, tydlidům, banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav prosím tě dva banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře.
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy, ale vyhledejte si to opravdu kvalitní. Vyplatí se vám. Jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mls, tydlidům, banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka. Tak.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk tydlidům banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého. Určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf. Aha.
1: Přesně. Skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl. Já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina. No,
1: vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bonbónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. A můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Narozeninový mlz tydlidům banánům. To je vážně mlz, jo.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak
1: to je nápad.
0: Jo.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj!
1: Ty ses taky rozloučil třikrát.
0: Když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.
2: A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Dva zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

0: Nos.
1: Nos?
0: Nos. Život voní medem a venku zpívá kos. Sám kočičí král, kdyby se nebál vos, zavolal by předem a upředem si šos.
1: Šos?
0: Šos.
1: Proč šos?
0: Protože kdo

0: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
1: Puky se loučí,
0: zašeptala tráva třeslice.
1: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
0: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
1: Proč musí pryč?
0: Divila se tráva psárka.
1: Je jiný než my,
0: vzdychla třeslice.
1: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
0: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takoví jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav, srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
1: Není místo!
2: Obsazeno!
0: Odbývaly ho mechy měříky a ploníky.
2: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
0: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil. Jako bych přišel něco ukrást, napadlo kořínka. A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo, ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na kořínka nešlápl.
2: Pardon,
0: zarazil se.
2: Netušil jsem, že tu brečíte.
0: Já nebrečím, spolkl honem slzu kořínek.
1: Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
2: Vám to vadí?
1: Zajímal se Žalud. Moc, jsem totiž bez domova, přiznal sklesle Kořínek.
2: To já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
1: Zasmál se Žalud a hup, zavrtal se po krk do půdy.
3: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
1: Ozvalo se spod země.
3: Tady bydlíme my.
1: Naříkali sněženčí cibulky. Ale Žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les. Ale Kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
3: Houbíci mají po starosti,
1: hlásil už ve dveřích.
4: Však my taky,
1: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
3: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
1: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
5: Zas nepadala, lakota lakotná.
1: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
5: Že to sbíráš, takový šunt?
1: Všiml si ho lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
5: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
6: Já nevím.
1: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
5: Potřebuješ přikrýt podhoubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
1: Rozhodl lerpánek a na tom zůstalo.
2: Koukej, vyhrabal jsem Kořínek.
1: Hlásil podboráček.
5: Nepovídej.
1: Divil se lerpánek.
5: Co pak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny?
2: On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
1: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho s vůní listovky. Už tam na ně čekal jenerál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani Kořínka nemusel moc prohlížet.
7: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
3: Ty se s ním znáš?
1: Divil se houbík Mochomírek.
7: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
3: Zkusím ho vyléčit,
1: kývl Mochomírek. Uložil Kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku.
0: A v tom něco zavonělo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit.
1: No konečně, já věděl, co tě vzkřísí.
0: Smál se Houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým. Ve sklínce vířila duha. Lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled.
1: Hotovo!
0: Oznámil Šuntelka a přidržel Kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati.
1: Co je to?
0: Špitl omámený Kořínek.
1: Letní rosa, dobře uleželá, stíráme ji z léčivého kvítí,
0: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc, jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
1: No vidíš, už jsi chlapík,
0: liboval si Šuntelka.
1: A co teď? Budeš spát nebo si chceš povídat?
0: Povídat, rozzářil se Kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
1: No, teď si to vynahradíš,
0: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že Kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
1: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
0: Nebude, nevěřte mu, křičel Kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený Houbík Šuntelka.
1: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
0: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
1: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty,
0: usmíval se v duchu Šuntelka.
1: Taky dobře, aspoň dřív usne.
0: Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval Kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly o vrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se Podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
5: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes!
0: Smál se Lerpánek a Kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší. Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
5: Tak jsme tu,
0: oznámil Podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
5: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
0: vysvětloval Lerpánek.
5: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
3: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
5: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová Podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
3: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
2: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjakživa. Kdysi, když houby ještě nevonily, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonit zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
3: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
2: Jak to děláš?
3: Divil se Podboráček, když se naskok zastavil.
4: Nevím,
3: přiznal zmatený Kořínek.
4: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
2: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct,
3: slíbil Podboráček. Ale nepřišel. V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas. Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
8: Přidej klíčku,
3: cinkaly sněženky. Pospěš si, pobízeli podběly.
8: Zaspívej si s námi,
3: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti.
4: Najednou už věděl všecko bez ptání. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
5: Honem, kořínek už kvete!
4: Burcoval lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
7: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal.
4: Žasl generál. Kvetu, jak dovedu, odpověděl Keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
7: Vždyť není záč.
4: Zamlouval to děkování podboráček.
7: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi. Ovšem, jestli už to víš.
4: Vím, šeptnul Keřík sotva slyšitelně. A víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
7: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají.
4: Zašuměla borovice na vysvětlenou.
7: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
9: Pěkný domov,
4: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak kořínek dodýchával v jehličí.
7: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
4: domlouvala borovice.
9: Není jiný jen kořínek. Změnili jsme se i my,
4: zašeptal mech ploník. Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám? Prosili trávy.
7: Věřím,
4: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.

Jednou v létě sluníčko tak krásně svítilo, až se z toho jednomu malému čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušovnova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladívko nosil Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Co pak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, neví se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal. U nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu z voňavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmenáčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali, pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal z čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíc je potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad. A hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede.
Príliš ho často navštevuje a je u neho ako doma. Vede k nemu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou. Nebyl pro žádné zdržování, ale Ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v říšku a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se Ťuk. Třeba neměl čas, hájil Bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a Ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel Bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zle, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeně zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hodný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl a protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. Se ale vedle v mechu ozvalo, pozor, dál už ani krok, jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá, honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál. Těšil se, ještě krok, ještě krouček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořili do bahnitého dna, jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za tu čmeláčku bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží.
Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: Byl tu míček a už není. Je tu vlna napletení.
1: Co pak to je?
0: Tak tohle já vím.
1: Byl tu míček a už není, je to vlna na míček.
0: Tím si hraju.
1: Kulatá vlna.
0: No. Klubíčko.

svoj říš. Tu vidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal, hasič do pořádku, $100 zatím na prach schořela.

nic nedělá. Všechno na ruby, všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát.

veselo. A stará babka řípu okopává. Eh, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět. A teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Správně pracuje jen pivovar. Všechno na ruby, všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát. A co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka

0: louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: nejmocnější zbraně. Na konci šestého dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou.
1: Piggy vtip.
2: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
1: Všechny, povídá Pavlík.
2: A co když šel po dvou?

0: Ahoj mlsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Piggyho nejlepší prosadkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: No, kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, viď?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš tu tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme. Možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: I pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Piggy, umí okurku a začni ji prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete ji z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičku.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou 5 oveček a 6. berana se zlatýma rohama.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na dno zase, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy ty jsou potvrdy.

O Ivánkovi, který tloustl a tloustl. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Ivánek, a ten dostal k narozeninám knížku o ptácích, motýlech a velikém parku plném kaštanů, ptačích budek a malých mlékáren. Byla to pěkná knížka. Ivánkovi se líbila a četl ji, kdy jen mohl. Při snídani, před obědem i po večeři. Chtěl toho přečíst co nejvíc a tak četl rychle. V knize bylo třeba napsáno: motýly měly na křídlech veliká kola. Ale Ivánek četl: motýly měly kola. Jakoby motýly jezdívaly v parku na kolech. Zkrátka Ivánek četl moc rychle a některá slova polikal. Zpočátku mu to polikání moc nešlo, to je pravda. Ale zvykl si. A některá slova mu chutnala víc než rýžový nákyp s malinovou šťávou. Při snídani jedl slova s rohlíkem, ale před obědem nebo po večeři už docela jen tak, bez ničeho, spolikal kdejaké slovo, které za něco stálo, a nechával v knížce jenom taková nějaká, neboť, protože a patrně. Když jste pak tu knížku otevřeli, bylo v ní prázdno a smutno. Jako v parku v zimě, když jsou červené lavičky uklizeny, stromy docela holé a vodotrysky spí. Nedivte se, že se tam ptákům nelíbilo a raději odlétali na jih, kde je pořád plno slunce a květin. Ale tohle všechno bylo Ivánkovi docela jedno. Nemyslel na to. Četl rychleji a polikal jedno slovo za druhým. To víte, že to na něm bylo brzy vidět. Tloustl a tloustl. Maminka si to pochvalovala a říkala tatínkovi: ten náš Ivánek teď pěkně vypadá, že? Ano, říkal tatínek, vypadá jako míč na koupání. Ale z ničeho nic rozbolelo Ivánka příško a bolelo ho tak, že skoro plakal. Copak, copak, polikala se maminka. To nic nebude, řekl tatínek. Dáme Ivánka do postele, budu mu číst a za chvíli bude všechno v pořádku. A tak uložili Ivánka do postele. Tatínek vzal knížku a chtěl číst. Byla to knížka o ptácích, motýlech a velikém parku plném kaštanů, ptačích budek a malých mlékáren. Ale když ji tatínek otevřel, nebyli tam žádní ptáci ani motýly. Na stromech sedělo nějaké neboť a protože a v trávě poskakovalo jedno malé patrně. Jinak tam bylo pusto a prázdno. Co to? Podivil se tatínek. Jaká je to divná knížka? Kde jsou kaštany a vodotrysky, ptačí budky a motýly? Kam se to všechno podělo? A zavolal maminku a řekl jí: podívej se na tu knížku. Všechna pěkná slova se z ní ztratila. Nedá se to vůbec číst. Možná, že o nich ví Ivánek, řekla maminka. Je to přece jeho knížka, dostal ji k narozeninám. Co měl Ivánek dělat? Musel hezky povědět, jak to bylo. Musel se přiznat, že všechna ta slova spolikal. A proč pak? Ptal se tatínek. A proč pak? Ptala se maminka. Protože jsem chtěl číst hodně rychle, řekl Ivánek. A protože mi některá slova chutnala víc než rýžový nákyp s malinovou šťávou. A tak jsem je jedl někdy s rohlíkem a někdy jen tak, docela bez ničeho. A která slova si jedl s rohlíkem? Ptal se tatínek. A která si jedl jen tak, docela bez ničeho? Ptala se maminka. S rohlíkem jsem jedl vodotrysky, ptačí budky a malé mlékárny, řekl Ivánek. A květiny, kaštany a červené lavičky jsem jedl jen tak, před obědem a po večeři.
proto tak tloustl náš Ivánek, řekla maminka. A proto ho teď bolí bříško, řekl tatínek. Ale co teď? Nezbývá, než jít k panu doktorovi. A šli. Pan doktor postavil Ivánka za bílou destičku, které se říká rentgen. Podíval se mu do bříška a víte, co tam uviděl? Všechna slova v takovém nepořádku, že se musel smát. Četl tam. V mlékárně rostl veliký park a v tom parku se zobaly vodotrysky všechny ptačí budky a červené lavičky tam poletovaly a sedaly na květiny jako motýly. A pan doktor se smál a smál. A pak řekl. Nedá se nic dělat, Ivánku. Musíš na operaci. Takhle to zůstat nemůže. A tak šel Ivánek na operaci. Všechna ta slova mu z bříška vyndali, dali je do knížky na své místo a knížka o ptácích, motýlech a parku byla zase plná štěbetání, vodotrysků a červených laviček jako dřív. Ani Ivánek už nevypadal jako míč na koupání a od té doby už žádná slova nepolikal. I když to byla tak pěkná slova, jako kaštany, květiny a motýly.

0: zmrzlinář, máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si, chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Hej, není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: Kruto!
1: Traktúrková.
2: A bylo jaro. Všechno kvetlo, ale pravšechno. Tráva po pás, rosa jako granáty, a ty včely tolik bzučely, a ti cvrčci tolik cvrčeli, a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal, aj čas tvůj čas milování. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni, Brouček byl venku a čekal na Janinku. Byl zas takový silný a veliký a vznášel se vysoko v povětří. A když Janinka dlouho nešla, letěl jí až k vřesu naproti. Však už šla a měla z Broučka radost. Tak už zas, Broučku, poletíš, Ale budeš-li poslouchat? O, budu. A proč bys chtěl poslouchat? Že si to všichni přejete a pak, aby se mi zas něco nestalo.
3: O, to ty nebudeš poslouchat a zase ti něco stane, třeba ještě horšího.
2: Brouček chytil Janinku za ruku. Však já budu přece poslouchat. Ano, až tě pán Bůh naučí. Maminka už měla čokoládu a ty smažené věnečky na stole. Sedli, pomodlili se a nasnídali, a že tedy poletí. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát kolem, jako by nic, a spustil se u Janinky na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek začal. Milý Broučku, vzpomeň si teď na rok, kdy jsi poprvé letěl. Všichni jsme ti domlouvali, abys pěkně poslouchal. A víš, co se stalo? Toho bychom se byli nikdo nenadáli. Brouček už měl plné oči slz a díval se k zemi. Ty už ho nechte a poleďme, vpadl do toho kmotříček. Však on si dá teď pozor. A letěli, ale jen pranízoučko a pomalinku, aby maminka a kmotřička a Janinka a Beruška mohli stačit. Však ještě ani nebyli u potoka a maminka už nemohla dechu popadat. Počkejte, já už nikam nemohu. A oni počkali a maminka plakala. Tak jen leť, můj Broučku. Však už tě snad napřes rok vyprovázet nebudu. Pán Bůh sám tě zprovázej. Rozloučili se a oni se vraceli. Pokud bylo Broučky vidět, pořád se ohlíželi, až už je nebylo vidět. O, jen kdyby poslouchal, začala maminka. Já se bojím, že nebude. A byla by asi ráda slyšela, co myslí Janinka, ale Janinka přisvědčovala a neříkala nic. I on bude, myslela kmotříčka, teď už má přece rozum a je dobrák, ani mu to nedá. No, když mu to dalo poprvé, ozvala se Janinka, dalo by mu to také podruhé. Ale já věřím, že ho pán Bůh naučí poslouchat. Maminka vzdychla a neříkala už nic. Letěla prapomalinku a když přiletěla domů, dlouho to trvalo, než se zase vydýchala. A oni letěli okolo dubového lesa, dolů do údolí, mezi vinohrady, a ze všech stran zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Něco se domlouvali. Já se přece bojím ho tam nechat, pravil tatínek. I co, odporoval kmotříček, kde hřešil, tam ať dělá dobrotu. pořád u něho být nemůžeme. A chce-li neposlouchat, může všude neposlouchat. Já bych ho tam nechal. A už byli v té zahradě s tím pěkným domem. Poslouchej, Broučku, ty tady zůstaneš. Tady hřešil jsi, tady dělej dobrotu. My musíme letět na své místo tam za město. S Pánem Bohem. A letěli. Brouček letěl rovnou cestou na tu vysokou hrušku, sedl si na samý vrcholek a díval se. Támhle je ten růžový keř, kam Brouček spadl, když ho Pavlíček kloboukem udeřil. Tady pod tím jasanem večeřeli a tady dál na tom trávníku si hráli na slepou bábu. Dnes je tam ticho, jako v hrobě, nikde nikdo. Ani žádné světlo v oknech. Okenice zavřeny, jako po vymření. Ale Broučků všude plno, jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak Brouček také letěl a svítil a na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil a pořád svítil. Přitom myslel na maminku a na Janinku a že proč by neposlouchal. O, že bude poslouchat. A svítil a svítil a ti kohouti kokrhali a ty hvězdy začínaly blednout a bledly a bledly a tam od východu se to tolik rdělo. A tu letí tatínek a kmotříček, Broučku poleť, slunce už vychází. A letěli domů. U vřesu stála Janinka a čekala. Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A ona také zdař Bůh. A Brouček se usmíval, protože poslouchal. A Janinka byla ráda a maminka byla teprv ráda. A tak Brouček svítil a poslouchal a pořád svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil. Ale na tom pěkném domě už nebyly okenice zavřeny. A ta velká paní s těmi kaštanovými kadeřemi seděla v zahradě pod jasanem a pletla punčochu. Děti si hrály na trávníku, ale byly jen dva. Ta malá holčička a ten bělovrasý Pavlíček. Měli tam bělounkého beránka s červeným páskem na krku. On se pásl a skákal a oni skákali za ním a měli radost. Po Broučkovi se ani neohlédli. Ale ta paní pod jasanem se ohlédla a viděla Broučka a Brouček je také všecky viděl, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal a svítil a svítil a svítil. A když tam zas jednou hned po západu slunce přiletěl, tu se procházel po zahradě s tou velkou paní takový krásný malý vojáček v červeném kabátku a s malým kordem po boku. Něco si povídali. Pavlíček a Elinka kolem nich poskakovali a vytahovali tomu vojáčkovi kord a on si to nechal líbit. Brouček ho nemohl hned poznat, až pak přece poznal, že je to ten hodný kaštanový Fréda. A byl rád, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal. Hleděl si svého a svítil a maminka měla radost a Janinka měla radost a Brouček měl, no, dobré svědomí. A když tak jednou Brouček svítil a svítil, tu už k ránu se mu jaksi znechtělo svítit. Už ho také jakoby křidelka bolela, a takže poletí pomalonku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl a už byl v lese, už byl za lesem a tu slyší takový usedavý pláč. Brouček poslouchá, odkud to a co to. A byl to pláč tam někde dole v trávě. A tak si letěl Brouček na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, co on to nevidí. Takový hezonký, kulatý Brouček sedí v trávě, celinký červený, se sedmi krásnými černými puntíčky a ty oči, ty krásné černé oči a ty oči tolik plakaly a teď se na Broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto. Kdo pak jsi a co pak se ti stalo? Já jsem Verunka. Já jsem byla u tetičky a když mne už bolela křidelka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila. Ty jsi Verunka, i nepláč, kde pak zůstáváte? My zůstáváme v Roštíčku. V Roštíčku, víš, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je, pojď, já tě tam zavedu a nepláč. Však Verunka už neplakala a letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená, se sedmi černými puntíčky, no a ty oči, ty krásné černé oči, a už neplakali. A letěli, ale neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za Broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Roštíčko a u Verunku, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali. A teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Však už na něho doma čekali. Druhý den letěl zas rovnou cestou do té zahrady u toho pěkného domu a svítil a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chvilečku si sedne na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. A proč já bych musel tady svítit? Ať svítím, kde svítím, jen když svítím. Tady je nás bez toho dost. A tak si to povídal, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, sletěl však z hrušky a marš vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch, podle potoka, tu je ta mez, tu na ní to roští, a tu se Brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Roštíčka, no ano, Verunka. Broučku, však jsem si myslela, že přiletíš. Mám ráda broučky, když pěkně svítí. A poslouchej, Verunko, ty bys také chtěla být takovým broučkem. I kdybych nebyla Verunkou, já bych... Ale tu najednou přiletí od potoka takový mladý, rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku, však já jsem tě tady už viděl, ty kluku, co ty tu máš? A přitom hned na Broučka dorážel. Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekl a počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A pustili se z obou stran do nebohého broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a jakž tak se bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádné. A pořád, ty kluku, proč si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? Až byli dole u potoka, tomu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Tu máš, ty kluku, a ať se zde víckrát neukážeš. Pak už ho nechali. A Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl a moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku? Vždyť se motáš. Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. A tak s Broučkem honem domů. A když nechtěl pranic večeřet, tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. A Brouček si lehl, ale nespal. A ráno nebylo dobře. Levá nožka ho moc bolela a byla zapálená a oteklá. A tak musel tatínek letět sám a Brouček zůstal ležet. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve, když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. No, když si to chceš nechat na svědomí, je mi tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jako by nic. Na nic nedbal, ničeho si nevšímal a svítil a svítil a svítil tam v té zahradě u toho pěkného domu. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána. A druhou noc zas tak a tak celý týden a tak celý měsíc. Až jednou, už zas k podzimku, drobátko z večera svítil. Pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a začal mudrovat. Vždyť by to dlouho netrvalo. A já bych tu honem zas byl. Už bude brzy zima. A tak si povídal a na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Sletěl však z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa, přes vrch, vedle potoka, tu je ta mes, tu na ní to roští. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z roští se ozývá tolik zpěvu a hned zas tolik jásotu a lomozu. Co pak to? A když se Brouček ohlížel, to viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku? Co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Roštíčka má svatbu. I pro pána, že má svatbu? Arcí, že má. Bere si mladého Verunka z Šípku, tamhle na druhé straně. To, vždyť je takový rozlobený a oči se mu jiskří. No ano, když se zlobí, ale dnes on se nezlobí. Vidíš? Však jdou z Roštíčka ven. A oni šli z Roští ven. Vpředu Verunek s Verunkou. Vedl si ji za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl. Až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili a letěli a nemluvili nic, ani slovíčko. Jednou, už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslela maminka, že Brouček spí a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. Však ty se budeš ženit. Ne, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť, ale teď jen spí. A Brouček spal. Ale druhý den se stavil u Janinky. Já se nebudu ženit. Ty, že se nebudeš ženit? A proč by ty ses neženil? Vždyť se každý nemusí ženit. Kdo nemůže, nemusí. Ale kdo může, musí. Poslušný Brouček se aspoň každý žení, když může. Tak to pán Bůh chce. A teď si dej pozor, chceš-li proto poslouchat, že se to tobě anebo někomu jinému líbí, anebo proto a jedině proto, že to tak pán Bůh chce. Ale vždyť vy jste se také nevdala. Nevdala, protože jsem nemohla. Beruška nemůže jít a nemůže si někoho namlouvat. Ona musí čekat, až si nějaký poslušný Brouček pro ní přijde. A když žádný hodný Brouček nepřijde, tak zůstane do smrti svobodná. A ví, že proto nikdo pro ní nepřišel, že to pán Bůh tak chtěl. Tak to je, Broučku, tak? Teď to ještě nespěchá, ale budeš se ženit, protože to pán Bůh tak chce. Teď už je maminka stará a začíná jaksi churavět. Co pak nechceš, aby si mohla přece trochu odpočinout? Tak už jen leď. Však už to dlouho nebude trvat. A Brouček neříkal nic a letěl a svítil a svítil. Však už to dlouho netrvalo a počínalo být zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí, jenže se ještě u Janinky sejdou. A sešli se kmotříček a kmotřička a Beruška a tatínek a maminka a Brouček a pak ještě ten mladý a starý Brouček z Roští a povídali si a měli se dobře. Brouček seděl vedle Janinky, byl dobré mysli, ale neříkal nic. Maminka měla ze zimy veliký strach. Dříví, že mají dost, ale že je taková daremná, že neví, jestli to přečká. Ale ten starý Brouček z Roští prorokoval, že nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. A tak si povídali až zase započalo loučení a každý si letěl po svém. Janinka stála před chaloupkou v mechu a dívala se za nimi. Však už bylo zima. Maminka si hned lehla a tatínek s Broučkem se dali do práce. Všecko snesli do kuchyňky, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď, ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. Ještě se pomodlili. Pod večer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu. A spali, a spali, a spali. Dobře se jim to spalo.

0: Ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí.
1: Co pak to je?
2: Já už vím, to bude miminko.
1: Ne, ne, to není miminko.
2: Proč ne?
1: Tak si to představ. B, b,
2: no, b. Takhle dělá Anička.
1: Ne, ne, ovečka. Je to ovečka.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: Ano, to já rád, to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janička. A tvrdila, Janička, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá, první vlaštovka, já to znám.
0: No tak schválně, to znám, tak, to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak, to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
0: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda, ale to, kdy mi to říkala, to...
0: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
0: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce z konce?
0: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modý přehlídce, víš, Méďo?
0: Aj.
1: A Sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je... Že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám úplně bez laskonky.

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku.
1: Digi básnička.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
3: A teď ještě jednou.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů.

0: Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjak živa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou to žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Jihlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
1: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses.
0: On to myslí obrazně.
2: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
0: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
2: zálkal profesor Kadeřábek.
1: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
0: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjak živa věří tomu, co nikdo neviděl.
1: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
0: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávené ponožky. Ve skleněné kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, dost, dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy. Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
1: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
0: Jenže bychom to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz, dva. Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
1: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
0: Dost, dost, volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem. Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
2: A zmizel v pracovně.
3: Piggy vtip.
4: Pepičku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
5: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
2: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký, odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
1: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
2: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
3: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
1: Měsíc vstal z meze a křikl,
2: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecké zemi.
1: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
2: Tyrgi kemel abrhe apakel.
1: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
3: tak si tam na něho dojdi.
2: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
3: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
1: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
3: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
1: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
2: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
1: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: Vlčice a její synové. V jeskyni žil vlk s vlčicí. Z jara se jim narodila dvě mláďata. Oba staří vycházeli spolu na lov a starali se, aby malá vlčata neměla hlad. Jednou, když nedaleko od jeskyně pronásledovali stádo sobů a byli zaujati lovem, vynořil se náhle odkudsi člověk. Lovil zvířata nejen pro maso, aby měl co jíst, ale rovněž pro kožešinu. Vlka zastřelil, avšak vlčici pouze poranil. Jen tak se jí podařilo uprchnout a uklidit se do bezpečí. Ani nevěděla, jak dlouho ležela v úkrytu, než se dostala z nejhoršího a pozbírala síly ke zpáteční cestě. Šlo se jí těžko. Poraněnou nohu táhla za sebou. Sužoval ji hlad, ale neměla čím ho utišit. Přišla jí vhod hromádka ohlodaných kostí, které cestou našla. Se strachem myslela na to, čím nakrmí své mladé. Mláďata zatím čekala a jak čas ubíhal a rodiče nepřicházeli, trápil je čím dál větší hlad. Napřed potichu kňučela a potom naříkala stále hlasitěji. Po několika dnech lovec znovu číhal v těchto končinách na zvěř. Zaslechl nářek a došel po hlase až k jeskyni. Podívejme, vlčí doupě, řekl si. Obezřetně vyčkával, ale když staří vlci nepřicházeli, vlezl dovnitř a mladá vlčata strčil do pytle. Přinesl je domů, nakrmil a uvažoval, co s nimi. Zabít je a kožešinu prodat? Ne, řekl si. Vychovám z nich lovecké psy. Zatím se zraněná vlčice dovlekla domů. Našla doupě prázdné. Mláďata byla pryč. Obcházela kolem. Prohledala kdejakou skrýš. Volala tiše, jako když vánek ševelí. Volala hlasitě, jako když vichřice duje. Ale všechno nadarmo. Nikdo se jí neozýval. Proslídila celý kraj, ale nikde nezachytila stopu. Pach, který po sobě lovec zanechal, už dávno vyvanul. Cestu k mláďatům nenašla. Když se nějaký lovec dostal v tu stranu, mohl slyšet osamělé vlčí vití. To stará vlčice vycházela před jeskyni a tesknila po svých ztracených dětech. Lovec si tedy vlčky ponechal. Dobře je krmil, pečoval o ně a cvičil je. Vlčata rostla a sílila a na svého pána, který s nimi dobře zacházel, si rychle zvykla a oblíbila si ho. Jen kdesi v koutku paměti jim zůstala matná vzpomínka na tmavou jeskyni a matku vlčici, která je zahřívala svým tělem. Minuly měsíce a lovec zapřáhl své ochočené vlky do psího spřežení a vyjel na lov. Štěstí mu nepřálo a snad by se byl musel vrátit s nepořízenou, kdyby jeho vlci nevyčenichali několik sobů. Muž složil dva pěkné kusy a vracel se spokojeně domů. Najednou uslyšel vít vlka. Vzpomněl si, že v těch končinách našel před časem opuštěná vlčata. Muž se rozhlédl a spatřil u skalisek velkého vlka. Stál se zdviženou hlavou, díval se na jeho dva mladé vlky a dlouze vyl. Byla to stará vlčice a poznala své syny. Rozběhla se za nimi a začala na ně volat. Lovec zvedl pušku a vystřelil do vzduchu. Ale vlčice se nedala odehnat. Běžela za saněmi, zastavovala se a táhle vyla. Mladí vlci začali být nepokojní. Otáčeli se k vlčici a zdráhali se jít kupředu. Že by poznali svou matku, uvažoval lovec. On sám ji poznal okamžitě, jakmile vyrazila za spřežením. Neušlo mu, že i v tom nejusilovnějším běhu nejsou její pohyby souměrné a že v hlubokém sněhu napadá na jednu nohu. zvedl znovu svou pušku. Zamířil a střelil. Vlčice zůstala ležet na sněhu.
1: Tak, a je od tebe pokoj, řekl si lovec. Už mi své mladé neodlákáš.
0: Pobídl spřežení a přetáhl bičem oba vlky, kteří se nechtěli hnout z místa.
1: Celou cestu se pak zastavovali a ohlíželi zpátky.
0: Musím vás přivázat a zavřít, řekl muž, když dojeli domů. Napřed je však dobře nakrmil.
1: Zítra už nebudete o ničem vědět, řekl jim a šel spát.
0: Jaké však bylo jeho překvapení, když ráno místo svých vlků našel ve srubu prohryzanou díru. A když potom vyšel ven, aby se poohlédl po uprchlících a přivedl je zpátky, našel před dveřmi vlčici, kterou včera zastřelil. Přitáhli ji její synové a položili mu ji před práh srubu. Měl to snad být dar za to, že o ně tak pečoval a dobře je krmil, anebo výčitka, že je připravil o matku.
1: Kdo se vyzná ve vlčí duši?
0: V každém případě byl však matčin hlas silnější a zavolal mladé vlky na svobodu. Proti tomu byla i lovcova puška bezmocná.

0: Nadutý vejdumek. Švihák vítr rozvážel sudy zelené barvy a holčina Jaro sypala po lukách pampelišky a mateří doušku. Hnedlinko bylo na čase rozžehnout lustříčky konvalinek a nebeské oči poměnek. Brouci, mouchy, včely a jiná havěť, každý chtěl s holčinou Jaro poklábosit. Vždyť už se slunce nemohli dočkat. A co všechno prý se přihodilo pod sněhovými duchnami v děrách, komůrkách a jeskyňkách? Jejdáčku, jak mnozí všetečkové a lenoši ti hlavně spadli do pěkné brindy sněhové. A nebo jak se z jejich pelechu či díry stala mraznička. A jak se ti filutové mravenci porvali z vandráky, vždyť jim vylízali všechnu sladkou šťávičku uschovanou na zimu v zásobárně. Jejdáčku, to bylo zpráv a novinek, jen se sypali. A holčina Jaro nalévala do pohárků z konvalinek každému jiskřičku rosy na osvěžení a víly cincínky je roznášely. To byl den. Opravdu jak ze zlata.
1: Ufí, ufí.
0: Švihák vítr pilně šimloval zelenou barvou, co se kde dalo. Pak zase pro legraci vyhazoval zrní z ošatky a volal na pipipí, puta, puta. A slípky do sebe strkali a pilně klovali a zobali, jen aby je pyšný kohout kokrháč pochválil. To si pak vždy přičísl hřebínkem licousy i peří, do uší mu nejmilejší slípka zavěsila náušnice a ostatní pipky mu přesličkou cídily ocasní pera, až se blištěla jak srpy. Švihák vítr se chechtal.
1: Ufí! Kohouce, jdeš do maškarního bálu?
0: A pipkám k dákalkám zvedal naskládané sukničky, až jim vykukovalo bílé štykování spodniček.
1: Ufí!
0: Důstojný kokrháč však pyšným
1: kihliky
0: žertování šviháka větra přehlížel.
1: Matičko skákava, zase mi ten všivák vítr rozfoukal zrno,
0: vykřikla babka Čiperka, protože i ta babička stará je veselejší z jara.
1: Ale jen si nemysli, nejsem z toho celá pryč. Zítra nedostaneš do zobáku, dám si na tebe pozor. Tolik zrna, kolik by z něho bylo vajec. No, kopa určitě.
0: Cvakala chladem právě snešená vajíčka v kurníku. Chceme pod křídlo k mamince. Vajíčka byla čistá, teplá, šťouchala do sebe a zvědavě se koulela na všechny strany. Velké nahnědlé vajo se cpalo dopředu.
1: Uhněte mi z cesty, jsem pěkně vybarvené a vy jenom bílé, mám v sobě tajemství, jsem zázračné, heč.
0: Babka Čiperka slyší povyk v kurníku a už běží vybrat snešená vejce. Vykutálené vajo si řeklo,
1: mám budoucnost, uteču do světa.
0: Schovalo se hluboko do slámy a když povyk utichnul, vykulilo se ven a v otevřených vratech stodoly mudrovalo. Kudy jen nejkratší cestou do toho světa, aby byl úplně paf nad mou krásou a velikostí. A protože bylo na kopci, tak se rozkutálelo dolů k lesu.
1: Cincinky, konvalinky, to se to jede z kopce, panečku.
2: Stůj, ani hnout!
0: Mravenčí stráž bojovně vystrčila kusadla.
1: Jak se jmenuješ, tlustá divoženko?
3: Jsem zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. Heč? A kdo pak jste vy? Nelíbíte se mi, abyste věděli.
0: Zástup mravenců se dal do pohybu.
1: Nelezte na mě, budu křičet. Pomoc! Pomoc!
0: Vajíčko bylo v mžiku jak posypané mákem.
1: Nelechtejte mě, strašidla rohatá, což pak nevidíte mou krásu?
4: Ústup, zavelel mravenčí velitel. Ta bachratá ponrava se nedá dojit, ani nemá sladkou šťávu. Čelem vzad, vlevo v bok a
0: mravenci odmaširovali z vajíčka na pěšinu a už se zase hemžili jedni sem, druzí tam a zázračného spratka vajíčka si už nevšímali. Uraženě se odkutálelo dál. Když se nemohlo kulit do kopce, vztekle se rozeřvalo. S funěním se horko těžko vyškrábalo nahoru. Ale ze svahu opět sjelo a kutululú! Zase bylo v louži.
2: Pomozte, co si to ta louže dovoluje? Ať mě hned vysadíš na trávu. Jsem přece zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství.
0: V bahnité břečce zaskřehotala žába.
3: Ty, že jsi zázračné.
0: Kuňkala žába smíchy a poulila na vejce žabí oči.
3: Vidíš tyhle šňůry korálku, vidíš? No, tak jen v nich je skrytý zázrak. Nedlinko se promění v půlce a ty jsou vůbec ze všeho v rybníce a kolem dokola nejkrásnější. Ale ty, patříš do kukaně pod slepici, jen jestli už není pozdě. Když neumíš poslouchat, tak z tebe nikdy nic kloudného nebude. Však ty už nestihneš ani pořádný volský voko. A kuňky kvak, ven z mé louže, spratku, kutálej se kam chceš.
0: Žába štouchla do vajíčka a ono se kutálelo, kutálelo a nevědělo kam.
3: Ale ať si. Však já se dostanu do toho světa, kde mě budou všichni obdivovat. Jsem přece zázračné a mám v sobě tajemství. Heč!
0: Plné píchy na svou krásu hupslo nerozvážně do vypáleného ohniště po dřevařích.
2: Auweis, pomoc, pomoc, upeču se. To pálí, kde jste kdo?
0: V horkém popelu se vyhříval ježek bodlík z ješčaty.
2: U dračích bodlin, to jsem se lek,
0: strachy 107krát zadupal. Co si o mě myslíš, ty strachatino bláznivá? Marš tam, kam patříš, nebo tě vypiju. Má úcta. Těšilo nás. A odkoulel vajíčko až před stodolu.
3: Kikiriki!
0: Kokrháč svolal slípky.
2: To je přece naše ztracené vajíčko. Kikiriki!
0: Ty jsi krásná slípka, řeklo vajíčko kohoutovi. Chci taky takovou oranžovou vestu, zelený ocas a jahodový hřebínek na hlavě. A chci zpívat jako ty, kikiričko. Ale ne, já budu zpívat ještě líp. Mám tajemství a jsem zázračné. Heč! Kokrháč se rozlobil.
2: Tyhle roupy musí přestat. Sypej do kukaně a neodmlouvej, rozumíš?
0: Napůl upečené, umolousané vajíčko sice nerozumělo, ale bylo tak uondané, že se tam nechalo kohoutem odnést v zobáku. Dobře a tvrdě se mu spalo pod křídly kvočny. Ale jednoho dne nastal ten tajemně veliký zázrak a z kukaně vyskočilo hejno žlutých kuliček.
3: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
0: Kuřínkové objevovali veliký, pučící zelený svět. Pyšné vajíčko však leželo jako kámen. Slípka je obracela ze všech stran, poslouchala, jestli uvnitř nepípe snad malý kokrháček. Ale nic. Zavolala na pomoc kohouta. Vzal vejce do zobáku a odnesl je babce Čiperce na poradu. Právě zadělávala na reveňový koláč a dala těsto kynout na slunečnou pec. Pak velké vejce ze všech stran proťukala.
3: Mačičko skákavá, vždyť je to můj podkladek, popálený a prasklý vejdumek. Není k ničemu.
0: A hodila jej do smetí.

0: Digihádanka.
1: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
2: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
0: Kdo pak ví?
3: Já nevím, co je doubrava.
4: To já taky ne.
0: Já
4: počkat.
0: Možná už mám nápad.
4: Možná to je takovej malej lesík, ne?
0: Aha, bude to malý lesík ze samých doub. Doubku,
4: aha,
0: proto je to doubrava.
4: Takže je to listnatý lesík.
0: Jde někdo se svou paní laní.
4: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
0: Všecka lesní zvěř se klaní, kdo pak je králem lesů?
4: Lev.
0: No, to je král pouště, ale králem lesů u nás a má na hlavě
4: parohy, tak je to jelen.
5: Byly teplé letní noci. Honza, který se toulal světem, aby si našel nevěstu a dobré řemeslo, si starost s noclehem nedělal. Přespal někde ve stohu slámy, ráno si z kalhot odklepal smítka a šel dál. Když měl hlad, naštípal nějaké babce dříví nebo poklidil kozí chlívek a za to dostal krajíc chleba nebo vařené brambory do čepice. Jednou šel přes les a už ho dost bolely nohy. V tom se před ním objevila studánka. Sedl si tedy na pařízek, zul si boty a strčil nohy do vody. A stal se div. Nohy ho rázem přestaly bolet. Vytáhl jednu, vidí, že i puchýř z paty zmizel a kůže je pěkně hladká. Chtěl vytáhnout i druhou, ale nešlo to. Voda ho držela. To je nějaká divná voda, říkal si. V tom se vedle něj z ničeho nic objevila divoženka. Šaty samý cár, vlasy rozcuchané, oči jako talíře. To je moje studánka, křikla. Nepustím tě, dokud mi něco nedáš.
6: Já nic nemám, lesní žínko, ukazovala Honza. Jedna kapsa prázdná, v té druhé dva brambory.
5: Dej mi je, kývla divoženka. Popadla brambory a hupla do křoví. Honza vytáhl z vody i druhou nohu a radši z toho divného lesa pospíchal pryč. Nohy měl čilé, jako očarované, tancovat se mu chtělo. Za lesem byla vesnice. Honza vběhl mezi chalupy a najednou ucítil vůni koprovky a dostal velikánský hlad. Nahlídl přes plot chalupy, na dvorku tam byla naskládaná hromada fošen, latí a odřezku dřeva. Tam je truhlářská dílna, řekl si. Naučím se dělat stoly, židle i postele. Budu se učit truhlářem. A zaklepal na dveře. Otevřít mu přišel sám truhlář. Voněl dřevem a lepidlem. Honzovi se to moc líbilo. Dobrý den, pane mistře. Nehledáte pomocníka do dílny? Povídá. Což o to? Učedníka bych potřeboval, ale u nás má hlavní slovo moje žena. Poškrábal se truhlář za uchem. Až přijde, uvidíme. Pojď zatím dál. Zbyla tu trocha koprovky od oběda. Když ji hospodyni pochválíš, přijme tě. Mám hlad jako vlk, přiznal Honza. Koprovku snědl i talíř vylízal. A v tom přišla truhlářova žena. Tak dobrou omáčku jsem ještě nejedl, paní mistrová, lichotil jí Honza. Truhlářka ho u stolu obešla a prohlídla si ho. No dobrá, můžeš tu zůstat, broukla. Když budeš pracovitý, budeš se líbit i naší fanince. Vy máte dceru? Divil se Honza. Pěknou. Chválila dceru truhlářka. Je jako růžička. Po obědě si vždycky zdřímne, aby byla ještě hezčí. Žádný chasník z celého okolí pro ní není dost dobrý. Faninko, už ses vyspala? Pojď sem, volala. Ve dveřích vedlejší sednice se objevilo rozespalé děvče. Zívlo a udiveně se na Honzu dívalo. Co ten tu chce, mámo? Bude se u nás učit truhlařině, faninko, vysvětlovala mistrová. Kývlo děvče, zašklebilo se a znovu zívlo. Já bych ještě spala, mámo. Honza se zarazil. Žádný růžový kvítek.
6: Ospalkalíná je to, říkal si v duchu. A nahlas povídá, tak nevím, nevím, paní mistrová, jestli je pro mě truhlařina to správné řemeslo, radši, abych šel. Zvedal se od stolu. Ne, tady zůstaneš. Přiskočila mistrová a tlačila ho zpátky do židle. Koprovku si snědl, mně se líbíš, fanince taky, budeš se učit truhlařině. A tak Honza zůstal. Nic jiného mu nezbývalo. Truhlářka v noci i chalupu zamykala, aby neutekl. Honza se učil hoblovat prkna, řezat fošny, klihem slepovat police, lavice i židle. A nakonec ho truhlář učil, jak se dělají stoly, skříně i postele. Honza viděl, že ani truhlařina není lehké řemeslo. Ruce měl samý mozol, občas si zadřel pod nehet třísku a záda ho bolela až dost. Ale truhlářova žena mu podstrojovala a pořád vychvalovala faninku, jak je pěkná a co všechno umí. Nic neumí, jen by spala, ozval se jednou Honza. Co jsem tady, ani se na mě nepodívala, ani se mnou kloudně nepromluvila. Co s takovou ženou, která pořád jenom spí? Kdyby jsi si všímal, nespala by, zlobila se truhlářka. V neděli tady bude muzika, budeš s ní tancovat. Já umím tancovat jen trochu, bránil se Honza. A Fanka jistě neumí nic. Má nohy olšový, nikam nejdu. Už jsem řekla, půjdeš. Práskla mistrová do stolu, ať všichni lidi vidí, že je Faninka děvče jako lusk. Honza si vzdychl a od té chvíle přemýšlel, jak to udělat, aby s Fankou nikam jít nemusel. V tom ho něco napadlo. Fanko, v lese je studánka a v té studánce zázračná voda. Kdo si v ní nohy vykoupe, tomu sami skáčou. Zítra večer tě tam zavedu. Zaslechla to truhlářka a hned se přidala. Já půjdu taky, Honzo. I já chci, aby mi nohy skákaly. A druhý den večer, dřív než slunce zapadlo, vedl Honza mistrovou i její dceru Fanku do lesa k zázračné studánce. Když k ní konečně došli, byla tma. Jen měsíc svítil. Fanka si pomalu namočila jednu nohu, pak strčila do vody i druhou. A najednou začala ve studánce hopsat. Mámo, mámo, co se to děje? Nohy mi sami skáčou. A skákala tolik, že se voda zakalila. Truhlářka se divila. To je nějaká zázračná voda, faninko. Namočím se taky. A celá. A třeba omládnu. Strhla ze sebe sukni i jubku a hupla do studánky. Cachtala se tam, až byla celá od bahna. V tom se vedle nich objevila divoženka. To je moje studánka, křičela. Vy dvě jste v ní vodu zvířili a celou ji zničili. Co mi za to dáte? Nic nemáme, nic nedáme, zlobila se truhlářka. Jdi si po svých. Když nedáte, nepustím vás, mávala rukama divoženka.
7: Mámo, já nemůžu ven, nohy mám jako ke dnu přilepené,
6: začala naříkat Fanka. I truhlářka se lekla. Nohy už jí v bahně neskákaly, byly jako z olova. Co teď? Lekl se Honza. Jak jí něco nedáte, nepustí vás. V tom si divoženka všimla kupky šatů na břehu. To si vezmu. Popadla šaty a zmizela ve tmě. Fanka s matkou mohli konečně vylézt na břeh.
8: To je všechno tvoje vina, křičela vztekle truhlářka na Honzu. Moje sváteční sukně a jubka jsou pryč. Až tě chytím, uši tě utrhnu a záda ti zmaluju na modro. Jak se teď dostaneme domů?
6: Je tma, mistrová, nikdo vás nepozná, těšil je Honza. Nechal ty dvě v lese a utíkal do chalupy. Je zlé, pane mistr, volal. Musím pryč. A všechno mu vypověděl. To radši utíkej, nebo tě opravdu zmaluje záda, smál se truhlář. Něco z řemesla umíš, jednou se ti to bude hodit. Tady máš kus chleba na cestu a pár krejcarů za práci.
1: Faninka je teď čilá, pane mistr, ta si sama ženicha najde, sliboval Honza.
6: Jen se nikdy nedovím, jestli mistrová opravdu omládla. A pospíchal, aby byl od truhlárny co nejdál.
9: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
10: Ahoj, Méďo.
3: Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
9: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
3: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
9: A byl jsi u pana doktora?
3: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
9: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
3: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Médio, že to funguje?
9: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
3: No jo, Médio. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
9: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
3: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
9: No určitě. A Sova ti bude vyprávět.
3: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
9: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
3: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
9: To jsem rád.
3: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Co se stalo?
1: Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
2: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
1: Pes Egon.
2: Prosím.
1: Reportér.
2: A co tady děláte?
1: Já se svým čenichem pro...

holky i kluky. Prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šusnout. Nejde to žít bez legrace,

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhala se do komory.

0: komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví, ale mstít se...
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že bude štrbce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Piggy vtip.
4: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
5: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
4: A kam?
5: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.
6: Už jsme tady. To je ta raketa, co s ní poletíme?
7: Ano, taťko Šmoulo.
6: Sešmoulil si ji nádherně, Šikulo.
7: Děkuju.
6: Tak honem, Šmoulové, nastupovat. Pospěš si, Lenochu. Pospěš, Šmoulinko, máš všechny věci?
8: Ano, taťko Šmoulo, tady v kabelce.
6: Zavřete poklop. Šikulo, zapni odpočítávání. 10. 8. Nebojte se, Šmoulové. Zahoďku, bezpečně.

0: Vesmírem na vandr šmoula, když dát se chce, na sebe skafandr radši si obleče.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečnici. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu, který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prýmovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi Racky začalo potichu křičet. Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu! Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl. Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě! A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když, Někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

με το πήρε η κόουσλανη. Μέσα μη, ο λαλά. Μόι μάλι μίλη η κόουσλανιτσι πράτελε. Σεμ του οπέτια βάσ πρίτελες κρίλε, με το πήρε πιέρ όσομνε. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha. To je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen. Vypadá jako zázrak, nespo? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže, to by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. O,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Ta dnešní pohádka bude o velkém závodění, které se na louce koná každý rok, když je noc nejkratší a den je nejdelší. Všechna zvířátka se na závod těší. Včelky i broučci se už od samého rána strkají o místa na mezi pod lesem, pozorují závodiště a sázejí si na vítěze. Na první dostihové dráze se nám připravuje zajíc, na druhé přešlapuje srnka, je trochu nervózní, hrabe kopítkem a netrpělivě pohazuje hlavou. Dívejme se dál. Ve třetí dráze se chystá ke startu veverka s dobou, čtvrtá dráha patří naší luční kobylce, je sice ze všech nejmenší, za to nese na hřbetě odvážného jezdce, který jistě bude po celý závod povzbuzovat a řídit. Ano, ano, je to on, náš starý známý mraveneček Béďa, ale pojďme se podívat přímo ke startovní čáře.
1: Co pořád zechtáš? Radši se soustřed.
2: Jak se můžu soustředit, když se mi vrtíš na zádech? Nerejdi, Béďo, to lechtá.
1: Klepou se mi nohy.
2: Bojíš se, že spadneš?
1: To ne, mám strach, že prohrajeme. Ty, kobylko, a co kdybychom si zase šli jen tak zaskákat po louce?
2: Že by ses, Béďo, nestyděl. To bylo pořád řečí a teď, když konečně stojíme na startu, utekl bys jako malý kluk.
1: Nejsem malý, jsem závodní mravenec Béďa.
2: Tak se přestaň tetelit a koukej, ať nezmeškáme start.
0: Závodníci, pozor, připravte se a vpřed. Už jsou na trati. Krátce po startu se pole závodníků trhá. Veverka vede, teď jí ale předbíhá srnka a v závěsu za ní se drží zajíc. Je to zajíc. Kobylka je stále na posledním místě. Ale není. V prudké zatáčce před hlavní tribunou nabírá tempo a mohutně povzbuzována publikem míjí jednoho soupeře za druhým. Béďa pevně přijímá otěže cílová rovinka a kobylka posledním mohutným skokem hupsa do cíle.
1: Kobylko, jsme první, vyhráli jsme.
2: Je, konečně si odpočinu.
1: Ani nápad, slyšíš to volání slávy, ty ovace. Teď přijde to hlavní, musíme na stupně vítězů pro věnec.

0: budou kluci mravenci koukat, až jim ukážu, jaký věnec jsme vyhráli. A hlídací babička mi hned odpustí, že jsem se ztratil. A vrchní vrátní mravenec otevře dveře mraveniště do kořán, i když bude dávno po slunce západu. Jen račte dovnitř, pane závodníku, pro vás je otevřeno třeba i o půlnoci.
1: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
0: Nevymýšlím, tak to bude. Ty, kobylko, dones mě domů.
1: Ráda bych, ale dnes už by mě k mraveništi nohy nedonesly. Nech mě, Béďo, musím si do rána odpočinout.
0: Ale zítra pojedeme, viď, domů.
1: To víš, že pojedeme, spí už.
2: Kobylka se skutálela do trávy a v tu ránu usnula. Béďa se uvelebil vedle ní a vavřínový věnec si ustlal místo polštářku. Jenže vavřínový věnec pod hlavou nedělá dobrotu. Vavřín je vlastně obyčejný bobkový list a píchá jako špendlíky.
0: Auvej!
2: Po spánku pověsil Béďa věnec na stéblo kostřavy a usnul vedle kobylky spánkem plným hrdinských snů. Jako peřinka je oba přikryla noční obloha.

0: Kobylko, vstávej!
1: Ještě chviličku.
0: Nespí, poslouchej. Zdálo se mi o červánku, jak nám chystá nějaké překvapení. A hele, tamhle už růžový.
1: Jaké překvapení?
0: To nevím. Koukám, pro pět ran.
1: Co se děje, Béďo?
0: Náš věnec z vavřínů.
1: Ukradli nám ho.
0: Něco horšího, večer jsem ho pověsil na trávu kostřavu a tohle z něho zbylo.
1: Tohle koště, že je náš věnec?
0: Celý ohlodaný, ožižlaný.
1: Hrůza pohledě.
0: S tímhle pometlem se přece nemůžu jít chlubit do mraveniště. Všichni by se mi jenom vysmáli.
1: Kdo nám to jen spískal?
2: Dobré jitro přeji.
3: Ozvalo se nad jejich hlavami. Na stéble kostřavy seděla divná cizí kobylka, tlustá a vypasená, a mrsně se olizovala.
0: Kdo to je? Ty ji znáš?
1: Ještě nikdy jsem ji u nás na louce neviděla.
2: Vavřínové listí je moje nejoblíbenější pochoutka.
0: Kdo vám dovolil pást se na našem věnci?
1: No to si odnesete.
2: Pomalu. Já jsem tu totiž služebně a mám poslání.
0: To vidíme. Vaše poslání je nejspíš sežrat, co se dá, že jo?
2: Vavřínový list je v těchto zeměpisných šířkách vzácnost. To dole v jižních krajích jsou vavřínů plné háje. Ach, tam je život.
0: Tak jste si tam měla pěkně zůstat.
1: Co my teď bez věnce? Nikdo nám neuvěří, že jsme vyhráli závod. Co máte co dělat na naší louce?
2: Pardon, dovolte, abych se představila. Jsem Saranče, příjmením stěhovavá. Majitelka soukromé cestovní kanceláře, kupředu vpřed. A vedu zde právě turistický zájezd se sportovní tématikou.
0: Co to mele?
1: Vůbec ji nerozumím. Jděte pryč.
2: Klid, klídek. Netřeba dělat aféru, že jsem posnídala váš věnec. Viděla jsem včera vaše vítězství. Luční závod byl totiž v programu našeho zájezdu. Běželi jste skvěle. Zasloužené vavříny.
1: To se vám, paní Saranče, povedlo. Z vavřínu jste nám udělala koště.
2: Místo věnce mám pro vás jinou odměnu za vítězství. Nabízím vám zahraniční zájezd s naší soukromou cestovní kanceláří kupředu vpřed.
0: Zájezd?
1: Kam zájezd?
2: Za hranice všedních dnů.
1: Nechci za hranice, chci nový věnec.
2: Moje nabídka je korektní a nemá chybu. Z cestovní kanceláří kupředu vpřed poznáte hlubiny moří, ledovce hor, písečné pláže, zářící velkoměsta. Nezapomenutelné zážitky, rozšířené obzory. To je přece slušná náhrada za jeden věnec z bobkového lupení.
0: Slyšela jsi, kobylko? Za hranice všedních dnů? To by bylo lepší než zpátky do mraveniště.
1: Nějak se mi to nechce líbit. Ať vrátí věnec a basta.
0: Říkala, že za hranicemi všedních dnů jsou vavřínové háje.
2: Háje? Co háje? Celé vavřínové lesy. Hvozdy vavřínů.
0: Vidíš, natrháme si vavříny a uděláme nový věnec. Čerstvý a ještě větší, než je ten ohlodaný.
2: Správný názor. Výborný postřeh. Moje soukromá cestovní kancelář vám nabízí bohatý program. Nejvyšší pohodlí, široké rozhledy, nejrychlejší dopravu. Dovoluji si upozornit, že zájezd, do kterého jsme vás zařadili, je letecký.
0: Letecký?
1: A kde je letadlo?
2: Každý sám sobě letadlem. Z cestovní kanceláří kupředu vpřed vám narostou křídla. Svět a jeho krásy čekají, abyste poodhalili jejich tajemství. Tak leťme. Leťme, přátelé.
3: Kobylce jako kouzlem narostla křídla. Béďa jí vyskočil na hřbet a letěli. Nad horami i řekami, vesnicemi i městy. A všude kolem nich letěla mračna dalších kobylek, účastnic zahraničního zájezdu. Všechny jakoby z oka vypadly vedoucí a majitelce cestovní kanceláře Saranči stěhovavé. Ta letěla v čele výpravy a měla výklad.
2: Právě opouštíme pevninu a nalétáváme nad moře. Vpravo parník, vlevo ostrov. Blížíme se k Africe. Na obzoru Sahara. Pozor! Prolétáme písečnou bouří.
0: Toto fičí.
1: Drž se, ať tě to neodfoukne.
0: To bylo pořád nejvyšší pohodlí a největší rozhled. Pro písek nevidím napít.
2: Klid, klid prosím, bouře se těší. Přistáváme. Ubytování s celodenní penzí je zajištěno na oáze v poušti. Bohatý program. Překvapení.
3: Hejno kobylek se sneslo do oázy. Posedali na palmy, do vavřínových hájů, obsadili každý i ten nejmenší kvítek a dali se do díla.

0: že je překvapení.
1: Jaký je program, až se všichni napasou?
2: Poletíme dál. Za novým dobrodružstvím.
3: To není žádné dobrodružství, jen se cpát a cpát.
2: Mlč, hloupý brabenče. Já jsem tu od toho, abych věděla, jak má vypadat zájezd za hranice všedních dnů. Připravit zavazadla, křídla a kusadla. Letíme se zotavit na další oázu.

0: Zážitky. Ještě jsem za celý zájezd nezahlíd jediný neožižlaný bobkový list.
1: Mraveneček Béďa měl pravdu. Kam se hejno sarančat sneslo, zůstal jen úhor. Každá oáza za nimi byla suchá a ohlodaná jako ten vavřínový věnec, který nechali doma viset na stéble kostřavy. Třetího dne na večer měli oba zahraničního zájezdu pokrk.
2: Kubilko, vraťme se domů.
3: Véďo, ty bys chtěl?
0: Třeba hned.
3: Na tak dlouhou cestu se musíme napřed pořádně vyspat. Vyletíme ráno.
0: Tak dobře. A celou noc si necháme zdát o naší krásné louce za mořem.

má kůrku dvojí, ptáček si z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, což ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme?

0: tě uletí. Tak tedy držme princezně palce, ať k svému štěstí doletí.
1: Piggy vtip.
2: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
1: Ta se ho ptá.
3: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
2: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.

висит, и проск, а я за ней перу.

0: помня.
1: Piggy, kde se to...
2: Co?
1: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
2: Jo, jo. Ale už to je zapnuté, nelomcuj s tím.
1: Aha, takže to znamená...
2: Že už nás slyší.
1: Haló, haló, slyšíte mě?
2: Ne, křič, pšt, v klidu, hezky.
1: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
2: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
1: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
2: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
3: Den dětí.
2: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
4: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
2: pimprdlata,
4: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
2: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme, že by se asi
4: nedělo skoro nic.
2: Asi by se četly noviny.
4: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
2: O tragických zprávách.
4: Uj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
2: Pořád by se telefonovalo.
4: A mračilo by se.
2: Tvářilo by se seriózně.
4: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
2: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
4: Yeah.
2: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím.
4: To je jedno. Prostě je to nuda.
2: Nuda.
4: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
2: Já bych jim jejich den ale přál. Jenže nějaký veselejší, kdyby byli dětmi pořád. Měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
4: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
2: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
4: Ani já.
2: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
4: Já, ten se ti roluje. To by se dalo... jenom zakouzlit.
2: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdo, nikdy vyrůst.
4: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
2: Je, a nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
4: Je, a děti by řádili a řídili celý svět.
2: To by bylo prýma, samá zábava.
4: A žádná škola.
2: A mohlo by se drobit do postele.
4: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
2: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
4: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
2: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
5: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
2: Kachno, Justino, co tu děláš?
5: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte a tento nonc.
4: My nikoho nenavádíme.
2: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu Sníme?
4: No.
5: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? Totiž špatně?
4: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
5: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
4: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
2: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
4: Jo.
2: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umíš si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
4: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
2: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
5: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci. Totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchá.
4: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
2: Seriózní?
4: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
2: A honili by se a ostatní by jim fandili.
4: Je, to by bylo žužon nakupování. To by byla zábava.
5: A létali by regály, ti dva vyvráželi do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat,
4: no.
5: Jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, to uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky a dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita! Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
2: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
4: Ach jo.
2: A že se většinou jen mračí a mlčí.
4: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
2: A jo.
4: Jo.
0: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
5: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy já brukev nejí.
2: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
4: Ahoj, mňau.
0: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pig tady. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, mon dieu.
2: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
5: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
4: Rozdurděná.
5: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
4: Potři.
5: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad.
6: řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
0: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
2: No právě, šlo o ty seriózní věci.
4: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
6: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
2: Ale my přece...
4: Ani slůvkem.
0: Počkat. Přestaňte brebentět vy dva. Ano. A vy, mademoisel Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
6: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
0: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
6: Jo. Do jednoho pytle!
0: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
6: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
0: To je jasné. Tak velký sáček.
4: Pytel.
0: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž.
4: A?
0: To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
4: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
2: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
6: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
0: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
6: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
0: Protože?
6: No.
4: Protože...
2: Protože... To není pravda.
0: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
2: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
4: Jo.
2: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
4: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
2: A přicházet na nové věci.
4: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
2: A číst si pohádky.
4: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
2: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
6: To nejde. Ano, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád. Neměl by smysl.
7: Ahoj. Co je to tu za křik? Co se děje?
2: Ahoj, Medio Hugo. My tady slavíme Den dětí.
7: A toho slavíte křikem a hádáním.
4: Ne.
0: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
6: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
4: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
2: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
4: Že by to bylo prima.
2: Prima.
7: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
4: Kdeže to?
7: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
4: Aha.
7: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
2: Jak?
4: No.
7: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. V knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
4: Je.
0: Prosím, přečti nám ji.
7: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
4: Tak jak je, povídej.
7: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci.
2: Yeah.
7: Housky pletou komíníci, yeah. Uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši, kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
2: Rybáři, pohlednice v koši.
7: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
4: Ta byla krásná.
2: No to by byla úplná naopak. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
4: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. Takovým nepořádku.
5: Poslyš, to myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít.
7: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
0: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
7: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
4: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
5: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
0: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
2: Vážně?
0: Mundě, rozhodně.
5: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
4: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
2: Jo, taky ne.
4: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
7: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
4: Je.
7: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
0: Jakou vylomeninu?
7: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
5: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
0: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo. Nevím úplně přesně, co bych...
4: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
2: Jo, jo. A ty taky, no. Justýno.
4: Jen se předveď.
5: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli.

0: pořádku a líp, takže... Všichni milí dospěláci...
1: A všechny milé děti.
0: Blíží se svátek nad svátky.
1: Svátek všech lumpačin a zábav.
2: Den smetí.
1: Ale ne, den dětí.
0: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má... ho parádně užije.
1: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
2: To se mi líbí víc.
3: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
4: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
0: Já bych asi věděl, kdo to je.
1: Kdo?
0: Jsou to maminky a tatínkové.
1: Aha, takže dospělí.
3: Vyvád. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
2: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete, když budete mít dobrou náladu a kalamáry.
0: Co?
2: Kamarády. Aha. Tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
1: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
0: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
3: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
0: Jo, šláčkový dort.
1: Ten já rád.
2: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu alegrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
0: Ale
4: posadíme na kolo toč.
3: Oni ji lechtají.
1: Pořád si myslíš, že je třeba brát se tak vážně.
2: Ano, ano, rozchodně jsem domácnostní machna Justýna.
1: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
2: Dobře, dobře, dobře, vzdávám se. Ne, nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
0: Smích je totiž nakažlivý.
1: Tak se smějeme.
3: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

aby se děti divily. Jednou jsem kamsi šel a nevím, co mě to napadlo, dívám se nahoru. A hle, ve vzduchu byla cihla. Hledím na ní, nepadá dolů, nestoupá nahoru, nic jí nepodpírá, na ničem nevisí. Docela klidně si trčí ve vzduchu, jako by byla měsícem nebo hvězdou. Myslím si, no tohle je mi pěkné. Ještě někomu spadne na hlavu. Šel právě kolem zedník s fajfkou v puse. Povídám mu. Podívejte se tamhle. On se tam podíval a povídá. Cihla. A chtěl jít dál. Ale já ho nepovídám. A co kdyby někomu spadla na hlavu? Tu se ten zedník zastavil

a povídá: To je pravda. Začal volat a přiběhli jiní zedníci. Všichni se dívali na tu cihlu a říkali: takhle to nemůžeme nechat. Postavili hned lešení. A chtěli cihlu nějak podepřít. I podstrčili pod ní jinou cihlu. A potom ještě jednu. Ale pořád se jim to nezdálo dobré. A tak podstrkovali a podpírali a nastavovali a rozšiřovali, klenuli a vyzdívali, až kolem té cihly postavili celý dům, jak už to zedníci dovedou. Teprve potom si všichni zase zapálili faječky a šli spokojeně domů. Do nového domu se nastěhovali lidé a děti a také já. Já až docela nahoru, až pod samou střechu. Přes den leštím hvězdy, aby v podvečer zářily, a v noci vymýšlím pohádky dětem, aby se divili.

0: Piggy básnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
1: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
2: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
1: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
2: Opravdu?
3: Tleskni rukama.
0: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
2: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
0: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
2: Co to znamená obdivovat?
1: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
2: Ale vždyť jste na planetě sám.
1: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
2: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
0: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali. Co to je? Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule! Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
1: Jo.
0: Já mám salátky moc rád.

0: tebe, Květo.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady.
3: Tady tak.
2: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
3: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
2: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Bezstrašení amatérka. Proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka. Bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný.

vitupiiri kauslaji. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak? Jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

Obušku, hýbej se. Jeden chalupník byl velice chudý. Tak chudý, že si sám spravoval v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, když ukončil práci, pěkně se oblékl a šel na modlitby. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu stokrát jiným způsobem vše vynahradí. I tu chuďas hned si umínil, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese. Přišel domů, pověděl ženě svůj úmysl a v několika dnech byly peníze u faráře. Ale den za dnem utíkal, děti plakaly hladem, žena hartusila na muže, ale o náhradě nebylo ani vidu. Když naposledy trápil hlad i jeho, oblékl se jako žebrák, vzal do ruky hůl a šel Pána Boha hledat. Šel jeden den, šel druhý den a potkal starého ovčáka, který pásl velké stádo beranů. Že měl ubožák velký hlad, šel k ovčákovi a prosil ho, aby mu dal zbytky od jídla. Při jídle vypověděl všechno, co udělal a jak se mu vedlo. Tu starý ovčák nad ubohým chalupníkem se slitoval a dal mu beránka, který na každé zavolání beránku, zatřes se, sypal dukáty, ale přitom mu řekl velikou výstrahu, aby v jedné vsi, kterou musí projít, ke své staré kmotřičce nechodil. Chalupník s velkou radostí uložil si beránka na ramena, poděkoval starci a chutě vydal se na cestu domů, aby děti a ženu potěšil. Když byl za horou, začal slovům starcovým nedůvěřovat. Nemohl si to nějak v hlavě srovnat, aby obyčejný beránek sypal dukáty. Chtěl se lépe opravdě přesvědčit. Posadil beránka na zem a zavolal slovy starcovými. Beránku, zatřes se! A když v tom okamžiku spatřil u nohou beránkových dukáty, považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. Bez odkladu naložil si beránka na ramena a šel domů. A jak šel kolem hostince k motřičky, hned ho prosila, aby ji navštívil, že už tak dlouho se neviděli. Chalupník zpočátku trochu váhal, ale chtěl ukázat, že má dukáty v kapse a že ho také štěstí potkalo, šel ke kmotře. I dal jí nejprve svůj dárek od starce k uschování a ve své prostodušnosti jí hned upozorňoval, ale neříkejte mu, kmotřičko, beránku zatřes se. Potom sedl si za stůl a vypil sklenku piva. Ale chytrá kmotřička hned se domyslila, že v těch slovech musí být nějaké tajemství. Proto odnesla beránka do jiné světnice a když byla sama, řekla. Beránku, zatřes se! Když viděla, že dukáty sype, začala uvažovat, jak by kmotra ošidila. Po malé chvíli si umínila, že kmotra počastuje a pozve na nocleh a na zítří ráno místo jeho beránka, že mu dá jiného, podobného ze svého stáda. A tak se také stalo. Časně ráno vzal chalupník beránka na ramena a běžel k ženě a dětem, které plakaly. On jim však hodil několik dukátů, aby žena připravila dobrý oběd. Žena nemohla se vynadivit, kde její muž nabral tolik peněz, ale nechtěla se hned na nic ptát. Po obědě postavil chalupník beránka na stůl, zavolal děti, aby jim kutálejícími dukáty udělal radost a křikl. Beránku, zatřes se! Ale beránek stál jako dřevěný, ani hlavou nehnul. Děti byly najedeny, začaly se smát a žena si myslela, že se muž zbláznil.
Chalupník se rozlobil, že se jeho přání nesplnilo, opakoval ještě jednou slova starcova, ale opět bez výsledku. Dokud dukáty stačily, byla v domě spokojenost. Ale když se začalo v domě nedostávat, začala žena mužovi vyčítat, že nic nedělá a o živobytí se nestará. I nezbylo chalupníkovi, než aby vstal, vzal zase hůl a šel hledat starce. Že ho pěkně neuvítá, věděl, ale co měl dělat. Stařeček se nakonec slitoval nad chudou rodinou a dal mu zase ubrus, který na každé zavolání Ubruse, roztáhni se! Sám se prostřel a na něm bylo nejpěknější jídlo a pití, ale dal mu opět výstrahu, aby nechodil ke své kmotřičce. Chalupník byl starým spokojen, poděkoval starci a šel domů. Brzo byl za horou, sedl si na zem a poručil ubrusu ne z nedočkavosti, ale z hladu, protože mu v břiše kručelo, tak mu poručil, aby se roztáhl. A když najeden šel kolem hostince, čekala na něj jeho stará kmotřička přede dveřmi, opět ho prosila, aby jejího hostince nemíjel. Chalupník sice dlouho váhal, ale nakonec šel, dal jí ubrus k uschování a řekl. Drahá kmotřičko, hlavně neříkejte, ubruse, roztáhni se. Chytrá kmotra mu dala jíst a pít zadarmo a kmotr pil víc a víc, až se mu hlava točila. A kmotra s ubrusem udělala to, co udělala s beránkem. Chalupník přiběhl k ženě a dětem, hodil ubrus na stůl a zavolal. Ubruse, roztáhni se! Ale ubrus se nehnul. A tu teprve bláhový začal rozmýšlet a na kmotru se začal zlobit. Pak se vrátil znova ke starci, prosil ho na kolenou, aby mu odpustil, že ani nyní jeho výstrahy neuposlechl, aby se nad ním slitoval a zachránil ho. Stařec tentokrát dlouho váhal. Konečně dal mu hůl se stříbrným kováním, vykládanou drahými kameny, a poručil mu, aby nyní svou kmotru navštívil a dobře si pamatoval slova. Obušku, hýbej se! Chalupník plný radosti děkoval starci mnohokrát a pospíchal rychle k ženě a dětem, ale byl za horou zvědavý, co hůl znamená a chtěl se přesvědčit, tak zavolal. Obušku, hýbej se! V tom okamžiku stáli před ním dva ohromní siláci a začali ho nemilosrdně bít. Chalupník byl strachem bez sebe, nevěděl, jakým způsobem poručit, aby ho přestali bít. Konečně notně zbyt vykřikl. Obušku, přestaň! A hned siláci zmizeli a hůl stála před ním. Dobrý jsi, dobrý, pravil chalupník, stal ze země. Ty mi pomůžeš k dřívějším darům. Jak přišel do vsi, kde bydlela kmotra, vstoupil k ní do domu jako ke staré známé. Ta byla velice ráda, protože se domnívala, že zase z něj bude mít dobrý zisk. Dobře ho pohostila a pak se ho ptala, nemá-li nic k uschování. I dal jí hůl s prosbou, aby neříkala, obušku, hýbej se. Kmotra se v duchu smála hloupému sousedu a říkala si, bodejť by si mi všechno nepověděl, co nemám říkat. I šla s holí do druhé světnice a sotva práh překročila, zvolala netrpělivě. Obušku, hýbej se! A už tu byly dva obrové a začali jí holemi bít, až nemohla dechu popadnout. Na její křik přiběhl hostinský na pomoc,
a tu hupy cupy i jemu se dostalo notného výprasku. Chalupník to viděl a křičel. Obušku, jen hodně, dokud mi beránka a ubrusu nevrátí. K motře nezbývalo nic, než vrátit mu, co mu vzala, i poručila přinést mu beránka a ubrus. Chalupník tentokrát byl chytřejší, a proto se nejprve přesvědčil, zdali dostal pravého beránka a pravý ubrus. Potom teprve vzkřikl. Obušku, přestaň! A obušek přestal být. Pak šel se svými dary rychle domů k ženě a k dětem. I měli potom všichni velkou radost, protože měli dost peněz na živobytí, ale nezapomněli na Pána Boha ani na lidi a každému chudému pomáhali.

0: Piggy vtip.
1: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
2: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
1: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.
3: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
4: Víš, že si to vážně nepamatuju?
3: Myslím...
5: Piggy? Kde se to...
0: Co?
5: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
0: Jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
5: Aha, takže to znamená...
0: Že už nás slyší.
5: Haló, slyšíte mě?
0: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
5: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
0: Ty, děti, nemůžeš slyšet. Ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
5: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
0: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější. Den dětí. My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
6: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
0: pimprdlata,
6: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
0: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme, že by se asi
6: nedělo skoro nic.
0: Asi by se četly noviny.
6: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
0: O tragických zprávách.
6: Vojty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
0: Pořád by se telefonovalo.
6: A mračilo by se.
0: Tvářilo by se seriózně.
6: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
0: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
6: Yeah.
0: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
6: To je jedno. Prostě je to nuda.
0: Nuda.
6: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
0: Já bych jim jejich den ale přál. Jenže nějaký veselejší, kdyby byli dětmi pořád. Měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
6: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
0: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
6: Ani já.
0: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
6: Já, ten, co ti roluje, to by se dalo... Jenom zakouzlit.
0: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdy vyrůst.
6: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
0: A nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
6: A děti by řádili a řídili celý svět.
0: To by bylo prýma, samá zábava.
6: A žádná škola.
0: A mohlo by se drobit do postele.
6: A mohly by se jíst sladkosti před jídlem.
0: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
6: A mohli bychom sníst
5: 5 kilo zmrzliny najednou.
0: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
2: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
0: Kachno, Justino, co tu děláš?
2: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte. A tento nonc.
6: My nikoho nenavádíme.
0: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
6: No.
2: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? Totiž špatně.
6: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
2: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce.
6: A
2: kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
6: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
0: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
6: Jo.
0: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umíš si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
5: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
0: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
2: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci. Totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchám.
6: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
0: Seriózní?
6: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
0: A honili by se a ostatní by jim fandili.
6: Je, to by bylo žužo nakupování. To by byla zábava.
2: A létali by regály, ti dva vyvrážely do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, totiž uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky. A dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita. Ta banalita. Kalamita. Ta hotová kalamita. Tak.
0: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
6: Ach jo.
0: A že se většinou jen mračí a mlčí.
6: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
0: A jo.
6: Jo.
7: Mondie, sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
2: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila. Na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy. Já brukev nejím.
0: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
5: Ahoj, mňau.
7: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pigy tady. Jako byste byla ničím rozdurděna. A tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, mondíje.
0: Pěre, jako bys neznal naší kachnu Justýnu.
8: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
5: Rozdurděná.
8: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
5: Potři.
8: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. Řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos? Chaos?
7: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
0: No právě. Šlo o ty seriózní věci.
5: Pěre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
8: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
0: Ale my přece...
5: Ani slůvkem.
7: Počkat. Přestaňte brebentit vy dva. Ano. A vy, mademoiselle Justýno, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
8: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
7: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
8: Jo. Do jednoho pytle!
7: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
8: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
7: To je jasné. Tak velký sáček.
5: Pytel.
7: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž. To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
5: Pěre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
0: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
8: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
7: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
8: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
7: Protože?
8: No.
5: Protože...
0: Protože... To není pravda.
7: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
0: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
5: Jo.
0: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
5: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
0: A přicházet na nové věci.
5: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
0: A číst si pohádky.
5: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
0: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
8: A to nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
9: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
0: Ahoj, Medě Hugo, my tady slavíme Den dětí.
9: A toho slavíte křikem a hádáním.
5: Ne.
7: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
8: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
5: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
0: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
5: Že by to bylo prima.
0: Prima.
9: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
5: Kdeže to?
9: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
5: Aha.
9: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
0: Jak?
6: No.
9: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. V knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
6: Je.
7: Oh, prosím, přečti nám ji.
9: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
6: Tak jak je? Povídej.
9: Stojí město, nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci. Housky pletou komíníci, uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
0: Rybáři, pohlednice v koši.
9: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká. Kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
6: Ta byla krásná.
0: No to by byla úplná naopak, je. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
6: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To, aby se v tom kocour mazanej vyznal. V takovým nepořádku.
8: Poslyš, to myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to, já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu co? Já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít. Být.
9: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
7: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
9: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
6: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
8: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
7: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
0: Vážně?
7: Můj je rozhodně.
8: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
6: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
0: Jo, taky ne.
6: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
9: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
6: Je.
9: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
7: Jakou vylomeninu?
9: No, schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
8: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
7: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo. Nevím úplně přesně, co bych...
5: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
0: Jo, jo. A ty taky, no. Justino.
5: Jen se předveď.
8: Tak, abyste věděli a hlavně slyšeli. Tak klidně.
0: Ukaž.
5: To bylo hezký.
7: Výborně, mademoiselle Justino. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
9: Paráda. No vidíte, nevypadá to, že byste zdospělá čtěli.
0: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
5: Nebo třeba obličej, víš?
0: Já, víš co, Vojto? Zkusíme to vzít ještě jednou. Od úplného začátku. A líp, takže... Všichni milí dospěláci...
5: A všechny milé děti.
0: Blíží se svátek nad svátky.
5: Svátek všech lumpačin a zábav.
8: Den smetí.
5: Ale den dětí.
0: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má... ho parádně užije.
5: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
8: To se mi líbí víc.
7: A ví se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
9: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
0: Já bych asi věděl, kdo to je.
5: Kdo?
0: Jsou to maminky a tatínkové.
5: Aha, takže dospělí.
7: Vyvád. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
8: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete, když budete mít dobrou náladu a kalamáry.
0: Co?
8: Kamarády. Aha. Tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
5: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
0: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
7: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
0: Jo, šláčkový dort.
5: Ten já rád.
8: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž...

0: Nie, nie, nemůžu. Čemu se tak smějete? Už vás nikdo nelechtá.
1: Smích je totiž nakažlivý.
2: Tak se smějeme.
3: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

Krocan. Krocan se pořád rozčiluje. Nemá nervy v pořádku. A když vidí červenou barvu, může se zbláznit. Červených věcí je na světě mnoho. Střechy jsou červené, autobusy a růže. Na světě je mnoho červených věcí. A zdá se, že jich přibývá. A Krocan sedí věčně u psychiatra. A ten mu říká, nesmíte na to tolik myslet, nesmíte se tolik dívat kolem sebe, čtěte si, poslouchejte lehkou hudbu a večer choďte na procházku. Ale Krocan je Krocan. Rozčílí ho každá maličkost. Potká náhodou slunéčko sedmitečné a je zle. Krocan je celý modrý a křičí. Už toho mám ale opravdu dost! A běží do lakírnictví, nakoupí bílý lak, utratí své úspory a natře na bílo. Všechny benzínové pumpy, každou mrkev a všechny dětské stavebnice. Natře na bílo celý svět. Ale představte si, kde kdo myslí, že jsou Vánoce, Vánoce, kdy se jedí krocani, a tak krocan přijde o život ani neví jak.

0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Smolíček je malinký.
1: Ukradli ho jezinky.
0: A kdo slyší volání?
1: Pacholíčka zachrání.
0: Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Kdo pak zachránil Smolíčka Pacholíčka, když ho ukradli jezinky?
2: No já to vím a víš to ty.
3: Já si myslím, že to byl bizon.
2: Ha, ten ne.
3: Tak to.
2: Má takové velké paroží.
3: Byl sop.
2: Ten má taky paroží, ale tenhle má větší paroží.
3: A Smolíček, Pacholíček, ten byl u nás v naší zemi a my sobě nemáme ani bizony, leda v zoologické zahradě, ale máme...
2: Jelené!
3: Oči máš zelené! To já.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Strakas Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
3: Ahoj, myší pochoutkovači a ochutnávači dobrot. Čau, písklatá. Musím se s váma o něco podělit. Tentokrát jsem se místo internetu zahryzla do kusu delikatesního, takže extrovně dobrýho, sýra. A hned vám vysvětlím, proč. No kvůli odbornému výzkumu přece. Na netu jsem si pak udělala malej průzkum, to je jasný. Od klávesnice, trochu upatlaný od toho luxusního sírečku, mňom, mňom, vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Abyste pochopili, proč byl ten odborný výzkum tak nutnej, že jsem si zapatlala klávesnici, napsala mi totiž posluchačka Emma Gottliebová, že když jsem myš, tak prostě musím znát odpověď na to, co ji zajímá. A to je, proč myši milujou sýr? To mě teda dost pobavilo, Emičko. To je nádherný dotaz, fakt. S myšma je ta láska k sejru tak nějak spojená. Když se vás zeptají, co mají nejradši králíci, bez váhání odpovíte, že mrkev. No to je přece jasný. A když se někdo zeptá, co mají nejradši myšky? No sýra přece ne, řekne každej čloubrda. Znáte Toma a Jerryho a další animáky. Myši se v nich vždycky můžou po sýru utlouct. Ale je to ve skutečnosti pravda? Hned vám povím, jak to je. Myši jsou hlodavci. A jak už to tak hlodavci mívají, živějí se většinou ovocem nebo zeleninou a to jim chutná ze všeho nejvíc. Většinou takovou potravu taky venku nejjednodušejc najdou. Ono taky záleží na tom, kde která myš žije, že jo? Ale na každý pád, myši sní skoro všechno. Daj si kromě tý ovocno-zeleninový dietky i sem tam nějakýho brouka nebo tak a když na to přijde, daj si rády i ten sýr. Ve skutečnosti ale sýr není zrovna moc dostupný v místech, kde myši obvykle žijou. Na poli třeba. Kde by se tam vzal sýr, že jo? Spousta myší v životě sýr ani neochutnala. No fakt. Takže tím, že se k němu dostanou málo nebo vůbec, těžko si ho mohli nějak moc oblíbit. Navíc, jak jste si už možná všimli, některý, a to i z těch nejlepších sýrů, tak úplně, no nevoněj. Spíš docela hodně nevoněj. A myši mají moc dobrý a citlivý fufáčky čeníšky, takže tahle ta vůně je může kolikrát i spíš odrazovat, než přitahovat. A vědci taky dokázali, že myši mají daleko radši potraviny, které jsou sladký, mňom, ve kterých je hodně cukru. A že by byl sýr moc sladký, to teda není. Myši teda ve skutečnosti budou spíš na čokoládu. No a jestli se ptáte, jak to mám já, tak já jsem v myším světě trochu výjimka. Jíme tady všichni pohromadě s Piggym a kámošema a vyvařuje nám mistrovsky veverka Laskonka, tak se mi ty chutě posunuly maličko jinam. Jak ta Laskonka vaří, jak ona vaří, samý ty svý laskončí laskominy. Takže po sýru potom já se můžu utlouct. A nebo třeba po laskončinejch palačinkách. Palačinky, to je mezi náma kámošema kapitola sama pro sebe. No jo, tak já zase letím šmejdit dál a pak se stavím na sváču u Laskonky. Když jsme dnes měli takhle hezký jídličkový téma, tak si dám něco dobrýho do pupíku. A vy si dejte taky. Třeba nějakej ten báječně voňavej syreček, jo? A pište mi písklatá. Já ty vaše dopísky mám tak ráda. Děkuju, těším se, ahoj!

Jednoho rána se Ctibůrek probudil a co nespatřil? Dveře byly pootevřeny a za nimi zasněžená louka, sníh na stromech a rampouchy pod střechou. Opravdu první sníh. Jenže otevřenými dveřmi to čišelo. Ctibůrek si přetáhl peřinu přes hlavu, ale táhlo mu na cumel. Přetáhl si přes cumel, ale táhlo mu na krk. Maminka tu nebyla, aby dveře zavřela. Tatínek už asi dávno odešel do práce. A tak se Ctibůrek vyhrabal z postýlky a ťap, ťap, ťap, že si zavře sám. Dveře však zavřít nešly. Vždycky jen vrzly a zase se sami otevřely. Nakonec je Ctibůrek pořádně přibouchl, opřel se o ně ramínkem a že otočí klíčem. Šlo to stěžka. Klíč ne a ne se pohnout. A kdyby Ctibůrek vší silou nehekal, snad by se mu je ani nepovedlo zamknout. Ale že hekal hodně nahlas a svědomitě, tak zámek udělal najednou cvak a bylo zamčeno. No, pak hop do postýlky a už mu táhlo ani na cumel, ani na krk. Ne, ne, bylo mu takové vlahy, takové hájavé teploučko, že rázem usnul, jako když ho potopí. Usnul a zdálo se mu, že je hon, že okolo chaloupky chodí honci a klepají na stromy tek, tek, tek, tuk, tuk, tuk, aby vyplašili zajíce. A najednou zjistil, že to není sen, že opravdu někdo klepe, ale na okno. Když si Ctibůrek vydýchal v lidových květech na skle malý průzor, viděl, že to je maminka. Maminka s otýpkou dřeva v náručí a v pyžamu. Ctibůrku, volala, odemkni a pust mě dovnitř. Nebohá maminka skočila jenom prodřivý do kamen a Ctibůrek ji zatím zamkl dveře. Hned maminko sliboval, už to bude. Ale nebylo to ani hned, ani už, ani za chvilinku a venku mrzlo, až hřebíky praskaly. Pospěš si, miláčku, je mi hrozná zima, drkotala maminka zuby. Hned, maminko, hned, volal Ctibůrek, ale za chvíli se přišupral k oknu. Ono to, maminko, nejde. Maminka vytřeštěla v oči, ale půjde to, broučku, musíš otočit klíčem od okna. Zkusil tedy otočit klíčem od okna, ale ani od okna, ani k oknu to nešlo, ačkoliv hekal mnohem víc, než když dveře zamykal. A za dveřmi stála fialová maminka a zuby jí klepaly jako lípové dřevášky. Ono to, maminko, pořád nejde. Začal natahovat moldánky a tušil, že provedl něco hrozného. Tak pojď aspoň otevřít okno, maminka, na to. A už mu neříkala ani miláčku, ani broučku. Toužila jenom strčit si nohy do kapes, kdyby to šlo, protože venku byl mráz jako křen. Jenže okno bylo zamrzlé a Ctibůrek marně cloumal okenní klikou. A tak se dal do bregotu, protože už nevěděl, co si počít. Nevěděl, jak dostat ke kamnům maminku, která stála venku skřehla jako rampouch a z očí koukali rákosky a široko daleko nebylo nikoho, kdo by jí pomohl, protože bydleli na samotě. Tedy pomoc už nebyla daleko,
ale ani Ctibůrek, ani maminka o ní nevěděli. Po cestě kráčel pan Hajný. Vyšel ze zátočiny a nemohl věřit svým očím. Kdo to tam hopká a poskakuje v pyžamu pod okne? Říkal si, je to Ctibůrkova maminka nebo není? Co to je za nápad v pyžamu na takové zimě? A co to provádí? Proč dělá dřepy, předklony, úklony a záklony? Proč se nejde raději zahřát do světnice? Maminka opravdu dělala dřepy, předklony, úklony a záklony. A kdyby Alík nebyl zamčený se Ctibůrkem ve světnici, lítal by kolem jako pominutý. Hav, hav, hav, hav, hav, štěkal by střeštěje. A byl by radostí bez sebe, že má maminka hned po ránu takový smysl pro psinu, že dělá takhle kratší věci. Pan Hajný byl z toho jako v Jeříkově vidění. Na mou duši divil se, ona teď dokonce kluše, předpažuje, vzpažuje, upažuje, zapažuje a rozpažuje. Je to opravdu Ctibůrkova maminka? Ta přece nikdy nebyla na takový raný tělocvik. Na to se musím podívat zblízka. Přišel právě včas, aby zachránil, co se zachránit dalo. Pro něho bylo hračkou vyšroubovat zámek, vpustit maminku v pyžamu do světnice, pak zámek zase přišroubovat a ještě se přimluvit za Ctibůrka, aby nedostal. Za chvilku byla maminka ve svetru, v kamnech veselé praskalo a na stole stál horký zlatavý čaj a linecký koláč s rybízovou marmeládou. Nemít doma ten čaj, říkávala pak ještě dlouho maminka, nevím, nevím, jak by to se mnou dopadlo.

0: Biggie. Kde se to...
1: Co?
0: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
1: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
0: Aha, takže to znamená...
1: Že už nás slyší.
0: Haló, haló, slyšíte mě?
1: Nekřič, pšt, v klidu, hezky.
0: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
1: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
0: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
1: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
2: Den dětí.
1: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
1: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
1: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
3: nedělo skoro nic.
1: Asi by se četly noviny.
3: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
1: O tragických zprávách.
3: Vojty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
1: Pořád by se telefonovalo.
3: A mračilo by se.
1: Tvářilo by se seriózně.
0: Počkej, jak seriózně? Co to znamená seriózně?
1: Sova Heda říkala, že to je vážně. A že seriózní znamená, že budíš důvěru.
0: Yeah.
1: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím. No.
3: To je jedno, prostě je to nuda.
1: Nuda.
3: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
1: Já bych jim jejich den ale přál, jenže nějaký veselejší. Kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
3: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
1: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
3: Ani já.
1: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
3: Já, ten, co ti roluje, to by se dalo jenom zakouzlit.
1: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdy vyrůst.
3: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
1: A nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
3: A děti by řádili a řídili celý svět.
1: To by bylo prýma, samá zábava.
3: A žádná škola.
1: A mohlo by se drobit do postele.
3: A mohly by se jíst sladkosti před jídlem.
1: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
3: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
1: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
4: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
1: Kachno, Justino, co tu děláš?
4: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte. A tento nonc.
3: My nikoho nenavádíme.
1: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
3: No.
4: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? totiž špatně.
3: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
4: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
3: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
1: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
3: Jo.
1: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umí si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
3: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
1: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
4: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci, totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchám.
3: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
1: Seriózní?
3: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
1: A honili by se a ostatní by jim fandili.
3: Je, to by bylo žužo nakupování. To by byla zábava.
4: A létali by regály, ti dva vyvrážely do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, totiž uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky. A dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita! Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
1: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
3: Ach jo.
1: A že se většinou jen mračí a mlčí.
3: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
1: A jo.
3: Jo.
5: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
4: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila. Na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy. Já brukev nejím.
1: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
3: Ahoj, mňau.
5: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pig. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, Mondie.
1: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
4: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
3: Rozdurděná.
4: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
3: Potři.
4: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. To, řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
5: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
1: No právě, šlo o ty seriózní věci.
3: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
4: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
1: Ale my přece...
3: Ani slůvkem.
5: Počkat. Přestaňte brebentit vy dva. Ano, a vy, mademoiselle Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
4: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
5: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
4: Jo. Do jednoho pytle!
5: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
4: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání.
3: Yeah.
4: Totiž zastání.
5: To je jasné. Tak velký sáček.
3: Pytel.
5: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž.
3: A?
5: To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
3: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
1: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
4: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
5: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
4: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
5: Protože?
4: No.
3: Protože...
1: Protože... To není pravda.
5: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
1: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
3: Jo.
1: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
3: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
1: A přicházet na nové věci.
3: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
1: A číst si pohádky.
3: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
1: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
4: A to nejde, to nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
6: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
1: Ahoj, Medio Hugo, my tady slavíme Den dětí.
6: A toho slavíte křikem a hádáním.
3: Ne.
5: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
4: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
3: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
1: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
3: Že by to bylo prima.
1: Prima.
6: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
3: Kdeže to?
6: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
3: Aha.
6: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
1: Jak?
3: No.
6: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. V knížce, kterou jdu vrátit do knihovny. Je o tom městě celá básnička.
3: Yeah.
5: Oh, prosím, přečti nám ji.
6: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
3: Tak jak je, povídej.
6: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci, housky pletou komíníci, uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši, kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
1: Rybáři, pohlednice v koši.
6: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
3: Ta byla krásná.
1: No to by byla úplná naopak, je. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
3: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. V takovým nepořádku.
4: Poslyš, to myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu co? Já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít. Být.
6: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
5: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
6: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
3: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
4: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
5: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
1: Vážně?
5: Můj je, rozhodně.
4: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
3: Jo, ale i tak. Já ještě úplně dospělý být nechci.
1: Jo, taky ne.
3: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
6: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
3: Je.
6: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
5: Jakou vylomeninu?
6: No, schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
4: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
5: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo. Nevím úplně přesně, co bych...
3: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
1: Jo, jo. A ty taky, no, Justýno.
3: Jen se předveď.
4: Tak abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
1: Ukaž.
3: To bylo hezký.
5: Výborně, mademoiselle Justýno. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
1: Ah.
6: Paráda. No, vidíte, nevypadá to, že byste z dospělá čtěli.
1: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
3: Nebo třeba obličej, víš?
1: Já, víš co, Vojto, zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku a líp, takže... Všichni milí dospěláci
3: a všechny milé děti.
1: Blíží se svátek nad svátky.
3: Svátek všech lumpačin a zábav.
4: Den smetí.
3: Ale ne, den dětí.
1: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si má... ho parádně užije.
3: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
4: To se mi líbí víc.
5: A víš se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
6: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější, že si všichni den dětí hezky užili?
1: Já bych asi věděl, kdo to je.
3: Kdo?
1: Jsou to maminky a tatínkové.
3: Aha, takže dospělí.
5: Vyvád. Jak se říká, v každém je kus dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
4: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete, když budete mít dobrou náladu a kalamáry.
1: Co?
4: Kamarády. Aha. Tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
3: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
1: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
5: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
1: Jo, šláčkový dort.
3: Ten já rád.
4: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní tachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu a legrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
1: Ale
6: posadíme na kolotoč.
5: Oni ji lechtají.
3: Pořád si myslíš, že je třeba brát se tak vážně?
4: Ano, ano, rozhodně jsem domácnostní machna Justýna.
3: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
4: Dobře, dobře, dobře, vzdávám se. Ne, nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
1: Smích je totiž nakažlivý.
3: Tak se smějeme.
5: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.
7: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
8: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
9: Jo.
8: Na. A bude dneška. Smí nahrat jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
10: Jasný.
8: Běžte.
7: I křestní.
8: I křestní.
7: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
8: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
7: A v noci co?
8: Co v noci co?
7: Co se tam děje v noci nenormálního?
8: Nenormálního nic, normálně tam straší.
5: Krysí díra.
9: Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzal s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
10: Sakra, o čem to mluvíš?
9: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši, a to je nejvyšší podsta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
10: Ne, řekl Ramses.
9: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam do té krysí díry.
10: Proč?
9: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
10: Už ne, kamaráde,
9: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
10: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
11: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
12: A teď ještě jednou.
11: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
12: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
13: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Romcaj neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
14: Nic, Romcaj si. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá, někdo loví v lesním rybníčku raky.
13: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
14: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
13: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
14: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčinu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
13: Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
14: Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
13: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
14: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené.
13: Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka.
14: Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
13: Podávej, Cipísku!
14: Zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
13: Kdo je to v kuchyni?
14: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
13: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
14: povídá kule a nese košík k

Nalel koše s raky pod okno. Rumsajs si je srovnal do náruče, přibral cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Záholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, volšověček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese krák.

0: O dvou neposedných žížalách. Na věčně mokré a blátivé loučce u záhybu řeky žily dvě žížaly. Jmenovaly se Žužla a Bužla. A byly to kamarádky. Takové kamarádky, co se musí jedna před druhou pořád vytahovat. Jenomže oni se vytahovali tak, že Bužla, aby byla o kousíček větší, se natáhla ještě a ještě a ještě a praskla. A byly z ní dvě malé bužličky. Chudinka Žužla, celá polekaná, dala ty dvě bužličky zase rychle k sobě, aby ještě srostly opět v jednu dlouhou bužlu. Chtěla mít jednu pořádnou kamarádku a ne dvě trpasličí žížaly. To by tak ještě scházelo, aby jedna bužla měla proti ní druhou na pomoc. Ty by pěkně ukřičeli, upovídali, uchechtali, že by to ještě nakonec prohrála. A tak se Žužla s bužlou pořád vytahovali. A když něco dokázala Žužla, hned bužla šla a chtěla provést ještě odvážnější kousek. Tak jednou přišel na loučku roztržitý rybář a začal hledat pod kameny žížaly jako návnadu na ryby. To bylo něco pro Žužlu. Nenápadně mu vlezla po zádech až do kapsy kabátu a když si tam za chvíli sáhl pro kapesník, vytáhl s ním něco, co vypadalo prach zatroleně jako žížala.
1: To nemůže být žádná žížala, i když tak vypadá, řekl si a promnul si oči. Co by dělala v mé kapse, když jsem si ji tam nedal? Přece nejsem blázen.
0: To se ví, že blázen nebyl, jen trochu roztržitý, jak bývají někteří rybáři. Když bužla viděla, jak skvělý kousek se povedl její kamarádce, hned chtěla provést ještě něco skvělejšího. Všimla si, že rybářovi chybí u jedné šněrovací boty tkanička. Vlezla si tedy do dírek v botě místo ní a lehce se zašněrovala. Nedalo jí to ani tak moc práce, protože ta bota byla prázdná. Rybář se totiž přezul do vysokých gumových bot. A proč se vlastně přezul? Myslíte, aby se nenamočil? Chyba. Přezouval se proto, aby rybkám nenašlapal. Měli tam vždycky vzorně uklizené obláskové dno. Tedy se přezul jako vy, než vejdete do třídy. No, a když si večer zase obouval své staré šněrovací boty, všiml si, že jedna ta tkanička je taková zvláštní, pružná.
1: To teď vyrábějí zajímavé tkaničky, řekl si. Tahle vypadá skoro úplně jako žížala. Ale žížala to být nemůže. Co by dělala žížala v botě? A protažená dírkami? Nejsem přece blázen.
0: Když rybář odcházel, bužla se pomalu a pohodlně vyšněrovala a vrátila se k Žužle. Obě se potom zase jedna před druhou vytahovaly, jak si z toho roztržitého rybáře vystřelili a které z nich se to líp povedlo. Žužla tvrdila, že se jí hrozně divil a říkal, že je blázen. Bužla ale křičela, že se jí taky divil a taky říkal, že je blázen. A tak se Žužla a Bužla ne a ne a nemohli dohodnout, které z nich se to povedlo lépe. Rybář se vrátil domů nejen bez tkaničky, ale i bez ryb. Jak taky mohl nějakou chytit, když místo, aby měl dvě žížaly na háčku, měl jednu v kapsě.

0: kapse a druhou v botě. To měl z toho, že chodil na loučku, kde bydleli jen dvě žížaly, za to ale nejneposednější vytahovalky z celého okolí. Ještě že je neslyšel, jak se mu potmě chechtají. Vy si myslíte, že se žížaly nemohou smát? Tyhle se smály. A jak?
1: Uběhlo pár dní a sněhu neubylo. Venku štípal mráz, ale ve světnici bylo teplo. Makový mužíček za tu dobu nějak povyrost. Už mu nestačila kolébka, už musel dostat svou postýlku. Ale co povídám, postýlku. Stařeček mu přinesl prostě z půdy odloženou ošatku, takový potrhaný okřínek, a v něm stařenka makovému mužičkovi ustlala. V tom okřínku, ve kterém ještě před lety nechávala kynout těsto na chléb, než jej vsadila do pece. Teď seděl nad okřínkem stařeček a něco se mu honilo hlavou.
2: Tak si myslím, že makového mužička vezmu do učení. Naučím ho chodit. Věčně v postýlce ležet nemůže.
3: Jen ho nech pěkně ležet v opálce. Na běhání má času dost. Děti začínají chodit, až když jim táhne na 12. měsíc.
2: Na 12. měsíc? Já běhal už v 10 měsících jako čečetka. Ještě mi snad ani 10 měsíců nebylo.
3: Když začnou děti chodit předčasně, křiví se jim nožičky. Však se na sebe podívej, běhal si už v 10. měsíci, ale nohy máš teď jako krmholec.
2: Protože mám regma v kolenou. Dokud jsem neměl regma, měl jsem nohy jako boučky. A makový mužiče, podívej se, jak se sám zkouší v opálce postavit. Pojď k dědovi, makový mužičku. Děda tě bude vodit po stole. Hopla.
3: Hned ať je dole, po stole se nechodí.
2: On smí, on je malinký.
3: Nikdo nemá chodit po stole. Na stůl se dává chléb. Uč ho chodit po zemi, na podlaze je místa dost.
2: Po zemi ho učit nemohu, protože mě bolí záda a kolena, když se hýbám.
3: Tak ho uč chodit jinde, na stole ne.
2: A kde jinde? Ty prostě nechceš, abych makového mužička učil chodit. Ale abys věděla, já ho naučím chodit.
3: Ale na podlaze.
2: Třeba i na podlaze, i když se nemohu ohýbat. Naučím ho to a tobě najust. I kdybych měl lézt po čtyřech.
3: A to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužila. Mně chceš dělat justy. Za to, že ti peru a zašívám. Za to, že ti vařím. A že se starám, abys měl doma teplo. Já jsem poslední, kdo si tvoje justy zaslouží. Hněvám se na tebe. A nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na mraz. A budu tam celý den. A třeba nastydnu.
1: Oj, to se stařenka rozhněvala. Měla pravdu, že jí stařeček justy dělat nemusel, ale taky mohla přece jen vědět, že on to tak nemyslel, že to tak jenom řekl. Když stařenka odešla a bouchla dveřmi, vzal stařeček makového mužíčka a postavil ho na podlahu.
2: Babička je víš? Ale dědeček ne. Děda tě naučí ťapi, ťapi. Tak pěkně si vedle tebe kleknu. Jej, to mi luplo v kříži. Jej, to hluba, to píchá. Stařenko, honem, mě něco je? Mě strašně pichlo v kříži a prasklo mi v kolenou. No tak, stařenko. Dej mi pokoj, makový mužičku, teď tě nebudu učit ťapi-ťapi. Já musím pro babičku. Budu tě učit ťapi-ťapi, až mi stařenka navaže záda. Stařenko! Toto píchá, toto bolí. Musíš na chvilku přestat. Trucovat. musíš jít se mnou dovnitř. Mě tolik píchlo, stařenko, tolik prásklo, že to není jen tak. Přestaň se uženěvat a pojď se mnou dovnitř.
3: Ale, Konrad.
2: Pojď, staruško.
3: Nepůjdu.
2: Je, tato bolí. Já to s těma justama tak nemyslím. Já to jen tak řeknu, že tak. Podívej se, je tu zima a mrzne. Ty nastydneš a mně se to ještě zhorší.
3: A jak to? Že ti tak prasklo v kolenu a píchlo v zádech.
2: Podívej se, to je od toho kleknutí.
3: Já ti vždycky říkám, ať si klekáš opatrně. Teď ti musím záda namazat. Pojď, pojď dovnitř, pojď. Chytneš na chlazení. Ježiš, to vidíš.
1: No konečně se stařenka hněvat přestala. Přece jen dostala starost, jestli se stařečkovi něco nestalo. Když spolu otevřeli dveře u světničky, zůstali stát jako uvidění. Proč? Protože po podlaze pochodovala kočka s lunomžourka, makový mužíček se jí držel za ocásek a dělal ťapy, ťapy, ťapy, ťapy, levá, pravá a ani se přitom nesvalil. Tak naučila makového mužíčka chodit kočka a ne stařeček. Dobře ho naučila běhat. A ani se mu neskřivily nožičky.

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, no, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se, krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme s celá jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nějak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potří ledem. Totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale no teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš jsi něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Je, trochu to lepí.
0: No? Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobu se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé. Totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško. které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev. No,
0: jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Aha, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.

0: vlastníčku.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: A teď ještě jednou.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Piggy. Kde se to...
1: Co?
0: Aha, už to mám. Tady se to zapíná.
1: Jo, jo. Ale už to je zapnuté. Nelomcuj s tím.
0: Aha, takže to znamená...
1: Že už nás slyší.
0: Haló, haló, slyšíte mě?
1: Ne, křič, pšt, v klidu, hezky.
0: Takže, vážení posluchači, mňau, milé děti, děti, slyšíte mě? Slyšíte mě? Piggy, já nic neslyším.
1: Ty, děti, nemůžeš slyšet, ale oni tebe slyší, to se neboj. Je to zapnuté, jak jsem říkal, a hotovo, mluv.
0: Tak tedy, milé děti, máme pro vás prohlášení.
1: Ano, chceme vám dnes slavnostně ohlásit, že nastává svátek, který je nad všechny svátky nejsvátkovatější.
2: Den dětí.
1: My jsme s Vojtou přemýšleli a zjistili jsme, že je to ten úplně nejlepší svátek, protože je pro nás všude plno zábavy.
3: Skákací hrady, soutěže, divadla, samé hry a skopičiny, dobroty, pamlsky,
1: pimprdlata,
3: klaunové, divadýlka a všude samé pohádky a atrakce.
1: A tak jsme přemýšleli, co by se asi dělalo, kdyby existoval den dospělých. A zjistili jsme... Že by se asi
4: nedělo skoro nic.
1: Asi by se četly noviny.
4: Určitě by se furt dokola mluvilo jen o počasí.
1: O tragických zprávách.
4: Uj, ty nemám rád. A nakupovalo by se v hypermarketech.
1: Pořád by se telefonovalo.
4: A mračilo by se.
1: Tvářilo by se seriózně.
4: Jak seriózně? Co to znamená seriózně?
1: Sova Heda říkala, že to je vážně a že seriózní znamená, že budíš důvěru.
4: Yeah.
1: Když se mračíš, tak jsi asi vážný a seriózní, já nevím.
4: To je jedno. Prostě je to nuda.
1: Nuda.
4: Den dospělých rovná se nuda. Já jsem rád, že den dospělých není.
1: Já bych jim jejich den ale přál, no. Jenže nějaký veselejší. Kdyby byli dětmi pořád, měli by to dospělí mnohem zábavnější, ne?
4: To je právě ta potíž. Tak si to představte, děti, že teď jste děti, ale co pak, až už dětmi nebudete?
1: To je hrůza. Já si to nedokážu ani představit.
4: Ani já.
1: Jen na to pomyslím a roluje se mi hrůzou ocásek.
4: Já, ten se ti roluje. To by se dalo jenom zakouzlit.
1: Jako, že by bylo takové kouzlo, abychom nemuseli nikdo, nikdy vyrůst.
4: No, a pořád bychom byli jenom dětmi.
1: A nejlepší by bylo, kdyby k tomu byl navíc ještě pořád den dětí.
4: A děti by řádili a řídili celý svět.
1: To by bylo prýma, samá zábava.
4: A žádná škola.
1: A mohlo by se drobit do postele.
4: A mohli by se jíst sladkosti před jídlem.
1: A mohlo by se dupat a hulákat i v noci.
4: A mohli bychom sníst 5 kilo zmrzliny najednou.
1: A mohl bych se celý zapatlat barvami a nemusel bych je umít.
5: A svět by byl plný špinavých, nevzdělaných rozmazlenců s bolavým bříškem, kteří by nic pořádného nevěděli a neuměli.
1: Kachno, Justino, co tu děláš?
5: No, co bych dělala? Poslouchám vás, poslouchám, k jakým nesmyslům tady teď děti navádíte a tento nonc.
4: My nikoho nenavádíme.
1: My tady tak jakože nahlas, jakože trochu sníme.
4: No.
5: Sníte, kolik zmrzliny sníte. A nesníte náhodou taky o tom, jak vám potom bude hmatně? totiž špatně.
4: Ale tak s těma 5 kilama zmrzliny jsem to kapánek přehnal. Stačily by 3, to uznávám.
5: No, to bych řekla. Tak tedy, milé děti, nemusíte se bát vyrůst. Hlavní je, že když vyrostete, dá se dělat spousta báječné, užitečné práce. A kdo pracuje, ten se nikdy nenudí.
4: Jak to, že ne? Být dospělý je úkrutná nuda. Je to nuda. A samé starosti s penězi a daněmi a pojištěním. S nájmem a s tou prací. Dospělí pořád jenom pracujou a pracujou, až se upracujou.
1: Dospěláci se zkrátka bojí trochu si zalumpačit.
4: Jo.
1: Když povykuje dítě, tak to se nikdo nediví. Ale umíš si, Vojto, představit, jak by se všichni tvářili, kdyby si třeba takový nějaký tlustý, obrýlený pán v samoobsluze začal hrát na podlaze s autíčkem.
4: Nebo kdyby si sedl na nákupní vozík a drandil si to mezi regálama.
1: A u toho by houkal. Jako policejní siréna.
5: Vy dva jste, pánové, učinění přítržníci. Totiž ty výtržníci, jak vás tak poslouchám.
4: A jiný pán, třeba seriózní dirigent z orchestru ve smokingu.
1: Seriózní?
4: By si s ním začal hrát na policajty a lupiče.
1: A honili by se a ostatní by jim fandili.
4: Je, to by bylo žužon nakupování. To by byla zábava.
5: A létali by regály, ti dva vyvráželi do klecí, totiž do věcí. Lidé by se museli schovávat, no. Jak by to všechno padalo, jak by museli před vozíky umývat, totiž uhýbat. Staré krabičky, totiž babičky a dědečkové by se báli, že do nich někdo vrazí a ublíží jim. Hotová kanalita! Ta banalita, kalamita, ta hotová kalamita, tak.
1: Kachno, Justino, uznej aspoň, že žádný dospělý si neumí takovou švandu dopřát.
4: Ach jo.
1: A že se většinou jen mračí a mlčí.
4: Dospělí jsou nudní a nešťastní.
1: A jo.
4: Jo.
6: Mondie. Sakrble, copak, copak. Proč máte vy dva tak protažené obličejčky? A proč je mademoiselle Justina tak rozdurděná? Vy jste skoro brunátná, vypadá to, že ve vás kypí nějaké vášně. Quel malheur?
5: Ale, no tak brukvátná, totiž brunátná zas tak nejsem, ne? To bych si tedy s dovolením vyprosila na to, že jste šramotantní, šarmantní salóní kouzelníček, to tedy si dovolím říct, to jste přehnal. Já brukvátná? Nikdy já brukev nejí.
1: Ahoj, ahoj, netopírku Pierre.
4: Ahoj, mňau.
6: Pardon, excusez-moi. Já ničemu nerozumím. Nikdo zde o brukvi nehovořil. Já proti brukvi nic nemám. Pro mě platí řepa jako řepa. Pravil jsem, že jste mademoiselle brunátná, nikoli brukvátná. Vidím, že jste zarůžovělá jako pig tady. Jako byste byla ničím rozdurděna a tedy rozrušena. A ptal jsem se po původu vašeho rozrušení. Nechtěl jsem vás nikterak urazit nebo ranit, mon dieu.
1: Pierre, jako bys neznal naši kachnu Justínu.
5: No, to se nedivte, že jsem rozhurděná.
4: Rozdurděná.
5: Rozdurděná, když tihle dva lotři chtějí, aby děti nevyrostly.
4: Potři.
5: A aby se dospělí začali chovat docela pokachněně. Totiž pomateně. Já jsem tedy zásadně proti tomu. Já si myslím, že svět má hlad. To, řád? Je třeba ten řád dodržovat, aby nevypukl laos, chaos.
6: Aha, již chápu. Vedli jste zde tedy nějaký seriózní rozhovor, že?
1: No právě, šlo o ty seriózní věci.
4: Pierre, teď si fakt ťuknul hřebíček na hlavičku.
5: Dovol, já si vyprošuji, aby na mě někdo dělal nějaké zarážky. Totiž narážky.
1: Ale my přece...
4: Ani slůvkem.
6: Počkat. Přestaňte brebendět vy dva. Ano? A vy, mademoisel Justino, mi laskavě sdělte, co se vám to tak nelíbilo a co se vás tak dotklo.
5: Ano, ráda. Zlobí mě, že tihle dva strkají všechny dospělé do jednoho pytle.
6: Tak vy jste chtěli strčit dospělé do jednoho sáčku?
5: Jo. Do jednoho pytle!
6: Pytle, aha, tak to už chápu. Proč s tím je taková potíž?
5: Děkuji, Pierre. Jsem šťastná, že ve vás mám zastlání. Totiž zastání.
6: To je jasné. Tak velký sáček.
4: Pytel.
6: Tak velký pytel, aby se do něj vešli všichni dospělí, se nedá ani vykouzlit, vážení. To by mohla být opravdu potíž.
4: A?
6: To neseženete. A proč vlastně by se měli všichni dospělí strčit do jednoho pytle? To nechápu.
4: Pierre, to se tak říká. Strčit někoho s někým do jednoho pytle.
1: A znamená to nerozlišovat, že je každý jiný a dělat nějaké zbrklé závěry, víš, o všech, o celé skupině, o úplně všech.
5: Ano, a to je ta chyba. Všichni dospělí nejsou stejní.
6: Takže je nebudeme strkat do jednoho pytlíku.
5: Ne. A také nebudeme o dospělých říkat, že jsou všichni zamračení a nemají rádi legraci a že si nehrají, protože...
6: Protože?
5: No.
4: Protože...
1: Protože... To není pravda.
6: Já už jsem to konečně pochopil. Vy jste se dohadovali o tom, jací jsou dospělí.
1: No, my jsme si říkali, že se nám ani nechce vyrůst.
4: Jo.
1: Že my nechceme být zamračení a ustarostovaní dospěláci.
4: Jo, protože chceme pořád být veselí a chceme si pořád jenom hrát.
1: A přicházet na nové věci.
4: A skákat a běhat a dělat kotrmelce.
1: A číst si pohádky.
4: Je, a vymýšlet skopičiny a kulišárny.
1: A chceme, aby svět byl takový, jako by ho chtěli mít děti.
5: To nejde, to by byl popletený. V popleteném světě by se nedalo vůbec nic pořádně udělat. Neměl by řád, neměl by smysl.
7: Ahoj, co je to tu za křik, co se děje?
1: Ahoj, Medě Hugo, my tady slavíme Den dětí.
7: A toho slavíte křikem a hádáním.
4: Ne.
6: Já se prosím nehádám. Já se to celé snažím jen nějak pochopit a rozmotat.
5: Já se to také snažím rozrochat. Rozmotat.
4: A my jsme si s Pigem říkali, že by bylo prima nevyrůst, víš?
1: A mít svět jako na Den dětí pořád, no.
4: Že by to bylo prima.
1: Prima.
7: Aha, chápu. To byste pak vlastně žili v takovém městě Nepověstě.
4: Kdeže to?
7: No, to je takové město, jmenuje se Nepověsto.
4: Aha.
7: A to je takovéhle poblázněné město. Chodí to tam tak, jak vy říkáte, že byste to chtěli mít.
1: Jak?
4: No.
7: To vám můžu přečíst. Mám tady o tom městě zrovna napsáno. V knížce, kterou jdu vrátit do knihovny, je o tom městě celá básnička.
4: Je.
6: Prosím, přečti nám ji.
7: Moc rád, když se to zrovna takhle hezky hodí.
4: Tak jak je, povídej.
7: Stojí město Nepověsto, dějí se tam věci, válejí tam z písku těsto, pečou chleba v kleci.
1: Yeah.
7: Housky pletou komíníci, yeah. Uštipujou kousky, pekař chodí po ulici, odsazí má fousky. Chytají tam listonoši, kapry do čepice. Rybáři tam nosí v koši mokré pohlednice.
1: Rybáři, pohlednice v koši?
7: Cestáři tam čistí trubky. Muzikanti cesty. Hrušky mají místo slupky vyšívané vesty. Pes tam mňouká, kočka kuká, kanár bydlí v soudku. Když dědeček zlobí kluka, stojí za trest v koutku. Ze všech věží v létě sněží, sněhuláci tlustí. Kdo nevěří, ať tam běží, když ho máma pustí.
4: Ta byla krásná.
1: No to by byla úplná naopak. To by asi takhle vážně nešlo. To asi ne všechno jinak, co?
4: To by byl pěkný maglajs. To by byl nepořádek. Ani by nebylo kde sehnat jídlo. Nebo jak opravit hračky, co? To aby se v tom kocour mazanej vyznal. V takovým nepořádku.
5: Poslyš, to myslíš vážně? Tohle město existuje? To přece není možné. To by přece nemohlo vůbec pumpovat. Totiž fungovat. No to bych se tam tedy podívala. Tak to já si to najdu na mapě a hned se tam zajedu podívat. A tento nonc, tomu já nevěřím, že by to mohlo takhle nějak hnít. Být.
7: Ale ne, Justýno, to je jen město z básničky. Básnička se zrodila v hlavě básníka. Básník si hrál s myšlenkami, slovy a rýmy a vykreslil nám obraz takového vtipného a rozverného městečka. Ve skutečnosti neexistuje.
6: Olala, existuje tedy jen v hlavě a v představě toho básníka a těch, kteří tu básničku čtou nebo slyší.
7: Víte, to je právě to krásné. To já mám právě moc rád na knížkách a filmech a na divadle a na písničkách. Že ti, kdo je vymýšlejí a píší, si vlastně hrají s představami a kreslí pro nás jiné neobyčejné světy.
4: Aha. A když je práce těch lidí hrát si s představami, tak to znamená, že si vlastně hrají, i když jsou dospělí, že jo?
5: A to je právě to, proč jsem se tu tak rozčílila. Všichni lidé nejsou škartoflíni, ty škarohlídi totiž, aby bylo jasno.
6: Aha, já už jsem to všechno pochopil zcela přesně. A mohu odpovědně prohlásit, že i ten nejdospělejší kouzelník si hraje a baví sebe i své diváky se stejnou radostí, jakou mají i děti.
1: Vážně?
6: Mundě, rozhodně.
5: A dospělí pracují se stejným zápalem a dardou, totiž tou vervou, jako děti. Když je ovšem baví to, co dělají, že?
4: Jo, ale i tak... Já ještě úplně dospělý být nechci.
1: Jo, taky ne.
4: Piggy, já ti mám strach, že už jsme možná trochu zdospěláčtěli.
7: O to bych se já ve vašem případě tedy vůbec nebál.
4: Je.
7: Tak schválně, jestli pak umí každý z nás udělat zrovna teď nějakou vylomeninu.
6: Jakou vylomeninu?
7: No schválně, jestli si umíte trochu zalumpačit.
5: Já nechápu, proč bych měla lumpačit. Já jsem domácnostní kachna Justýna a na lumpačení nemám kuňky. Ty buňky totiž, buňky.
6: Já lumpačit umím. Například teď zrovna takhle narychlo. Nevím úplně přesně, co bych...
4: Udělejte všichni nějaký legrační zvuk.
1: Jo, jo. A ty taky, no. Justýno.
4: Jen se předveď.
5: Tak, abyste věděli a hlavně slyšeli, tak klidně...
1: Ukaž.
4: To bylo hezký.
6: Výborně, mademoisel Justýno. A teď pozor, přichází mistr legračních zvuků.
1: Hihi, pipi,
7: Paráda. No, vidíte, nevypadá to, že byste z dospělá čtěli.
1: To by mě zajímalo, jestli úplně každý dospělý umí udělat legrační zvuk.
4: Nebo třeba obličej, víš?
1: Já, víš co, Vojto, zkusíme to vzít ještě jednou od úplného začátku. A líp, takže... Všichni milí dospěláci
4: a všechny milé děti.
1: Blíží se svátek nad svátky.
4: Svátek všech lumpačin a zábav.
5: Den smetí.
4: Ale ne, den dětí.
1: A to znamená, že každý, kdo má kousek rošťáka v těle, to si ho parádně užije.
4: A je docela fuk, jestli je to dítě nebo dospělý.
5: To se mi líbí víc.
6: A víš se vůbec, kdo ten svátek vymyslel?
7: No ten, kdo vymýšlí všechny ty atrakce, kdo hraje pohádky, chystá překvapení, staví skákací hrady a kdo je pak večer nejšťastnější? Že si všichni den dětí hezky užili?
1: Já bych asi věděl, kdo to je.
4: Kdo?
1: Jsou to maminky a tatínkové.
4: Aha, takže dospělí.
6: Vyvát, jak se říká, v každém věku dítěte. I kdyby to byl stařeček oholi, i takový kmet se rád zasměje, pobaví a zalumpačí si.
5: Takže se nemusíte bát toho, že vyrostete, když budete mít dobrou náladu a kalamáry.
1: Co?
5: Kamarády. A? Tak se z vás zamračený, nudný dospělý nestane.
4: A kdyby to snad někoho z nás potkalo, tak já ho pokropím stříkací pistolí, aby se vzpamatoval.
1: A já ho budu lechtat tak dlouho, dokud se nebude smát jako blázen.
6: A kdybych snad já někdy začal propadat nudě a šedi, tak mi hoďte šláčkový dort přímo mezi uši.
1: Jo, šláčkový dort.
4: Ten já rád.
5: No, to mě tedy nic takového potkat nemůže. Já jsem totiž neuvěřitelně zábavná domácnostní kachna Justýna, tak jak jsem. I zábavu alegrácky je třeba brát naprosto vážně. To vím docela jistě.
1: Ale
7: posadíme na kolotoč.
6: Oni ji lechtají.
4: Pořád si myslí, že je třeba brát se tak vážně.
5: Ano, ano, rozhodně jsem domácnostní machna Justýna.
4: Justýno, zasměj se. Je, už se směje.
5: Dobře, vzdávám se. Ne, nemůžu. Čemu se tak smějete, když vás nikdo nelechtá?
1: Smích je totiž nakažlivý.
4: Tak se smějeme.
6: Takže takhle se dají nakazit všichni, co nás slyší. Všechny děti a všichni dospělí. Jú, ať žije den dětí.

0: Kuba a mimozemšťané. Kuba se ještě jednou zálibně zadíval na svůj odraz v zrcadle. Byl na sebe pyšný. Kostým se mu opravdu povedl. Maminka sice chtěla, aby šel za tučňáka. Ten frak po dědečkovi by se nemusel nijak upravovat. Chlapec není žádný hubeňour, povzdechla si. Ale Kuba si postavil hlavu.
1: Pcha, tučňák.
0: Ne, musí jít za zoramstitele. V téhle masce se cítil bezpečně a hrdinsky. Moc se těší na dnešní maškarní ples. Do školy není daleko. Pozdní odpoledne již sluníčko zahnalo do hajan, ale Zoro by se nebál. Kuba těch pár kroků přece dojde. Přehodil si černý pláštík přes rameno a vydal se směrem ke škole. Prázdnou ulici osvětlovala řada pouličních lamp. Najednou z ničeho nic žárovky zaprskaly. Na vteřinu na dvě zhasly. Pak se opět rozsvítily a zase zhasly. Na chvíli nastala tma. Kuba se zastavil a pohlédl na oblohu. Již začaly probleskovat první hvězdičky. Jedna se pohybovala trhavým způsobem. Rychle se přibližovala k zemi. Chlapec si vzpomněl, jak maminka v létě říkává. Padá hvězda, honem si něco přej. Kuba zavřel oči. Moc si přál, aby tu s ním byl tatínek. Statný a nebojácný ochránce. Zaslechl mírný rachot. Když oči opět otevřel, jeho přání bylo celkem splněno. Přesně řečeno, někdo před ním stál. Tatínek to však nebyl. To ani náhodou. Byly to dvě malé, podivné postavičky. Jedna o maličko vyšší než ta druhá. Od krku až po paty byly obě zahalené ve světélkujících, stříbřitých pláštích. Měly úplně holé, kuželovitě protáhlé hlavy. Obličeje nazelenalé, obrovské černé oči. Kolem krku měly bytosti šňůrku, na které visela malá tabulka. Kuba se nejdřív polekal. Pak si jednoho z dvojice pořádně prohlédl a s úlevou pozdravil.
1: Ahoj, dobrý kostým. Ty jsi Franta z Bčka, viď?
0: Nebyl to Franta z Bčka. Vyšší neznámý si dlouhým prstem ohmatával tabulku na krku. Pak začal vydávat zvuky. Zněly jako
2: abecede, befelemi, popokate, la, la, la. Hro, hro, hro.
0: Pak si odkašlal a tenkým hláskem pravil.
2: Vesmír zdravit zemi.
0: Kuba v tu chvíli úplně zapomněl, kým je.
1: Nedivme se, ufony nepotkáváme každý den. A tak se mu to v hlavičce nějak popletlo.
0: Vyhrkl první, co ho napadlo.
1: Já být... Tučňák.
0: Může být. Ale tučňák maskovaný za zoramstitele. Druhý zelenáč radostně zatleskal a obrátil se k svému příteli.
3: Vidíš, já chytit správný směr. My být na jižním pólu. Já dobrý pilot, ne že ne.
0: Vyšší mimozemšťan si Kubu zamyšleně prohlížel.
2: Tučňák. Já mít jinou představu. My přiletět zdaleka, studovat tučňáky na jižním pólu. Když ty být tučňák, my vzít tučňáka na talíř a odletět k nám. Co ty na to, ty?
0: Kuba se zhrozil.
1: To tak. Tady na zemi je zvykem. Co je na talíři, to se jí. Kdo ví, jaké zvyky mají v ksylofonu? Na žádný talíř nechce. Navíc musí být do večerníčku doma. Maminka to přísně nakázala. Neohroženému mstiteli se roztřásla bradička. Začal trochu natahovat, pak se však vzmužil. Já ale nejsem tučňák, já jsem přece člověk. Oba návštěvníci malinko couvli.
2: Jestli ty být člověk, fuj, to mi nebrat. Žádný člověk na naši planetu. Mí mít čistý xylofon, bez smogu, bez prachu, bez výfuků, bez hádek a válek. Ne, ne, ne. Mí brát jedině tučňák.
1: Okamžitě se otočili a uháněli k létajícímu talíři. Cestou ten větší ještě šermoval rukama menšímu před obličejem. Kuba zaslechl slábnoucí výčitky.
2: Ty prý dobrý pilot? Pchá, ty špatný pilot. Teď řídit já.
1: Za malou chvíli se zvedl vítr. Zelenavý záblesk mezi keři na pár vteřin oslepil Kubovi oči. Když se chlapec podíval na oblohu, uviděl vzhůru stoupat malou hvězdičku. Pak už se zoromstitel vydal do maškarního reje ve školní budově. Hned u hlavních dveří potkal bytost v stříbřitém plášti s nazelenalým obličejem.
4: Další mimozemšťan!
1: Hned se ke Kubovi hrnul.
5: Čau, že jsi myslel, že jsem ufoun, viď?
2: Já jsem Franta z Bčka.
5: A ty jdeš za tučňáka, že?
2: Taky dobrý, poznal jsem tě.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou v zimě seděli Křemílek a Vochomůrka u stolu a jedli kaši. V tom si Vochomůrka mezi dvěma sousty protřásl ucho a povídá.
2: Pořád, jako bych slyšel zvonečky. Prosím tě, asi ti cinká lžíce o talíř,
1: řekl Křemílek a odložili lžíce. Ale zvonění nepřestalo. Křemílek se dokolíbal k oknu a vidí, jak přes paseku přijíždějí bílé sáně. Táhne je bílý hranostaj a v saních sedí bílá panenka. Když dojeli k pařezové chaloupce, zastavila panenka hranostaje, podkasala si sukni a vystoupila.
2: Kdo pak to asi je?
1: Řekl Křemílek.
2: To je jedno, ale je moc hezká, moc,
1: povídá Vochomůrka a už se hrne ke dveřím, aby bílé panence otevřel. Už na prvním kroku do světnice se panenka podívala na Vochomůrku tak pěkně, až se s ním zatočila zem.

0: tu hrozně horko, až se zalikám, řekla panenka hláskem, jako když láme tenký led. Vochomůrka hned k peci a ulil oheň, jenže bílá panenka znova. Horkem už ani vydechnout nemůžu. A zase tak usmála na vochomůrku a on rovnou k oknu a ke dveřím všecko to zotvíral.
1: Všecko bych pro tebe udělal, všecičko.
0: Bílá panenka se málem rozplakala.
1: Vždyť já tu horkem umřu.
0: Vochomůrka zvroubil celou světničku, ale už tam nenašel nic, co by panenku ochladilo. Smutně panence řekl.
1: Já už si nevím rady, ale vůbec.
0: Panenka se divně usmála. Když nevíš, tak si musím vědět rady sama. Sáhla do kapsy u sukně a drží v prstech sklíčko. Vochomůrka si toho ani kale nevšiml, tak je zakoukaný do panenky.
2: To je mé mirakulární sklíčko, řekla bílá panenka.
0: Přidržela si sklíčko u okna, rozhlídla se po světnici a sesypal se sníh. Ve světnici je to jedna závěj. Vochomůrka uvázl ve sněhu po pás, ale panenka spokojená není.
1: Nic se mi neulevilo. Pořád je tu horko.
0: Podívala se sklíčkem na záclonky na oknech a narostly z nich rampouchy. A panenka si dupla.
1: Je mi od horka pořád hůř a hůř. A já vím, čím to je. Můžeš za to ty, vochomůrko, protože máš horké srdéčko.
0: A v tom se podívá sklíčkem na vochomůrku, jak tam stál zledovatel v led. Bílá panenka se k němu otočila zády a vyšla ze světnice na dvůr. Křemílek tam zrovna povídá Hranostajovi.
3: Tak stoupni si na nožku, ať pořádně vidím. Dobrý, podkovka je v pořádku.
0: Ale panenka neřekla Křemílkovi tak ani tak, sedla do saní a odjela. Sníh se za ní prášil, až to zvedlo metelici. Křemílek se vrátil do chaloupky. A tam to všechno vidí. Závěje sněhu a těch rampouchů a vochomůrka z ledu.
3: Vidíš, to máš z toho,
0: řekl Křemílek, ale dál nevyčítal nic. Pokojně si sedl vedle vochomůrky.
3: Neboj se, počkám tu s tebou na jaro.
0: A tak je tam našlo sluníčko. Strčilo oknem do světnice zlatou hlavu a povídá.
4: Já už se tu na to chvíli dívám. Za to, že jsi Křemílku tak věrný, tak ti pomůžu.
0: Začalo mírně hřát na všecky strany a nejvíc na vochomůrku. Rozplynuly se závěje, rozlily se rampouchy a roztál i vochomůrka a vylámal se z ledu. Jenže sotva se vylámal, začne se kolem sebe rozhlížet.
3: Kdo pak to tu byl? A kdo se to na mě tak pěkně usmíval? Kdo to byl tak pěkně běloučký.
0: Srdíčko mu tluče jako uprostřed jara.
3: Ale kdo by to byl?
0: Povídá honem Křemílek.
3: Byl to tuhle

0: ten, to již koše.
1: A přistrčil Vochomůrkovi nedojedený talíř. A zas tam seděli u stolu a jedli. Vochomůrka se šťastně usmíval na bílou kaši, jako prvé na tu bílou.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ty lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to, kam ses ohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukroví i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, támhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukroví se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Copak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela tak, až se všechny ohlédli a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beverky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a veverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho. Ani Radimane.

0: sobotní večer na začátku léta. V celém městě svítila světla, svítily šeříky v zahradách, svítily hvězdy na nebi, ale ze všeho nejvíce svítilo divadlo. A to proto, že večer se hrálo představení pro děti, které měly pěkné vysvětčení. Hlavním vchodem, který také zářil a svítil se, hrnuli děti a všechny šli do divadelního sálu, sedli si na červená plyšová křesla a každé mělo svoje číslo. Všechna místa byla potom obsazená. Jenom uprostřed čísla 1, 2, 3, 4, 5 byla prázdná. A to byla právě křesla, kde mělo sedět 5 kluků, ale nesedělo. Naopak, oni seděli doma, v košilkách, nastídli v liáku a měli rýmu. Teď sedí u oken a jsou smutní. Tak co jsem říkal, smutně povídal první, nemáme štěstí a vysvědčení bylo pěkné. Tak co jsme říkali, zaplakali další 4, divadlo neuvidíme. Pst, pst, ozvalo se najednou ze dvora. Co to? Kluci koukli dolů, ale v šeru nemohli rozeznat, co to je. Něco se tam hýbalo, něco tmavého, velikánského, hýbá to křídly a uprostřed to má dlouhý krk, kterým kývá a říká pst, pst. A potom taky dobrý večer, vyvážené obecenstvo, dovolte nám, abychom vám zahráli divadlo, neboť je nám známo, že jste utrpěli křívdu, že jste nevinní deštěm, který vás nastydl. Kluci věveně koukají na tu divnou věc v šeru. A teď vyšel měsíček a v tom jasu poznali kluci přátelského slona, který stál na zadních nohách a vlídně kynul ušima. No a to byla ta křídla. Taky houpal chobotem a to byl ten krk. A ještě měl na hlavě červenou čepici. Hluboce se uklonil, šoupl jednou nohou dozadu a drobnými krůčky cupital k oknům, znovu se uklonil a už vážně podával chobotem klukům nějaké lístky. Zde vezměte ty vstupenky, které vás oprávní zhlédnout naše představení, jež je uděláno jenom pro vás a nikdo jiný je nikdy nespatří, neboť si toho zasloužíte svou křivdou. No, kluci dojatě vzali vstupenky a uklonili se, byli udiveni krásnou řečí slona, kterého znali spíše jako nemluvného. Vlastně ho neslyšeli ještě nikdy mluvit a najednou tohle. Zde vezměte spravedlivou odplatu, vaše nespravedlnost bude odměněna, pokračoval slon. No, klukům se to zdálo sice jaksi divné, ale snad se to tak na divadle říká, ne? Po zatroubení na chobotce počne divadlo, které se nazývá Šípková karkulka. Zrýmovalo 5 slonů, karkulku hraje slon, tetičku hraje slon, babičku hraje slon, vlka hraje slon, myslivce hraje slon. Hraje tedy 5 slonů, hudbu hraje 5 slonů a taky tančí 5 slonů. Tak a teď to začne. Šípková karkulka. Rozlehla se večerem krásná fanfára na chobot a vrata stodoly se rozletěla a jako husy za sebou se vyhrnulo 5 slonů. Oběhlo dvůr do kolečka, postavilo se v kruhu doprostřed, podalo si choboty a zaspívalo. Potkali jsme komíníka, hleděl na nás, nevolí, píchneme ho do pupíka, ať ho bolí, nebolí. Cára, carará, vlk je potvora. No to je dost sprosté, řekli kluci. No, já myslím, že nám dáte zapravdu, nebyla to příliš slušná píseň, ale ti sloni to nevěděli, když to byli sloni, ne? Jinak byli velmi slušní. No a potom 5 slonů uteklo do stodolí a z ní zas vyběhl jeden slon s červenou čepicí. A teď viděli kluci, že to nebyla čepice, ale deštník ze zahrady. Na zádech měl nůši od brambor a zpíval. Já jsem malá karku, karkulíčka, posílá mě k vám teti, tetička. Za lesem bydlí bábí, babička a dneska je svátek a babička má pátek. To je špatně, volali sloni ze stodolí a hned zaspívali správně. Dneska je pátek a babička má svátek. Vždyť je sobota, divil se jeden kluk. Ale to musí být pátek, aby se to rýmovalo. Sobota nejde, to nejde. Dneska je sobota, babička má svátek. To se nerýmuje, volali sloni. Jo, tak ono je to...
1: Ono je to celé rýmované, to já nemám rád, řekl smutně jeden kluk. Já mám rád obyčejné.
0: No něco bude obyčejné a něco zase rýmované, to někdy v divadle tak je. No tak dobře, tak řekli kluci, tak hraj Karkulko. A slon začal. Já jsem malá Karkul, to už bylo, to by to nic, to říkej dál. No dál už nic není, teď má přijít tetička. A slon tetička s velkou zástěrou, v které kluci poznali pruhovanou peřinu, se vyvalil na dvůr. Já jsem malá tetička a nesu nějaká vajíčka a dál už to není rýmované. Tak milá Karkulko, zde vezmi tato vajíčka, co ráda jí dá naše babička. A hele, ona se to přece rýmuje, divila se tetička. To ono bude asi dál taky. Odnes je babičce do chaloupky a odevzde jí pěkné pozdravení. No, teď už se to nerýmuje, poznali hned kluci. No tak dál, dál, teď zase ty Karkulko. No já teď nemůžu, teď ona mi má říct, že nesmím být v lese, že se tam zlý vlk nese. No taky to řekni, tetičko. No řeknu, když ona to řekla sama, proč ona to říká, co já mám říkat. To nemá říkat, to mám říct já. To není žádné divadlo, já nehraju. Křičela tetička, zahodila zástěru a zalezla do stodoly a už nehrála. No a Karkulka zatím skákala po dvoře a zpívala la la la la la la la la la. Hledala kytičky, žádné tam ovšem nebyly, ale za to našla koště, které vzala do náruče a zpívala: moje krásné kytičky, jak jste vy mal. Ale v tom šlápla na hrábě, které jí praštili. Kňourala Karkulka: co mě to praštilo do nosu, to já těžko snesu, musím rychle k lesu přiložit k nosu trochu vřesu a rosu. Karkulka se došourala k plotu, strčila chobot do čbánku, který se tam sušil, ale to už asi měla být v lese, protože ze stodoly vyrazil další slon, tedy vlastně vlk, celý obalený v seně a vypadal hrozně a úlísně zaspíval: kde jsi to viděl, Štěpánku, strkatí nos do čbánku. No a Karkulka na to: nejsem žádná Štěpánku a nestrkám nos do čbánku, nýbrž k nosu kladu rosu. A jitrocel, ne? Dodal chlapec, co neměl rád rýmy, ale teď už se mu to najednou začínalo líbit a pokusil se také slovy: moc se mě to líbí, vaše krásné rýmy. No, to nebylo sice na poprvé moc zdařilé, ale Karkulka už pokračovala: kdopak jste dobrý příteli, ale já jsem veverka, co sedí v jetelí. Lhal vlk, který nebyl v jetelí, ale celý v seně zabalený. Jak mohl každý poznat, Karkulka si toho asi nevšimla, protože se podívila něčemu jinému. Veverka v jetelí, nejste spíš zajíc? No ten by tam byl ovšem navíc, ocekl drze vlk a zakoktal: co pak to nesete a kam pak jdete? Už si skoro nemohl nic vymyslet a bylo mu úzko. Každý pátek mám babička svátek a já ji nesu, klesu, co unesu, klesu, nesu, zapreptala rychle Karkulka, která uměla nejlépe hrát divadlo. Hehehe, a co unesete, Karkulko? Lstivě se lísal vlk. Já unesu hodně, já unesu i automobil. Zapomněl slon, že je Karkulka. Snad jenom automobilíček, když jste Karkulí. Zlomyslně pomáhal vlk zapomnětlivému slonovi Karkulce. Ano, ano, koktala Karkulka, automobilíček, jako pumprdlíček, jako knoflíček, jako malíček, puntíček, nicíček, nicek, nic. Já neunesu nic, zajásala Karkulka. Tak já jdu radši pryč, řekl vlk. No a kluci se mu vůbec nedivili, protože ty poslední verše byly opravdu hrozné. Vlk ale neodešel, naopak odešla Karkulka červená hanbou, ano, a schovala se, protože už ostatní sloni táhli vůz na seno. To byla postel. A ležela v ní babička, měla zavázanou hlavu prostěradlem a rychle brebentila: kdo tu klepal na okénku, koukej, ať si honem venku. Sily však má Karkulička, pospěš za mnou v pokojíčka.
1: Já jsem vlk, já tě slup,
0: vykřikl vlk a drápal se na postel vůz. Ten ovšem hned praskl a zřítil se i s babičkou. No přece žádný vůz neunese dva slony, ne? To dá rozum. Babička i vlk se kutáleli po dvoře, babička vykřikla Jezuskoté a zmizela ve stodole. A vlk se rozvalil v troskách postele a byl rád, že to má za sebou. Klukům se to moc líbilo, tleskali, křičeli opakovat, opakovat, ale na to nebylo ani pomyšlení, protože neměli druhý vůz a také už přicupitala Karkulka a klepala na vrata. Babinko, babinko, doma líste. Je pátek, mám svátek, co bych doma nebyla, zaskuhral vlk. Když je pátek, tak mám svátek a dost, každý pátek mám já svátek. No, protože neviděl, jak dál, tak stále tvrdil, že má svátek v pátek. Karkulku už to mrzelo a řekla honem, nesu vám kytičky takový maličky a nemám klíčky. To abych ti otevřel, opravil se rychle vlk, který zapomněl, že je teď babička. Ale pak zakňoural, heleň, Karkulko, já už jsem v posteli, není mě nějak dobře a hlava mě bolí, a ta hlava, a taky refma, víš, radši zaklepej, vejdi a pozdrav sama. Má úcta, řekla Karkulka a šla k vlkovi, a teď to bude hrozné, lekali se kluci. Ale nebylo. Vlk jenom koukal na Karkulku a nevěděl, co říct dál, ale Karkulka už věděla, babičko, vy máte ale velké uši. To abych tě lépe viděla, radoval se vlk a mával ušima. Ale babičko, vy máte modré oči. To abych tě lépe slyšela, zamrkal na ní vlk. Ale babičko, vy máte velký zub. To abych tě lépe slup, křičel vlk a honil Karkulku po dvoře. Ale Karkulka se schovala do stodoly. Vlk? Slon stál uprostřed dvora. Lehnu si, usnu si, řekl. Rozhodl se a udělal to. A pak přišel pátý slon, táhl za sebou vozíček a zpíval. Já jsem myslivec jako lívanec a ten vozíček to je můj psíček jako knedlíček. No, možná, že by bylo lepší mazlíček, ne? Soudil chlapec, který se stal básníkem. Ale ostatní na něj křičeli, aby nebásnil. A co to tu leží nedaleko dveří? Zpíval myslivec a šťouchl vlka chobotem. To šimrá, přestaň, kvičel vlk. Ten, co tu leží, je ještě svěží. Nepřestal myslivec a šťouchal víc. Nešťouchej mě pořád, křičel vlk. Já jsem lehtivý, já už to nevydržím. A nevydržel. Vyskočil, šťouchl myslivce, ten ho taky šťouchl, vlk ho ještě víc šťouchl a myslivec rozšlápl vozík, co byl jeho psík, a vypískl a začal honit vlka a lechtat choboty. A vlk se smál, až se zakuckal a utíkal do stodoly. Myslivec za ním a uvnitř bylo slyšet strkání a výskání a taky plácání a šimrání. No a velký rámus a potom ještě větší rámus a pak ještě větší rámus a pak se kousek stodoly sesýpalo. Kousek u jednoho rohu a taky kousek střechy a hned bylo ticho. Kluci čekali, co bude dál, ale nebylo nic. Měsíček vklouzl za stodolu a všechno potemnělo. Ze stodoly se ozvalo jakési přešlapování, ale možná také, že to jenom žáby zakunkali. No, pánové, to byl dnes den, řekl potom jeden kluk. Jo, vlastně večer, řekli všichni a šli spát, protože teď už byla noc.

Dobrý den, děti. Dnes mají tři prasátka, totiž jedno z nich, velký den. Slaví narozeniny. Kdo z nich to je? Tlustý centík, líný funík, anebo mrňou skvído? Víte co? Nechte se překvapit.

0: Šelepice Josefína.
1: Podívej, Centíku, tamhle pod stromem už zase spí Funík. Celý den nic nedělá, jen se válí.
2: Jen ho nech, Kvído. Copak si zapomněl, že má dneska narozeniny?
1: Opravdu? Tak to, abychom mu přichystali nějakou dobrotu. Překvapíme ho.
0: Ahoj, mládenci.
1: Ahoj.
0: Nesu překvapení pro Funíka.
2: Že, to je krásná bábovka. Tu si dělala sama, Josefino.
0: A kdo jiný?
1: Můžu ochutnat?
0: Co ti napadá, Kvído? Vždyť je syrová.
2: No tak šup s ní do trouby. Já budu hlídat, aby se bábovka nepřipálila a vidíte hlídat, aby nás Funík nepřekvapil. To by pak nebylo žádné překvapení.
3: Centík strčil bábovku do trouby a Kvído se slepicí Josefinou si šli sednout pod strom, kde spal Funík. Za chvíli se Funík probudil a začal větřit.
4: Kuj, to je vůně. Pečou nějakou dobrotu.
1: Ale to se ti jenom zdá, Funíku. Klidně spirál.
4: Tak dobře. Myslím, že se mi zdá o bábovce. To je ale krásný sen.
3: A Funík opět usnul. V nedalekém lese žil divoký vepř Hubert. Zrovna si štípal dříví na zimu, když mu vítr donesl pod nos vůni z chaloupky u tří prasátek. Nemeškal, odhodil sekirku a běžel se podívat, co dobrého pečou. Zatím v kuchyni hovořil malý Kvído s tlustým Centíkem.
1: Je to dobré. Funík spí jako pařez a zdá se mu o bábovce.
2: Už je hotová. Právě jsem ji vytáhl z trouby. Tak vyklopíme ji na podnos. Tak a dáme ji vychladnout pod okno.
3: Centík odnesl podnos s bábovkou před chalupu a položil ji na stůl pod okno. Vůně bábovky znovu probudila Funíka.
4: Ne, to nemůže být sen. Takhle voní jen opravdová bábovka. Někde ji přede mnou schovali, ale já ji najdu.
3: Jenomže dřív než Funík našel bábovku divočák Hubert. Zajásal, popadl bábovku a zmizel s ní ve křoví. Právě ve chvíli, kdy se objevil Funík.
4: Prázdný podnos. Určitě na něm byla bábovka. Tedy, jestli Kvído s Centíkem snědli, tak...
2: No, tohle, my jsme ti, Funíku, upekli bábovku k narozeninám a ty už si jí sněd? Pěkné překvapení.
4: Já, že jsem jí sněd. Vždyť jsem ještě před chvílí spal jako dudek. Zdálo se mi, že jsem...
1: Aha, snědl bábovku ve spaní a ani o tom neví.
4: To je... možné. Tak já si jdu zase lehnout.
2: A máme po překvapení. Co teď dáme Funíkovi k narozeninám?
0: Nebuďte smutní, kamarádi. Nesu pro Funíka puding. Je čerstvý, ale musí vystydnout.
1: Výborně. Schováme ho tak, aby ho Funík nenašel.
2: Třeba tamhle podnecky u půdy.
3: Z křoví je pozoroval divočák Hubert. Sotva ukryli puding a odešli, Hubert odklopil necky a zajásal.
5: Sláva puding! A vanilkový.
3: Popadl puding a pelášil s ním do křoví. Funík se probudil pod stromem a protahoval se.
4: To jsem se krásně vyspal. Musím se trochu umýt, abych na své narozeniny nebyl jako čuně.
3: Funík šel k pumpě, obrátil necky a pumpoval do nich vodu. Uviděl ho Kvído a běžel za Centíkem.
1: Centíku, Funík snědl puding.
2: To je ale nenasyta. Víš co? Dáme mu k narozeninám něco, na čem si vyláme zuby a ještě přitom zhubne.
1: Jo.
3: Funík stál u necek a otíral se ručníkem, když v tom uviděl Centíka s Kvídem, jak vezou na vozíku velkou podlouhlou krabici ovázanou pentlí.
2: Tak, tady máš překvapení k narozeninám, Funíku.
1: Přejeme ti hodně zdraví a síly.
4: Děkuji vám, kamarádi, už mám hlad jako vlk.
3: Funík nedočkavě rozbalil krabici a zesmutněl. Byla v ní velká činka.
4: Ale to přece není k jídlu.
2: Ne, to je k posilování svalů. Musíš ji zvednout nad hlavu. Tak, podívej. Já s ní nehnu. Je to hrozná tíha.
4: Uhni ty, papiaro. Já vám ukážu, jak se zvedá činka.
1: Výborně, Funíku, ty máš ale sílu.
2: To je úžasné, zvedlí nad hlavu a ještě s ní tancuje.
4: Pomoc, kamarádi, já ji neudržím, padne mi na hlavu.
1: Zahodí, nebo tě zamáčkne do země.
3: Funík poslechl, odhodil činku a ta se začala kutálet po svahu ke křoví, kde si Hubert pochutnával na pudingu. Když spatřil, jak se na něj řítí činka, vyskočil a dal se na útěk.
5: Pomoc, zastavte to, já už vám nikdy nic nesním. Pomoc, zachraňte mě, pomoc.
2: Podívejte, Hubert.
4: A vy jste si mysleli, že puding a bábovku jsem snědl já.
0: Nic si z toho nedělej, Funíku, kvo. Tady ti nesu nejlepší překvapení, kvo. K narozeninám, kvo. To si pochutnáš, kvo.
3: A Josefína postavila před Funíka třípatrový dort se šlehačkou.
2: Vidíš, neříká se marně do třetice všeho dobrého.
4: Tak. Tohle už mi Hubert nesní. Děkuji ti, Josefino. A abyste neřekl, že nejsem kamarád, tak se s vámi rozdělím.
3: Zatímco Funík krájel třípatrový dort se šlehačkou, divočák Hubert prchal před činkou. Pronásledovala ho až do lesa, kde se zastavila o strom. Pěkně to s ním zatřáslo, až spadly šišky. Veverka Zrska měla co dělat, aby se udržela na větvi. Co to vyvádíš, Huberte? Křičela na divočáka. Ale ten zalezl do svého doupěte a celý týden nevystrčil ani nos. Tři prasátka se slepicí Josefínou si pochutnala na dortu a pak si zaspívala na oslavu Funíkových narozenin.

0: No.
1: Jako? Slepice Josefína.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Vida. Dámská kabelka už skončila vyprávění. Kdo pak bude mluvit dál? Že by činelí. A je. Už zase mlčí. Jsou nějaké menší. Nejsou to nakonec činely Rafaela Šlapky, bubeníka orchestru, toho, co s nimi jezdí na zájezdy hrát dětem i dospělým? Asi před měsícem jedny ztratil. To jsme tenkrát hráli až v Broumově. Měsíc se kutálel po střechách, když jsme odjížděli, a když jsme se vraceli do Prahy, kutáleli popeláři popelnice. Ze všeho nejraději měl Rafael Šlapka svoje činely. Když jeli na zájezd autobusem přes most, který tolik neunese, vystoupili všichni hudebníci, protože byli velcí a tlustí. Rafael Šlapka vzal ven i činely, aby se jim náhodou, kdyby most praskl, něco nestalo. Někdy je vyndal na vzduch a položil do trávy, aby se pěkně opalovali. A aby je nemusel tahat za jejich kožené uši, prý by je to bolelo, přidělali je k bubnu. Bubeník činely vůbec strašně rozmazloval. Hýčkal je v krásném, barevném, vatovaném pouzdře, aby prý nenastydli, a kolikrát dostal od pana kapelníka vyhubováno, že do nich málo mlátil paličkou, aby je neurazil. Co pak činely? Ty by se lehko urazili. Byli vůbec plni všelijakých zlomyslných nápadů. Chtěli hrát solo a strašně se pyšnili, že jsou až z Turecka. A aby byli zajímavé, mluvili divnou tureckou řečí.
1: Žestě, moderato,
2: pizzicato,
1: andante,
2: crescendo,
1: fortissimo. V orchestru chceme hrát prim, bez těch druhých, zinicin.
2: Žestě.
0: Tady alespoň vidíte, jaké byly. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže. Proto raději zašlo za hory. Ale za chvíli vyšlo a pouštělo zlaté šípy, kam se dalo. I do Panské ulice, kde byl veliký obchod s hudebními nástroji. Stříbro a mosas se blíští. Trombóny, saxofóny, bombardóny, činely, jako by říkali, jsme samé zlato, co vy na to? Jsme samé zlato, co vy na to? A sluníčko svítilo i na autobus, na celý orchestr, na hlasatele s divným jménem Pravítko a na nápis Zájezd do Broumova. Činely ještě bez pouzdra, vyleštěné sidolem, opřel Rafael Šlapka oblatník autobusu právě naproti výkladu s hudebními nástroji a šel pro krásný barevný obal, aby je pěkně uložil. Činely závistivě koukali na tu lesklou nádheru v krámě.
1: Allegro pizzicato.
0: To řekl činel, aby mu nikdo nerozuměl, a dlouze zazněl. Mělo to znamenat, že se mu ty činely a vůbec celý krám s hudebními nástroji moc líbí.
2: Andante moderato.
0: Řekl druhý činel a znamenalo to, že by tam také chtěli. Už proto, že činely ve výloze nedělali nic, jenom se ukazovali. Ale jak to udělat, když je Rafael z oka nespustí? Teď se nedívá.
1: Utečeme a pak až odjedou, posadíme se do výkladu. Ať žije svoboda.
2: Svoboda. Solo stejně nehrajeme, tak co?
1: Tak co? Ať zhyne to protivné pouzdro.
2: Pouzdro?
1: Bubeník ať třeba hraje na harfu.
2: Na harfu.
0: A rozkutáleli se podláždění. Toto zvonilo, toto bolelo.
3: To je zapečineli.
0: A jej, to volá bubeník. To se lidé divili. Čineli div nevěli na špičky dětských botiček dětem z mateřské školky, které šly na procházku. Činelům bylo horko, kouleli se a zvonili. Začalo pršet. Také načineli. Alespoň ten deštíček chladí a vlaží. Kutálejí se jen kousek cesty a už jsou o 3 centimetry menší. Co teď? Hop, a tu je máte. Každý činel v jedné koleji. To se jim to kutálí. A v kapičkách teplého deště se vyhýbají tramvajím. Ve Vysočanech se trochu báli. Mysleli, že jim hrozí komíny. Když člověk spěchá, rád si zkracuje cestu. A činely by chtěli tou nejkratší cestou do obchodu s hudebními nástroji. Za výklad, aby se na ně každý díval. Ale jak si cestu zkrátit, když nevěděli kudy kam? Činel na levé straně měl už odřené celé kožené ucho. Zatáčka, výkrut, mokré koleje, jeden v jedné, druhý v druhé, kutululu. Stočili se z hlavní ulice do malé postraní. Kutululu, podláždění. Všecko už je bolelo. A krám s hudebními nástroji ne a ne najít. Však tam autobus ještě stál. Činely hledala celá ulice a bubeník si hlavu lámal.
4: Proč mě utekli? Tak jsem se o ně staral. Večer mají estrádu. Co teď? Co pak to se dělá?
0: A zrovna takovému dobrákovi. Činely zastavili ve starém dvoře. Dál už nemohli. Byli zas o 2 centimetry menší.
5: Dvě paní se na dvoře hádali.
6: Já jsem vám říkala, dneska neprete.
5: Smíchala se jim voda jíst. A chtěli ji rozdělit.
6: Na mě byla žada.
5: První a paní prala podlahu a druhá drhla prádlo. Uviděli činely.
7: Je, podívejte se.
5: Přestali se hádat. První paní vzala jeden činel za ucho, přikryla popelnici a řekla.
6: Tak.
5: Druhá vzala druhý činel, přikryla hrnec a řekla taky.
7: Tak.
5: Od té doby mají bubeníci činely na šlapku a drží na nich nohu, aby neutekli.

0: bleší cirkus. Pokaždé, když přijde jaro, chtěl by mít každý něco nového. A tak stromy dostanou nové zelené lístky, na louce rozkvetou nové žluté pampelišky, ale nejlíp jsou na tom čmeláci. Bráškové Čmelda a Brunda dostali od maminky dokonce nové medové hrníčky.
1: Jenže jsou moc veliké, vzdychal Čmelda. To se zase nalítáme, než je plné nazbíráme. No, aspoň budeme hodně užiteční, poučil ho Brunda.
0: Ale protože Cvrček zrovna spustil na své housličky úplně novou jarní písničku, přestal se Čmelda mračit a hrnky byly vrchovaté, než bys řekl švec.
2: To musíme oslavit,
0: řekli si čmeláčci a začali si těmi novými hrníčky přitukávat na zdraví. Přitukli si poprvé, přitukli si podruhé, ale pořád to nějak nebylo ono. A do třetího přitúknutí dali všechnu svoji čmeláčí sílu. Tuk! A jejich nové hrníčky se rozbily na tisíc kousů.
1: Se slepit,
0: radil Cvrček a že jim pomůže střepy pozbírat.
3: Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
0: Běžel kolem Brouk Kvapník. Když viděl, co se čmelákům přihodilo, na chvilku se vám zastavil a také jim našel pár střípků. I zelený koníček jich odněkud několik přinesl. Nakonec ze všech těch nalezených střepů a střípků slepili čmeláci hrnec tak veliký, že by se jim doma na poličku nevešel.
1: Je, jestli my jsme náhodou nesebrali nějaké cizí střepy.
0: Takový obří hrnec je dobrý takhle na propučmelouda. Vzdychali Čmelda s Brundou.
1: Maminka se na nás bude hněvat a všichni se nám vysmějí, co jsme to za nešiky.
0: A tak se Čmelda s Brundou rozhodli, že poletí do světa a domů se vrátí teprve tenkrát, až něco pořádného a mimořádného dokážou. Letěli a letěli, až doletěli k malému domečku. A že byli unavení, posadili se na jeho malou střechu, aby si trošinku odpočinuli. Ale jen usedli, celý domeček se najednou začal třást.
1: Zemětřesení,
0: křičeli Čmelda s Brundou a skutáleli se z té střížky až na zem. Ze dveří domku vylezl veliký chlupatý pes.
1: A heleme se, čmeláci, meďáci,
0: usmíval se na ně skrz fousy.
1: Spadli jste z nebe, nebo jsem vás vyklepal z kožichu? V kožichu jsme, prosím, ještě nikdy nebyli, jenom ve světě, řekl Brunda. A odtamtud nás vyhnalo zemětřesení. No, to mě zase vyhnali blechy, ale naštěstí jsem tady z té boudy, povídal pes. Stejně je mi malá, ani podrbat se v ní nemůžu tak, jak bych chtěl. A kde bych chtěl?
4: Takže to naše zemětřesení zavinili nejspíš ty tvoje blechy,
0: smáli se čmeláci.
1: No, moje blechy jsou schopné všeho, drbal se hned pes za uchem, hned na ocásku. Pijou mi krev.
0: Čmelda s Brumlou dostali nápad.
4: Jestli chceš, chlupáči, my ti od blech pomůžeme.
1: To se vrže chci,
0: zavrčel pes chlupáč vesele a tak se čmeláci vypravili za blechami do psího kožichu. A už z dálky slyšeli, jak si blechy při práci prospěvují.

0: Nazdar, blechy!
1: Pozdravili zdvořile čmeláci.
0: Štípů, zdar! Odpověděli blechy. A bleší tatínek dodal. Pěkně vás vítáme a jestli máte chuť, můžete si s námi taky štípnout. No, děti, maminko, nabídněte čmelákům svoje místečko.
2: Ne, děkujeme, ale my neštípeme, řekl Čmelda. My jenom někdy trošku bručíme, vysvětlil Brunda.
0: Vy čmeláci, vy se máte, povzdychl si bleší tatínek. To my, blechy, bychom se bez štípání neuživili. I tak je to bída z nouzí, štíp, štíp.
3: A chtěli byste získat slávu a bohatství? Když opustíte tenhle psí kožíšek, tak my vám prozradíme, jak to udělat, lákali blechy čmeláčkové.
1: No, kdo by nechtěl být bohatý a ještě k tomu slavný? Bleší rodina si nechala od čmeláků poradit a vydělala na tom.
3: Všichni od tatínka po nejmenší blešku přestali štípat chlupatého psa, na dobro opustili jeho kožich a začali se vám věnovat cirkusovému umění. Učili se dělat kotrmelce, chodit po provaze, skákat do výšky i do dálky a tančit moderní bleší tance.
1: A když to všechno uměli, už je ani nenapadlo vracet se do psího kožichu.
0: Lepší bylo vyrazit do světa za slávou. A Čmelda s Brundou se konečně mohli rozloučit s chlupatým psem a letět zpátky domů.
1: To budou všichni koukat. To je budou všichni chválit, až jim budou vyprávět, jak naučili blechy umělecky skákat. Ale hlavně na ty nešťastné rozbité hrníčky si už jistě nikdo nevzpomene.

Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené.

0: krásné manželky mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tulamor junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

0: člověk hledat. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zablojuta, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: chlapa zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ovej, ovej! Ovej, pojď domů!

0: honem mani, honem mani, honem se op in da fei.
1: Jo, jo, už to bude.
2: Co je, co je?
1: Jo, jo, já nějak chraptím.
0: No, budeť by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo, no jo, no. Je, už ho mám.
0: Co?
1: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla?
1: Čekala jsem v Otavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: To se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
1: Co to je? To je váš kluk, pane Lotrančo. Morce z hadry, to jsou události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
2: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
1: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
2: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
1: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu dám.
3: Správně.
1: Protože na to má.
3: Správně.
4: Dáme klukovi školy.
5: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
6: Když zdálu píš písmena,

0: píši se francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochy nénecky.
1: Když bude mluvit plynně, může loupit v cizině.

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla.
0: Divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady.
0: Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
3: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nesměli.

Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem, křídlo je v pořádku, pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

Sněhurka. Jednoho dávného zimního dne se to mělo k takové kráse, až se jedna královna, co právě seděla s vyšíváním u okna a celá u vytržení sledovala tisíce sněhových vloček, které se jako drobounká pírka snášely k zemi, bodla jehlou do prstu a na zasněženou okenní římsu skanuli tři krůpěje krve. Tu si královna pomyslela, že by ráda měla takové děťátko, které by bylo rudé jako krev, bílé jako sníh a černé jako okenní rám z ebenového dřeva. Bůh její přání vyslyšel, ale musela za ně zaplatit převysokou cenu. A tak, když porodila vysněné dítě, zemřela. Král dlouho její smrti neželel. Do roka si přivedl novou královnu, mladou a krásnou a velmi pyšnou. Srdce té paní svíral chlad a zášť a k milování měla jen sama sebe a svoji krásnou tvář. Ta královna měla kouzelné zrcadlo, kterého se ptávala. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo nemohlo jinak, než jí dát ujištění, že nad ní krásnější v této zemi není. A královna byla spokojená, protože věděla, že její zrcadlo lhát nemůže. Čas však běžel, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Malá sněhurka rostla do krásy. Bylo jí právě 7 let, když kouzelné zrcadlo na královninu otázku odpovědělo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka je nejkrásnější. Tu se měla v srdci mladé královny k panování zloba a nenávist a tak zle jí užírali, že si jednoho dne povolala lovce a dala mu strašlivý úkol. Nechť zavede malou sněhurku do hlubokého lesa, tam ji zabije a jako důkaz své paní přinese její játra a plíce. Lovec byl královninou krásou tak okouzlený, že bez reptání souhlasil a zavedl princeznu do lesa. Když však pozvedl dýku, aby dítěti probodl srdce, začala malá sněhurka naříkat, padla na kolena, sepjala své běloučké ruce a prosila o život. A v lovci se pohnulo svědomí. Nesmáčí svou dýku v nevinné krvi, ať za něj to strašlivé dílo dokoná divá zvěř. Nechal princeznu jít, zabil divoké sele, vyříznul mu játra i plíce a ty jako důkaz splněného úkolu přinesl královně. Mladá žena se šíleným smíchem poručila vnitřnosti připravit k večeři a kuchaři je upravili opravdu chutně a hosté je u večeře snědli. Zatím sněhurka klopítala v hlubokém lese cestou necestou a dál od rodného zámku. Zpovzdálí ji pozorovala divá zvěř s trochou nedůvěry a s trochou překvapení, ale neskřivila jí ani vlásek. Až k večeru došla k chaloupce, která se krčila na úpatí železné hory. Když vešla dovnitř, samým údivem se zajíkla. Tak byla okouzlená všítou krásou a čistotou, která tu přebývala jako domácí paní. Uprostřed stál stůl, prostřený sněhobílým ubrusem. Na něm leželo 7 talířků, u každého lžička, vidlička, nožík a pohárek. U stěny stálo 7 čistě povlečených postýlek. A protože byla sněhurka po celodenním putování, unavená a žíznivá, sedla si ke stolu a vzala si z každé porce na talíři sousto. Z každého pohárku vypila doušek, pak si chtěla odpočinout a tak postupně vyzkoušela všechny postýlky, ale až v té 7.
ji to ukolébalo ke spaní. Když se úplně setmělo, přišlo do chaloupky sedmero trpaslíků. No, takových, co v horách kutají rudu. Rozežali svých sedm světýlek a tu spatřili, že co tu nebyli, někdo jim v chaloupce hospodařil. Tu se jeden každý začali schánět, kdože mu to seděl na jeho stoličce. Kdože to jedl z jeho talířku, kdože to ulomil z jeho chleba, kdože to použil jeho vidličku, kdože to krájel jeho nožíkem, kdože to pil z jeho pohárku a kdože to zválel jeho postýlku. Tak to volali jeden přes druhého a bylo z toho velké starání, bylo z toho veliké halekání, až ten sedmý pojednou spatřil ve své postýlce sněhurku a posvítil na ní. Trpaslíci se zhlukli nad spícím dítětem v úžasu. Dívenka byla tak spanilá. Pak se potichu, aby tu krásu neprobudili, uložili ke spánku. Ten sedmý si lehnul do postýlky ke kamarádovi. Ráno, když se sněhurka probudila, tuze se polekala, ale trpaslíci se k ní měli hezky a tak jim o sobě vše vypověděla. A oni jí nabídli, aby u nich v chaloupce pod Železnou horou zůstala a vypomáhala s domácností. A také jí nabádali, aby se střehla macechy, zvláště když nebudou doma, aby nikomu cizímu neotevírala a nepouštěla ho dovnitř. Královna byla poté ukrutánské hostině, na které si pochutnala na sněhurčiných vnitřnostech, opět u vytržení z toho, že je nejkrásnější na světě. Ale za pár dní to v ní zase zle hlodalo a tak měla řeč se svým kouzelným zrcadlem. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A tu se z jeho zrcadlení vynořila odpověď. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi rozhněvala, že jí lovec obelhal a horečně přemýšlela, jak by se sněhurky pro všechny časy zbavila. Neměla klidu, neměla stání, dokud vše pečlivě nepromyslela a pomocí své čarodějné moci nenastražila zlou lest. Začernila si své líbezné tváře, přestrojila se za starou kramářku a vypravila se k chaloupce sedmi trpaslíků na úpatí Železné hory. Když byla na místě, pustila se, jak to umějí jen opravdové kramářky, do tak hlasitého a výřečného vychvalování svého zboží, až důvěřivá sněhurka vyšla ven a začala si vystavené věci prohlížet. Zalíbila se jí jedna z pestře vyšívaných šněrovaček, kterých tu měla kramářka tolik, až oči přecházely. Macecha se ochotně nabídla, že dívence pomůže při zkoušení a šněrovačku jí utáhla tak pevně, až dítě ztratilo dech a bez života kleslo k zemi. A lesem se nesl kramářčin divoký smích, který ji provázel až na zámek. Večer se vrátili trpaslíci domů a našli ubohou sněhurku ležet bezdechou na zemi. Tu ji měli za mrtvou, ale když ji zvedali ze země, aby ji uložili na máry, tu si jeden všimnul, že má tuze utaženou šněrovačku a taky povolil. A tu se sněhurka zhluboka nadechla a vrátila se k životu. Pak vyprávěla, co se jí přihodilo. A trpaslíci jí kárali, že neměla otvírat dveře, protože to jistě byla zlá macecha.
Za nějaký čas se královně opět zdálo její štěstí vrtkavé a tak se o něm chtěla ujistit a šla za svým kouzelným zrcadlem, aby mu přednesla svoji otázku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A to muselo s pravdou ven. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Zlí běsové nabyli nad královnou moci. Zavřela se do své komnaty, kde měla různé čarodějnické náčiní a tam čarovala a zaříkávala tak dlouho, až vyrobila jedovatý hřeben. Pak se opět přestrojila k nepoznání a vydala se k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka ale měla na paměti trpaslíčí nabádání a neotevřela. Ale kramářka si však stoupla na špičky a okénkem ji ukázala tak čarokrásný hřeben, že dívenka neodolala a vzala si ho. Sotva si jim zajela do vlasů, prudký jed začal působit a klesla k zemi. Naštěstí se však už chýlilo k večeru a za pár chvil přišli trpaslíci z hory domů. Když našli ležet Sněhurku bez dechu, hned jim na mysl přišla macecha a začali dítě prohledávat, až našli v jeho vlasech hřeben. Ten vytáhli a ono zase otevřelo oči. Pak Sněhurku opět kárali, že to byla zlá macecha a usilovala o její život. Opět jim musela slíbit, že si vezme ponaučení a nepustí dovnitř ani živáčka. Opět uplynul nějaký čas a marnivou macechu svíraly ukrutné pochybnosti a potřebovala ujištění o své kráse a tak se zeptala kouzelného zrcadla. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A ono nezaváhalo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu přišlo k potřebě veškeré královské čarodějné umění, zlolajné našeptávání zkaženého srdce a ukrutnost křivdou zasažené mysli. Královna vyrobila jablko, které bylo z půly dobré, z druhé půly smrtelně jedovaté. Přestrojila se za prostou selku a spěchala k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka však nechtěla selce otevřít ani za nic a také nic koupit. Tak se jí macecha lichotivě vemlouvala a nakonec jí darovala jedno jablko na ochutnání. Ale Sněhurka dárek odmítla. Tu macecha, ta paní zlořečená, voňavé jablko, na důkaz, že není otrávené, rozkrojila a polovinu před dívenkou snědla. Poté Sněhurka už neváhala a druhou, tu krásnější polovinu jablka, si bez obav vzala a s chutí se do ní zakousla. Sotva se dotknul jed jejich rtů, začal působit a ona bez dechu padla k zemi. A macecha? Ta odcházela s divokým smíchem. Buď si bílá jako sníh, černá jako eben a rudá jako krev. Teď už tě trpaslíci neprobudí, má milá. A sotva přiběhla na zámek, hned se měla k zrcadlu. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, na světě i v zemi zdejší ty jsi, má paní, nejkrásnější. Ukrutné a záštiplné královnino srdce došlo konečně pokoje. Když přišli večer trpaslíci ze Železné hory domů, našli Sněhurku ležet bez dechu na zemi. Ať ji prohlíželi od hlavy k patě, nenašli nic, co by mohlo způsobit její smrt. Položili ji na máry
a po tři dny a po tři noci u ní seděli a plakali. Pak ji chtěli pohřbít, ale protože stále vypadala jako živý, spící člověk, tváře měla růžové a byla něžně krásná, vyrobili jí skleněnou rakev, aby na ní bylo ze všech stran vidět. Zlatým písmem napsali na rakev její jméno a původ a pak rakev vynesli na Železnou horu. Každý den držel některý z trpaslíků u Sněhurky stráž, aby ji chránil před zlem. I divá zvěř se přicházela poklonit mrtvé princezně a litovala její smrti. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Sněhurka celý ten čas spala ve skleněné rakvi, stále svěží a krásná, s pletí bílou jako sníh, rty rudými jako krev, vlasy černými jako eben. I stalo se jednou, že v tom lese zabloudil jeden princ se svou družinou, až se dostal k chaloupce trpaslíků pod Železnou horou a prosil je o nocleh. A ráno uviděl rakev se Sněhurkou i s tím, co na ní bylo napsáno, a přišlo na něj takové toužení. Mělo ho k bolesti takové soužení, že trpaslíkům sliboval všechno zlato světa, jen když mu rakev se Sněhurkou prodají. Trpaslíci se k tomu neměli, ale když viděli, jak po ní touží a jak se pro ní souží, darovali mu ji. Princ radostí bez sebe poručil služebníkům, aby vzali rakev na ramena a odebrali se s ní do zámku. Jeden z těch služebníků byl jeden takový zneumětel a nešikovců. Zakopl o vyčnívající kořen a poroučil se do mechu. Když sebou rakev tak nečekaně a nešetrně hnula, tu vyskočil Sněhurce z hrdla kus otráveného jablka a otevřela oči, odklopila víko rakve a udiveně se ptala, kde je. Princ se zaradoval, požádal jí o ruku, s čímž ona souhlasila, a chystali velkou svatbu. Ač uplynul tak dlouhý čas, měla se královna stále za nejkrásnější a zrcadla se ptala jen tak ze zvyku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? Až jednoho dne pravilo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší mladá královna, co zrovna slaví s princem svatbu, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi podivila. Na tu svatbu sice obdržela pozvání, ale jet se jí nechtělo. Teď však, když jí zrcadlo o mladé královně pělo chválu, chtěla ji vidět na vlastní oči. Skvostně se vystrojila a vydala se na princův hrad. A když přišla do hodovní síně a pohlédla na mladičkou královnu, tu ke svému údivu poznala Sněhurku a ta poznala ji. A protože zlo musí být odměněno po zásluze, poručili doběla rozžhavit železné boty a železnými kleštěmi je vytáhnout z výhně a pak je mocí obout zlé královně na nohy. V těch železných botách musela pak královna ve svých nádherných šatech před očima té, které tak ublížila, a pro potěchu svatebčanů tancovat, dokud nepadla mrtvá k zemi.

0: Na pláži bylo hodně lidí a tak musel jít docela daleko, než našel opuštěné místo. Nejprve vykopal kulatý příkop. Jen na jednom místě nechal most, aby mohl snadno chodit pro písek na stavbu samotného hradu. Pak se pustil do práce, nosil kyblíky písku a budoval z něj hradní zdi. Byl to přičinlivý medvěd a i když to byla náročná práce a brzy ho nohy i tlapky bolely, vydržel nosit, dokud nebyla uprostřed kruhu obří hromada. Pak se dal do díla lopatkou, uhlazoval zdi a tvaroval cimbuří. Bylo to moc pěkné cimbuří s dírami na okna a střílnami pro lukostřelce. Když skončil, zabodl lopatku do jedné z rohových věží, položil na ní slamák, lehl si dovnitř hradu vedle své sklenice marmelády a zavřel oči. Byl unavený, ale spokojený. Poklidné šumění moře ho brzy ukolébalo k spánku. Hledali jsme po celé pláži, řekl Jonatán, není k nalezení. Dokonce sebou neměl ani plovací kruh, strachovala se paní Fousková. Nic, jen kyblík a lopatku. Fouskovi stáli v ustaraném kroužku kolem muže ze záchranářské budky. Je pryč několik hodin, dodal pan Fousek, a příliv nastal už před dvěma. Muž se tvářil vážně. A říkáte, že neumí plavat? On se nerad koupe, řekla Juditka. Tak jsem si jistá, že plavat neumí. Tady je jeho fotografie, řekla paní Ptáčková. Nechal si ji udělat dnes ráno. Podala záchranáři Paddingtonovu fotku a otřela si oči kapesníkem. Určitě se mu něco přihodilo, jinak by si přece nenechal ujít svačinu. Muž se zahleděl na fotografii. Mohli bychom rozhlásit jeho popis, navrhl nejistě. Ale podle tohohle obrázku není nic moc poznat, je vidět jen klobouk a sluneční brýle. Nemohli byste spustit záchranný člun? Dělal si naděje Jonatán. Mohli bychom, odpověděl muž, jenže nevíme, kde hledat, může být kdekoliv. Pro pána, paní Fousková také vylovila kapesník, nemůžu na to ani pomyslet. Dobře to dopadne, utěšovala jí paní Ptáčková, vždyť má všech pět pohromadě. Tak tedy, podal jim muž mokrý slamák, nejspíš byste si měli tohle vzít a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách. No tak Marie, objal pan Fousek manželku. Možná ho jen nechal ležet na pláži nebo něco takového. Mohl ho sebrat příliv. Schýbl se pro ostatní Paddingtonův majetek. Taška a kufřík vypadaly na široké pláži maličké a opuštěné. Opravdu je to Paddingtonův klobouk, zkoumala ho Juditka. Podívejte, je tu jeho podpis. Obrátila klobouk na ruby a ukázala jim obrys medvědí tlapky vyvedený černým inkoustem a nápis Můj klobouk, Paddington. Co kdybychom se všichni rozdělili, navrhl Jonatán a pročesali pláž. Budeme tak mít větší šanci. Pan Fousek se zatvářil pochybovačně. Začíná se stmívat. Paní Ptáčková znovu rozložila deku a skřížila ruce na prsou. Já rozhodně nikam nejedu, dokud se nenajde, prohlásila odhodlaně. Nemohla bych se do toho prázdného domu vrátit bez Paddingtona. Nikoho ani nenapadlo jet zpátky bez něj, paní Ptáčková, ujistil ji pan Fousek. Bezradně se podíval na moře. Jen prostě... Možná ho to neodvleklo na moře. Pokusil se je povzbudit záchranář. Možná šel jen na molo. Vypadá to, že tam zrovna míří kdekdo. Nejspíš se tam děje něco zajímavého. Zavolal na muže, co šel zrovna okolo. Poslyš, co se děje na tom molu. Muž se jen otočil přes rameno a zavolal. Nějaký chlápek právě přeplul úplně sám Atlantský oceán. Stovky dní na voru bez jídla a vody, povídal někdo. Muž pospíchal dál. Záchranář vypadal zklamaně. Zas nějaká novinářská senzace, zabručil. Máme to tu každý rok. Pan Fousek se zamyslel. Tak mě napadá. Podíval se směrem k molu. To je mu přesně podobné, přikývla paní Ptáčková. Zrovinka něco takového by se mohlo stát jedině Paddingtonovi. To musí být on, vykřikl Jonatán. To prostě musí být on. Podívali se jeden na druhého, popadli zavazadla a přidali se k davu spěchajícímu na molo. Trvalo jim dlouho, než se procpali přes turniket, protože zpráva, že se na molu něco děje, se rychle šířila a u vchodu se tísnil početný dav. Nakonec pan Fousek promluvil se strážníkem, ten jim vyklidil cestu a dovedli je až na konec mola, kde obvykle bývaly připoutány parníky. Naskytl se jim zvláštní pohled. Paddington, kterého zrovna rybáři vytáhli z vody, seděl na svém kyblíku a mluvil s novináři. Pár si ho fotografovalo a ti ostatní mu pokládali jednu otázku za druhou. Vy jste sem připlul až z Ameriky? Ptal se jeden. Fouskovi, kteří radostí nevěděli, jestli plakat nebo se smát, napjatě čekali na Paddingtonovu odpověď. No, to zrovna ne, odpověděl popravdě Paddington po menší odmlce. Z Ameriky ne, ale dlouhá cesta to byla. Nejasně mávl směrem k moři. Smetl mě příliv, víte? A celou dobu jste plul v tom kbelíku? Zeptal se jiný muž a zmáčkl spoušť. Přesně tak, odpověděl Paddington. A lopatku jsem používal místo pádla. Ještě štěstí, že jsem ji měl sebou. Živil jste se planktonem? Dotazoval se další hlas. Paddington se zatvářil překvapeně. Ne, odpověděl, pomerančovou marmeládou. Pan Fousek se procpal davem. Paddington vyskočil a zatvářil se provinile. No tak, řekl pan Fousek a popadl ho za tlapku. To už by pro dnešek stačilo. Ten medvěd byl na moři dlouhou dobu a je unavený, je vlastně... Významně se na Paddingtona podíval. Byl na moři celé odpoledne. Ono je pořád úterý? Nevinně se zeptal Paddington. Myslel jsem, že už je mnohem později. Úterý, řekl pan Fousek pevně, a my se o tebe k smrti báli. Paddington zvedl kyblík, lopatku a sklenici marmelády. Ale stejně, řekl, vsadím se, že není mnoho medvědů, co pluli po moři v kyblíku. Když jeli podél pobřeží domů, byla už tma. Promenádu lemovala barevná světla a dokonce i fontány v zahradách měnily barvy. Všechno to bylo moc krásné. Ale Paddington, který ležel na zadním sedadle zabalený v dece, myslel na svůj hrad z písku. Vsadím se, že můj byl největší ze všech, prohlásil ospale. Vsadím se, že můj byl větší, vytahoval se Jonatán. Myslím, řekl spěšně pan Fousek, že byste pro jistotu měl každý dostat jednu libru. Možná bychom se mohli zajet ještě někdy, navrhla paní Fousková, abychom mohli uspořádat další soutěž. Co ty na to, Paddingtone? Zezadu auta se žádná odpověď neozvala. Hrady z písku, pádlování na kyblíku přes zátoku a mořský vzduch se ukázalo být na Paddingtona příliš. Tvrdě spal.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: O pejskovi, který se stále toulal. Ve společné domácnosti žila kočička s pejskem. Kočička se držela většinou doma, ale pejsek během dne a někdy i v noci byl často mimo domov. Kočička, jak už to bývá u těch, kteří mají někoho rádi, mívala o pejska strach.
3: Co se o mě pořád bojíš? Nejsem malé štěňátko, abych někam spadl, nebo se utopil, či mě něco sežralo.
2: Rozčiloval se pejsek, když viděl, že je kočička celá nervózní, že zase někam odchází.
4: Já nevím, proč se bojím, když se bojím, odpovídala pokaždé kočička. Asi proto, že tě mám ráda a bojím se, aby se ti něco nestalo, když nevím, kde jsi.
3: Jo, jsi docela obyčejná žárlivá kočka. Ty žárlíš, protože nedovedeš tak rychle a daleko běhat, jako to dovedou psi. Nemáš takový orientační smysl jako já. Tebe, kdyby někdo odnesl kus za naši chloupku, tak ani netrefíš domů. Kdežto já, pes, dojdu po čichu třeba 100 kilometrů,
2: vytahoval se pejsek.
4: Já nežárlím, já se jenom o tebe bojím. Proč mi nikdy neřekneš, kam jdeš, kdy se vrátíš? Kdybych věděla, kde jsi a kdy se vrátíš, byla bych klidnější,
2: řekla své, dalo by se říct, docela rozumné důvody kočička.
3: Pche, to určitě. Budeš mě ještě ke všemu kontrolovat. Ani nápad. Já ti zakazuju, aby ses o mě bála. Až přijdu, tak přijdu. A nechci už žádné strachování. To mě jako bystrého psa uráží. Mně se nemůže nic stát. Dovedu se vždycky o sebe postarat. Podívej, jaké mám ostré zuby, silné drápy a rychlé nohy. Mof, mof.
2: Předváděl se pejsek jako na nějaké soutěži krásy. Co měla kočička dělat, když se nechtěla s pejskem hádat? Moudřejší vždycky ustoupí. Jednoho dne sotva pejsek zhltnul snídani, už ho to táhlo ven. Kočička už měla na jazyku otázku, kamže jde a kdy přijde, ale v poslední chvilce se zarazila. Raději se nebudu ptát, to by se pejsek zase zlobil, povídá si v duchu. Pejsek odběhl a kočička začala jako každý den s poklízením, vařením a veškerou prací, která v domácnosti je a musí se udělat. Celý den se doma pejsek neukázal. Už byl večer, pejsek nikde. Přišla noc a pejsek zase nikde. Kočička si stále dokola opakovala to, co jí pejsek nařídil. Nesmím se bát, pejsek je dospělý, nic se mu nemůže stát. Všude se prokouše, má přece ostré zuby. Všude se vydrápe, má silné drápy, rychle každému uteče, znám jeho rychlé nohy. Nebojím se o něho, nebojím se o něho. Povídá si stále dokola. Ale nevím, jestli to byla pravda. V koutku dušičky se o pejska přece jenom strachovala. V životě totiž mohou přijít situace, že ani ostré zuby, silné drápy či rychlé nohy nám nejsou nic platné. No a co vám mám povídat, taková chvilka pro pejska nastala. Minulou noc totiž v té vesnici jednomu chovateli nějaký toulavý pes zakousl slepici. On se z pochopitelných důvodů rozlobil, pochytal všechny psy z blízkého i nedalekého okolí, zavřel je do chlívku a čekal, až je budou jejich majitelé, známí či příbuzní hledat. A pod přísahou potvrdí, že dnes ráno, kdy k té ošklivé události došlo, byli doma nebo dosvědčí, kde se v tu dobu nalézali. Pro každého pejska si někdo přišel. Jenom pejsek, o kterém vám vyprávím už od začátku, byl v chlívku zavřený 3 dny, 3 noci bez vody a chleba. Tak dlouho to kočička vydržela doma, jak jí pejsek nařídil. Potom už ho šla hledat a bylo jí jedno, jestli se na ní bude zlobit nebo ne. Samozřejmě se na kočičku nezlobil, když si pro něho přišla a dosvědčila u přísného chovatele slepic pejskovu nevinu. Od té doby, kdykoliv šel pejsek ven, řekl kočičce, kam jde a kdy se vrátí. No a to také vždycky dodržel. A když se náhodou trošinku zdržel, to se u pejsku stává, tak se nikdy nezlobil na kočičku, že měla o něho strach, protože už věděl, že když má někdo někoho doopravdy rád, musí se o něho i tak trochu bát.
5: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než, no, než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
6: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat,
5: řekl nejtučnější z nich. To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
6: Tatí,
5: začal mladík.
6: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
5: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
6: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
5: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
6: Kdyby mi pod šibenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam ulicou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru. A kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až se mne nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
5: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za tři hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
6: No tak řekni, tati, který z nás je nejlínější? No, tati, kdo dostane trůn? Král se přestal dívat do dálky a pravil. Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč. A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.

0: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko. Zlaté, po mamince. A hned měli mít o co starost.
1: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo.
2: Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit.
3: Taťko, řekni mu to ty.
0: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
1: Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
0: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
1: Mami, čím budu?
0: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela.
2: Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí.
0: Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
1: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
0: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
1: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu komíníkem.
2: Nemůžeš být komíníkem, komíník je komíník a sluníčko je sluníčko.
3: Taťko, řekni mu to ty.
0: Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
1: A budu kominíkem,
0: umiňovalo si sluníčko.
1: Budu, budu, budu a hned.
0: A hopla, posadilo se na komín.
2: Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě.
0: Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka.
2: Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli.
0: Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
1: Nač byste volali komíníka?
0: Křičelo na ně z komína.
1: Komíník jsem přece já.
2: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna.
0: Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
1: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté.

0: máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi. Kde ses tak zřídilo? Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
1: Když já chtělo být kominíkem,
0: fňukalo. Ale slunečník řekl.
2: Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny.
0: A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda s druhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
2: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
1: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
0: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
1: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
2: Past!
1: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
0: Chytíme mu palec do paskyčky.
1: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
0: Ne!
1: Vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého

0: pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Jihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Jihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Jihlíka.
1: Při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
0: Já jsem Jihlík.
1: Co je to, Jihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
0: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Jihlík je moje jméno.
1: Legrační jméno, otvrkl si pan Vavřinec.
0: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
1: A co tu vlastně děláš?
0: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Jihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
1: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
0: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte. Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
1: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
0: Pero vyskočilo, i Jihlík vyskočil a když byl volný, namžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s dědou odstěhujeme. Řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
1: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
0: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází. Vychrlil ze sebe Jihlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
1: Hele ty, Jihlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
0: Zívil pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Jihlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.

0: u maminky zeleno očky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví. Blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti. A já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty, Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu. Pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala.
1: No, to jsi neměl říkat, modroočko. Každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda.
0: Ale slepý jsem nebyl.
1: I byl jsi slepý jako každé kotě.
0: Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké?
1: No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda.
0: Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovous Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovou se Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomarančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama. Bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou mašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že jsi ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, pak vy dva.
1: Dědo, co si nemyslíš?
3: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
3: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
3: Ach, tak. No, tady mě, Olenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
3: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
3: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
4: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
2: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostal náš Jakoubek k narozeninám.
3: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co za to, dědo, máš?
3: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
3: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam slůňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To slůně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
3: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
3: No, to kdybych teď věděl, kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
3: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
3: S tebou já, ale po vyražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
3: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říkáš, že skáču? Žeš, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
2: Ale Jakoubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
3: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, ať mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluněti přece. Aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
3: aha,
1: utrhl si kokosový ořech.
3: Aha, už to mám. Tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
3: Epa, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Slunie chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe a kluk se směje, řehní zubí, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě. Potom se pustil a bum, bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané, a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní slůňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
3: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
3: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal?
2: No tamten,
3: ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo.
2: Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo.
3: Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku?
2: Na chobotu, řekl kluk.
3: A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluněti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděla. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
2: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži.
3: To víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho. Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu. A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné. A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka. Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka. A také proto, že tě schodil na zem. Klukova maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluněti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot? Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spí. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hájánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i před hájánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakubkovy oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno, o jednom začni a je.
0: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je, o tom mi povídej.
0: Tak tenhle říkáš, no tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch, Masoráde? Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
0: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
2: I mil, dědo.
0: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co tenhle pes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
0: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že jí má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šnůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
0: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
2: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvizly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. a ovečky sem už zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzli z krku, byli opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, no za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a štěká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc, Jakub.

0: jak počmárali domeček. Kdo má křídu a šikovné tlapky, může kreslit, co ho napadne. Macourka a Camfourka napadnul vodník. Jenže zelené křídy měly jen ždibíček, sotva na žabího půlce. A to ještě kdo ví jestli. Tak si radši vymysleli princeznu a dobře udělali. Vyšla jim tak pěkně, že i sluníčko dostalo chuť pomáhat. Špetkou paprsků rozjiskřilo princezně korunku i šaty, aby byla opravdu jak z pohádky. No, moc se ti povedla, chválil Macourek. Však tobě taky, oplatil mu Camfourek. Ale naráz princezna přestala pohádkově zářit, protože sluníčko zaclonil kočičák. Přiloudal se jako vždycky nevhod a taky jako vždycky všecko věděl líp.
1: Děť je nakřivo, vůbec celá šišatá, každý princ od ní uteče.
2: Tak nakreslí nešišatou. Na chodník se vejdou obě dvě,
0: zkusil ho odbít Macourek, ale zase jako vždycky nepochodil.
1: Princezny jsou proškvrňata, vám nakreslím něco lepšího, ale ne na chodník, jelikož je špinavý a křída na něm škobrtá,
0: prohlásil kočičák a zamířil rovnou k domečku. Ten špinavý nebyl, dokonce ani ušmouraný. Zdi měl bílé jako nová čtvrtka a křída po nich hladce klouzala. Kocourci se nestačili divit, jak to šlo kočičákovi od ruky. Okénko nakreslil co by dub, dveře na to šup, kolečka jak by smet a bylo hotovo.
1: Vaše auto, pánové, můžete nasedat, pobídl kocourky.
0: Ale ti se ani neohlédli, protože už taky kreslili a měli zrovna nejvíc napilno.
1: No, když o můj dárek nestojíte, vnucovat vám ho nebudu,
0: urazil se kočičák.
1: Nahodou stojíme.
2: A moc?
0: Ujišťovali honem kocourci.
1: Jen počkej, až tohle dokreslíme. Chcem ti totiž taky něco dát.
3: Páni, teda, to je vážně pro mě,
0: olízl se mlsně kočičák, když uviděl ten krásný šlehačkový dort.
1: A ještě dostaneš zmrzlinový pohár. Ten jahodový, co máš nejradši.
3: Fakt jo, tak to vám taky něco přidám,
0: rozhodl se kočičák a začal kreslit vrtulník, aby viděli, že na nich nešetří. Zkrátka, kdo má křídu a šikovné tlapky, může kamarádům rozdávat. Oříčkovou čokoládu, velikánské lízátko, oceánskou loď a třeba i papouška. Kreslí prostě kam až dosáhne. A když už tam není místo, donese si žebřík nebo nějakou tu bednu a může rozdávat dál. Má to jen jednu chybičku. Kdo místo na chodník kreslí na zeď, ten rozdává z cizího. Za všecky ty štědré dárky platil chudák domeček. Počmáraný, ušmouraný, od kocouřích tlapek umatlaný, vypadal jak schátralá bouda na pouti. I sluníčko si přitáhlo mračno a schovalo se za ně, aby na něj radši nevidělo.
1: Vypadá to na bouřku,
0: všimnul si Macourek.
1: Jo, a na pořádnou. Pojďme radši domů, než to spustí,
0: pobízel starostlivě Camfourek.
4: Ale kočičák zas, jako vždycky, věděl všecko líp.
3: Nic nespustí, poněvadž to vítr rozfouká,
0: poučil je a tak kreslili dál. Jenže vítr nerozfoukal nic, věděl, že na to nestačí. To mračno totiž byl pravý bouřkový mrak, který je, jak známo, od rány. Když se mu něco nelíbí, dá to, jak se patří, zná. Nejdřív se šedě mračí, pak začne hrozit do tmava, až se naštve do černa a prásk až plán. Hůva! Vyjekl kočičák a sjel po žebříku skoro tak rychle, jako ten blesk. A stejně za tu chvilku promokl až na kůži. I Macourek a Camfourek byli naždímáni, než doběhli ke dveřím. Ale marně lomcovali klikou. Domeček se na ně zlobil. Za to, že ho tak ošklivě počmárali, nepustil je domů do sucha. No, když to nejde dveřmi, vlezem oknem, rozhodl kočičák. Jenže okno řach, zabouchlo se, div mu neuskříplo čumáček. A ještě cvak, kličkou se zajistilo zevnitř. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Možná vedla komínem. Jenže to by znamenalo vlézt na střechu bleskům přímo do rány. A na to si netroufl ani kočičák. Tak kocourům nezbylo, než čekat venku a v tom liáku se klepat zimou, protože při bouřce se vždycky silně ochladí. A když se konečně vyčasilo, nebylo o moc líp. Promáčené kožíšky víc studily, než hřály a nebylo čím je osušit. Kdyby tak byl ručník, zatoužil kočičák, takový ten suchý, teploučký a huňatý. Však je, jenže v koupelně a domeček se zlobí, připomněl Macourek. Takže vlastně žádný ručník není, že? A přece je, zajásal Camfourek a měl proč. Ty zamčené dveře se sami otevřely do kořán. Domeček už se nezlobil. Zdi měl zase bílé, protože ta bouřka spláchla kočičí malování a čistě ho umyla. A kocouři? Samozřejmě nejdřív se pořádně osušili. No a kreslit budou asi dál. Ale vsaďte se, že už jen na chodník. Moc dobře totiž vědí, že kdyby to zkusili ještě jednou na domeček, víckrát by je dovnitř nepustil.

0: Duch pohřbeného. Šel jeden chudý mládenec do města silnicí a nalezl u brány pod zdí lidskou nepochovanou mrtvolu. Kdo tudy šel, plivnul na ní. Mladík neměl mnoho v kapse, ale co měl, rád dal na pohřeb, aby na mrtvého neplivali. Potom se pomodlil nad jeho novým hrobem a šel dál svou cestou po světě. Přišel do Doubravy a tam usnul. A když se probudil, uviděl s podívením, že má plnou kapsu dukátů. Děkoval neznámému dárci a přišel k veliké řece, kde se musel dát převést. Převozníci spatřili, že má plnou kapsu dukátů. Vzali ho do loďky a když připluli doprostřed řeky, dukáty mu vzali a jej hodili do vody. Jak ho tak proud sebou unášel, tu se z nenadání mládenec chytil desky a pomocí té desky vyplaval šťastně na břeh. Nebyla to deska, ale duch toho pohřbeného i promluvil k němu takto. Vystrojil si mému tělu pohřeb, děkuji ti. Z vděčnosti tebe naučím, kterak se můžeš udělat vránou, srnou a štikou. Když se mládenec tomu říkadlu naučil, mohl se pak lehko ve vránu, v srnu i štiku proměnit. Šel dlouho a daleko, až přišel na dvůr mocného krále. A ten jej vzal do služby za dvorního střelce. Ten král měl krásnou dcerušku, ale přebývala uprostřed moře na nepřístupném ostrově v měděném zámku a měla při sobě takový meč, že kdo jím machnul, zvítězil nad největšími vojsky. Tu právě vpadli nepřátelé tomu králi do země i potřeboval toho vítězného meče a velmi po něm toužil. Ale jak jej dostat, když dosud nikdo nepřišel na ten osamělý ostrov? I dal vyhlásit, kdokoliv vítězný meč od královny přinese, že dostane nejenom její ruku, ale že i na trůn po něm bude dosazen. Nikdo se o to nechtěl pokusit, až pak ten pocestný mládenec, jenž nyní byl dvorním střelcem, před krále předstoupil, že pro ten meč půjde, jen aby mu král dal na důkaz nějaké psaní, aby mu královna uvěřila a meč vydala. I podivili se tomu všichni a král mu dal psaní. Poté mládenec odešel do lesa. Nic netušil, že druhý dvorní střelec je mu v patách. Mládenec udělal se nejprve srnou a rychle běžel, až přišel na břeh mořský. Tu se proměnil v rybu a plaval prudce mořem až k tomu ostrovu. A tu pak udělal se vranou a letěl do měděného zámku. V zámku se změnil zase v člověka a podal krásné královně od otce list a prosil, aby mu vítězný meč vydala. Krásné královně zalíbil se pěkný střelec i tázala se ho, kterak se dostal do zámku, protože žádná lidská noha sem nevkročila. I svěřil se jí střelec, že umí říkadla, kterými se udělat umí srnou, štikou a vránou. Královna ho prosila, aby se před ní udělal srnou. A když tak učinil a okolo ní skákal, vytrhala mu tajně ze hřebetu trochu srsti. Potom se udělal štikou a královna opět vytrhla štice ze hřbetu tajně několik šupin. Konečně proměnil se taky ve vránu a začal lítat po pokoji, a královna mu opět vyškubla z křídel několik pírek. Tu královna hned otci napsala list a vítězný meč vydala. Mládenec pak obě věci přijal a letěl jako vrána. Sletěl k moři, jako štika moře přeplaval a pak jako srna běžel přes hory a doly, až se dostal blíž k lesu králova zámku. Tu však ten zrádný střelec již na něj čekal a poznal jej. Napjal luk a srnu zastřelil. Potom mu vzal list i vítězný meč, donesl králi a prosil, aby král ráčil splnit, co slíbil. Král v té radosti hned jemu přislíbil ruku své dcery. Poté vsedl na koně, meč v ruce jel směle proti nepříteli. Jakmile spatřil jeho korouhve, máchal silně proti němu mečem a po každém máchnutí padaly celé řady nepřátel a co nekleslo, dalo se na útěk. Po vítězném boji vracel se král domů a vedl sebou svou krásnou dcerku, aby ji tomu střelci, který mu přinesl meč, dal za manželku. Připravovala se svatba. Už i hudba hrála a celý zámek jasně svítil. Jen královna seděla smutně vedle střelce, který vraždil. Poznala hned, že to není ten, kterého v zámku viděla. Ale bála se otce zeptat, kam se poděl onen pěkný střelec. Měla ho ráda a velmi pro něj tajně plakala. A on ubožák v srnčí kůži ležel zabitý pod dubem. Ležel tam celý rok. Až jedné noci ucítil, že ho z tvrdého spaní kdo si probudil. I stál před ním ten duch, jeho tělo mládenec pohřbil. Vzkřísil ho k životu, pověděl mu, co a jak se s ním stalo a řekl. Královna zítra bude mít svatbu. Pospíš do zámku. Ona tě pozná. A ten střelec, který tě zrádně zabil, pozná tě taky. Mládenec skočil na nohy a pospíchal do zámku, kde ve veliké komnatě rozliční hosté jedli a pili. Krásná královna hned ho poznala, vykřikla radostí a omdlala. A střelec vražedník? Jakmile ho spatřil, zbledl strachem a zezelenal. Tu mládenec vyprávěl, jak ho střelec zradil a zabil. A na důkaz toho, že mluví pravdu, udělal se přede všemi srnou a začal královně lichotit. A královna vzala tu srst, kterou mu v zámku vytrhla, a přiložila jí srně na hřbet a srst i hned přirostla. Potom udělal se štikou a královna přiložila šupiny, které měla schované, na jich místo a hned taky přirostly. Konečně udělal se vránou a královna vzala pírka, co mu v zámku vytrhla z křídel a pírka zas přirostly. Tehdy rozkázal starý král, aby střelce, který vraždil, popravili. A mládenec dostal mladou, krásnou královnu za manželku. Celý zámek byl jasně osvětlen. Jedli, pili a veseli byli. A královna už neplakala, neb měla, co chtěla.
1: Když Esmeralda osaměla, padl na ní strach. Lesu se nebála ani samoty. Měla za sebou už pár hlídek. Padl na ní strach z odpovědnosti. Jediná samotinka dostala do rukou osud své družiny v této velké hoře. Esmeralda se vyšplhala až na horní cestu a dala se do klusu. Najednou to v ní cuklo. Jsem to ale Káča. Já si běžím pohodlně po cestě, aby mě každý viděl už z dálky. V mžiku zapadla do lesa. Mezi stromy se nedalo běžet. Na takovém strmém svahu se šlo nepohodlně i krokem. Musela jít kulhavě, takže levou našlapovala výš a pravou níž. A když tak ušla 100 metrů, začalo se jí lepit tričko na záda a čelo měla samou krupičku. Najednou k ní zaletěl z dola z údolí jekot. Nejdříve se polekala, ale pak pochopila, co se stalo. Nějaká družina napadla ještěrky a snažila se jim vyrvat domnělý poklad. Snažila se připravit ještěrky o bandasku. Až k ní dolehalo, jak lišák vavík udílí jakoby rozčílené rozkazy. Utíkej, utíkej, my je zdržíme. Až k ní dolehal dupot, výkřiky a zvonění konve o kámen. Pak se zdvihl nový huronský řev. Do boje zasáhla další družina, zřejmě poštolky, protože poznala Lindušku v las. Honička tam zuřila na plné obrátky. Obě cizí družiny zřejmě naletěly na vavíkovu léčku. Musím běžet. Pootočila se a v ten ráz zůstala jako zdřevinilá. 20-30 kroků od ní stála na cestě celá družina veverek. Hejkal i Kutilka, Tesařík i Karkulka, Mimi i Kociánek. Všechno je v trapu, blesklo jí hlavou, ale pak si všimla, že ji nikdo z veverek nevnímá. Všichni zírali napjatě přes údolí a snažili se rozpoznat, co znamená lomos na protější stráni. Esmeralda se bála pohnout. Jen očima zakroužila kolem dokola, zda by se nedalo uniknout. Nedalo. Pustím míč, blesklo jí hlavou. Pustím míč ze stráně a pak pro něj slezu. Zastaví se v potoce. Ale uvědomila si, že si veverky míče všimnou hned, jak se rozkutálí. Rozhodně pod ním praskne větvička a jakmile půmlič udeří o strom, pustí se veverky za ním. Esmeraldě hučelo v hlavě od přemýšlení jako ve strojovně. Odláká mě, napadlo jí. Pustím míč a odlákám je. Veverky stále nehnutě luštily, co se na protější stráně děje. Esmeralda položila míč a ten se začal kutálet. Ale dřív, než nabral rychlost, vyřítila se na cestu. Ruce vzhůru a poklacem, křikla na ně, až se vylekali. 6 párů očí se na ní s údivem otočilo. Co tu vyvádíš, Esmi?
2: Jsem Bavíková hlídka. Dejte sem poklad, nebo začnu křičet.
1: Esmeralda halasila, až jí lezly oči z důlku. Překřikovala míč, který letěl po stráně k potoku a občas zaduněl o smrk. Nikdo z veverek to však nepostřehl. Všechnu jejich pozornost upoutal v té chvíli malý, upocený, prskající křeček Esmeralda. Esmeraldy, nezdržuj, řekl jí Hejkal a obrátil se na svou družinu. Na druhé stráně je zřejmě zápas o poklad. Támhle za zákrutou je stezka do údolí. Seběhneme dolů a vložíme se do toho taky. Esmeralda osaměla. Povedlo se mi to, šeptala si a celá se roztřásla rozčílením. Teď jenom najít ten míč. A pustila se po stráni dolů. Stráň to byla parádní, spíš pro horolezce než pro hledání míčů. Sestoupila o 1/3 a divý námahou nepopraskala lítka. Sestoupila o 2/3 a na čele jí naskočil šrám od suché smrkové větévky. Paže měla poškrábané do krvava od malinového houští a nohy opuchlé od kopřiv. Míč ležel v potoce. Esmeralda vlezla do studené vody až po kolena, aby si vychladila palčivé puchýře ožahavek. Pak si omila paže a tváře a bylo jí líp. Hluk honičky za bavíkovou bandaskou se ozýval stále silněji. Když Esmeralda vystrčila hlavu nad podoční břeh, viděla houf tak blízko, až se polekala. Esmeralda sklouzla zpět do potočního koryta.

nechápali, co se stalo. Proč ten předčasný konec? Ještěrky to ovšem pochopili první. S Rickem a Jásotem se pustili tryskem k táboru. Viděli Esmeraldu a viděli Radima, jak stojí v bráně s míšem nad hlavou. Všichni najednou se na svou maličkou družku vrhli a s vděčností vyváleli v trávě, až byla zelená jak rosnička. Tak se na Bavíku v povel před ní všichni seřadili, třikrát jí zaskandovali hurá a pětkrát jí vyhodili do vzduchu. Hra Zachraňte poklad ukázala, že na všechno nestačí jenom dlouhé nohy a silné paže, řekl Radim, když průběh celé hry s družinami rozbíral. Výtečným dokladem toho je lest ještěrek a práce, kterou odvedla nejmenší z nich, Esmeralda. Pak dal nástup k mimořádnému večernímu koupání. Lest s bandaskou byla jistě výborná, ale v celém oddílu nebylo kromě Esmeraldy člena, který by nepáchl po chemickém nátěru. Nikdo kromě Esmeraldy nemusel mít obav, že by ho v nejbližších dnech okusovala zvěř. Až do večerky pak po stanech trvaly vzrušené rozpravy o tom, kdo za co může a co se mělo. Stichly teprve, když hlídka odpískala večerku.

0: toto boli, au, môj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je, je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: To ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: No,
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak, Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký čože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
1: Fuj.
0: S pštrosičí,
1: no tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj. Taky naprskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
1: Ach jo.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdo si zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si,
1: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna.
0: Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jisto jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout.
1: Jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

Jan byl chalupník. První léta svého manželství neměl žádných dětí a také nedbal, neboť musel sám sobě a ženě dost bídně živobytí vytloukat. Ale když mu po několika letech žena jedenkrát řekla, že Bůh jejich manželské lože požehnati ráčil, odevzdal se do vůle Boží a pomyslel si, vždyť se stará Bůh o každé kvítí na poli. Postará se i o nás, abychom hladem nezemřeli. Čas ušel a Marta porodila dcerušku. Koho pak vezmem za kmotru? Ptala se. Bláhová, kdo pak by se takovým žebrákům, jako my jsme, rád propůjčil? Ponesu dítě ke křtu. A kohokoliv potkám, toho poprosím, snad se přece někdo nad tím nemluvnětem smiluje. Vzal dítě, zaobalené do chatrných plenek v náruč, a šel s ním k faře. Několik kroků za chaloupkou potkal tři staré babičky. Jene, kam neseš to dítě? Křičeli na něho zdaleka. Jan se podivil, že ho ženy znají, ale dlouho se nerozmýšlel a odpověděl. Nesu je ke křtu a nemám kmotry. Chceš-li, my půjdem dítěti za kmotry. Jedna babička vzala dítě do náručí a všichni se obrátili cestou ke kostelu. Holčička byla pokřtěná a dostala jméno Marie. Nyní se vrátili domů a Marta s radostí dítě od nich vzala, nutíc je, aby si trochu poseděli. Na to přinesla kus chleba, poslední, co měla. Ráda bych vás, milé kmotřinky, něčím lepším poctila, ale jsme velmi chudí. Nad tím se pranic nermuť, pravili oni. My víme, že bys dala, kdybys měla, protož ničeho od tebe nežádáme. Zde vezmi něco na přilepšení. A každá kmotra dala jí tři zlaté peníze. Na to šli všecky tři k dítěti, které rozbaleno na lůžku spalo. První je políbila na oči a zašeptala. Kdykoliv tyto oči zapláčou, ať z nich místo slzí, perle padají. Druhá políbila ústa a zašeptala. Kdykoliv se tyto ústa zasmějou, ať z nich růže vypadne. Třetí políbila nohy a přála. Kamkoliv ty nožky kročí, tam ať zlato po nich zůstane. Na to se s Jenem a Martou rozloučili, přikazujíc, aby Marii slušně vychovali. S těmi penězi si rodiče trochu k živobytí a šatstvu pomohli a přitom na své dítě pilně hleděli. Marie jsouc zdráva a laskavě pěstěna nikdy neplakala. Jedenkrát se ale stalo, že vařila Marta oběd. Jan také něco venku pracoval. Tu se Marie probudila a počala plakati. Rodiče ji hned neslyšeli a teprve za hodnou chvíli do sednice přiběhli. Jene, pojď, podívej se na Marii, skřikla Marta, když ke kolébce přistoupila. Jan přiskočil a viděl v lůžku plno perlí, které se z Mariiných oček kotálely. A vyšli pak, ženo, čím to je? Ptal se. Ty myslíš kmotřinky? Ne, jináče. Uhlídáš, že to dítě bude šťastné. Od dnešní chvíle budeme je chovat jako knížecí, neboť nám štěstí do domu přineslo. Marie si kolikrát od té doby zaplakala a Jan perle schovával. Jedenkrát zase s ní laškuje a vidí, jak se na něj usmála, že jí z úst krásná růže vypadla. Nové divení. Z toho daru neměli však kromě vůně mnoho zisku. Větší však radost měli a užitek, když se Marie ponejprv spustila a zlaté šlépě je po ní zůstávaly. Nyní byli učinění boháči. Brzy se jim chaloupka zdála sprostá. Koupili si tedy statek blíže města a čím více Marie běhala,
Tím utěšeněji se statek množil, až se z něho stalo veliké panství. Jan a Marta nechodili již ve sprostých šatech. Oni byli samý aksamit a hedváb. Měli plný zámek sloužících, nic nedělali a nechali si ruce líbat. Ale lidé jim to přáli, neboť byli jeden i druhý učiněná dobrota. Kdo byl v nouzi, tomu pomáhali a každého rádi viděli. Jediná radost jejich byla Marie, to dítě plné divů. Jan si přál, aby to svět nevěděl, jakou dceru má. Ale což pak by se dalo něco tak divného skrýti? Všelijací lidé přicházeli do zámku a opět odcházeli. Tu bylo švadlen, krejčů, učitelů a Bůh ví koho, kteří k slečně museli. A kdo ji jedenkrát viděl, tomu se do smrti obraz její smysly nesetřel. Zem, na jejímž jednom konci Marie s rodiči bydlela, patřila Rodislavu, jedinému synovi nedávno zemřelého krále. Byl to moudrý, dobrý a krásný princ a poddaní měli pod jeho žezlem zlaté časy. Byl svobodný a také posud žádnou z těch princezen, jež to srdce jeho vydobíti se snažili, sobě nezamiloval. Mezi těmi skvěla se jedna mladá kněžna zvláštní krásy, nade všecko milovaná od své matky, která dnem i nocí přemýšlela, jak by Rodislava dceři namluvila. Byly však matka i dcera zlého srdce, jedna horší než druhá a každý se jich bál. Rodislavu líbila se krása mladé kněžny, ale srdce k ní neměl. Jedenkrát dával velkou hostinu, ku které bylo pozváno celé panstvo. U tabule se ledacos vypravovalo a konečně, když přišla řeč k řeči, začalo se také o Janově divné, krásné dceři. Než se tabule skončila, umínil si Rodislav, že musí Marii vidět. Za několik dní se chystal na cestu a řekl nejvyššímu správci, že pojede prohlídnouti království své. Ve skvostném letohrádku u okna seděla Marie, hlavu majíc položenou v ruce, alabastrové rámě opřené na červené aksamitové podušce. Seděla tu, temné oko vysílajíc v dáli, a jakási touha, již jména dáti nevěděla, chvěla se v duši její. Tu se ozvou kroky a s rodiči vejde do dveří Rodislav. Jak Marie na krásného cizince pohlédla, zdálo se jí, jako by se všecka krev k srdci jejímu hrnula a od srdce až k bílému čelu rozlívala. Buďte mi vítán, zašeptla, když jí rodiče řekli, že je to pán z města, který na své cestě u nich se pozdržev, na zahradu by se rád podíval, o které prý mnoho slyšel. Tak se byl princ vymluvil. Poprvé, co živ, nevěděl Rodislav, jak s panou mluvit začíti. A přece mu bylo, jakoby právě Marii mnoho co říci měl. Kdyby byl musel Rodislav oučty skládat, co v Janově zahradě viděl, špatně by obstál. Pro něho kvetly růže jen na Mariiných lících a nebe mu zářilo jen v jejím oku. Než vyšli ze zahrady, utrhla Marie tu nejkrásnější květinu a podala ji Rodislavu. Něco aspoň vezměte z naší zahrady na památku, pravila milostným hlasem. Tu vypadla z plných retů růže, jakouž posud žádný zahradník nevypěstil. Hbitě se Rodislav zhýbl a růži zdvíhna upřel plamené oko na Marii řka. To kvítko dechem tvým posvěcené mi daruj a budu je na srdci nosit co památku nejblaženější chvíle mého života. Co živ neměl královský princ tak krásný sen, jako když spal s Marií pod jednou střechou.
Ráno se měl vrátit domů a rád by byl dal půlku svého království za jedinou hodinu, kdyby ji s Marií strávit mohl. I umínil si všemu konec učinit. Ustrojil se do skvostných šatů a šel do zahrady, kde již Marii zahlídl, by se jí zeptal, zda chce jeho manželkou býti. Marie vidouc, že se host na cestu chystá, vzdychla smutně, lehonký oblak potáhl její jasné oči, slil se v krůpěje na dlouhou řasu a dvě perle spadly na Rodislavovu ruku. Tyto krůpěje schovám co důkaz tvé náklonosti a pokropím jimi krásnou růži. Ale Marie, já žádám větší důkaz. Přitom vzal Rodislav ruku milenčinu, začal vypravovat, kdo je, a prosil, aby královský trůn s ním sdělila a jej okrášlila. Mezi tou řečí přišli Marta a Jan, kteří, když slyšeli řeč krále svého a viděli, že ho Marie miluje, požehnání jim odepříti nemohli. Rodislav pobyl ještě několik dní u krásné své nevěsty a pak se na krátký čas rozloučil, neboť bylo umluveno, že se co nejdřív vrátí, aby se s Marií navěky spojil. Což by nevyslídilo oko rozhněvané ženy, toť vidí skrze devaterou zeď. Ještě nebyl Rodislav doma, již věděla kněžna všecko a zlostí zuřila, jakož i dcera její, která nechtěla věřiti, že by na světě krásnější ženy nad ní bylo. Co se Rodislav vrátil, nebylo s ním řeči, nedbal o žádného a pospíchal, aby se jen zase u své Marie octnul. Zatím se kněžna dověděla o čarodějnici, která po celém království rozhlášená byla. V hedvábných střevíčkách drala se hrdá urozená dáma po drsnaté stezce trním a bodláčím až k jeskyni, kde kouzelnice bydlela. Když jí všecko pověděla a zkázu Marie od ní žádala, odpověděla čarodějnice takto. Marii ublížit není v mé moci, ale tak milostivé paní musím přece pomoci, třeba to bylo jiným způsobem. Mohu ti já Marii zaklíti na jeden z mých zámků, kde zůstane, dokud by ji někdo nevysvobodil. Avšak princ je tam tak lehce nevyslídí, budu ho z cesty svádět a konečně mu učaruju, že se k vaší dceři navrátí a za manželku ji pojme. Kněžna byla potěšena slovy těmito, jako by dceru již na trůně sedět viděla. Ohodný měšec peněz lehčí a ohodný hřích těžší, vrátila se domů. Druhý den na to jel Rodislav s celým svým komonstvem na svatbu. Dcera kněžnina stála u okna a když viděla, že jede blažený ženich kolem, jako by ji ani neviděl, zaťala pěstě a zlostně za ním hrozila škouc. Jdi jen ti, ty nevidomý králi. Brzy schladneš, ale až se ke mně navrátíš, musíš o milost prosit jako žebrak. Kéž bych jen mohla tu sprostou podvodnici vlastní rukou roztrtit. Zle by se bylo Marii vedlo, kdyby se byla do těch pekelných pazourků dostala. Rodislav si přál 10 křídel, aby mohl celý ten kus země, jenž ho od Marie dělil, jedním rázem přelítnout. Ubohý, nenadál se, co jej očekává. Když do zámku přijel, přiběhli mu rodiče s ukrutným nářkem stříc a vypravovali, že se dcera ráno nenadále ztratila beze stopy, beze vší památky. Rodislav zůstal, jako by mu zlosyni všecko byli pobrali a oslepeného bez vodiče do pustiny jej postavili. Nevěděl nic, co se okolo něho děje. A polomrtvý padl na sedadlo, po němž Marijiny svatební roucha rozložena byla. Dlouho tak ležel, než slze křečovité bolesti jeho ulevily. Marie, kde jsi? Kde tebe najdu? To byly první slova jeho,
po nichž ale také i hned úmysl ve skutek uváděl. Schodil ze sebe královský šat, převlékl se do sprostého, nabral peněz, poručil osedlat nejrychlejšího koně, napsal list nejvyššímu správci a poslal komonstvo své naspět. Sám pak rozžehnal se s rodiči a jel svou ztracenou nevěstu hledat. Dva dny již Rodislav jezdil a posud neměl nejmenší stopy. V poledne třetího dne přišel do lesíku a duševní bolestí a tělesnou slabotou přemožen slezl z koně, nechal ho pást a sám sedna pod strom usnul. Tu se mu zdálo, že před ním stojí tři babičky. Rodislave, my jsme kmotřinky tvé nevěsty, pravila jedna. Neboj se o ní, my ji ani v nejmenším ublížit nedáme. Chceš-li ji však dostat, musíš si ji ze zakleného zámku vydobít. Jdi rovnou cestou, ani vpravo, ani vlevo se nedávej, a když ti bude nejhůře, vezmi do ruky perle a růži a nic se ti nestane. Až budeš Marii nejblíže, potom ti suchá růže občerství. Pamatuj na slova naše a budeš šťasten. Kmotřičky zmizely a Rodislav se probudil. Chvíli seděl a odříkával podivný sen od slova k slovu, nevěda, má-li mu věřiti. Náhle však si vzpomněl, že slýchal od své nevěsty tři kmotřičky, že jí dali neocenitelné dary, totiž růži z úst padající, perle z očí kanoucí a zlaté šlépěje. Uvěřil tedy poněkud svému snu a mnohem pokojněji bral se dále. Jednoho dne přijel do lesa, v němž to se lovecké trubky rozléhaly. Spovolna jel cestou, přes kterouž mu každou chvíli buď myslivec, buď zvěř přebíhali. Najednou vjede paní na bílém koni. Krásná co denice. Zelený aksamitový šat visel až k zlatému třmenu a na černém kloboučku houpalo se bílé péro a vlálo kol ruměné tváře. Rodislavu byla ta outlá postava povědoma a když přijel blíže, poznal mladou kněžnu z hlavního města. Kdybych nevěděla, že náš král svatební veselí drží, řekla bych, že je tu přede mnou, pravila kněžna, když přijela až k samému Rodislavu. Vaše bystré oko, kněžno, vás nezmýlilo. Jsem ti opravdu nešťastný váš král, kterého ukrutný osud o nevěstu přivedl. Nyní ji hledám, ale kdy a kde ji najdu, jen Bůh ví. Kdybyste mi dovolil být vaší hostitelkou, možná, že byste se o vaší nevěstě dověděl. Bydlí na blízku mého zámku žena, která má vědomost tajných věcí. Snad, že by věděla, kdo nevěstu ukradl. Na nic zlého nepomysle přijal Rodislav ten návrh a po boku sličné dámy jel do zámku. V okamžení byla přichystána skvostná tabule. Hudba hrála a kněžna tak líbezně hosta bavila, že nevěděl, kam se hodiny dějí. Po tabuli mu povídala, že na něho žena čeká. Král jí podal ruku a ona ho vedla skrze mnoho pokojů do nádherné síně, vprostřed níž ošklivá, v šedém rouchu zahalená baba stála. Aha, tarajdo, řekla kněžna. Já tě dala zavolat, abys, je-li to v tvé moci, králi pověděla, kam se poděla Marie, jeho nevěsta. Dovolíte-li, krásná paní, abych svoje nářadí zde rozložila, v malé chvíli vám to povím. Černou holí udělala nejdříve kolo, potom položila 9x křížem podivné dřevo, podpálila je a s ustavičným breptáním házela do něho všelijaké věci, které z kapes stála.
Modrý dým zahalil babu a z červených plamenků vykukovali ohyzdní diblíci a s babou sradili. Úžeji a úžeji tlačila se kněžna ku králi a z jejich očí se lily žhavé zžírající proudy jako z dvou sopek. Rodislavu bylo ousko. Tu se ozve z dýmu hlas. Běda králi, ty jsi oklamán. Marie tě podvedla. Ona je čarodějnice a nyní se zdržuje se svým miláčkem na jednom dalekém zámku a z tebe si posměch tropí. Chceš-li být šťasten, ani okamžení déle na ní nemysli. Nech, Marie, nech, šeptala kněžna a chtěla ho obejmout. Pusť mne, svůdná ženo, zahřměl Rodislav a vytrhl se jí z náručí. A ty, pekelná příšero, pryč jdi, pryč! Sotva to dořekl, stála před ním ohnivá žena, výše a výše rostla, z hubí koukal drak, z očí dvě ještěrky. Již ho chtěla do hořících loktů pojmout. Tu vzpomněl Rodislav na růži a perle, sáhl za ňádra a vytáhl svůj škapulíř. Žena zmizela, okolo uší mu zavzněl divoký chechtot a zlostný křik, síň se s ním zatočila a on se odstnul pod stromem na zelené louce, věrného koníka maje vedle sebe. Pokojně jel opět několik dní, až přijel do údolí, z něhož nevěděl, jak vyjeti. Tu se mu zjeví stará babička a ptá se, kam by rád. Rodislav jí povídá, že neví, kudy z toho údolí, aby nemusel daleko naspátek. Dejte se převést přes jezero. Pod horou bydlí v jeskyni poustevník a ten z milosrdenství lidi převáží. Rodislav poděkoval a šel k jezeru. Nedaleko jehož břehu jeskyni našel a v ní starého poustevníka. Rodislav pozdravil a poprosil starého, aby jej na druhou stranu převezl. Ale pane, víte-li pak, že na vás na druhé straně jezera čeká smrt? A čeho je se tam báti? Ptal se Rodislav. Je tam zaklený zámek a v něm bydlí čarodějnice s čarodějem. Ona je vždy mladá a ve 20 letech jde pokaždé do světa a omámí některého muže, takže za ní přijít musí. Tenkrát teprý podvedla prince Rodislava a jestli za ní přijde, tedy ho usmrtí. Ani slova více, hanebný podvodníku, křikl Rodislav. Což mne budete neustále pronásledovat, obludy pekelné. Tu sáhl za ňádra a vyndal růži a perle. Bouře a hřímání utichlo a přes jezero táhl se zlatý most, osvětlený jasnými hvězdami. Rodislav přes něj na druhou stranu přešel a stál před ukrutným obrem. Co zde pohledáváš? Ptal se velikán a hlas jeho zazníval na míli cesty. Ty nesmíš ani krok dále učinit. Tam v tom zámku spí krásná Marie, již to hlídám. Kdo na tuto půdu kročí, je synem smrti. Klid se tedy, sice tě vyhodím do povětří, že se živ země nedotkneš. Ale Rodislav slyše, že Marie opravdu v zámku schována, nedal se odbít. Vzal do jedné ruky perle a růži, která najednou tak čerstvá byla, jako by ji právě byl utrhl. Do druhé ruky vzal meč a začal se s obrem potýkat. Ze začátku se mu obr smál, ale když ho Rodislav několikrát poranil, rozlobil se a chtěl s ním o zem mrštit. Avšak náhle seslabnul, klesl na zem a Rodislav mu stěl hlavu. Tu se rozlila daleko široko růžová záře a Rodislav viděl před sebou perlový zámek, k němuž vedla zlatá cesta rozkošnými hájemi. Ptactvo se probouzelo a začínalo tak líbě zpívat, že Rodislav celý radostí opojen k zámku chvátal. Zlaté dveře se rozlítly,
Naproti dveřím stálo perlové lože, pokryto drahými koberci, a na něm ležela Marie. Růžové světlo ozářilo spící její líčko a sladká hudba vzbudila ji z líbého spánku. Rodislave, díky tobě, že jsi mne probudil. Pevně ji přitiskl Rodislav k srdci, jako by se ještě o ní bál. Když po dlouhé chvíli ze svého opojení se vzpamatovali, hleděli kolem sebe a nevěděli, mají-li o čím věřit, čili ne. Byli v letohrádku Janova zámku, kde Rodislav Marii ponejprv viděl. A hle, tu přicházel opravdu Jan a Marta hořem sklíčeni. Rodislav a Marie jim vyšli vstříc a radování a povídání bylo bez konce. Za několik dní bylo po svatbě a Rodislav odvezl krásnou královnu do hlavního města, kdež je slavné radovánky čekali. Ne tak šťastná byla mladá kněžna a její matka. Babičky na ní uvalily pokutu horší než smrt. Kdykoliv se růžová ústa její zasmála, vyskočila z nich ještěrka. Kdykoliv oči zaplakaly, tekly z nich proudy jedu a zhyzdily sličné líce. Kamkoliv noha šlápla, vyrostlo bodláčí. Nemohla mezi lidi a brzy se zlostí užrala. Marie žila s Rodislavem v lásce a rozkoši a do smrti nedali dobré kmotřinky na ničeho dopustit, co by jí život bylo skalilo.

0: Až do samého jitra sypal se sníh. Chaloupku pod lesem div nezavál až po střechu. Tu chaloupku, ve které žil stařeček, stařenka a makový mužíček. Co makový mužíček, makové miminko teprve. Makové miminko, které ještě neví o světě. Z komínu se kouří, v kamnech praská a pod peřinkou je mu teplo. To stařeček je už dávno vzhůru. Od samého rána sedí u stolu a... Co myslíte, že dělá? Netluče špačky vůbec ne. Vyřezává kolébku pro makové miminko.
1: Jen aby v ní nebyla makovému mužičkovi zima, stařečku.
2: Ale žádná zima mu nebude. Vždyť jsem pro něho udělal i teplonký pytel. Podívej se, v takovém fůsaku by mu nebylo zima, ani kdyby spal na ledě, stařenko.
1: Jaký pak fůsak, říká se nánožník. A tohle není nánožník. Vždyť je to palec z tvé rukavice. Jak to, že si uřízl prst z palčáku?
2: No, protože makovému miminku stačí. Protože je mu akorát... Dítě malinké.
1: To vím, že je malinké, ale ty si zkazil rukavici.
2: Ale až makové miminko vyroste, tak se palec zase přišije. Letos to nějak vydržím. Letos budu strkat palec do dlaně a on mi nenamrzne. Počkej, ukážu ti, jak je ten fusak makovému miminku akorát.
1: Nech makového mužička spát, vždyť ho vzbudíš.
2: Co by ho budil? Takhle vezmu makové nemluňátko jemňonce do ruky a takhle pomaloučku strčíme ho do nánožníku a vůbec se přitom neprobudí.
1: Maminko svatokopecká, vždyť si tam strčil makové miminko obráceně.
2: Jak to obráceně?
1: Vždyť si ho strčil do fusaku hlavou dolů, vždyť se udusí.
0: Stařeček se polekal, honem vysypal makové miminko z pytle do dlaně a strčil je do nánožníku správně, nohama napřed. Jenže děťátko spustilo...
2: No, vždyť se tak moc nestalo. Zaspívám ti u kolébavku a budeš spinkat. Jak to začíná?
1: Co? Jak začíná?
2: No, jak začíná ta u kolébavka?
1: Ta začíná, letěla bělonká holubička.
2: Ale já nechci bělonkou holubičku, já chci tu druhou.
1: Žádná druhá holubička není, je akorát... Bělonka.
2: Není akorát bělonká holubička. Je ještě ta druhá u kolébavka. Už to mám. Ajej, dádej, makové miminko, ajej, a spí. Jedeček z kolíba, děťátko spí.
1: Vždyť se tě bojí, vždyť zpíváš jako trakař. Tichom se musíš zpívat, musíš ho uspávat a ne ho budit.
2: Já?
1: No ovšem.
2: Já, že zpívám jako trakař? Tak já nebudu zpívat. Já mu zahraju tu kolébavku na půlky.
0: Stařeček si vzal kožíšek, beranici a dřevěnou lžíci a šel ven. Stařenka zatím uvnitř pšíkala makové miminko. Pod střechou visely krápníky jako z křišťálu. Dědoušek vzal dřevěnou lžíci a přejel s ní po střechýlí.
2: To ještě neplatí. Já si to nejdřív zkouším. Je to dost slyšet? Neměl by se pootevřít okno?
1: To se ví, že je. Je to slyšet až moc.
2: Cože?
1: Že to stačí, že je to slyšet dost.
2: Dám se. Není to moje hraní dost slyšet. Jestli by se nemělo pootevřít okno.
1: Ticho! Počkej! Já jdu ven. To musíš tak křičet, vždyť si makové miminko probudil.
2: No to je dobře, aspoň ho zase uspím. Vrať se dovnitř a až to přehraju, tak mi zavolej, jestli je to slyšet i vevnitř. Kdyby to nebylo slyšet, tak bych trošku přitlačil.
1: Přitlačil, dědek jeden, takový takové nápady. No.
3: Už? Jestli už mohu začít.
1: Ale vždyť povídám, že ano.
3: To neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré.
3: Cože?
1: No, abys hrál dál.
3: Povídám, že to neplatí, že začnu ještě jednou.

0: ešte neplatí. Ja začnu ešte jednou.
1: Ale to je dobré, to nemusíš pořád začínať.
0: Povídám, že to zase neplatí, že som sa překlep. Ja už nehrál od minulé zimy a ono mi to nejde tak, jak by mi to mělo jít.

0: to platilo. Jenom, že to nebylo celé.
1: Co říkáš?
0: Že to nebylo celé, že to zahraju ještě celé a bude to platit.

0: Da wird's, hä? Da wird das schlau.
1: Ah, das sind. Odminulési mi nehrál.
0: Já vím, že makový mužiček spí jako dudek.
2: Ale co stareček ve světnici nespatřil? Makové miminko nespalo jako dudek. Koukalo do stropu, broukalo a cumlalo si paleček u nohy. A u stolu spala stařenka, jako když ji do vody hodí. No jak by ne, když stařeček zahrál celičkou u kolébavku tak pěkně a bez chybičky.
3: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
4: Já jsem taky rád. Ahoj.
3: Kde ses tak dlouho toulal?
4: Ve městě.
3: Ve městě? Neříkej.
4: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
3: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
4: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
3: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
4: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámosu, čoudu a kouře vyvázli.
3: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala vonavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se nablízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka. Poslouchej.
2: Kde pak, krtku? To musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje. Co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemiždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem,
0: volal.
3: Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolétl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu skázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl do celu. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Zčista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely a z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali. Kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tady že má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných

0: klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil, ale proti razítku nesvedl nic.
1: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: A nemůžu pořádně ani spát.
1: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská po lese.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl bochomůrka, tenhle.

řekl Křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, Křemílku a Vochmůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá Křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s Vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu. Křemílek a Vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, Křemílek a Vochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kluci, bacha.
2: Počkej. Už je tady.
3: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
4: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
4: Ach tak, ahoj.
3: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
4: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
3: Tatínka občas zachvátí velký stek, viď?
4: Ano, on má prudkou letoru.
5: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
0: Ale letora je povaha, prosím tě.
6: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
7: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zborám. Leontínko!
4: Tady jsem!
7: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
3: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
7: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
3: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
7: Kuš.
3: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
4: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
7: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
3: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
7: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
3: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrát váš a ve dne náš.
7: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
4: Černé díry.
5: Jsi v pořádku, tatínku?
7: Jsem v pastice, Nuško, a dnešní dávku kouzel už jsem vyčerpal.
4: Tu já mu nastražil na vás.
3: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
7: A mě nevytáhnete, pášata.
3: Máme na to techniku.
7: Po žebříku vám nepolezu.
3: Něco lepšího. Tak jak se dohodneme, no?
7: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
3: Jste raněn, pane?
7: Ne, to je odvlhka.
3: Něco vám na to dám?
4: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu. Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
3: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
7: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
3: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
7: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
3: Ale...
5: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Přijdete zase?
3: Jasan.
4: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
3: Jasan to je jako, že tutově přijde.
4: Tutově.

solo pro čmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesu na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši, lenošní. A šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad vonavou strání. Sem tam se přidá i včela, rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou. Čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš? Volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.

0: levá, pravá, pravá, levá. Ať se na někdo chce hněvá. Ferda všechno snese jako chlap. A jako turista. A jako pracant. Hej, je tu někdo, kdo by mě potřeboval? Komu bych sloužil, posloužil, něco přidržel? Pomohl, udělal, postavil, uvařil nebo zavařil? Povídám. Je tu někdo?
1: Já.
0: A kdo pak jste, vašnosti?
1: Mravkole. Nevíňátko jméno mé, ale dám mravného hocha do učení. Jsi mravný.
0: Mram, mram. A jak? To byste koukal.
1: Dobrá, vezmu tě do služby, plácnem si.
0: Plácnem. A co račte dělat, pane šéfe? Máte pěkná křídla. Trochu jako motýl, trochu jako šídlo. A vůbec jste fešák.
2: Ale no.
0: Počítám, že jste asi od pošty? Nebo od železnice?
1: Ne, já jsem takový od přírody. Jsem takový, co jsem dospěl. Mravkolev, prosím tě, pro mě se to jméno ani nehodí, no. Řekni, vypadám já jako lev?
0: Vůbec ne.
1: Já se tak vlastně jmenuju jenom kvůli synovi. To je totiž lev. Opravdový mravenčí lev.
0: Mravenčí?
1: No, žere mravence. Ale jak? No to budeš koukat.
3: To je on. Nádherně řve, co?
0: Žere mravence pro pána?
1: Neboj se, bude se ti líbit.
3: Tuhle snědl 20 mravenců na posezení, nezbeda jeden.
1: Je hlas, co? To má po mně. Mě prorokovali, že půjdu k opeře, ale já na to nebyl, já radši lítám.
3: Už má jistě hlad.
0: Já tam nejdu.
3: Neboj se. Už je tady. Je to Josta, milej bijouce tmajej.
4: No.
3: Tiutinku, podívej se, co ti tatínek přivedl.
4: Chlámst.
0: Ne.
4: Hled, tiutínek, papu.
0: Ne.
4: Hled.
0: Ne.
1: Počkej, drobečku. No. Nepapej tohohle mravenečka.
4: Nehám.
1: Ale jo, hám. On se ti bude přeci starat o jídlo. Bude ti nadhánět samé dobré papáníčko, klusté, prorostlé mravence. No jak ty to máš rád? Aha.
4: Aha, hám.
1: No jaký je tatínek?
4: Hodnej. Papat, tiutínek. Hned, moc, hodně, chamst.
1: Jo, Ferdo, tady u té jamky v písku budeš stát a zahánět pro tiutínka do ní mravence. Je to služba lehká, ale zodpovědná, protože jestli se nebudeš tužit, spapá tiutínek nakonec tebe. Rozuměl?
0: Ano, prosím.
4: Tiutínek, chamst, mňám. Hled, papu.
1: A tak se čiň. Papa.
4: Papu.
0: Pro Pietran do tykadla, kam jsem se to dostal. Nejlepší bude potichu se odplížit.
4: Nadháníš?
0: Jo.
4: Už?
0: Jo.
4: Tutínek hládám hned.
0: Jo, nadháním. Celý divej. Jen co se dostanu z toho písku, nohy se v něm boří, ještě kousek. Teď jsem spadl rovnou do jámy. Tiutínkovi do pařátu.
4: Mravenec nadehnal hodnej, tiutínek z papa a hned.
0: Proboha, kudy ven?
4: Tiutínek hlad, papu, chlam směm.
0: To je se mnou, amen. Copak mi nikdo nepomůže?
5: A budeš mi sloužit, když ti pomůžu?
0: Budu, jen mi pomoz, motýlku.
5: Chyť se mě za křídlo a letíme.
0: S Bohem, nestvůro!
4: Hej, Hlad! Hlad! Moc, papu! Nemá papu! Papu, pryč! Čutínek žalovat! Ty!
0: Jen si řvi, nestydo, nestyda ptá, mě už jak živ neuvidíš. A kamže to vlastně letíme, vaštosti?
5: K nám. Bydlíme tady, u potoka.
0: Tak. A tady jsme doma. Umíš stavět?
5: No je. Jako zedník a tesař v jedné osobě stavím domy, kulny, boudy i chatrče, co kdo chce.
0: I pod vodou?
5: No, proč ne? Ale nač to potřebujete?
0: Totiž tady si u nás, u Chrostíků.
5: Aha.
0: Já jsem táta Chrostík. Vedle bydlí strejda Chrostík. Tamhle vzadu děda Chrostík. A tadyhle na dně, to jsou naše dětičky.
5: Tak šup, pod vodu.
2: Kukuč,
5: no ne, vy jste se vyvedli. Takový mrňavý červíčci a každý má svůj vlastní domeček.
2: Aha.
5: Z čeho pak ho máš ty?
2: Z proutí.
5: A ty?
2: Z mušliček.
1: Já z kamínku, heč.
5: No ne, vy jste šikovné larvičky. A co pak vy, mrňouskové, proč vy jste jen tak nahatí?
2: My to prosím ještě neumíme. My jsme ještě malinký.
0: Právě proto jsem si tě najal, abys je to naučil.
5: Ovšem.
0: Pomohl jim se stavbou.
5: Ovšem.
0: Nechci, aby se moje děti museli dřít jako já za mladá.
5: Ale ovšem, k službám, pane šéf. Tak pojďte sem, haranti.
6: Ano.
5: No blíž.
6: Ano.
5: No ještě blíž.
6: Ano.
5: Tak z čeho ty chceš mít domeček?
2: Z písku. Já bych sem chtěla klávovej.
1: Já jehličičníkovej.
2: A já takovej. No, krásnej.
5: Tak dobře, tobě udělám domeček z písku, tobě z trávy, tobě z jehličí a tobě, no, třeba ze samých lesklých křemínků.
6: Ano.
5: Ale to se nesmíte vrtět. A musíte hezky poslouchat.
6: Ano.
5: A já vám k tomu budu vyprávět pohádku.
6: Ano.
5: Tak poslouchejte. To je pohádka o tom, jak se tenkrát chrousti rozmnožili. A taky je to pohádka o jednom chlapečkovi, který chtěl chytat chrousty a nevzal si na to pořádnou krabičku. Měl sice v kapse jakousi krabičku, jenomže nedobrota nedobrá, krabička byla nějaká děravá.
2: Jak děravá?
5: Měla odklíplé dno a když ho chytil prvního chrousta, chroust našel díru a už se mu procházel po kabátě. Ale v poslední chvíli, ještě než rozevřel křídla, ho chlapec zase chytil. Podívejme se, už mám druhého chrousta, řekl si a šup s ním zase do krabičky. No co vám mám vykládat? Chroust byl zase za chvíli venku a zalezl chlapci pod kabát. Chlapec ho zase chytil. Potom ho ještě chytil na kalhotách. Pak na punčoše. A jednou na čepici. Pak by ho bylo napadlo, že je to pořád jeden chroust, který mu utíká z krabičky. No a když si ho myslil, že bude krabička plná, spočítal čárky a bylo jich... Kolik?
2: Nevíme.
5: 18. Pak šel domů a už zdaleka křičel, maminko, maminko, hádej, kolik mám chroustů. Maminka nevěděla a podala se. Tak chlapec otevřel krabičku a nebylo tam nic.
2: Jak to?
5: No tentokrát totiž ten jediný chroust už opravdu uletěl. No vidíte? A hotovo. A domečky jsou jako odstavitelé. Líbí?
2: Ano.
0: A vám, pane šéf.
7: Vidím, že jsem se v tobě nesklamal.
0: Děkuji, děkuji.
7: Tady máš ode mne za práci...
0: Děkuji.
7: Stačí půl rybí šupiny?
0: Stačí.
7: A propouštím tě ze svých služeb.
0: Ale tady soused by taky potřeboval.
8: Ne, já jdu domů, pane šéf. Už mám toho toulání až po kusadla.
7: Tak šťastnou cestu. Děti, no, co řeknete Ferdovi na rozloučenou?
6: Šťastnou cestu, staviteli.
0: Cililink. A je to celý.
9: Pravá, levá, du a du, a nic mi neba, ani sucho, ani déšť, to je toho, vem to nešť. Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky, a to je konec pohádky.
10: Duha duhová. Kde který mravenec? I střevlík už viděl duhu. Cvrček na její počest dokonce složil symfonii. Jen Čmelda s Brumdou o ní jak těživy neslyšeli. Ale pak se jednoho odpoledne splašilo počasí. Foukalo vám tak, že některým muchomůrkám uletěly klobouky a lilo jako z konve. Každý se radši před tou nepohodou schoval, jen cvrček se procházel po pěšině a vyhrával na housličky.

Jak to přijde, že takhle koncertuješ, když prší? Divili se čmeláci. Cvrčkové přece vyhrávají jenom na oslavu krásného počasí. Omyl, chyba, bránil se cvrček. My cvrčkové hrajeme na počest čehokoliv krásného. A já teď vyhrávám na oslavu duhy. Duha je krásná? Kdo je duha? Chtěl vědět Čmelda. Vždyť tu s námi nikdo není, rozhlížel se Brunda. Cvrčku, že ty si z nás utahuješ. Ale kde pak? Duha musí přijít každou chvilku, jen co do toho deště zasvítí sluníčko, uvidíte. A taky, že viděli. Brundovi se v očích udělala najednou duhová světýlka a Čmeldovi zase duhová kolečka a cvrček hrál, hrál a volal. Ahoj duho, duhová! A duha seděla až docela nahoře na barevném oblouku, který začínal dole na louce a končil daleko, daleko v nebi a volala. Chytejte, brundibáři! A potom oblouku jako poskluzavce posílala z nebe na zem kbelíky s barvou červenou, žlutou, zelenou a modrou. A teď já, pozor, brundíci, uhněte, brundíci, já jedu! A tak se v ten významný den, kdy se zbláznilo počasí, skamarádili s duhou i Čmelda a Brunda.

Nejdřív společně natřeli na louce všechny modré zvonky, aby byly ještě modřejší. Pampelišky, aby byly ještě žlutější, vlčí máky červenější a tráva zelenější. Potom se objevil zelený koníček.

prosil ten koník. A mě bys, Duho, nepřibarvila. Co tě napadá, řekl Čmelda. Duha má barvičky jenom na kytičky a na travičku. A zelená už nám stejně došla, přidal se Brumda. Ale já jsem od sluníčka celý vybledlý. Luční kobylky se mi posmívají, že jsem šiml. Duho, Duho, loudil koník. Duha chvilku přemýšlela. Líbila by se ti modrá? Té je tady dost. Koníček znejistil. Modrá? Ha, může být kůň jako já modrý? Proč ne, řekla Duha. Já mám modrou nejradši, protože je jako nebe. A překvapíš kobylky, dodal Čmelda.

0: Na modrém koníčkovi mohli nechat oči i dvě píďalky, co se vyhřívaly v sedmi kráskách.
1: O, to je pikantní barva, vzdychali. Ten koník je jako švestička, zrovinka k nakousnutí.
0: Koníček podupával, hrdě pohazoval hlavou a v modrém se cítil znamenitě.
1: Děkuju ti, duho, jí,
0: a uhánělo loukou jako pravý závodní kůň. A v tu chvíli, kde se vzal, tu se vzal, objevil se pučmelout a rovnou chňapnul po duze.
1: Au, vypískla duha, pučmeloude, hned mě pust.
2: Nepustím, dupnul si pučmelout, dokud mi nedáš všechny svoje barvy, tak tě nepustím.
1: Nehloupni, pučmeloude, smlouvala duha, a nač ti moje barvičky budou, vždyť sluší jen kytkám a trávě.
2: A koníčkovi, trval na svém pučmelout, já se chci taky líbit, já chci být duhovej.
0: S pučmeloudem bývá těžké pořízení a tak se čmeláci vypravili pro pomoc. Ale když se vrátili s koníčkem a s cvrčkem, zbyly po pučmeloudovi jen velikánské ťápoty. A na bodláku, bílá jako chmírko z pampelišky, plakala duha.
1: Všechny barvy mi odnesl. Co si počnu, takhle černobílá.

0: odbarvit duhu, tak to mohlo napadnout opravdu jen hloupého pučmelouda. Vymaloval se na zeleno, na červeno, na žluto a zrovna když si maloval nos na modro, dorazili k němu Čmelda s Brumdou, Cvrček s Koníčkem a také ty dvě pídělky.
1: Juj, chichotali se, když uviděli pučmelouda. Ten je krásně modrý, jako švestička, zrovinka k nakousnutí a taky krásně červený a žlutý, jako sladké lízátko, jako velikánské lízátko. Ha? To si dáme, viď, Píďo? Schválně, Píďo, kdo bude dřív u špejle?
0: A než se pučmelout stačil ohnat, skočili na něho a oštípovali a okusovali ho, jak to dovedou jenom píďalky. A nedali mu pokoj, dokud před nimi neskočil do vody. Teprve tam od něho ty dvě mlsné píďalky odplavaly.

A voda smyla a odnesla i všechny barvy, které pučmelout ukradl. Však už byl nejvyšší čas, aby se zase vrátili k duze na oblohu. Protože duha je krásná, když je duhová.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O kouli z Moulin. Pohádka francouzské poštovní známky.

To bylo tenkrát, když se francouzský král s pruským králem nepohodli a pruská vojska obléhala Paříž tak, že by neproklouzla myš, natož listonož s brašnou. Tehdy svolal poštmistr pařížských poštovských skřídků valnou hromadu a pronesl k ním řeč. Prvním a nejdůležitějším přikázáním v zákoníku poštovských skřídků je věrnost dopisu, který má být doručen adresátovi. Toto přikázání ctí poštovský skřítek v zasněžených pláních severu stejně jako poštovský skřítek, který provází sudánského pošťáka na velbloudu. Skřítek na saních obléká kožíšek, aby nezmrzl. A skřítek z horkých pouštních krajin kryje svou hlavu plachetkou, aby si chránil oči před žárem a pískem. Z obleženého města Paříže neunikne živáček. Voda v řece Séně však pluje svobodně. Hledám dobrovolníky, kteří by v převleku z žabí kůže provázeli poštu v říčním člunu. Pošmistr zvýšil hlas. Poštovský člun se maskuje jako koule, která se vlnami prokutálí a skřítek by měl mít vodnické převlečení. Pak dal poštovským skřítkům chvíli volna, aby si rozmysleli, kdo statečný by chtěl provázet dopis v převleku z žabíků.

té chvíli rozjímání, v jaké u lidí před bitvou hovoří k vojsku kazatelé a připravují je k boji za vlast a králem, rozvažovali i poštovští panáčci, jak divné je to u lidí.

je člověk se svou starostí sám, píše dopis a hledá druhého člověka, aby se mu svěřil. Když je těch lidí houf, nezdělují si starosti navzájem, ale začnou se ve jménu té velké starosti prát a vyhlašují si válku. Přerijí kopyty koní cesty, jež vedou od lidí k lidem. Rozboří mosty. A kudy pak má poštovský panáček putovat, aby doručil dopis podle prvního poštovského přikázání? Vrchní poštmistr pařížské pošty vytáhl z poštovského pytle dopis, který ležel na vrchu. Beru první dopis, který mi přišel do rukou. Poruším jeho tajemství a přečtu ho, abyste sami podle svého svědomí zvážili, jak důležité poselství obsahuje a rozhodli, kdo z vás vezme na sebe žabí kůži jako doprovodný skřítek říčního poštovského člunu. Nejdřív přečetl adresu. Paní Marianě, Selce na statku při řece Sejně, výrobna sýrů. Pak dýchl na zalepenou obálku, aby zprůsvitněla a byla čitelná jeho poštovským brýlím. V dopise stálo. Má drahá ženo a děti, sloužím vlasti a budu hájit s obránci Paříže naše město, pokud tu bude co jíst a až do posledního žejdlíčku vína. Pro případ, že bych v boji padl, dávám ti vědět, že je nám hostinský dlužen za sýry. V číslech je to napsáno na cedulce v šuplíku police. To, abys věděla, kde vzít peníze, až je budeš potřebovat. Líbám tebe i děti Žána, Paula, Françoise, Madeleine i babičku. Opatruj vás pánbu. Vive la France, ať žije Francie. Po přečtení se hlásilo o žabí kůži hned několik párů rukou. Poštmistr vyvedl dobrovolníky před poštu a žádal, aby v kaluži, která tam zbyla po včerejším dešti, předvedli, jak kdo z nich umí plavat a jak by nejspíš obstál ve vodním živlu, kdyby říční člun ztroskotal. Nejlepší plavec pak složil slib věrnosti dopisům, jež budou svěřeny člunu, maskovanému jako zinková koule. Na památku té události se dostal obraz zinkové koule, zvané koule z Moulin, na francouzskou poštovní známku. Skřítek, který zdárně doprovodil dopis až k adresátce matce Marianě, vyprávěl, že Selka ještě přidala bochník sýra rybáři, který zinkovou kouli vylovil a přinesl dopis. A skřítek v žabí kůži pak proplaval vodami Sény zpátky k mateřské poště.

0: Tak, děti, a můžeme začít zkoušet. Hurvínku, nekopej do toho stolu, ať nám celé to divadelko nespadne.
1: Já do něj nekopu, ale dávám nohu dál, protože mi na ní stojíš.
0: No tak promiň. Mančko, jsi připravená?
2: Ano, pane Spejble. Jakmile Hurvínek cinkne na zvoneček, já rozsvítím měsíc.
0: Jo, správně. Děti, dělejte všechno pořádně, ať nám ta premiéra ve středu klapne, jo?
1: Však už se děti těší.
0: Boleť by se netěšili, když jim tak osvědčení pimprlo herci zahrají takové drámo, jako jsou loupežníci na gumu.
2: Na chlumu, pane Spejble. Co? Vy na to nějak nevidíte, že?
0: Počkej, ne, to jsem si jen překoukl. Vždy to znám skoro nazpaměť. Tak, na scéně máme rybník a velkou paseku.
1: Jo, paseku to tedy máme. Tři stromy ti nedrží a převrátili se.
0: No počkej, to se přibije dodatečně. To nic. Tak pozor, začínáme. Cink. No tak hurvájs, tak udělej cink.
1: Nemůžu dělat cink, když jsi mi nedal zvoneček. Máš ho někde zahrabán.
0: Aha, no tak, tak alespoň Máničko pust na scénu měsíc, jo?
2: Ano.
0: No tak proč nevychází měsíc?
2: Já nevím, asi má vybitou baterku.
0: No tak dobře, tak teď to nebudeme zdržovat. Pozor, na scénu vchází znavený pocestný, jo? Kde pak je znavený pocestný?
1: Znavený pocestný visí za tebou na klice.
0: Aha, jo, tady. Znavený pocestný tedy vchází.
1: Nevchází, spadl tam z nebe. To není znavený pocestný, to je parašutista.
2: Teď je zase moc znavený, pane Spejble. No. Táhnete ho po břiše.
0: Ale prosím vás, vy toho pořád máte. Hlavně, že je konečně na scéně.
2: Ale není ho vidět, zalezl vám do rákosí.
0: Tak ho trošku přisunu, takhle, no. A může mluvit.
1: Nemůže, topíš ho v rybníce.
0: Tak mi pomoz, sáhni tam, vylov ho, ať už konečně mluví. Jo, počkej, ale co, kde je knížka s textem?
2: Na pasece, znavený pocestný po ní šlape.
0: Tak mi podej, no, tak děkuju. A je to, děkuju. Znavený pocestný mluví skroumouceným...
1: Skormouceným hlasem. A je to stejně nečtí, to je v závorce.
0: Já vím porád. Tak klid.
3: Zabloudil jsem v tomto pustopustém lese a nikde človíčka, nikde přítelíčka, nikde ptáčka či jiného žliváčka.
0: Želváčka?
2: Živáčka.
0: No já vím, já jenom na to nevidím. Mančko, pust aspoň slunce.
1: Slunce o půlnoci, prýma.
0: No jo, to by nešlo. Tak kde jsem to zůstal?
1: U žliváčka.
0: Jo.
3: Nikde živáčka. Živáčka, běda mě nebohému, jsem ti já to pařez.
0: Pařez, kde je pařez?
2: Je v hodovní síni a sedává na něm král, protože jste mu rošlápl trun a ještě jste ho neslepil.
0: No tak se zatím opře v oborovici, když je chudák, tak unavený, že jo? Tak.
3: Na cestě nikde hospody.
1: Nikde samoobsluhy, nikde gastronomu.
0: Hurvajs, nech si ty vtipy, člověk se tu namáhá.
1: Já do toho chtěl jenom vnést trochu současná.
0: Nic do toho nevnášej a pokračuj. Tak pozor, vchází Víla Lesana.
2: Víla Lesana? Vždyť je to fousatej chlap s flintou.
0: Ano, dobře, to vím taky. Zatím zastupuje Vílu, protože má Víla natrženou řízu a musí mi teprve slepit. Tady máš, Máničko, příležitost herecky se projevit. Mluvíš soucitně k pocestnému, tak prosím.
2: Ano, ale pocestný tam není.
0: Jak to není?
1: Není, protože sklouzl po borovici a spadl do rybníka. Počkej, já ho zase vylovím, no, tak už je to dobrý.
0: No, tak vchází Lesana a zazní jemná náladová hudba. Hurvajs, zmačkni ten knoflík na magnetofonu.
1: Ano, taťuldo.
0: Hurvajs, co je to za hrůzu?
1: Promiň, taťuldo, to jsem jen zmačkl nesprávný knoflík, hned to napravím.
0: No, to je ono. Tak přichází Víla Lesana, Maňčko, a mluví k pocestnému, ano, jemně a něžně, no, mluv.
2: Ohoho, koho mi to čertová babička přivádí přímo pod nůž? Zlaťáku v měšci jest již na mále, oškubu tě zlatoperý ptáku.
0: Dost. Prosím tě, Maňčko, co to čteš?
2: Přece svou roli z toho listu, co jste mi dal do ruky. Jemně a něžně,
0: prosím tě, dej to sem, to musí být nějaký omyl. No jo, vždyť to máš o stránku dál, ale kde je ta stránka? Tak podívej, tuhle scénku zatím přeskočíme a vezmeme až konec jednání v lese, jo? To je tvoje role, Hurweis, tady to máš a čti.
1: Ano, ale kde?
0: No přece tam, jak se rytíř Krasohled uklání víle lesaně a říká...
1: Já vím, a říká... Ohyzná babice, je konec tvým čárům, zhyneš.
0: Cože, to tam je?
1: Jo, to je tady a pak ještě... Opusť mé hodovní síň, konstvo loupežníka Mordiana Krobiana je v dohledu, vytáhněme padací most.
2: Ale kde by se vzala na pasece hodovní síň a padací most?
0: Moje nervy, jak je tohle možný?
2: Hele, měsíc rozsvítil, no. Materka funguje.
1: Funguje, určitě máš taťu dost přeházené stránky, protože hned zatím je štěkot loveckých psů. Háv, háv, háv, háv, háv.
2: Šeriku, fuj, jdi o tu! Šeriku, pane Spejblo, ať netahá za tu oponu! Šeriku!
1: No tak ten tomu dal. A máme podivadle.
0: Máničko, Hurvínku, řekněte dětem v domě, že premiéra se odkládá.
2: Já vím, na neurčito.
1: Kde pak? Na vůbec nikdy!

0: jestli pak víš, co mám.
1: Co pak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kyně, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, je rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
0: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmitka.
1: Smyčka, pytlíku.
0: Ale já vím, smyčka. No šmitka.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčes. Divoký koni, kde pak jsi?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: A to šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba netáhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte, skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlík. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Yeah!
0: Čihot! Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho,

0: je jízda, kamaráde. Je, hola, ho, ho, ho. Čahy, je.
1: Já mohl být karambol.
0: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Hevěk ani Mourové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
0: Pardon, vašnosti šneku.
2: Tak to je u vás šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a levíš?
1: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneku. To se dělá, nadává.
1: Ale vždyť mi přeci...
2: Ale vyskakej mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přeci...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu nevidím, vy křiklouni.
0: Pardon, poroučíme se vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje hamba.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaš.

by se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a Kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce

0: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla: "Deš pryč?" Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. "Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano?" zasykla na břehu chroustovi do ucha.
1: Ano,
0: blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku. "Jste nějaký strážník?" otázala se příšera.
1: Nejsem, já jsem chroust.
2: "Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi."
1: "Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, "ten pán chytá."
0: "Na moutě kutě." Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a skrton.

0: Maškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je? Kde je? Bu, bu, bu, bu, bu. Začala koktat krtonožka, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, bu, bu, bu, budeme ho hledat podle stop. Já už něco vidím. Zajásala z pleštule blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z pleštule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím? Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů. Přepaden! Přepaden včelami! Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
1: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
0: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, poddaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý, Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

Pohádku o ošklivém kačátku vyprávěla kachnička. A pohádka měla docela jiný začátek, než pohádky mívají. Život není peříčko, řekla zvířátkům, ale kamínek, oblázek. A proto umí být těžký. A protože si každý na světě nese v mošničce kamínek jinak velký, někdo menší, někdo větší, jeden má život lehčí a druhý těžší. A když se na zámeckém dvoře narodilo ošklivé kačátko a podívalo se do své mošničky, uvidělo v ní kamínek veliký jako babičina cukřenka. A tady se kachnička pousmála a řekla: veliký jako cukřenka, ale zdaleka ne tak sladký.

0: Sluníčko, sluníčko, vylouplo jsem se z vajíčka a jsem tady, tady. Podívej se na mě, líbím se ti.
1: Abys vědělo, je dočista jedno, jestli se líbíš sluníčku nebo támhle tomu lopuchovému listu, pod kterým jsem tě vyseděla. Musíš se hlavně líbit všem na našem dvoře. A abych ti pravdu řekla, och, ouvej, všechna moje kačátka jsou hezčí než ty.
0: Hezčí, maminko?
1: Hezčí, protože jsou menší a ne tak divná jako ty. Škaredé nejsi, to ne. A když ti načechrám peříčka, jsi i docela hezké. Ale já ti nevím, jestli jsi vůbec kačátko. Vejce, ze kterého ses vylílo, bylo tak veliké, že snad ani nebylo kachní. Nejsi ty třeba krutí mládeneček. Hupsně do potůčku, abych poznala, jestli umíš plavat.
0: Vody se nebojím, koukejte. Plavu jako vy, sem tam. I kotrmelec umím. A šup pod vodu.
1: Tak to teda krůta nejseš. Dobrá, nedá se nic dělat. Představím tě našemu zámeckému dvoru jako mé sedmé kačátko. A dvůr už si s tebou poradí.
2: U všech zelených fazolí zahudroval krocan, pán dvora. Paní kachno, co jste nám to vyseděla? Kachničky mají být roztomilé. A tohle? Jdi mi z cesty, rozčepířená kebule.
1: Je to rozčepířená hlavička, pane krocane, ale je to kačírek a kluci nemusí být tak roztomilí jako kachní děvčátka, což?
2: Nemusí, ale na druhé straně neměli by vypadat jako hastroši.
1: To je má řeč. Jsem sice jen prostá husa, ale všechno má své meze. Dneska tu máme jen jednoho ošklivce, ale ten si pak jednou přivede ošklivce jiného a pozvou si ošklivce další a my, hezcí a zdraví a pohlední a slušní, si s nimi nebudeme vědět rady. Paní kachno, moc dobře si rozmyslete, jestli je na našem dvoře pro vás a vašeho syna na pačhavých nohách místo.
0: Místa je tu dost, vidíte, maminko.
1: Můj ty smutku, dvůr je veliký, ale když si sousedé umanou, že tě tu nechtějí, bude pro tebe dvůr malý a těsný jako dvoreček. A všem budeš překážet.

0: Všichni mistrství. Na Knubo, nevidíš, že prší? Na mé cestě k boudě nemáš co dělat.
1: A na mém husím trávničku taky ne. Jestli špatně slyšíš, ty ošklivý už šmudlánku, vyštípu tě ze dvora jedna dvě.
0: To jste měla udělat už dávno, paní huso. Takový krásný dvůr jsme měli. A teď tohle, tahle pohroma. Víš, co jsi? Kačer? Skvrnka, skvrna, flíček, flek. A mazej mi od misky, nebo tě přetáhnu kocouřím drápem.
2: Sluníčko, sluníčko, neschovávej se za věž. Ty jediné ses na mě celý den usmívalo. Pro všechny jsem jen hastroš a paťhavec a nekňuba a ušmudlánek a ošklivec. A pro maminku smutek. Vem mě sebou, sluníčko, a doveď mě až tam, kam jdeš ty.
3: Sluníčko kačátku neodpovědělo. Jen se začervenalo. Snad se stydělo, že ho sebou vzít nemůže. Ale to kačátko nevědělo. Proběhlo plotem a utíkalo za ním. A najednou byla tma jako v prázdném pytli.
2: Máš delší nohy než já, sluníčko. Uteklo si mi. Co si jen počnu?
0: Tma tmoucí a host za dveřmi? Kde pak se tu bereš?
2: Odešlo jsem ze dvora, protože jsem ošklivé kačátko a nikdo mě nemá rád. Jenom maminka, ale ta se musí starat o mé sestřičky.
0: A tak, tak to jsi ty, ta ostuda dvora. Kocour bratránek mi už o tobě povídal. No, a měl pravdu. Krasavec nejsi.
1: Mistře kocoure, koho pak to tam máte? Kdo se nám to potuluje v noci kolem domu? Kdo chce v noci rušit naši moudrou, unavenou hospodyni a vás, mistře kocoure, a mě, pracovitou slepici?
0: Aj, káče přišlo. Divné káče s velkou hlavou. Pozveme ho dál?
1: Co se dá dělat, pozveme. Už dlouho jsme neměli hosty a v lese by ho mohla sežrat liška. Tak co mlčíš? Říká se dobrý večer, ty okatá šiško s velkým zobákem.
2: Dobrý večer a děkuju, že u vás můžu spát.
1: Můžeš u nás spát a nechat si zdát naše sny.
2: Vaše sny?
1: Mé sny o tom, že jednou snesu stříbrná vajíčka a z nich se vyklubou zlatá kuřátka, nejpracovitější ze všech.
0: A mé sny o tom, že moje srst, mé chloupky budou sršet takovými jiskrami, že ozáří celý les a celý svět, který končí až za modrým jezerem.
2: Za modrým jezerem? To já si nechám zdát o tom, že nad tím jezerem létám a plavu na něm a hlavu na dlouhém krku strkám do vody a pochutnávám si...
1: Tak to pozor, v našem domě se nesmí snít o létání nad modrým jezerem. Buď se ti budou zdát naše sny o snášení stříbrných vajec nebo o sršení jisker, anebo si běž jinam.
0: Nebuď hlupák a poslechni slepici. Sny o létání a jezeře nejsou ty správné sny. Zapomeň na ně a budeš se mít s námi dobře.
2: Je mi to moc líto, ale já jiné sny nemám.
1: Tak to račte z domu, podivíne.
0: Račte z domu A nejlíp hned ven.

0: a ošklivé kačátko, které se nelíbilo nikomu na dvoře a které mělo sny, nad kterými slepice a kocour ohrnovali nos, to malé, ošklivé kačátko vyšlo do noci a šlo létem a podzimem a spalo v trávě a pod pařezem a spalo v prvním sněhu, až došlo k rybníčku za vesnicí a vklouzlo do vody, ale protože mrzlo a mrzlo, voda popadla jeho nožky a svázala je ledem. A ošklivé kačátko usnulo a kdyby je nenašel kluk z bílé chalupy, kdo ví, jak by to s ním dopadlo. V bílé chalupě zpíval ptáček Andulka. A kluk s mámou a tátou se smáli, jak je to jejich kačátko nešikovné. V úterý spadlo do bílé smetany, ve středu se vyválilo v misce s bílou moukou a když přišlo jaro, odnesl táta kačátko na břeh. Ne na břeh rybníka, ale na břeh modrého jezera. Tady je tvé místo, řekl a pohladil ho po peříčkách smetanově bílých a jakoby bíle zamoučených.
1: Sluníčko, sluníčko, splnil se mi sen. Já, ošklivé kačátko, stojím na břehu modrého jezera a mávám křídly. O, podívej, podívej, kdo to sem letí. Krásní bílí ptáci. Jak jsou velcí. Ale jestli mě tu zahlédnou, mě, ošklivé kačátko, jistě mě z jejich břehu od jejich jezera zaženou. A to už pak opravdu nevím, kam půjdu. Dvůr je pro ošklivé kačátko těsný. Sny mám hloupé, když vzlétnu, spadnu do smetany a na břehu jezera v zářivém rákosí určitě straším. Ah, bílí ptáci už přistávají na hladině. Proč nejsem krásný jako oni?
0: A kačátko smutně sklonilo hlavu a uvidělo se v modré, průzračné vodě jezera jako v zrcátku. A představte si, nevidělo ošklivého ušmudlánka a paďhavce a hastroše ze dvora. Uvidělo labuť a uslyšelo hlas. Labutě peří bílého, ptají se slunce zlatého. Kde se tu vzala ta mladá labuť? Kde se vylíhla? A labuť, kačátko, vyplulo na jezero a pozdravilo a tiše řeklo.
1: Vysiděla mě maminka kachna na dvoře malém a těsném a hodný táta mě přinesl sem za vámi. Sluníčko ví, že vám říkám pravdu pravdoucí.
2: A sluníčko se rozzářilo a labutě poznali, že ta nová labuť nelže. A přivítali naše kačátko úsměvem a pak
0: vzlétli labutě k nebi a slavili hezký, šťastný den. Kačátko letělo mezi nimi a ten oblázek, který ještě před chvílí ošklivé kačátko tak tížil, byl najednou lehčí a lehčí, ale zase ne tak lehký jako pírko, protože život nikoho z nás není peříčko. Není a nebude. A tak končí moje pohádka, řekla kachnička zvířátkům.
1: A kočička povídá. To byla nejhezčí pohádka. A kdyby snad někdo z nás někdy jednou vyseděl stejně ošklivé kačátko, budeme vědět, jaké má sny a jak se k němu máme chovat. Tady pejsek Azor ho vezme na záda a odnese ho za humna k zámeckému jezírku, kde žijí labutě Adla a Madla. A pan hrabě Kinský bude mít labutě 3 a budou krásné do třetice všeho krásného.

0: A jen kočička tuhle moudrost domňoukala, my tři se rozesmáli a otevřeli jsme tři limonády na zdraví všech našich chytrých rodinných zvířátek. A jen jsme si přiťukli a zaspívali živio, živio, ozval se pejsek Azor.
1: Živio, živio, živio, to jsme, ale žízeň máme taky. Jako to žluté kuře z naší písničky.
2: A zvířátka spustila.
3: Velká záchranná akce. Pepa Padrát se dolů po schodech coural. Díval se na své ruce, na ty ukoptěné prsty s nateklými klouby a bylo mu jasné, že otevřít zámek už nesvede. Co teď? Pryč s tím? Nepozorovaně vylovil svůj kasarský drátek ze svetru a hodil ho do světlíku. To už všichni čtyři stáli před profesorovým bytem.
4: Tak, Pepu, jdi na to,
3: velel Vasil.
4: Já se ztratil.
3: Začal kvílet Pepa Padrát.
4: Je pryč. Můj Pepa Padrátek je pryč. Kde je?
3: Padl na kolena a docela zdařile předváděl, jak se hledá jehla v kupce sena.
4: Roztrhnu ho nejdřív na dvakrát a potom na mrňavý kousičky Padráta,
3: oznámil Vasil dokola. V té chvíli se nečekaně projevil Ramses.
5: Já k němu chodím touhle dírou,
3: pravil ledabile a ukázal na mosaznou záklopku